O tom, že Pán Ježíš je pánem každého horizontu, každého dne a že je pánem zkrátka nade vším, byla tahle píseň. Tu vystřídá píseň V tobě úkryt mám, kde se zpívá, že jsi jediný pevný bod na nebi i na zemi, jsi jediný jasný cíl, který znám.

Ve čtení na pokračování pokračuje životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. V roce 1926 měl 15 let a díky svému talentu se dostal do Rakouska, kde se stal osobním tenisovým trenérem bohaté hraběnky. Byla před ním nová a úžasná etapa jeho života. Maminka byla celá vystrašená, že její syn, který neměl vzdělání, jede na zámek k princezně. Před cestou mu dala jako první nový zákon. Miloš musel slíbit, že ho bude číst. Bible se stala jeho učebnicí češtiny i života. Zamiloval si ji. V Rakousku byl Miloš jako ve snu. Ocitl se na nádherném zámku a byl přijat v skutku královsky.

Přišlo ráno a den první. V 8 hodin bylo jemně zaklepáno. Herein, vstupte. Vešla dívka jako obrázek. Styděl jsem se, že jsem ještě v posteli. Nemohl jsem se vynadívat na krásné zjevení. Na tváři se rozhostil líbezný, něžný, tak trochu mateřský úsměv. To mě moc nelichotilo. Zřejmě vycítila účinky dojmu, který vyvolala. Vjela do pokoje se stříbrným vozíkem o třech patrech. Ta hrůza, těch dobrot. Snad by to stačilo pro celý azyl, aby každý něco ochutnal. Bylo mi líto, že nejsem čaroděj. Co bych za to dal, kdybych to mohl postoupit celému zástupu mých dobrých přátel chudáků? Nevzal bych si nic, jen kdyby se oni najedli a okusili, jaké dobroty na tomto světě existují. Proč, ach, proč je svět tak špatný, sobecký, uzavřený? Proč jsou chudáci a na druhé straně boháči, kteří všechno mají, zatímco jsou tisíce, co umírají hlady? Pane Bože, víš o tom všem? A ty se na to můžeš dívat? Byl jsem na okamžik nepřítomen. Byl jsem na Kounicové civilní baráky číslo 2. Naschledanou a dobře si pochutnejte. To mě vyrušilo ze snění. Rozhlédl jsem se kolem. Ano, ano, ano, je to pravda. Jsem na zámku u princezny a přede mnou královská snídaně. Nevěděl jsem, jak a čím začít. Vše prostřeno na stříbře. Vše svítilo krásou, čistotou, vybraností šlechtického vkusu. Začala pohádka 20. století a já, Miloš Scholz, jsem byl určen za prvního aktéra pod režií Ducha Svatého. Milost, milost, milost, to se nedá jinak nazvat. Boží milost u mne začala i pokračovala největšími poníženími, utrpením, hladem i nejrůznějším zklamáním. A tehdy, když jsem myslel, že jsem ztratil vše, když jsem neměl nic a nikoho, tehdy, aniž jsem to věděl, bez jakéhokoliv přičinění z mé strany, tehdy jsem byl v náruči Boží a láska Boží mne vynesla do závratných výšin Boží přítomnosti, a začalo se ve mně rodit Boží dítě. Byla to Boží milost, která určila, abych se stal Božím dítětem vírou v Pána Ježíše Krista jako Božího syna a mého osobního spasitele. V novém prostředí se ze mne stal nový človíček. Už jsem čekal jen na setkání, hru a zápasy s paní princeznou. Dal jsem se do gala po tenisácku, potom jsem se posadil a rozhlížel, odkud a čím začít. Bylo možné snídat v posteli, ale já se ničeho ani nedotkl, dokud jsem nebyl v naprostém pořádku v pohotovosti, až paní princezna zavolá. Najedl jsem se, možná až do nezřízené sytosti. Tak nějak lehce se to ve mně ztrácelo, že jsem měl strach, abych nakonec nesnědl i stříbrný příbor i stolek. Tehdy jsem nemyslel na to, co dokáže hladových, zdravých a nenasycených 14 let. Jedl jsem dlouho. Dlouho odpočíval po zápase s předloženými pokrmy. Nevím, jestli jsem si nemyslel, že musím všechno sníst, ale vím, že více toho spořádat to bylo nad mé břišní možnosti. Když jsem pomalu chytal dech, vzpomněl jsem na nový zákon. Snad první klidné čtení v mém životě. Začal jsem od začátku evangeliem Matouše, které v první kapitole předkládá rodokmen Pána Ježíše Krista. Tehdy jsem nevěděl, co to je rodokmen a k čemu ho mám vlastně číst. Trvalo to nejméně 20 let, než jsem četl tento rodokmen a měl přímo nebeský zážitek z milosti, která se dostala kananejské nevěstce Rachab nebo moábské pohance Rút. Jak úžasné, že Pán Ježíš byl podle těla už před narozením zpřízněn se všemi národy. A ten biblický obraz věrnosti, o kterém se dnes zpívá po celém světě, když řekla Rút své tchýni, kam se koli obrátíš, půjdu a kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu, lid tvůj, lid můj a Bůh tvůj, Bůh můj. Kdekoli umřeš, umru a tu pochována budu. Toto mi učiň, Hospodin, a toto přidej, že toliko smrt rozdělí mne s tebou. Bylo 10:30 a zase jemné zaklepání. Otevřely se dveře a opět nádherné zjevení.
Tentokrát to nebyla dívka, ale asi 20letý komorník. Kluk jako lusk. Ten mě uviděl a už se smál. Já neměl k smíchu daleko, tak jsme se smáli oba. On se smál, že viděl malého člověka s velkým posláním tenisově pobavit a uspokojit paní princeznu. Já jsem se smál z nevýmluvné vnitřní radosti, že jsem člověk. Poprvé v životě jsem poznával, že je život krásný. Paní princezna je připravená, už šla na hřiště, zavedu tě tam. Byl jsem připraven. Vzal jsem si rakety a vyšli jsme. Komorník mě vedl zámkem. Měl drobné poznámky k obrazům po stěnách, gobelínům a vystaveným starožitnostem. Naslouchal jsem jako ve snu. Konečně jsem byl na vzduchu. Byl nádherný slunný den. Kolem zámku byl asi 20metrový příkop. Přešli jsme most. V čisté vodě plavali majestátní kapři. Za mostem jsme zahnuli do zámeckého parku a ve vzdálenosti asi 100 metrů jsem mohl vidět promyšleně postavený kurt tenisové hřiště. Princezna Eleonore, Marie, Amélie, Gabriele von Ratibor už seděla na bílé lavici pod širokým zahradním slunečníkem. Měla v rukou ranní poštu. Když uslyšela naše kroky, vstala a šla mi v ústrety. Byla celá v bílém. Okamžitě se mi náramně zalíbila. Podala mi ruku a mluvila se mnou, jako bychom se znali od dětství. Byla to asi 30letá žena, pěstované krásy, bez vady a hany. Moc jsem se na vás těšila. Hrabě Teubert mi psal, že jste jeho nejlepší žák tenisu, že jste dokázal vyhrát konkurs. Moc mě to potěšilo. Doufám, že si i vy se mnou zahrajete a nebudete se nudit. Podala mi stojan plný míčů a s líbezným úsměvem řekla, budeme hrát. Chápu, že jsem nevěděl, co se mnou děje. Nevěděl jsem ani, zda hrají dobře nebo nedostatečně. Pamatuji si jen, že jsem nevycházel z údivu, jak dobře princezna hraje, a tak se v zámeckém parku ozývalo jen mé výborně, skvěle, forehand a na backhand a k síti, smeč, no úžasné. A paní princezna se smála, běhala jako malá holčička a její radostný smích se ozýval celým blízkým okolím parku. Když jsem však já byl v nejlepším, paní princezna byla na nic spocená a už toho nechala. Sedla si na lavičku, utírala si pot. Stál jsem proti ní, ona se dívala na mne, viděla, že nejsem ani trochu spocen. Laskavě si mne prohlížela od zhora dolů, byla rozkošná. Když se osušila, povstala, podala mi ruku. Naschledanou zítra v 10:30. Naschledanou. Poklonil jsem se a paní princezna odcházela svižným krokem k zámku. Zůstal jsem cvičit servis a litoval, že to tak krásné bylo tak krátké. Do zámku jsem se vrátil v poledne včas oběda. Na stole jsem měl lístek, že mám po obědě zajít do zámecké kanceláře. Ani mne nenapadlo, že se na mě něco chystá. Plánovala se totiž výchova nebo vyhazov.

Oběd byl odpovídající zámeckému prostředí. Vždyť ti, co vařili pro paní princeznu oběd, vařili, smažili a pekli zákusky také pro sebe. Bylo to tedy dobré, lepší i to nejlepší. Lépe by bylo to nikdy nepoznat. Poznáš-li takovou kuchyni, schází ti celý život. Člověk si rychle zvykne na něco takového a vlastně na to již nikdy nezapomene. Ti, co mě měli na starosti, se stali mými přáteli. Něco je z mé strany poznamenalo. Na druhé straně se ale blížila nad mojí hlavou bouře, o které jsem nic nevěděl. Oni však věděli, nebo ji alespoň tušili. Objevil se můj dopolední průvodce a nabídl se, že mě do kanceláře doprovodí. Šel jsem nic netuše, skoro rozjařeně, jak po hráčském zážitku, tak po dobrém obědě. Možná až trochu drze jsem vstoupil do kanceláře, byli tam čtyři zámečtí úředníci. Jeden z nich, opravdový Herkules, ten mě zaimponoval na první pohled. Miloval jsem těžkou atletiku. Podali mě ruku a jeden z nich, na pohled největší fajnůvka, začal. Prosím tě, řekni nám, kdo tě vlastně vychovával? Otázka byla pro mne něco jako španělská vesnice. Přemýšlel jsem, co by to mělo znamenat. Pochopitelně jsem nenašel odpověď. Vzezření přítomných nevěstilo žádné přátelské řešení. Ve mně se všecko z života, z azylu, z klukovských rvaček, z lidského podsvětí zalarmovalo k odboji. Zaberánčí služebností a mlčenlivostí byl ve mně na řetězu připoutaný malý tygr. Byl jsem přece kluk z azylu, kradl jsem, jako kdyby všecko patřilo nám chudým. Lhal jsem a ve tváři se mi nepohnula ani brva. Nikomu, kdo mě chtěl seřezat, jsem neuhnul z cesty, ať byl velký nebo malý. Byl jsem ve 14 letech, co dnešní kaskadér nebo gangster. Smrt, žádná hrůza. Naopak velká oslavná událost a oslava života. V srdci, v hloubi duše, jsem chtěl být něčím novým, jak to říká Bible. A zatím, nechť každý projeví dobrou vůli se mnou vyjít v dobrém, bude to dobré pro obě strany. Jinak jen Pán Bůh ví,

Vyrozuměl jsem ze situace, že je na tomto místě pro mne vše ztraceno. Byla pro mne jen jedna otázka. Jak se s nimi vypořádat, abych těm nafoukancům nezůstal nic dlužen? To, že mám paní princezně políbit ruku, jsem nevěděl, to mě nikdo neřekl a proto mě nemáte co nadávat. Dostal jsem tak říkajíc přes zuby a tak jsem přešel k protiútoku. To ti nikdo neřekl? A to si sem přišel, abychom ti tady platili a ještě tě vychovávali? To poslední děcko v Rakousku ví, že když paní princezna někomu podá ruku, že se jí políbí. Zase dlouho ticho. Řečník seděl za stolem. Po jeho straně stáli úředníci. Jeden z nich, charakterizovaný co Herkules, se jednou rukou opíral o stůl a na tuto ruku se zahleděly moje oči. Z této ruky na mne přešla inspirace a já dodnes žasnu nad tím, co jsem ze sebe vypravil. No vidíte, a já to nevím. A také nevím, proč bych měl někomu líbat ruku, jen proto, že se narodil princeznou. A nyní jsem ukázal na mohutnou ruku položenou na stole a pokračoval jsem. Tato ruka mluví o práci a síle. Takovou ruku bych se nerozpakoval políbit, ale princezně líbat ruku nevím proč. Kdyby byla v kanceláři zámku vybuchla bomba, nemohl se zvednout mocnější vichr. Teď křičel jeden přes druhého. Viditelně měli svou princeznu Gabrielu von Ratibor velice rádi. Nemohl jsem postihnout příval rozhořčené výmluvnosti. Jen to, co jsem často slýchal, to jsem zaregistroval. Bylo to ty brněnský grázle, syčáku, ty bolševiku, ty spratku, spakuj si svých pět švestek a zítra jedeš domů. Bylo toho daleko více. Rakušáci si ulevili, vymluvili a ztratili dech. Nakonec jejich výmluvnost umlkla a bylo na mě, abych to uzavřel. A brněnský grázl s naprostým klidem, kde se ten klid vzal, dodnes nevím, řekl, pánové, trefil jsem sem a trefím také domů. Poklonil jsem se a odešel.

Rád bych věděl, co si o mě myslela princezna, když se na mne tak dlouho se zájmem dívala po první hodině. Také bych s nevšední zvědavostí rád věděl, co si mysleli čtyři pánové, když jsem odešel ze zámecké kanceláře, abych si spakoval své švestky a vrátil se do krásného města Brna, hlavního města Moravěnky, drahé i hravé Moravy, Moravy chasy ušlechtilé. V skrytu duše jsem toužil, abych se i já stal jednou ozdobou Moravy. Odešel jsem a podle rady spakoval kufr. Už nevím, zda jsem toho dne večeřel. Vím jenom, že mne nic nepřipravilo o spánek spravedlivých. Druhé ráno však bylo na vlas podobné ránu prvnímu. Byl den druhý a krásná servírka oblažila druhé jitro ještě lépe než jitro první. Dobře jsem posnídal, snad to byla porce, která by vydala za snídani oběd i večeři. V duchu jsem si říkal, sednu do vlaku a vše zůstane jen vzpomínkou a jako krásný sen, bohužel krátký. V 10 hodin zaklepáno na dveře pokoje. Vstupte. Kufr stál připraven, rakety připraveny, jen to vzít a jít. Dveře se téměř rozlétly a komorník, můj přítel a průvodce z prvního dne, se smál a plnou pusou mě hlásil, obleč se, paní princezna tě v 10:30 čeká na tenise. Nejprve jsem to slyšel jako šibeniční žert, prostě jsem nevěřil. Rozbal kufr a převleč se. Máš jít hrát s paní princeznou. Jeho hlas však zněl důvěryhodně, přesvědčivě a přátelsky. Nedalo se tedy o pravdivosti slov pochybovat. S dobrým člověkem, který mi přinesl dobrou zprávu, že se mnou princezna počítá, jsem se postupně velice zpřátelil. Jednoho krásného večera při procházce, když nám hvězdy svítily nad hlavami, přišla řeč na paní princeznu. Vyprávěl, že se úředníci se zlou potázali, když ohlásili vyhazov trenéra Miloše Šolce, protože odepřel líbat ruku paní princezně, protože se narodila princeznou. Úředníci pochopitelně náš výstup zdramatizovali více, než bylo pravdou. Paní princezna jejich hlášení však uzavřela.

Rakouská šlechtična byla opravdu šlechtičnou. Chvála Pánu Bohu za každého moudrého člověka, který není přijímač osob. Pánu Bohu budiž žalováno, že ani takzvaní křesťanští kněží a vynikající kazatelé nevychovávají své věřící k tomu, aby věděli, že u Pána Boha budou první poslední. Ti, které svět učinil posledními, že budou první. Ani kněží kazatelé, profesoři teologie dnes neví, co nevěděli v době Pána Ježíše farizeové a učitelé Božího zákona, že veřejní hříšníci a nevěstky je hlasatelé Božího slova předcházejí do království Božího. Teologie, církevnictví, tradicionalismus udělali z náboženství velkou lidskou komedii. My kážeme, ale nečiníme. Jenomže lidský soud není Boží soud. A Boží soud není jako lidský soud. Proto máme vědět, co říká slovo Boží, a orientovat se na tom. Boží slovo je jednoznačné a pravdivé. Matouš 7. kapitola 21. až 23. verš říká: Ne každý, kdož mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, zdaliž jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve jménu tvém ďáblu nevymítali a ve jménu tvém divů mnohých nečinili. A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

Rakousku jsem byl 2 nebo 3 měsíce. Měsíční plat jsem měl 1000 šilinků, k tomu cestovné a celé zaopatření. Pro mne to byl plat královský. Myslel jsem, a všichni doma se mnou, že jsem milionář. Se služebnictvem jsem se srdečně spřátelil, k žádnému výstupu už nikdy nedošlo. Do azylu jsem se vrátil jako zázračné dítě. Brněnská tenisová společnost můj úspěch přijala podle své duchovní vyspělosti. Jedni se z mého úspěchu radovali, druzí záviděli. Ti, co záviděli, mě prohlásili za tenisového profesionála, protože jsem byl za hru placený. Byla to tehdy dvojsečná zbraň. Když profesionál, tak profesionál. Můj plat byl stanoven 10 korun za hodinu. 10 korun tehdy reprezentovalo dobrý tenisový průměr. Nejmenší plat tenisového trenéra byl 5 korun, jenomže mým profesionalismem se ukončila možnost hrát turnaje. Profesionální turnaje nebyly, tak jsme je nakonec začali organizovat sami. Hrálo se tak nejdříve mistrovství Brna, potom došlo i na mistrovství Moravy. Abych se rozloučil s rakouskou událostí, vzpomínám si, že mě byla vyplacena gáže v 5 šilingových stříbrných mincích. Dostal jsem tedy nejméně 400 stříbrňáků. Živě si pamatuji na to, že jsem nikdy v životě nenesl tak těžký kufr peněz. Peníze značně pomohly k nejnutnějšímu vybavení rodiny i zajištění nejrůznějších potřeb. Pomohly nám také k výraznému zvýšení životního standardu rodinného života. Předně jsme mohli vybudovat stěny kolem našeho vymezeného prostoru v ubytovně. Nám po levici totiž žila rodina, jejíž otec umíral na souchotiny, tuberkulózu. 2 synové a matka trpěli stejnou nemocí. Bylo nebezpečí nákazy. Otec vymohl na správě baráků, abychom si mohli náš prostor ohradit, abychom byli alespoň částečně chráněni před nebezpečím nákazy. Dále nám peníze umožnili přistavit k baráku takzvaný altánek. Ten byl zhruba tak veliký, jako námi obývané místo v baráku, tedy asi 4x3 metry. Měl jedno lůžko a okno, pod kterým byla pěkná zahrádka. Nad železnou postelí byla velká tabule, která sloužila jako stůl na stříhání látek a žehlení. Tatínek si pořídil šicí stroj a mohl dělat své řemeslo. Komu jednou ušil oblek, ten se stal navždy jeho zákazníkem. Tak jsme patřili k těm nejbohatším v barácích a také k nejoblíbenějším. V rodině mi tatínek vyhradil vedoucí postavení, které se přeneslo z tenisu i na řešení rodinných problémů. Hlavní pocty se mi dostalo tím, že jsem byl určen ke spaní v altánku, což byla boží milost a režie. Tím jsem byl ušetřen hádek, rvaček a všech neřestí chudých, opilých, prostě nešťastných lidí, kteří proto byli někdy zlí. Pro tenis a tenisem mě Pán Bůh oddělil od lidí, aby mě takto přivinul na své otcovské srdce. Samozřejmě také čtením Písma svatého, modlitbami a velikým životním cílem, který se mnou rostl přiměřeně s věkem.

0: Tak se můj otec, chudý chlapec, vrátil ze šlechtického sídla do azylu a hlavou mu začaly vířit myšlenky, jak je to s tou boží spravedlností, milostí a dokonce láskou. Chudinu z azylu miloval. Oni byli on a on to byli oni. Pluli na jedné lodi. A přece tu bylo něco. Něco velice záhadného. Co to jenom bylo? Najednou křiklavý rozdíl. On nosil stále v kapse Bibli a ona byla postupně více a více v jeho srdci. Oni, jeho přátelé z azylu, nosili v kapse kudlu a v srdci nenávist k bohatým. Oni volali k Pánu Bohu o spravedlnost, aby se bohatí s chudými rozdělili a bohatí se modlili: Pane, zbav nás té čelátky, která nic nedělá, jen nás okrádá a všude jen překáží. Pane, zbav nás socialistů a té rudé bandy dříve, než nás všechny pohltí a okrade. A co na to Pán Bůh? Slyší to vůbec? Pán Bůh říká: blahoslavení chudí, těm patří nebeské království. Ale to jsou asi nějací jiní chudí. To jsou chudí, kteří nelžou a nekradou. Ale najdeme vůbec takové? Čí ruce nejsou pošpiněné krádeží? Jeden hodinář to trefně vyjádřil. Říkal, že vyrábí ručičky, které jako jediné nekradou. A druhý mudrlant od piva na něj volá: hodinové ručičky jsou tím největším lupičem, protože nám kradou to nejcennější, co v životě máme, náš čas. Jednou nám odbíjí i tu poslední hodinu života a nikdy nám život nevrátí.
1: Ve své uzavřenosti jsem postrádal, že jsem neměl nikoho, s kým bych mohl hovořit o nebi, zemi, mořích nebo přírodě. Miloval jsem vodu. Miloval jsem déšť. Miloval jsem slunce, měsíc, hvězdy. A velebil jsem v srdci a duši velikého stvořitele, kterého jsem neznal, ale hluboce ctil, protože jsem vnímal jeho nesmírnou velikost podle úžasného nekonečného vesmíru. Nikdo mne v ničem nepoučoval, nevyučoval. Byl jsem samorostlý chlapec. Nikdo za mnou nestál. Sám jsem se musel živit, šatit, starat se o sebe. Žil jsem naprosto nezávisle. Nikdo o mě neměl hlubší zájem. Lidé si mne najímali a úměrně mi platili. Neměl jsem nic, ale prožíval jsem takové bohatství ve svém srdci. Nikoli z výdělku, ale prostě v tom, že už jako chlapec útlého věku mohu lidem sloužit a být nějak platný v lidské společnosti. Nad ní jsem si však činil velké otazníky. Svět byl pro mne velkou neznámou, ale byl tu. A já jsem se chtěl na vlastní pěst dopídit, co to vlastně je ten svět, na kterém žijí lidé. Jedni jsou nadřazeni druhým a jedni se mají dobře a nechají si sloužit, zatímco druzí jiným slouží a musí poslouchat. A proč já patřím k těm, kteří musí pracovat, aby měli na chleba a mléko, a ti druzí, jak jsem si myslel, nic nedělají a mají všeho nadbytek a jen milostivě poroučejí a mají vše, co hrdlo ráčí? A jak to přijde, že jsou na světě ženy krásné jako andělská stvoření a jiné méně krásné? Proč to všechno na světě je tak strašně rozdílné a nespravedlivé? Nespravedlnost v rozdílech, jako by volala někam vysoko k nebi a očekávala, že se vše srovná a bude lepší. Někteří však čekají už moc dlouho. Někteří už zemřeli a vůbec se ničeho lepšího nedočkali. Zemřeli o hladu, téměř v nahotě, bez přístřeší, v opuštěnosti. A co já, co bude se mnou? Jak budu já žít a jak nakonec umřu? A co potom? To přece není možné, aby smrtí všecko končilo. To by přece nebylo spravedlivé. Nějaká spravedlnost přece být musí. Co by to bylo za život, kdyby nebylo spravedlnosti? Ne, musí přece něco být. Lidé to buď nevědí, nebo vědět nechtějí, nebo si to nechávají jenom pro sebe. Ale nějaký klíč musí existovat. A já taky s nikým o ničem mluvit nebudu, ale šidit se nenechám. Musím se dopátrat, proč jsou chudáci a proč jsou bohatí. Proč jedni dbají na čistotu a druhým je špína tak vlastní, jak barevným lidem barevná pleť. Jak je to jenom možné, že někteří všecko, co mají, mají proto, že to prostě někomu šikovně ukradli? To, co se mi jevilo nejzajímavějším, bylo, že někteří lidé si byli jistí, že existuje nějaký Pán Bůh. Oni dokonce tvrdí, že ten, jakýsi Pán Bůh, s nimi mluví a že oni mluví k němu. Ale že toho pána Boha nikdy nikdo neviděl a ani vidět nemůže, protože ten pán Bůh prý je bytost duchovní a proto prý je pro lidský zrak neviditelná a že vidět pána Boha můžeme jen podle jeho činu. V tom, co říká. Že prý slunce stvořil proto, aby lidé ve dne viděli a mohli si obdělávat svá pole, zahrady, vinohrady a vůbec pracovat, jak potřebují. A aby noc nebyla úplně černá, tmavá, tak pro noční světlo stvořil pán Bůh měsíc a k měsíci přidal ještě hvězdy. Takže když v noci svítí měsíc a hvězdy, lidé mohou natolik vidět, že mohou nejen vidět na cestu, kterou jdou, ale mohou dokonce i něco dělat. A někdy se proslýchá, že toho pána Boha najde každý, kdo ho vytrvale hledá. A nejzajímavější je, že prý toho neviditelného pána Boha takový hledající najde, a to ve svém vlastním srdci. A tohle je také zajímavé, že ten neviditelný pán Bůh prý na dvou místech přebývá, na nebi v slávě a na zemi v srdci poníženém. A jestliže ho člověk pořád nenachází, je to prý proto, že k tomu hledání člověk musí přidat upřímnou prosbu. Pane Bože, prosím, jestli opravdu jsi, dej se mi poznat, já potom velice toužím. Tak jsem volal. A tak jsem prosil. Křičel jsem, zvedal oči i ruce k nebi a v Písmu svatém jsem se dozvěděl, že víra v Pána Boha, toho jediného pravého Boha, je jen ze slyšení Božího slova. To byl rok 1925. Nastávající čas života byl tedy poznamenán hledáním Pána Boha. Odloučení od milované matinky, rodiny i nesmírný rozdíl mezi azylem a zámeckou společností mne vedli k tomu, abych se také začal usilovně modlit. Modlit jsem se však neuměl. Moje nadmíru něžná a ušlechtilá matka, krásná, sličná venkovská žena, katolička, nás děti naučila modlitbu Otče náš. Začal jsem tedy tím, co jsem uměl. Modlil jsem se modlitbu Otče náš. Modlil jsem se ráno, modlil jsem se večer, ale nic se nedělo. Vše šlo stejně dál. Tak jsem se modlil dvakrát tuto modlitbu ráno a dvakrát večer. Modlil jsem se tak týden a nic se nezměnilo, ani ve světě, ani ve mně. Tak jsem se modlil tuto modlitbu třikrát ráno a třikrát večer. Uběhl týden a opět se nic nedělo. A tak jsem postupně přidával další a další, až jsem se modlil 150krát tuto modlitbu. Abych věděl, kolikrát jsem se modlitbu pomodlil, dělal jsem si čárky, anebo jsem si modlitby počítal na prstech. Kolikrát se stalo, že jsem na modlitbách usnul a pak jsem začal počítat od čísla, které jsem si pamatoval.

Z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Tuto knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky a dnes ve 12.15. ji otevřeme znovu.

Jsou 3 hodiny a posloucháte páteční noční vysílání na Křesťanském rádiu 7, na kterém startuje další pořad. Přeju vám pěkný poslech.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém vás pravidelně zveme do hloubky. Ke kořenům víry lidí, kteří ovlivnili svoji dobu a své okolí právě svým vztahem k živému Kristu. V minulém díle tohoto pořadu jsme s mým pravidelným hostem, farářem a církevním historikem v jedné osobě Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začali mluvit o dějinách české Bible. A než tedy dnes budeme pokračovat, poprosím vás o stručnou rekapitulaci toho, čím jsme se probrali minule.
2: My jsme tedy minule hovořili o počátcích české Bible. Nejprve jsme jasně nastínili ten náš pohled na Bibli, jaký zde budeme tedy prezentovat, že nepůjde ani snad tolik o ten pohled vnitřní, pohled tedy na Bibli jakožto na Boží slovo, ale spíš o ten pohled vnější, kdy tedy Bible jako kniha prostě ovlivňovala nejenom víru člověka, to je samozřejmě, ale také způsob myšlení, kultury, a tak nějak vůbec ten život člověka v dějinách a v jeho celku. My jsme zde zmínili tedy ty nejstarší překlady. Hovořili jsme o tom, že takovým nejrozšířenějším překladem ve středověku, ze kterého tedy vycházely ty naše české překlady, byla Vulgáta, tedy latinský překlad církevního otce Jeronýma, pořízený zhruba na konci 4. století našeho letopočtu. Ale vzdor právě této latinské tradici biblické je potřeba říci, a o tom jsme právě také minule hovořili, že náš národ stojí na možná prapůvodně na úplně jiné tradici, ne na té latinské, ale právě na té řecké. To znamená, že jsme hovořili o cyrilometodějské misii a především tedy o jejich překladu evangelií, žaltářů a pravděpodobně asi i celé Bible do staroslověnštiny. Tady možná, a to jsem minule určitě neříkal, je potřeba zdůraznit, že tento překlad cyrilometodějský je nejkvalitnější překlad. Je to mnohem kvalitnější překlad než všechny ty překlady, které byly pořízené tedy v průběhu 14. a 15. století, a že snad jako tomuto cyrilometodějskému překladu se vyrovná ten překlad Blahoslavův Nového zákona, nebo potažmo tedy Bible Kralická. Ale všechny ty překlady, které tedy hovořili jsme o první a druhé recenzi nebo redakci Bible, jak chcete, všechny tyto redakce, tedy ta první, druhá, ale i ty, o kterých budeme hovořit, třetí a čtvrtá, jsou mnohem kvalitativně horší překlady než tedy ten překlad cyrilometodějský. Možná by se někdo mohl ptát, čím je to dáno, ale ono je to dáno tím, že přeci jen ti bratři ze Soluně měli blíž nejen dobově, ale i místně k těm původním textům řeckým, než tedy překladatelé potom naši ve 14. a 15. století, tam už ten odstup časový i místní od těch původních textů je mnohem větší a tam vládla Vulgáta, kdežto ta Vulgáta prostě v tom, na tom východě nebyla. To by bylo k tomu. Potom jsme si říkali, že to je tedy ta kultura staroslověnská, která ovšem po smrti Metodějově za svatopluka vzala za své, ale Metodějovi žáci byli vyhnáni a naše území se přiklonilo k tomu latinskému západnímu směru. Tedy byla přijata jako základní Bible, Bible latinská, Vulgáta. Zdůrazňovali jsme, že třeba pod vlivem této vulgáty stál náš svatý Václav, kníže Václav. A potom jsme tedy říkali, že postupně do té vulgáty pronikají ty české glosy a že tedy ale nejprve jsou překládány právě evangeliáře neboli takzvaná čtení nebo lekcionáře, a to pro potřeby ženských klášterů, jelikož ty jeptišky tam konaly také liturgii, konaly pobožnosti, bohoslužby a přirozeně neznali latinsky, nebyli v tom vzdělány, tak církev uvolila pro potřebu těchto klášterů možnost právě tady těch evangeliářů přeložených. To se bavíme řádově tak už o takovém tom 13. 14. století. Ty glosy patří do toho období předchozího, do toho 11. 12. století. Ta situace za Karla IV., co se týče českých překladů, také nebyla příliš dobrá. Přeci jen sám Karel IV. Hájil tu pozici, že tedy Bible má být v latině a že se jí má zabývat pouze vzdělaný člověk, takže nějakým překladům příliš nepřál. Ta situace se logicky změnila až za Václava IV. A to také v souvislosti s tím, že už dozrává nebo dozrála ta první generace těch českých učenců na Karlově univerzitě, vzniká opravné české opravné hnutí na univerzitě. Husovi předchůdci už nám vystupují na scénu. No a Husovi předchůdci hlásali samozřejmě návrat k božímu slovu, návrat tedy církve k té prvotní apoštolské podobě. K tomu bylo ovšem potřeba mít Bibli v českém překladu a už nešlo o to mít ty jednotlivé žaltáře, mít ty evangeliáře, těch bylo poměrně už dost a byly celkem i rozšířené mezi těmi, kdo uměli číst. Ale tady šlo o to mít tu Bibli v celku. A tak se podařilo, a to jméno té Bible tady je potřeba zdůraznit, protože je to veliká památka, ač již neexistuje. Podařilo se tedy shromáždit všechny ty glosy, všechny ty útržkovité tedy překlady, zhruba pořizované od toho 12. století až do toho 14. a sestavila se takzvaná první recenze, někdy tedy okolo toho roku 1380, a právě z té první recenze pochází nejslavnější a asi nejkrásnější Bible, takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ovšem zhořela v první světové válce v Belgii, v Lovani, kam byla zapůjčena. A proč tam byla zapůjčena? To je jenom pro zajímavost. Ono totiž, my jsme chtěli jako Češi tuto Bibli také mít. Ona byla, je sice naše, ale je uložená v Drážďanech. Tak jak při těch válkách se to různě ty památky přesouvaly, obrazy, sochy, knihy, že? Kdo co prostě vyraboval. Tak ta Bible se dostala do těch Drážďan a my jsme chtěli teda mít její přesnou fotokopii. Samozřejmě, že někdy v tom roce 1914 bylo velice těžký pořizovat nějaký fotokopie. Prvně to bylo zadáno jiné firmě, nevím teď kam, do nějakého jiného místa, taky na západě. Tady u nás to ještě nebylo možné. Tam to bylo velice drahé, ale v té Lovani právě nám nabídli, že tu Bibli nám ofotí za nějakou mnohem nižší cenu. No, v těch Drážďanech se ti muzejníci strašně zdráhali, no, ta válka se přeci jen už blížila, začínala, nechtěli ji půjčit, nakonec ji do té Lovaně půjčili a tady musím říct, a dobře by udělali, kdyby nám ji na to ofocení nepůjčili, zůstala by nám celá. Takže to je opravdu, máme samozřejmě nafocených asi 100-130 listů, ale to je jenom zlomek. Existují nějaké zlomky z té Leskovecko-Drážďanské Bible. V každém případě právě tato Leskovecko-Drážďanská Bible je tou hlavní představitelkou těch českých biblí první recenze, první redakce, a je to vlastně v podstatě naše první celá, kompletně celá přeložená česká Bible. A tady už je ta cesta k mistru Janu Husovi, protože mistr Jan Hus tuhletu první redakci Bible měl v rukách a mistr magister Jan Hus, který tedy kladl důraz na Boží slovo, kdy Písmo svatý je mu zákonem nad jiné zákony a kdy Písmo svaté Boží slovo je mu tou nejvyšší autoritou nad veškerým učením v církvi, nad tradicí, nad vírou, nad vším, tak samozřejmě čekáme, že tento mistr Jan Hus také ve věci biblické práce něco učiní. Ano, nemáme to přesně doloženo, že by on byl tedy přímo tím redaktorem té druhé redakce, toho druhého vydání české Bible, ale lze to odvodit z té biblické práce. Takže je mu to připisováno tradičně, že on je tedy autorem těch oprav v té první recenzi. On odstranil tedy všechny ty archaické a někdy i ještě staroslovenské třeba výrazy, které se tam vyskytovaly. Ale co je nesporné, je to, že on je autorem formálního zjednodušení toho textu, to znamená diakritického pravopisu, tedy tečky a čárky, nebo nabodeníčko krátké, nabodeníčko dlouhé, protože oni to nebyly háčky ještě, a jenom tečka. A vlastně díky tomu, a to je obrovský přínos, protože díky tomu se ty Bible nesrovnatelně zmenšily do menších formátů, díky tomu se mohly vydávat ty knihy už v menším tedy vydání, a to znamená méně práce, méně materiálu, ty Bible začaly být tím pádem levnější, mohlo se jich vytisknout víc a vlastně tady ten jeho počin, byť to je počin spíš do českého, do dějin českého jazyka, tak tady ten jeho počin také významnou měrou přispěl k šíření Božího slova. Protože i když se podařilo tu Bibli zlevnit a dát do menšího formátu, tak to Boží slovo obsahově zůstalo stejné. A tady někde je tedy také ta cesta právě k šíření české Bible do dalších let, zvláště tedy v husitském revolučním hnutí.
1: O tom všem byla řeče v minulém díle tohoto pořadu, takže za chviličku vás zvu k poslechu dalšího vyprávění.

0: V našem vyprávění, ve kterém sledujeme dějiny České Bible, jsme se dobrali tedy k druhé recenzi České Bible, za kterou pravděpodobně stál i mistr Jan Hus. Povídám si s magistrem Jiřím Sladkým, historikem a také farářem Církve Československé husitské v Hrotovicích. Byli jsme u druhé recenze, následovali ještě další.
1: Tak už jsme zde zmínili třetí a čtvrtou recenzi a k té tedy třetí recenzi je potřeba říci, že je to takzvaná, nebo je tak někdy nazývána historiky jako recenze nebo redakce, jak chcete, husitská. A tady je potřeba možná trošku na úvod říct něco o významu Bible v husitském hnutí. Husité totiž položili na Boží slovo, na Bibli, ten hlavní důraz. Oni chtěli uskutečnit reformu církve v podstatě jenom na základě návratu k Božímu slovu, tedy ve jménu, tedy Bible ve jménu Božího slova. A tady je potřeba vidět třeba zrovna radikální tábory, protože radikální táboři viděli v Božím slově, v Písmu svatém, jediný základ všeho jednání, všeho myšlení, jediný základ vší tedy víry. Je potřeba ještě říci, že tedy Bible zvlášť jako v táboře byla úplně vším. Bible v táboře byla, možná je to takové klišé nebo fráze, ale skutečně záležitostí všech těch lidí. Bible se v táboře četla, v domácnostech četli všichni. Známá je táborská škola, která tam byla už od počátku, kde se učili všichni číst a psát, a to bez ohledu na to, jakého byli pohlaví. Tam opravdu ta vzdělanost byla nesmírně důležitá. Ani ne tolik to vysoké vzdělání, jako spíš ta vzdělanost ve smyslu, teď si můžu přečíst konečně to Boží slovo. Teď už nemusím poslouchat toho proradného faráře, který mluví latinsky a nebo podle toho ani nežije a nebo říká něco jiného, než žije. Ale konečně můžu sám si to přečíst. Teď najednou ten člověk zjišťuje v tom táboře nebo ti husité, najednou čte. A teď co tam čte? Teď tam čte Boha, je třeba poslouchat víc než lidi. Teď najednou tam čte, že ten pán Ježíš, že teda ten Kristus, který ho v podstatě neznal v tom středověku, že ten Kristus stojí za všemi trpícími, plačícími, tichými, chudými, sirotkami, vdovami, uvězněnými, že v těch všech je Kristus. Najednou se ten člověk může přečíst, že Kristus je s těmi, kdo jsou pronásledováni pro pravdu, kdo jsou pronásledováni pro nějakou spravedlnost.
0: A že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří Boha milují.
1: Přesně tak. A tady třeba jeden příklad za všechny. Tady jsou, často se v táboře zdůrazňují ty pověstné kádě. Ano, ty pověstné kádě, oni byli prvně v Písku, potom v táboře, ale všechno to, ty kádě mají jeden jediný základ. A to je základ biblický. Jsou to Skutky apoštolské, 4. kapitola, 32. verš, kde se píše, nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. To znamená, že oni to slovo Boží uváděli přímo do té praxe, do té životní praxe. A to teda úplně na literu, úplně přesně. Ano, ponechme v úvahám, nakolik se to podařilo a jak dlouho jim to vydrželo. No moc dlouho ne, to je pravda. Ale ty důrazy už jednou byly položeny. Bylo možné se k ním vracet. Bylo možné znovu je připomínat. Vždyť přece tak to je i v křesťanském životě, že člověk přece tím, že uvěří v Pána Ježíše Krista, tak je mu sice odpuštěno, ale to neznamená, že nebude padat na té cestě. Důležité je, aby si ale znovu, když padne, připomenul to Boží slovo a znovu s tou lítostí povstal. Takže tak nějak tomu možná bylo i v táboře. Důležité je, že najednou ti, kdo v té společnosti byli úplně poslední, tak najednou slyší, že ve světle Božího slova budou první. A tak tedy česká reformace zvlášť v husitství, díky písmu svatému, díky božímu slovu, díky právě šíření Bible, tak nějak měnila úplně nejenom tu víru, nejenom ten náboženský život, ale samozřejmě i ten takový ten společenský život. Byl tam jakýsi kvas prostě. I ten společenský život dostával, dejme tomu, nějakou lepší prostě podobu. Tím nechci říct, že by najednou celý ty 2 miliony obyvatel, který tenkrát žili na území Čech a Moravy, se hned obrátili. To se nestalo. Ale šlo o to, že byly právě nastoleny ty správné otázky. Že docházelo k tomu kvašení a k tomu tříbení. A samozřejmě, že k tomu duchovnímu posunu právě v husitství docházelo jenom díky tomu, že ti lidé, ti obyčejní lidé, kteří se teda konečně ve větším měřítku naučili číst a psát, že mohli číst to autentické boží slovo a že mohli tedy to autentické boží slovo, totiž do té doby tu příležitost neměli, konfrontovat s tou oficiální církví, která teda představovala a dodnes představuje jakýsi ten učitelský úřad církve, tedy něco jako, že mají monopol na výklad Bible.
0: Když se přidržíme té redakce, to v téhle době vznikla nějaká další úprava?
1: No tak ono v této době vznikla tedy třetí redakce České Bible. Samozřejmě Bible byla přeložena, nebo nový zákon byl nově přeložen už v roce 1422, protože přeci jen po všech těch událostech bylo důležité, aby ta Bible promlouvala zase k těm lidem nějakým novým způsobem. Nechci tady v tuto chvíli říct, že by ta Husova redakce byla zastaralá, ale oni to byli také lidé bádající a neustále tedy ty výrazy prostě v té Bibli upravovali a ono skutečně v této chvíli Husovi šlo o to opravit tu první redakci, tedy tak nějaký zmodernizovat, abych tak řekl, a zaktualizovat. No ale teď už je jiná doba, za pár let jsme uprostřed vítězných husitských válek, jsme uprostřed Žižkovy doby a teď je ten hlad ještě po Bibli v tom smyslu, že teď chceme co nejvěrnější překlad české Bible. A proto byl tedy nejprve přeložen ten nový zákon a samozřejmě, že se zde, tedy v té třetí recenzi, objevují i nové jazykové útvary, nové různá nová slova, kolikrát teda museli ti lidé, kteří na tom pracovali, ta slova tvořit. Protože oni byli tak striktní, že oni skutečně odmítali i, dneska bychom řekli, cizí výrazy, cizí slova v textu a ty cizí slova dost jako striktně nahrazovali českými výrazy. Takže ono to dneska zase zpětně třeba ta husitská recenze může působit takovým kostrbatým dojmem. To se týká jak té třetí recenze, kde tedy je autorem, nebo kde je hlavní, je tedy to dílo Martina Lupáče, což je spolupracovník arcibiskupa Jana Rokycany. On je teda tím hlavním mužem té třetí recenze, zvláště tedy toho nového zákona, který byl nejdůležitější.
0: Jsme tady pořád v 15. století?
1: Ano, stále se jedná o 15. století.
0: Zachovaly se z té doby některé Bible, které dnes jsou ještě k mání, které se můžeme prohlédnout nebo zjistit, jak vypadala tehdejší podoba Bible?
1: Takže z té třetí redakce se nám zachovala takzvaná Padařovská Bible, která byla tedy napsána v roce 1432 až 35. A to je zajímavá Bible, protože to je Bible, která se dostala do majetku šlechtického rodu Žerotinů a právě na území žerotinského panství se tedy v budoucnosti bude tisknout Bible kralická, nejprve tedy v Ivančicích a potom v Kralicích. Lze předpokládat, že právě tato Padařovská Bible mohla mít taky nějaký vliv vliv na překlad Bible Kralické. Ne, že by z ní opisovali, to určitě ne, ale rozhodně ti překladatelé Bible Kralické k té padařovské Bibli při té své biblické práci také přihlíželi. Prostě měli ji k dispozici. Z této třetí redakce se nám zachovalo víc Biblí, zmiňme jenom heslovitě Bible Pernštýnská, Hodějovská, Dlouhoveseckého, Nymburská a další a další.
0: Já možná... Ty názvy jsou podle toho, kde vznikal ten opis.
1: Ty názvy jsou, ano, podle toho, kde buď vznikal, anebo kde byly nalezeny. Protože se taky kolikrát stalo, že nějaká Bible byla nalezena a podle místa toho nálezu je nazvána. Někdy i podle jména třeba nálezce. Takže to je různé. Ale samozřejmě lze předpokládat, že ty Bible, většinou ty názvy, pak u těch dalších velkých Biblí, uvidíme u té čtvrté redakce, že jsou opravdu hodně podle místa. Bible Pražská, Bible Kutnohorská, Bible Benátská, ale také podle toho jména tiskaře v budoucnosti Bible Severinovi, Bible Melantrichovi. Ale vždycky nám to tedy ukazuje nějakou informaci.
0: Tolik tedy třetí recenze, ta čtvrtá proběhla kdy?
1: Ta čtvrtá recenze spadá do období vlády Jiřího z Poděbrad, tedy to máme dobu vymezenou roky 1458 až 71. A tady je potřeba říci dvě věci. Jednak tato čtvrtá recenze se zas až tak příliš neliší od té recenze třetí. Jsou tam drobné jazykové úpravy, ale já vám tady řeknu, protože to je velice zajímavé pro, zvlášť tedy pro věřící posluchače, v čem jsou třeba ty rozdíly a jak některé slovíčka překládali jinak. A vlastně špatně by se dalo i říct. Důležité ovšem je, že skutečně tato čtvrtá recenze je tou základní Biblí pro všechny inkunábule, tedy pro všechny prvotisky. Tedy je to velice důležitá, tady ta čtvrtá redakce. Ten rozdíl mezi tou třetí a čtvrtou je tedy v tom, že jsou tam nějaké opravy starších chyb, nedostatků, ale tady je potřeba vidět taky a sledovat, že vlastně ta čtvrtá redakce jakoby reagovala také na ten vývoj latinské Bible. To nebylo pořád tak, že by se překládalo z jednoho latinského v uvozovkách jakéhosi originálu a ten, že by byl neměný. Ona i ta latinská Bible má svoji cestu. A ono se tady ty tři redakce předtím se překládaly z latinské Bible, která byla upravená ve 13. století na Sorboně. Kdežto tady tahleta čtvrtá redakce se jakoby víc vrací k tomu původu. Vodnímu textu a odstraňuje takzvané sorbonské čtení Bible. Takže v tom je možná takový určitý rozdíl k těm výrazům, které jsem tady zmínil. To se snad bude týkat spíš až těch pozdějších Biblí, které vychází tedy z této redakce, ale jenom jeden, když už jsem řekl, že ten příklad dám, tak už ho řeknu teď dopředu. Oni třeba překládají i slovo evangelium a

0: vidíme a dává nám to smysl. Tak v tom tam jsou takové jinak přeložené prostě některé výrazy.
1: Opět k památkám dochovaným z této doby, dá se nějak tedy vyjmenovat stručně, kolik máme těch zachovalých biblí z těchto čtyřech redakcí?
0: Ze všech těch čtyřech redakcí máme zachováno asi 25 úplných rukopisných biblí, pak máme zhruba 22 svazků se starozákonními texty, 20 sbírek žaltářů, tedy žalmů, a 38 nových zákonů a asi 60 kusů takových různých útržků, biblických zlomků, bychom mohli říct. To samozřejmě není všechno a upřímně domnívám se, že je to jenom malé procento těch biblí, které se tenkrát šířily, vzhledem k tomu, že Bible byla v husitském hnutí a zvlášť Táboře velice pilně opisována, skutečně se to šířilo opravdu rychleji, což to prostě nebylo v té době možné. Takže těch biblí bylo, ty byly samozřejmě zničeny, to je zajímavé, zničeny za válek, zničeny také ale při římských perzekucích, ale také třeba zničeny častým používáním, a nebo pokud byly pergamenové a už se nepoužívaly, ono se to totiž odřelo časem z toho pergamenu a nepoužívali se, tak dneska ty zlomky nacházíme na přebalech jiných knih třeba ze 17. 18. století.

0: V dnešním pořadu sledujeme historii České Bible. Mým hostem je opět Jiří Sladký, farář církve Československé husitské a hlavně církevní historik. My jsme se dobrali do 15. století, do všech husitských redakcí České Bible a před námi je ještě jedna oblast, kterou nemůžeme minout a která má na šíření Biblii v našich zemích zásadní a velký význam, to jest vynález knih tisku. Jaký to mělo vliv konkrétně v těch detailech, co víme z historie, co to ovlivnilo prakticky?
1: Vynález knih tisku lze srovnat s vynálezem internetu, to klidně, to je snad i bez debat. A tak veliká to byla změna právě v přístupu k informacím. Proto to srovnávám s tím internetem. Možná, že před chvílí jsme hovořili o tom, že Bible se v táboře v husitském hnutí velice čile a živě opisovala a že se tedy mohutně šířila a že máme tedy i dost těch zachovaných památek, ale to není nic. To není nic s tím, jak převratným vynálezem byl knihtisk. Ale není vůbec pravda, že by knihtisk spadl v polovině 15. století Gutenbergovi k rukám. To tak tomu nebylo. Myslím si a domnívám se, že on byl první, který to zveřejnil. Domnívám se dokonce, že už v první polovině 15. století existovalo tohleto umění tisku, knihtisku pomocí liter a že v

0: tom je totiž smysl toho vynálezu, jo? A to si možná ještě řekne. Ale že se to udržovalo v tajnosti, možná kvůli strachu z inkvizice, protože to mohlo být považováno za vynález ďáblův knihtisk. A tak určitě existovaly, tak jako v té době existovalo spousta takových různých tajných spolků, existovaly takové tiskařské spolky, které tedy si předávaly nebo měly tuhletu znalost výroby těch liter a vůbec tedy znalost toho knihtisku. Ten Gutenberg byl první, kdo veřejně něco prostě vytiskl, první, kdo se tím prezentoval, je to ta Gutenbergova Bible. A tím chci ještě říct, že veřejně, ale naprosto běžně existoval snad už od konce 14. století takzvaný deskotisk. A tedy list tiskařský byl běžně znám, to žádný vynález v tom není. Ale ten vynález skutečně stojí v tom, že deskotisk vypadal tak, že se musela ze dřeva vyřezat celá stránka. A ta stránka se pak mohla neomezeně tisknout, než to prasklo. Ale ten vynález Gutenbergu spočívá v tom, že nevyřežu celou stránku, ale vyřežu jednotlivý litery, který poskládám, posázím tedy do nějakého toho, do těch řádků a můžu je kdykoliv rozhodit a zase znova složit jiný text. V tom je právě ta určitá genialita. Já nechci říct Gutenbergova, já si myslím, že to taky poznal někde od někoho. Ale v tom je ta genialita tedy toho objevu, toho vynálezu. Knihtisk, a na to můžeme být jako Češi právě hrdí, se velice rychle, velice záhy a strašně brzo rozšířil do českých zemí. Dokonce se domnívám, že snad jako bychom na to čekali. Jako by tím horlivým opisováním a i tím deskotiskem, který se tedy i tady u nás objevoval, jako bychom skutečně čekali na objev těch liter, jako na dar boží, který k ještě většímu šíření božího slova. U nás, to se tak obvykle učí v dějepise, nejstarším tiskem není Bible tedy, ale je to kronika trojánská, která byla vytištěna v Plzni v roce 1468. Tuším, že v Plzni také byla nejstarší vůbec tiskárna v Čechách. Ale my máme i několik, jako vidíme dál, jiných takových předních míst v Evropě v tisku Bible. Jenom pro zajímavost tuším, že jsme druzí v Evropě po Němcích, myslím, kteří vytiskli jako inkunábule, jako prvotisk, nový zákon. Co se týče kompletu celé Bible, tak jsme v Evropě tuším třetí nebo čtvrtí, teďka přesně nevím, ale první byli, myslím, že jsme čtvrtí. Němci, Francouzi nebo Španělé, Italové určitě a pak hned my. O tom si dneska můžeme nechat jenom zdát. Dneska jsme ve znalosti Bible možná na tom posledním místě, protože říká se, že český národ je nejateističtějším národem možná v Evropě, možná, že i dokonce na světě. Ta první Bible byl nový zákon, který byl vytištěn v roce 1470. Má 209 listů po dvou sloupcích. Je to ještě takový trošku fakt jako prvotisk, protože neobsahuje žádné poznámky, neobsahuje žádné odkazy. Úzkostlivě se tedy drží té vulgáty. Je to vytištěno na základě té čtvrté redakce, ale to budou všechny ty prvotisky. A tady znova zase musím říct, a tady bude druhý příklad toho, jak ta čtvrtá redakce zbytečně překládá některé výrazy špatně. Jeden příklad tady z toho nového zákona z roku 1475. Známe příběh o Janu Křtiteli. A tam se praví, přímé čiňte stezky jeho. No a v této Bibli se vyskytuje toto. Přímé čiňte skutky jeho. No tak tady vidíte, že opravdu ten překlad dává úplně jiný význam a zase je to takový určitý nedostatek té čtvrté redakce, kterou ten prvotisk používal. No, nový zákon tady byl vytištěn ještě dvakrát, to jeden v roce 1487 a potom to je takzvaný Dlabačův nový zákon, to jen proto, že právě je nazván, jak jsem před pár minutami říkal, mluvil o těch jménech, byl nazván podle knihovníka strahovského kláštera, jakéhosi Dlabače, který tam v roce 1816 tady tenhle ten prvotisk objevil. No a potom ještě tedy byl vytištěn v Plzni ještě jeden nový zákon, ten byl vytištěn už až na konci 15. století, to bylo v roce 1498. To ovšem tohleto nejsou, tak nějak bych řekl, ty nejvýznamnější prvotisky Bible vytištěné do konce 15. století.
1: No a které jsou tedy ty významnější?
0: O těch nejvýznamnějších už jsme hovořili, nebo jsme je zde zmínili. Je to právě ta Bible pražská, která byla vytištěna v roce 1488 v Praze na Starém městě v pražské tiskárně Jana Kampa. Ten náklad, jenom pro zajímavost, nesli 4 pražští měšťané. Ta jména nám nic neříkají, mohu je zde vyjmenovat, ale jedno z těch jmen přesto je tam důležité a to je jméno Severina Kramáře, otce toho budoucího Severina, který bude tisknout pak v 16. století ty slavné Severinovy Bible ještě před Melantrichem. Tohle to je úžasné dílo, ta pražská Bible obsahuje předmluvu, to jsou listy církevního Ceronima, ale to bylo tehdy zvykem, přeci jen pořád, oni se pořád jako nemohli zbavit té vulgáty ani toho autora, překladu té vulgáty, ale tady je potřeba říci, že tato Bible se trošku liší od té čtvrté redakce, i když bylo tedy jako základ logicky použito těch Biblí té čtvrté redakce. A odstraňuje právě řadu těch nesprávně přeložených míst, odstraňuje řadu těch úplně takových neobratných, neohrabaných obratů. A dám zase jeden příklad pro znalce Bible. Bude to zase příklad s Janem Křtitelem, když jsme o něm hovořili předtím. Víme, že Jan Křtitel žil na poušti a víme, tak to známe z těch našich překladů, že jedl kobylky. Ale to je latinský výraz locuste a tenhle ten latinský výraz se ale nikdy nepřekládal jako kobylky. Tenhle ten latinský výraz se vždycky překládal ve všech těch 4 recenzích českých jako zelenina. Jako zeliny, teda staročeský zeliny. A ti, kteří pracovali na té Bibli kralické, tak to přeložili už jako kobylky. Od té doby tedy říkáme, že Jan Křtitel jedl kobylky. Ale ono to není úplně jednoznačné a tady něco pro takovou, dovolím si, malou biblickou spekulaci. Ono to není úplně jasné, protože všechny ty staré řecké komentáře, my dneska říkáme původní, ale oni zase až tak původní nejsou. Přesto nic původnějšího k dispozici není. Všechny hovoří o tom, že Jan Křtitel jedl rostliny. Všechny naráží na rostliny. Nehovoří se tam nikde o kobylkách. Když si to srovnám s veršem z Matoušova evangelia z 11. kapitoly, 18. verš, kde se píše, že Jan nejedl a nepil, tak se tady nabízí velice kacířská myšlenka, jestli náhodou ten Jan nebyl vegetarián. Ale to je opravdu jenom, já ty spekulace nemám rád a je to skutečně jenom pro odlehčení, aby bylo vidět, kam člověka taky může zavést teologická práce.
1: Jsme tady na prahu 16. století, nebo v průběhu 16. století. Je tu vynalezený nebo objevený či přiznaný zveřejněný knihtisk. Začínají se šířit Bible, ale pojďme k lidem, kteří se na těch překladech i dále podíleli. Jaké další jméno nás čeká?
0: Tak tady je otázka vůbec, kdo se podílel na jakých překladech a na jakých vydáních. Ono tady ještě nelze úplně hovořit o nějakých velikých překladech. To tady možná až bude vydán Nový testament v roce 1533. Tady zatím lze mluvit o těch redakcích, tedy o těch úpravách těch textů na základě třeba vydání v Německu, jiných biblí, že jo, a tak podobně. Tady snad ještě bychom jenom zmínili, protože si to zaslouží, jeden z těch prvotisků, a to je Bible Kutnohorská. A potom tedy, samozřejmě pojďme tedy rovnou k té Bibli Benátské, která tedy byla vytištěna v tiskárně Petra Lichtensteina, a tedy chceme-li nějaké jméno, tak největší zásluhu má na ní příslušník nebo člen husitské církve Podobojí Jan Hlavsa, Václav Sova a Burian Lazar. Tyto tři osoby nesly tedy veškerý ten náklad vydání té benátské Bible v roce 1506. To už není prvotisk, proto už ho tam nezařazuju, i když patří k těm předchozím tak nějak typologicky, tedy k té pražské a k té kutnohorské. Stále tedy ta benátská Bible je sledkem tedy té čtvrté redakce, je naprosto textově zhodná právě s tou pražskou a tou kutnohorskou, tedy o nějakém novém překladu tam jaksi není řeč, ale přesto některé výrazy a některá slova jsou tam novější a modernější. Co je důležité, že obsahuje 100 obrázků, tak už je obrázková, už to není jenom text a iniciály, nebo rytiny, protože v jedné z těch biblí se objevovaly i první české dřevoryty. To byla ta Bible Kutnohorská. Tady jsou vyloženě obrázky, ale možná, že je mnohem důležitější ještě jiná věc. Doba pokročila a už v té Bibli není jenom ten text Božího slova, ale už jsou tam stručné sumáře před kapitoly a už se tam objevuje to, co všichni přece používáme, konkordance biblická, tedy odkazy na příbuzné verše v jiné části teda Božího slova.
1: A kdy se to začalo objevovat? Kdy začali lidé doplňovat tady ty biblické texty?
0: Tady to je první Bible, je opravdu tady
1: ta
0: benátská v roce 1506, je skutečně první Bible, kde se ty konkordance objevují. Do té doby není žádná konkordance v žádné Bibli.
1: Ani ve světové, to je český unikát?
0: Samozřejmě, že v moderní vulgátě, kterou mám doma, jsou všude ty konkordance. V Septuagintě mám taky ty konkordance. V hebrejský mám taky ty konkordance. Ale já prostě nevím v tuhle tu chvíli, jestli tam byly v tom 15. století. Předpokládám, že ne. Určitě ne, protože by to použili i pro tu českou. I ten Hus by mu to usnadnilo veškerou práci. Ale taky je otázka určitý setrvačnosti, kdy vlastně, když se něco opisovalo, tak to nebyla v tom jednota toho textu. To znamená, ten opisovač si libovolně tam nějaký poznámky klidně mohl dát a oni to dělali. Takže my nemůžeme u těch rukopisů mluvit o nějakém právě, já nevím, o nějakých konkordancích, poznámkách, protože co písař, to poznámka nějaká. Tam je to fakt komplikované. Samozřejmě, že ty tisky už umožňují sjednocení toho textu a poprvé tedy v tom roce 1506 se tam vyskytují v české Bibli ty konkordance. Jestli to viděli v jiných Biblích, je to možné. Třeba se inspirovali, ano, nejspíš z toho Německa, to je pravda. Protože ty Bible předchozí, které by to taky umožňovaly, tak ta pražská, ta kutnohorská, tak tam ty konkordance ještě nemají a opravdu je to takový ten prvotisk ve smyslu toho středověkého ještě textu, kdy pokud možno tam ty poznámky vlastně nejsou až tak úplně žádoucí.

0: V dnešním pořadu o historii České Bible se stále ještě blížíme tomu asi vrcholu překladatelství České Bible, tedy Bibli Kralické. Stále jsme v období přední a mluvíme o překladech, které doposud tady vycházely z Vulgáty. Máme překlady, které vycházely ještě z jiných pramenů?
1: Máme. Je to veliké dílo. Dílo dvou, tedy husitských kněží nebo utrakvistických kněží Beneše Optáta a Petra Gzela, kteří se vydali úplně tedy osobitou cestou k překládání zatím tedy nového zákona. Ten nový zákon vydali v náměšti u Brna v roce 1533 jako takzvaný nový, s dvojitým V, nový testament. Ale co je hrozně důležité, že oni opustili tu českou tradici překládání z Vulgáty, z latiny tedy do češtiny, ale přijali za základ úplně jinou předlohu, teda také latinskou. To nevadí, ona ta latina stejně byla nejrozšířenější. Ale byl to latinský překlad právě humanisty Erasma Rotterdamského, který vydal tiskem v roce, tuším, 1516, vydal řecký nový zákon a ten nový zákon on pak zase jakoby z toho původního přeložil do té latiny. Takže je to latinská Bible Erasma Rotterdamského, přeložená tedy z původního v uvozovkách, ovšem z původního řeckého jazyka. A oni tedy se vydali, ten Beneš Optát a Petr Gzel, touhletou moderní cestou a tím vlastně také předznamenali tu cestu k překladu Bible Kralické, protože základním úkolem překladatelů Bible Kralické, který si vytyčili, bylo, že se bude překládat z původních jazyků, za které jsou považovány, byly a jsou doteď, hebrejština a řečtina. A tady snad poslední poznámka k té jednotě bratrské. Domnívám se, že oni by se možná až tak úplně nevybičovali k této cestě už v tom roce 1533, tedy k překladu, pokud možno z těch původních jazyků, kdyby nemuseli reagovat na úplně dogmaticky strnulého Lukáše Pražského, který také vydal pár let předtím dva překlady nového zákona. V roce 1518 a v roce 1525. A ty překlady, on se úplně strnule se drží Vulgáty. A to opravdu tak, že je to na úkor českého jazyka. Objevují se, ty překlady jsou neskutečně kostrbaté, objevují se v nich strašlivé latinizmy a takové ty úplně nepochopitelné latinské pro nás, pro češtinu nepochopitelně přeložené latinské vazby. Takže to, ten překlad byl v tomto smyslu takový strnulý a právě on, ten Lukáš Pražský, vytýkal těm překladatelům husitským, těm utrakvistům, že příliš volně zacházejí s překladem Božího slova a že do toho Božího slova, do těch překladů vkládají svůj vlastní rozum a že se přísně nedrží Vulgáty. Bohu díky za to, že budoucí jednota bratrská tenhle ten striktně zpátečnický přístup k biblickému překládání opustila, že absorbovala do sebe také myšlenky nejen luterské, ale především kalvinské reformace, otevřela se vyššímu vzdělání a Bohu díky za to, neboť jenom díky tomu této cestě a Božímu vedení máme zde tu úžasnou Bibli Kralickou.
0: Tedy Lukáš Pražský je vlastním iniciátorem překladatelských prací?
1: Ano, on sám přímo se na těchto dvou překladech nového zákona podílel a on sám tedy razil tuhle tu cestu, která ovšem samozřejmě po jeho smrti byla záhy opuštěna.
0: Víme, v kterém roce začaly práce na překladu Bible Kralické?
1: Práce na překladu Bible kralické samozřejmě začaly už tím, že byl zadán nový překlad Nového zákona bratru Blahoslavovi. Janu Blahoslavovi ten překlad vyšel, tuším, 1564 a potom druhý 1568. Takže tady to je úplný počátek. Samozřejmě, že na tom Starém zákoně se začalo pracovat později, to bylo tuším, že od počátku 70. let 16. století.
0: Stojíme na prahu tedy další výrazné a důležité kapitoly v dějinách České Bible na překladu Bible kralické, no ale tu si musíme nechat zase na příště. Takže vás zvu k poslechu opět za týden a v tuto chvíli se loučím s historikem a farářem církve Československé husitské Jiřím Sladkým. Děkuji vám.
1: Tak děkuji mnohokrát za pozvání a budu se těšit zase na příští setkání.
0: Já taky. Zvu vás opět za týden a naslyšenou se těší Jiří Sladký a Kateřina Hodecová.

S Řekou života se můžete potkat opět ve středu, kdy odstartuje její premiéra, a to konkrétně v 10 hodin. Hostem bude Jiří Sladký. A teď už je před námi kapela Need to Breathe a nostalgická píseň, ve které se autor ohlíží za svou minulostí, řeší své chyby a pochybnosti a pak zpívá. Někdy jen potřebuji místo pro to, abych mohl udělat chybu. Myslím si, že ho můžeme najít, když zaklepáme na nebeskou bránu. Řekl bych, Bože, jsem jen člověk. A ty bys řekl, to je důvod, proč mě potřebuješ. Opravdu Boha potřebujeme a i když děláme denně spoustu chyb, tak máme tady tu možnost, tu výsadu odpuštění. Tak k Bohu utíkejme i dnes.

Máme za sebou 4 hodiny a od mikrofonu Rádia 7 se vám hlásí Aneta Lofítková. Rádio 7 je tady pro vás každý den a to, že fungujeme a můžeme vysílat, je i vaší zásluhou. Vás všech, kteří rádio podporujete svými financemi a modlitbami. A pokud máte na srdci práci rádia, tak budeme vděční za jakoukoliv formu podpory. Věříme, že si Pán Bůh rádio používá k tomu, aby mohlo nejen potěšit, pozbudit a dělat vám společnost, ale zároveň, že můžeme i přibližovat Boha a víru lidem, kteří jsou hledající, kteří jsou nevěřící a s Ježíšem se ještě osobně nesetkali. Tak věřím tomu, že i vaší podporou a hlavně tou modlitební nám k tomu můžete dopomáhat a můžete být součástí tady té rádiové rodiny i vy. Tak vám za to moc děkujeme a za zhruba 15 minut jsou u vás doteky. Tak ještě předtím pouštím několik písní a začneme tou Miluji tě, pane, od Pavlíny Prudilové.

každém ročním období, v každém okamžiku tě touším najít. Tohle vyznala zpěvačka Lauren Daigle ve své písni First. No a tak nám přeju, ať je to i pro nás ta touha našeho srdce, ať toužíme opravdu Boha hledat všude, kde se nacházíme, v každém našem dni, v každé vteřině, nejen v každém ročním období a nejen když nám třeba zrovna není nejlépe, ale opravdu v každém okamžiku.

0: Vítejte u relace Doteky, biblického vyučování Charlese Stanleyho. Když udeří nepřítel, potřebujeme slovo povzbuzení a skutečnou úlevu od strachu. Zůstaňte s námi a dozvíte se, jak strach přemáhat. Čte Pavel Hromádka.
1: Myslíte si o sobě, že jste svobodní a volní? Pravděpodobně ano, protože nejste za mřížemi ani za žádnou zdí a můžete si jít, kam se vám zachce. Říkáte si, ano, jsem svobodný. Ale jste svobodní i uvnitř? Jste svobodní citově? A jste volní duchovně? Většina lidí totiž prožije celý život a vůbec si neuvědomí, že ho prožili a přitom to nebylo ve skutečné svobodě. Vůbec si neuvědomujeme, jak moc naše emoce prostupuje strach. A strach nás uvězní, spoutá nás do otroctví. Strach v sobě nosí mnoho lidí. Neuvědomují si, že to, co cítí, je důsledek strachu. Například chamtivost. To je strach, že budu mít málo. Odmítnutí je strach, že mě ostatní nepřijmou. Vina je strach, že mi na to přijdou. Nedostatek sebedůvěry je strach z vlastního selhání. Hněv je strach, že něco bude na můj úkor. Žárlivost je zase strach, že se mi to vymkne z ruky a nebudu hrát první housle. Nerozhodnost je důsledek strachu z kritiky a z toho, že se rozhodnu špatně. Tolik z toho, co je v nás, je důsledkem strachu. Všechno v nás je strachem tak provázané, že si mnozí lidé nikdy neuvědomí, že jejich základní problém tkví ve strachu a že nám v životě figuruje něco, čeho se bojíme. Umíte takový strach u sebe poznat a identifikovat? Asi říkáte, že se ničeho nebojíte. Možná je to proto, že si to nechcete přiznat, nebo ignorujete skutečnost. A také je možné, že jste se tím nikdy nezabývali a nikdy vás ani nenapadlo, že některé vaše pocity vyvěrají ze strachu. Neuvědomujeme si totiž, že mnoho lidí prožívá svůj život tak, že jsou utrápení, zmučení, utlačení a deprimovaní jen proto, že se bojí. Prožijí celý svůj život v trápení a stresu jen proto, že se v nich zabydlel strach a oni si vůbec neuvědomují, o co jde. Co se to vlastně děje? Velice často lidé proto, aby se strachu vyhnuli, vklouznou do nějakého návyku v naději, že se jim uleví, ale počase zjistí, že jsou v ještě větším otroctví, takže pak mají ještě větší strach. Prožívají ještě větší úzkost, větší trápení, větší tlak, větší znepokojení. Víc se trápí starostmi a ještě víc je sužují pochybnosti. Ono je to tak, že dokud svůj strach nepřemůžete, strach bude přemáhat vás. Ten strach vás ovládne a bude vás držet v područí a otroctví tak dlouho, dokud budete žít. Mnozí lidé budou žít a umřou a za celou dobu se nikdy svobodně a volně nenadechnou. Jak může člověk svůj strach přemoci? Právě o tom chci dnes mluvit. Najděte si se mnou v Bibli Žalm 27. Přečteme si 1. až 3. verš. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštěta mého života. Z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. Jak procházel David, který tento žalm napsal, obdobími, kdy se musel vypořádat se strachem a bál se docela často. Nebát se totiž neznamená, že bychom se někdy dostali na takový stupeň, kdy už se nikdy ničeho nelekneme a nebudeme se bát. Nejde tu vůbec o to dosáhnout úrovně, kdy vás nikdy nerozechvěje strach. Jde tu o to, jak na něj reagujeme. Jak ho můžeme přemoci? Jak se na něj můžeme dívat tak, aby nás nepřemáhal a nedrtil? Nemusíte se nechat trápit a mořit strachem. Uvedu vám tu 3 ilustrace, o kterých si myslím, že by nám mohly pomoci, protože v nich jsou některé principy týkající se právě problému přemáhání strachu vírou. V první řadě se vrátíme do 3. kapitoly knihy Exodus, což je 2. kniha Mojžíšova. A před sebou máme Mojžíše. Jen si stručně zopakujme, co se v té třetí a čtvrté kapitole děje. Bůh se setkává s Mojžíšem v ohnivém keři. Ve třetí kapitole a 14. verši sám sebe představuje jako jsem, který jsem. Bůh řekl Mojžíšovi jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. A pak mu svěřuje poslání. Vyzývá ho slovy, Mojžíši, chci, abys šel k faraonovi a řekl mu, propusť můj lid, židovský národ, nech je jít. Toho se Mojžíš velice obával. Nezapomínejte na to, odkud Mojžíš pocházel. Vzpomínáte si, že vyrůstal jinde než ve své vlastní rodině? Vyrostl u samého faraona. Určitě je vám jasné, že tedy žil uprostřed Egypta ve všem faraonově bohatství a pompě. A pak utekl, protože zabil Egypťana. Dalších 40 let pak prožil na druhém konci pouště a kromě pasení ovcí tam nic jiného nedělal. Takže si umíte představit, jak moc to ovlivnilo jeho sebevědomí. Znali ho jako adoptovaného faraonova syna. A teď je z něj pastýř. A s tím se musel vyrovnávat. Do této situace k němu přichází Bůh a říká, Mojžíši, vybral jsem si tě. Jeho odpověď zní, ale kdo jsem já? V tu chvíli se jeho sebevědomí pohybuje až někde u země, proto se ptá, kdo jsem já? A Bůh odpovídá, chci po tobě, abys šel a toto udělal. Mojžíš na to reaguje, to nemůžu, to nezvládnu. Co řeknou lidi, když jim oznámím, kdo mě poslal? Proč by mi měli věřit? Mojžíš se bál kritiky. Proto pokračoval dál. Nemohu to vykonat, protože neumím mluvit. Mojžíš se bál i vlastního selhání. Když budete procházet Mojžíšovým životem, můžete sbírat jeden strach za druhým. A teď zpozorněte. Bůh Mojžíšův strach chápal. A také mu bylo jasné, že předtím, než Mojžíš bude moci jít, Bůh bude muset něco udělat, aby mu pomohl pochopit podstatu toho strachu a dostat se přes něj. Když Bůh s Mojžíšem mluví, všimněte si, co říká ve 2. Mojžíšově knize 4. kapitole 1. až 4. verši. Mojžíš však znovu namítal. Nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk. Byl vyděšený k smrti, protože to byl velký had. 4. verš. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Nevím jak vy, ale já bych si řekl, za faraonem půjdu. A chytit do ruky hada za hlavu? Dobře. Ale chytit ho za ocas? Zvlášť, když je to had jedovatý. To je čirá sebevražda, protože vás uštkne. Víte, proč mu to Bůh přikázal? Musel se nějak prolomit Mojžíšovým strachem. Mojžíše strach ochromoval. Neumím mluvit, nejsem ten pravý, nebudou mi věřit. Kdo vlastně jsem? A co když se stane tohle, nebo tamto? Ať Bůh říkal, co chtěl, Mojžíš na to vždycky nějakou odpověď našel. Proto Bůh řekl, hoď to na zem. Mojžíš svou hůl hodil na zem a tam se z ní stal had. Bůh mu pak řekl, zvedni to. S Bohem se člověk nedohaduje. Nějakým způsobem Mojžíš věděl, že by raději měl udělat to, co mu Bůh řekl. Dál to však bylo ještě horší. Exodus 4. kapitola, 6. a 7. verš. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. Mojžíš udělal to, co po něm Bůh chtěl. A měl z toho pak ruku celou malomocnou, což bylo to nejhorší, co se tehdy člověku mohlo stát. Vyděsilo ho to k smrti, protože Bůh tím klidně mohl vyjadřovat, potrestám tě, protože mě nechceš poslechnout, takže od této chvíle budeš malomocný. Pak ale Bůh pokračuje dál. Znova si tam tu ruku vlož. Mojžíš to udělal a vyndal ji naprosto zdravou. Vyžadovalo to dva činy. Zvlášť ten první byl dost strašidelný. Vzít do ruky obrovského hada za ocas. A ten druhý probíhal tak, že vyndal ze šatů ruku celou bílou leprou, potom, kdy si ji na boží pokyn dal na hruď. O co tady vlastně šlo? Jde o to, že takhle Bůh člověka provádí strachem. A teď dávejte dobrý pozor. Stává se velice často, že když se v životě něčeho bojíme, Bůh po nás bude chtít právě to něco, co je děsivé samo o sobě, jen proto, aby rozetnul okovy strachu, aby přeťal pouta strachu a otevřel vězení našeho strachu právě v tom, čeho se bojíme. Často to totiž bývá tak, že Boha neposloucháme, protože se bojíme, co z toho bude. Bojíme se důsledků, bojíme se toho, co pak řeknou lidé a bojíme se, že to nezvládneme. Možná se zeptáte, jak je možné bát se selhání, když něco chce Bůh a říká, abychom to udělali. Proč vlastně lidé Boha neposlouchají? Protože se bojí následků. Byl bych rád, kdybyste viděli, že mnoho z toho, co děláme, je nějak provázané se strachem. Můžeme svalovat vinu na cokoliv, ale mnoho z toho, co děláme, je spojeno se strachem. Jde tedy o jedno, co Bůh řekl. A jsem ochotný to udělat. Ta otázka vlastně vyjadřuje, věřím Bohu, spoléhám se na něj. Bůh poskytl Mojžíšovi všechny zdroje, které k poslušnosti potřeboval. A navíc ten strach musel prolomit. Pak mu slíbil, já půjdu s tebou. A v tu chvíli to Mojžíš věděl a v tu chvíli se na něj spolehnul. A bylo to. Teď spolu navštívíme dalšího člověka. Pojďme za Davidem. Najděte si prosím první knihu Samuelovu a podíváme se do 17. kapitoly. Každý zná příběh Davida a Goliáše. A chci, abyste si všimli právě toho důležitého. David se na obra Goliáše podíval a řekl, přeji si mít tu čest zabít ho. Šel dolů k potoku a našel si tam 5 kamínků. Stojí tedy před námi mladý pastýř David a není ozbrojen ničím jiným než 5 kameny, holí a prakem. Co s tím? Prak, hůl a kamení. Kdybyste šli do boje a na jednu hromádku složili prak, hůl a kamení a na druhou štít, kopí a meč, kterou byste si vybrali? Lidská přirozenost říká, rozhodně si vezmu štít, kopí a meč. Víra však říká, chopím se hole, praku a kamenu. Tady ten příběh mám moc rád a následující řeč je v Bibli moje oblíbená.

rad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Davidova řeč se zaměřuje na Hospodina. A všimněte si, že Goliášova řeč se točí jenom kolem Goliáše. Poslechněte si, co tu povídá. Co pak jsem pes, že na mě jdeš z holí? A srovnejme si to s tím, co David říká o svém Bohu. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. David tím vlastně vyjadřuje, Goliáš je po tobě. Dávej pozor, co se teď s tebou stane. Zabiju tě, utnu ti hlavu a nejen to, ale ještě zničíme celou pelištejskou armádu. Vítěz tohoto zápasu bere všechno a my jsme připraveni to všechno si vzít. A víte, co se mu tím povedlo? Rozlobil Goliáše ještě víc. Strašně zuřil a běsnil. A moc se mi líbí, jak to pokračuje. Od verše 48. Když pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti pelištejci. Kdyby se David jenom trošičku bál, určitě by si to namířil na druhou stranu. Ale on vyběhl přímo proti Goliášovi. Kdyby se David jenom trošičku bál, určitě by si to namířil na druhou stranu. Ale on vyběhl přímo proti Goliášovi. Nám se často stává, že když se bojíme, utíkáme pryč. Ale jestli jsme muži a ženami víry, běžíme rovnou do centra dění a děkujeme Bohu, že nám dá vítězství, ať se děje, co se děje. David rychle utíkal k bitevní čáře, aby se tam střetl s pelištejcem. Pak další verš, 49. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. David mu pak useknul hlavu a společně s ostatními pak pelištejské porazili. Jaká lekce pro nás? Co David udělal? Na čem závisel? Spolehl se jedině na to, čím ho Bůh do té bitvy vybavil. Někdy si myslíváme, že musíme mít to a ono, že potřebujeme mnohem vyšší kvalifikaci, že potřebujeme přijetí a tak dále. Přitom všechno, co potřebujeme, je živý Bůh a naše víra, která vstoupí do akce a pak se dívá, jak Bůh působí a jedná. Kdo vybral ten oblázek? Živý Bůh Davida vedl, aby sebral ten pravý. A kdo mu dal dost cíly, aby jim vystřelil z praku? Zase to byl živý Bůh. Kdo mu poskytoval dostatek zkušeností v zápasech s medvědy a lvy? Bůh si ho připravoval na první velikou bitvu jeho života, kterou pak mělo následovat mnoho dalších. Co tedy dělal? Procvičoval si víru. Věřil a spoléhal se na svého Boha, že ho vytrhne, což se také stalo. Ptám se vás, co je váš Goliáš? Co je to něco, co se nad vámi mocně tyčí a neustále do vás buší, obtěžuje vás, týrá a utiskuje? Co způsobuje vaše pády? Co vás okrádá o Boží požehnání a dobrotu? Co je váš Goliáš? Vnímáte to jako předmět strachu? Nebo jako cíl? Jinými slovy vyjádřeno, je potřeba vydat se za tím, co nás straší, a na ten strach zaútočit. Nemusíme se mu poddávat. Nemusíme se tomu vzdávat. Už opravdu nemusíme. Je to vlastně záležitost toho, jestli Bohu věřím nebo ne. Jde o to, jak se dívám na Boha, jak ho vnímám, jak ho vidím. Jestli se na Boha díváte jako na někoho hodně vzdáleného, kdesi ve vesmíru, ve kterém se stejně moc nevyznáte, pak se svého strachu nikdy nezbavíte. Je potřeba vidět Boha takového, jaký je. David se podíval očima živého Boha a viděl člověka, který se posmívá svatému Bohu Izraele. A to rozhodně nemohl tolerovat. Uvedu vám ještě další ilustraci. Najděte si druhou knihu Královskou, kapitolu 6. A tady v tom příběhu máme nádherný příklad právě toho, o čem mluvíme. Král Aram se chystal napadnout izraelský národ a rozhodoval se, jakou si zvolí strategii a kam zaútočí. Prostě jak to všechno provede. A pokaždé, když vymyslel něco nového,
Izrael

0: Věděl, co se chystá udělat dál. Takže si král svolal všechny svoje spojence a řekl, kdo z vás vždycky prozradí Izraeli, co se chystám udělat? Jeden jeho agent mu odpověděl, a tu odpověď najdeme ve 2. královské v 6. kapitole 12. verši. Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Řekl mu, že tento prorok vyzradí každou plánovanou a tajnou taktiku a strategii. Na to král zareagoval rozhodnutím, že se proroka musí zbavit. Vzal tedy svou armádu a válečné vozy a poslal je dolů do města, ve kterém zjistili, že prorok bydlí, a začali ho hlídat. Verše 14 a 15. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska, přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Když sluha božího muže ráno vyšel ven, jediné, co viděl, byla obrovská armáda s válečnými vozy, jak obléhají celé město. Obrátil se tedy na Elíšu. Jak na to všechno sluha reagoval? Byl vyděšený k smrti. Proto bědoval a ptal se, co jenom budou dělat. Strach ho naprosto ochromil. Poslechněte si však, co na to odpověděl prorok v 16. verši. Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Služebník na to odpověděl, tak moment, Elíšo, jsme tu jen my dva, ty a já. A co jsem viděl venku, bylo mnohem víc než dva. Vždyť je tam celá armáda a obléhají nás. A podívej se na všechny jejich válečné vozy. Co na to odpověděl Elíša? Poslouchejte dál, 17. verš. Potom se Elíša modlil. Hospodine, otevři mu, prosím, oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. I pro nás je nesmírně důležité, abychom viděli. Právě v tom spočívá rozdíl v pohledu z božího hlediska a nebo z pozice strachu. Z boží perspektivy a nebo z té naší vlastní. Z pohledu božích zdrojů a nebo z našich. Z pohledu božích možností nebo našich možností. Když pomocník proroka viděl všechny ty nepřátelské válečné vozy a koně, nesmírně ho to vyděsilo. Díval se očima svých vlastních možností. Neviděl božíma očima. A David při jedné příležitosti v žalmu 34. v 8. verši řekl, Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Kolikrát jsme se jen ocitli v nebezpečí a uprostřed svého strachu jsme si neuvědomili, že nás Bůh obklopil tak, že se k nám nikdo nemohl dostat, nikdo nám nemohl ublížit, i kdyby se stavěl na hlavu. Často se nedozvíme, kolikrát nás boží ohnivé vozy obklopily v nebezpečí nebo v těžkostech, dokud se nedostaneme do nebe. Když se bojíme, Bůh nám chce otevřít oči. Přeje si, abychom se na něj spolehli a plně mu věřili. Děje se to následovně. Když oči otevřeme a chceme vidět, co je Bůh ochotný v našem životě udělat a na co je připravený, víra nám dodá sil. Když to neuděláme, anebo když svoje srdce otevřeme strachu, do života nám vstoupí Satan a naprosto nám ho zničí a rozloží, protože strach je tyranský, destruktivní, mučivý a je to v podstatě neustálé týrání. To si pro nás však Bůh nepřeje. Chce, abyste žili svobodně a vítězně. Ať už dnes musíte čelit čemukoli, jen o jedno je potřeba si říci. A to jedno se děje v modlitbě. Pane, otevři mi oči, abych viděl to, co vidíš ty. Možná vás čeká těžká operace a myslíte si, pane, diagnoza lékařů je dost zlověstná. Ale víte, jak to je. Potřebujeme vidět, že nad rukama lékařů je ještě boží ruka. Možná právě vstupujete do situace, o které si myslíte, že je nebezpečná. Potřebujete tedy vidět Boží ruku, Boží ochranu, Boží triumfální vozy. Je potřeba, abyste v tom všem viděli Boha. Máte-li tedy zvítězit nad svým strachem a přemoci ho, musíte nejen přiznat, čeho se bojíte, ale je potřeba také volat k Bohu o pomoc. A v tom všem musíte nechat svou víru jednat. Takže nezapomínejte na to, co už jsme si řekli. Bůh po vás bude chtít, abyste udělali něco, co bude prvním krokem k prolomení pout strachu.
1: Bůh je pevnost, úkryt a pomoc pro všechny své děti. I když vámi nějaká situace otřese, Bůh nikdy nepanikaří. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley vysvětlil, že nás Boží paže nesou právě v těch nejzoufalejších chvílích. Budoucnost zůstane nejistá, ale Boží děti se nemusí bát neznáma. Premiéra dalšího dílu se na vás těší v neděli ve 20:15.

že jsme boli iní. Pri slovách zabudli jsme s nimi.

že jsme byli jiní. Při slovách zabudli jsme s nimi. V tých slovách cítím

Tohle byla kapela Lift Up a jejich píseň Svatý v srdci mém. A před námi je teď Aaron Schust a jeho píseň Be Gracious. Stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti. To jsou známá slova a možná jste někteří poznali, že se jedná o žalm 51.

Je právě 5 hodin a to znamená, že nás čeká poslední společná hodinka nočního vysílání Rádia 7. Ta bude ale nabitá, protože kromě Live Plus k vám zamíří pořad Klika. A to právě teď. Přeju vám pěkný poslech.

Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tedy úplně nevím, jestli my máme uchopit biblické principy, jestli je to první věc, kterou máme udělat. Určitě máme uchopit Bibli jako knihu, čízi, přemýšlet na ní, ale než to uchopíme, tak si myslím, že potřebujeme jednu věc. Zaslechnout. Zaslechnout Boží hlas. Zaslechnout hlas Ducha Svatého. A dnes tak nějak všichni něco poslouchají. Spoustu lidí okolo nás, když se dobře podíváme, tak mají sluchátka v uších a někteří si je už dokonce ani nesundávají. Teď nemyslím třeba bagristy nebo brusiče. Ti mají na uších sluchátka, protože se chrání od hluku, od zvuků, které nechtějí slyšet. Ale například takový řidič PPLky, když mi něco veze, tak mi volá a říká, pane Hůš, za minutu jsem u vás, jestli můžete, vyjděte ven před vchod. Oni toho chtějí stihnout co nejvíce a proto nepřichází až k domu, ke vchodu, ale volají předem. Myslíte, že volají s telefonem u ucha? Ne, mají takzvané handsfree, mají sluchátko a stále jsou schopni s někým mluvit. To samé třeba prodavačky v Lidlu komunikují se zákazníky, ale zároveň ta šéfová má handsfree na uších a může komunikovat s personálem ve skladu nebo v kanceláři. Pokud jste někdy sledovali třeba rozhovory na DVTV, tak pokud byste se dobře podívali, tak ten moderátor je natočený tak, že vidíte jeho jedno ucho prázdné, ale v druhém uchu má sluchátko. Tam má režii a ta režie sem tam poradí, jak ten rozhovor by se měl odvíjet dál. Nebo dokonce režie dohledá nějaké data, které ten host řekl a to moderátorovi potvrdí, že to takhle je nebo ne. Všichni jsou dneska stále v takovém online spojení. A mladí lidé, ti přes sluchátka telefonují, poslouchají hudbu, podcasty, přednášky do školy. A tam už jsem to zmiňoval, jsem někdy v šoku, že potkávám jak manažer nebo mladé lidi a oni ty sluchátka nesundávají, ani když zrovna nic neposlouchají. A tak vítejte v pořadu Kliká, dnes na téma Hlas vedle mě. Je to super, že si můžu vybrat obsah, jaký chci a poslouchat to, kdy chci a kde chci. Je to super, že tarify na telefonování jsou tak nízké, že můžu zavolat komukoliv a kdykoliv. Dá se říct, že je to všechno pokrok, všechno se posunuje, tedy určitě dopředu, že? Je to tak, že se všechno posunuje jenom dopředu? Znamená to, že když si vybírám, jaký obsah chci a poslouchám ho, kdy chci, že mé vidění světa je ze širší perspektivy? Znamená to, že když můžu kdykoliv komukoliv zavolat a teď s ním mluvit nebo ho poslouchat, že mé komunikační schopnosti jsou lepší a že počet dlouhodobých přátel přibývá? Ne, možná vůbec ne. V dnešní době se spíše více zanořujeme do svých sociálních bublin, do vidění světa nám podobných. Můžeme tak ztrácet schopnost trpělivosti, tolerance, naslouchání. Naslouchání těm, kteří vidí věci úplně jinak než my. A taky digitální komunikace nám umožňuje komunikovat snadno, ale přitom je zvláštní, že se více než kdy jindy cítíme opuštění a osamocení. My jsme s manželkou po několika těch letech vyrazili na dovolenou, jenom my dva sami. Pět našich dětí zůstalo doma, oni jsou moc šikovní, samostatní a také ty menší někdo hlídal. A my jsme s manželkou vyrazili do hor a k moři. My jsme docela silné osobnosti, jsme temperamentní a dokážeme si také silně nerozumět a to neporozumění někdy dát jasně najevo. Ale teď to bylo tak nějak jinak. My jsme si neskutečně rozuměli. Prožívali jsme takové zvláštní souznění. Možná to bylo i tím, že jsme skoro spolu nemluvili. Někdo by si mohl myslet, že jsme na líbánkách a někdo jiný by si klidně mohl myslet, že jsme před rozvodovým řízením. My jsme tak nějak moc nemluvili a vůbec nám to nevadilo. Malý princ řekl, že řeč je pramenem nedorozumění. A známý
herec a takový trošku mystik Jaroslav Dušek říká, že bychom potřebovali tak 2-3 dny jenom spolu být a pak teprve začít mluvit. Protože pokud jenom mluvíme, tak nevždy si rozumíme. A to je něco, co jsme s manželkou prožili. My jsme mluvili jenom trochu, jenom když to přišlo. Pro manželku je to přirozené, pro mě je to těžké. Já rád věci analyzuju, hodnotím, plánuju, rozebírám. To je můj způsob, jak žiju. Ale viděl jsem, že ona se potřebuje nadechnout. A tak jsme jenom byli. Šli jsme přírodou, jedli jsme, četli jsme knihy. A sem tam někdo promluvil a byl to pro nás takový balzám. Ne, já nechci být kritikem digitální komunikace a sluchátek v uších. Jenom přemýšlím nad tím, že potřebujeme být spolu a také naslouchat názorům lidí, kteří mají jiné názory. A zpěvák Pavel Helan jednou prorazil s hitem Aj Bůh. Ta píseň je o tom, že si pořídil nový iPhone a že tam má různé aplikace a přál by si tam mít ještě aplikaci Aj Bůh. Že kdykoliv by zmáčkl tuhle aplikaci, tak by se spojil s Bohem. A tak přemýšlím, jestli existuje i nějaké takzvané duchovní sluchátko. Teď nemyslím, co mají prodavačky v Lidlu nebo řidiči PPL, ale jestli my můžeme mít nějaké duchovní sluchátko, kdy, tak jako si přál Pavel Helan, jsme schopni být spojeni komunikačně s Bohem. Jan 16. kapitola 7. verš a také 13. verš. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. V křesťanském životě můžeme mít někdy pocit, že učedníci Ježíše Krista to měli daleko snadnější. Oni s Ježíšem byli, chodili, viděli ho, slyšeli ho, zažili Ježíšovo jednání, jeho rozhovory, promluvy, zázraky. Ale co my? My to máme daleko těžší. My tak nějak s Ježíšem nejsme. A tady je zvláštní, že Ježíš říká, je lepší, abych odešel, protože můžu poslat někoho, kdo bude s každým, na každém místě, v každý čas. A to se týká Ducha Svatého, který je tady označený jako přímluvce. A přímluvce to v řečtině znamená paraklétos. A paraklétos to je poradce, utěšitel, obhájce, anebo také, dobře poslouchejte, ten, kdo je vedle mě a tiše promlouvá. Je poblíž a promlouvá. Něco jako duchovní sluchátko. Tak jako řidiči PPL, prodavačky v Lidlu nebo moderátoři DVTV slyší hlas někoho jiného, tak my v každý čas, na každém místě můžeme prožívat to, co učeníci Ježíše Krista. Můžeme vnímat Ježíšův hlas skrze Ducha Svatého, který je vedle nás a tiše promlouvá. Efeským 4. kapitola 30. verš. A nezarmucujte svatého Ducha Božího. A ještě 1. Tesalonicenským 5.19. Plamen ducha nezhášejte. Jak používat takzvané duchovní sluchátko? Ty dva texty, které jsem četl, tak tam jsou dvě slovesa. Nezarmucujte a nezhášejte. Když to trošku zjednoduším, tak bych řekl, dejte prostor pro tichý hlas a buďte na něho citliví. Počítejte, že ho můžete uslyšet a naslouchejte. Jak jezdím na Ukrajinu, tak zháním. Malé dodávky, velké dodávky, nákladňáky, kamiony. A dříve jsem se v dopravě vůbec nevyznal a dneska vím, jaké auto má, jakou tonáž, jaký prostor, jak to proclít, kde vystavit deklarace. A jednou jsem zháněl dodávku na 3 tuny. Měl jsem nějakou půjčovnu, nějakého známého a teď jsem začal řešit tonáže a nákladové prostory. A víte, co se mi stalo? Ten den jsem všude viděl 3-tunové dodávky. Všude, kde jsem jel, tak najednou válníkové 3-tunové dodávky, skříňové 3-tunové dodávky nebo do 3,5 tuny a zjistil jsem, že všude na cestách je jich spoustu nádherné nové dodávky. Nikdy jsem to neviděl. Ano, všichni to známe, že na co zaměříme svoji mysl,
to jsme schopni také najednou vidět. A možná jsme to do té doby vůbec neviděli, ale v momentě, kdy jsme na to zaměřili mysl, tak vidíme, například já jsem viděl, kolik dodávek do 3,5 tuny je okolo nás, jaké jsou krásné, propracované, jak bych si jednu z nich hned pronajal. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme zaměřit svůj vnitřní pohled, tedy spíše poslech, na Ducha Svatého, na Parakléta, na Ježíše Krista, který je vedle nás a tiše skrze Ducha Svatého promlouvá do našeho života. A pojďme zažít něco jako já s těma dodávkama, že najednou zjistíme, že on je tady, je vedle nás a ani jsme si to už delší dobu takhle vůbec nevšimli. Tak jako naše lidské bytí spolu a naslouchání může budovat naše dlouhodobé přátelství a širší vidění světa, tak i citlivost a naslouchání Duchu Svatému může přinést nový rozměr našeho duchovního života. A my, tak jako učedníci, můžeme prožívat Ježíše Krista v reálném čase a prostoru. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Kliká. A budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

S další klikou se setkáte ve středu od 8 hodin 30 minut. Čeká nás téma Na čem záleží 5 hříchů pastorace.

Slovenskou zpěvačku Lídii Ryšovou vystřídá ještě jedna slovenská kapela skupina Třetí deň a po ní už je tady Live Plus.

S dalším dílem a jeho premiérou se můžete setkat ve středu, a to konkrétně v 9:30. Tentokrát se budeme bavit o tom, jak pomáhat.

S kapelou Heart of Worship jsme se dostali až na samotný závěr nočního vysílání. Za malou chvilku bude 6 hodin a moderátorskou štafetu převezme Broňa Procházková. Já vám moc děkuji, že jste si naladili Rádio 7 i v těchto nočních hodinách a pokud i ten dnešní den budete trávit u jeho poslechu, tak vám přeju, ať z něj načerpáte a ať vám přinese pozbuzení i pohlazení do života tam, kde teď nejvíc potřebujete.

Znělka Rádia 7 zní se 6. hodinou. Dnešní den ponese datum 14. srpna a máme pátek, to už je takový malý víkend. Den plný pohody vám na začátku ranního vysílání přeje Broňa Procházková. Ke vstupu do nového dne může patřit i otevření Bible a modlitba. Obojí uděláme v tichém čase v 6.15. A co přinese program dále? Církev je jedno tělo, společně sdílíme to dobré i to náročné. Povzbuzení ke společenství církve přináší Jaroslav Voda od 6.45. Ranní telefonát od 7.30 představí práci spolku Křesťanská služba dětem. Pouze s novým srdcem je člověk schopen nejprve chtít plnit všechnu Boží vůli a po vzkříšení i skutečně žít v dokonalé poslušnosti. Více uslyšíte v další části Bible Guideu, která je připravena na 8. hodinu. O 8:30 pak Uši k duši, kde se Lucie Endicherová a Marek Macák, psycholog Marek Macák, podívají opět na emoce. O 9:30 se vydáme do světa hmyzu, zaměříme se na mravence a s 10. hodinou je tu cestovatelský týdeník Za obzor. Dnes nás čeká cesta do Japonska. Dobré ráno a dobré poslouchání.

0: Tady je mé srdce, pane, mluv. Tady je můj život, pane, mluv, co je pravda. Za chvíli zveme ke stišení před Bohem, k zastavení na prahu dne se slovy Bible a modlitbou. Písničku Lauryn Daigle ještě prostřídá Jan Knížek.
1: Ve chvíli stišení se chci k tobě přiblížit.

Sledovali jste ve středovečer zatmění slunce? Já ano, jako mnozí. Vyšlápli jsme na nejbližší příhodný kopec a pozorovali jsme. No ale tento nápad měla řada dalších lidí. Ten kopec byl plný lidí, co přicházeli, sedali si, povídali, dívali se jedním směrem, usazovali se jedním směrem, proplétali se mezi sebou. Můžete prosím kousek uhnout, ať vidím? Na tom kopci je spousta suchomilných rostlin a možná i díky tomu už, když jsem tam přicházela spolu s dalšími zástupy, tak jsem si připadala, jako kdybychom si šli vyslechnout Ježíše. Jako kdybychom šli si poslechnout Ježíše. Skoro jsem se ocitla o 2000 let zpátky, až na ty brýle a dalekohledy. Vzpomněla jsem si na Ježíšova slova z Evangelia, která říkal o Janu Křtiteli. Otázky, které zástup o něm kladl. Než začal působit Ježíš veřejně, tak veřejně vystupoval Jan Křtitel a úspěšně. Lidé si ho chodili do pouště poslechnout, pak byl Jan uvězněn, Ježíšovo působení přebírá dynamiku pozornosti a jednou Ježíš lidem klade otázky ohledně Jana Křtitele. Tyto otázky, které přečtu z Matoušova Evangelia z 11. kapitoly. Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám. A více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno, hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou. Na co jste se přišli podívat? Na klátící se trávu asi ne? Na co jste se přišli podívat na ten kopec? Na zajímavý úkaz? Ano. A na více než zajímavý úkaz. Na někoho, kdo ukazuje na jednajícího Boha. Na Boha v akci. Obdivujeme slunce, obdivujeme zajímavý úkaz, co se s ním děje. A právem je nádherný, ano. A tvůrce slunce nevidíme. Jsme oslněni. Možná nevědomostí. Možná pýchou. Bože, prosíme, odpust srdce zaslepené zahleděností do sebe. Prosíme, odpust zakřivenost srdce, zakřivenost duše. A prosíme tě o pročištěné vidění, ať nemineme na to, na čem záleží. Prosíme, chraň naši cestu, ať je pod zorným úhlem nebe. Děkujeme, že jsi s námi. Amen.

Povzbuzení ke společenství přináší za pár minut Jaroslav Voda. Ještě dostane prostor Jan Krištof a kytara.

poslechnu, co mě Bůh říká o mé účasti ve sboru a v církvi. Několik slov z knihy Skutků apoštolských, 2. kapitoly 44. verše, 1. ke Korinským 12:27 a epištola k Židům 10. kapitola 25. verš. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu. Takhle tomu bylo hned od počátku jeruzalemského sboru. Nikdo je k tomu nenutil, ani jim to nepřikazoval. Oni uvěřili, že Boží láska a spása vítězí v jejich životě a je mocnější než jakákoliv podoba zla. Byli si jisti, že žádné trápení ani smrt je nemůže odloučit od Boží lásky v Pánu Ježíši Kristu, který zve všechny lidi. Tuto jistotu v nich probouzel sám Bůh svým duchem. A když všichni přijímali Boží lásku, měli se rádi i mezi sebou a rádi bývali pospolu. O takovém společenství platí to, co apoštol Pavel napsal. Vy jste tělo Kristovo. Ve vás a skrze vás je přítomen Kristus a on vás potřebuje. Ve vás se uskutečňuje jeho vůle, milost a spása. To má pro nás tu největší závažnost a cenu uprostřed všeho, co prožíváme. To ujištění pak pokračuje. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Každý z vás. Nikdo není zbytečný a bezvýznamný, nikdo nám není lhostejný. Ať už jsou mezi námi jakékoliv rozdíly, každý z nás patří do obecenství Kristova lidu. A tak jako v těle musí být i v tomto obecenství život. Jen živé tělo a živé obecenství drží pohromadě a má budoucnost. Právě k tomu přišel Kristus, abychom tu neživořili v zajetí sobectví, hořkosti a beznaděje, ale aby náš život byl plný naděje, lásky, radosti, svobody od zla a strachu a od všech ničivých sil. Jen život obdařený Boží milostí a mocí může být důvodem k naší účasti ve sboru a v církvi. Apoštol Pavel napsal, že náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu a že Kristus je život náš. V Kristu je náš život nesen Boží láskou, která zároveň spojuje společenství těch, kteří uvěřili. Tak jako život proniká a spojuje celé naše tělo, každou jeho buňku i kapku krve, tak život Kristův proniká celé společenství a projevuje se v jednom každém z nás. V potěšení a utvrzení, které přijímáme, v našich modlitbách a chvalospěvech, v trpělivosti a lásce, k níž jsme probouzeni, v tom, co vyslechneme z Božího slova a co nám pomáhá snášet těžkosti a zve nás k nové naději a účinnosti. To všechno patří k mohutnému proudu Kristova působení ve všech národech a dobách. Žádný z nás není před Bohem zbytečný a bezvýznamný. Ti, kteří mají takovou víru, bývali a bývají rádi pospolu. Jsou jako jedno tělo, jehož hlavou je Kristus. Takhle to napsal apoštol Pavel do Korintu. Jenže netrvalo dlouho a jinde bylo napsáno napomenutí. Nezanedbávejte společná shromáždění, jako to někteří mají ve zvyku. Zde už bylo třeba společná shromáždění připomínat a stejně na to někteří nedbali. Proč pak asi opouštěli společná shromáždění? Snad proto, že jim víra zevšedněla a oni propadli jakési duchovním dlobě, přestali zakoušet Kristovu lásku a moc ve svém životě,
Představovali si snad, že spolu s Kristem brzy ovládnou svět a ono se jim to nesplnilo? Nebo si přestali v těch shromážděních rozumět a začali se mezi sebou porovnávat, kdo má lepší víru? Zdálo se jim, že do shromáždění přicházejí příliš obyčejní lidé, kteří mají spoustu chyb? Vždyť je to jasné. Když někde vystupuje věhlasný zpěvák nebo jiný umělec, přijdou tisíce a někdy i statisíce lidí. Ale křesťanská shromáždění bývají někdy i poloprázdná. Co s tím budeme dělat? Především si právě ve společenství sboru přiznáváme, že máme spoustu různých slabostí, chyb a hříchů. Vůbec je neskrýváme, ani si je navzájem nevytýkáme, ani na jiné neukazujeme, ale především tu očekáváme na Kristovo odpuštění a smíření a na pozvání ke společné radosti a naději a k duchovnímu obnovení. Tím nejpotřebnějším a nejslavnějším je tu pro nás Kristova přítomnost a milost. Kvůli tomu se však od lidí neodvracíme a neřekneme, že nám na nich nezáleží. Tak jako ani Ježíš se neuzavřel jen sám pro sebe a nesoustředil se jen na svou dokonalost a spokojenost. Boží cesta pro něho znamenala jít k lidem a sdílet s nimi Boží přítomnost, pomoc a spásu. Takto zůstáváme v Kristu spojeni mezi sebou i s těmi, kteří už z této časnosti odešli, i s těmi, kteří přijdou po nás. Takové je společenství víry, k němuž jsme zváni. Ono nemůže být zrušeno ani smrtí, ale zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost a věčnost. Na světě je mnoho pozoruhodných věcí, které poutají naši pozornost i zájem, ale nic z toho nenahradí a nepřekoná živé duchovní společenství, založené na Boží moci a lásce v Ježíši Kristu. Bylo by škoda je zanedbávat a opouštět.

Se 7 hodinou vám z Rádia 7 zní dobré ráno. Přeje vám Hobroňa Procházková, průvodce vysíláním v pátek 14. srpna. Z ranního programu upozorním na 7:30, kdy zatelefonujeme předsedovi spolku Křesťanská služba dětem, abychom se o tomto spolku dozvěděli více. V 8 pak nabízíme Bible Guide. Jiří Zdráhal nás provede 37. kapitolou starozákonní knihy Ezechiel a také upozorním na 8:30 s psychologem Markem Macákem budeme pokračovat v cyklu zaměřeném na emoce v relaci uši k duši. Díky, že posloucháte, díky, že můžeme být v pátečním ránu s vámi.

Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Římanům 5:6.

Máme 3,5 minuty po 7:45. Dobré ráno vám, co se právě probouzíte. Vám, kteří jste už v plné polní ve frkotu dne, ať jde dílo od ruky. No a vám, kteří jste už na nohou a máte za sebou noční spánek přerušovaný dětským pláčem a před sebou mnoha hodinový zápřah v péči o děti, vám, mámám a tátům přejeme dobré, pokojné ráno obzvlášť. A přidáváme písničku.

0: dva.
1: Blížíme se k 7:30, čeká nás ranní telefonát Rádia 7. Znáte spolek Křesťanská služba dětem? Já ne. Zatím.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Období léta je časem dětských táborů. Jeden takový a další aktivity pořádá spolek Křesťanská služba dětem. Ve vysílání vítám předsedu spolku Michala Rovnaníka, který nám řekne více. Dobrý den.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Úvodní otázkou vás poprosím o pohled zpět, s jakým záměrem vznikla Křesťanská služba dětem a čím přesně se zabývá?
3: No, začalo to koncem 90. let, kdy náš malý sbor začal pořádat akce pro děti. Měli jsme tehdy pronajatou místnost ve škole v Praze na Jižním městě, kde jsme se scházeli k bohoslužbám a tím pádem jsme měli i blízko k těm dětem, které se tam v okolí pohybovaly. A takže v roce 99 jsme pořádali první tábor a k tomu se postupně pak připojily různé víkendovky. Ve škole se otevřel nízkoprahový klub, kam děti mohly chodit po vyučování, trávit odpoledne, hrát tam hry, někdo si tam dopisoval třeba úkoly a podobně. Tam jsme měli i jednou za týden takovou jako skupinku, kam jsme ty děti zvali, kam mohli chodit a kde jsme s nimi asi povídali o tom, jak se jim daří a řekli jsme jim i něco z Bible. A v roce 2005 se tahleta služba, jsme se vlastně rozhodli oddělit od činnosti sboru a tak vznikla Křesťanská služba dětem. A my jsme vlastně přemýšleli nad tím, jak moc to křesťanství chceme v rámci té naší služby prezentovat, jestli to bude jako, že pořádáme akce pro děti a to křesťanství tam nějak vpašujeme, ale nakonec nám to přišlo takové nefér vůči těm rodičům, když by s námi poslali děti a pak zjistili, že jsme do nich tloukli nějaké křesťanské věci, takže by mohli být se cítit zrazení. Takže jsme se rozhodli, že to budeme prostě i tím názvem vyjadřovat, jak ta naše služba je vlastně zaměřená. Takže proto jsme to pomenovali Křesťanská služba dětem.
2: Kde váš spolek působí?
3: No, jak jsem říkal, začali jsme tedy na to v Praze na Jižním městě. A po několika letech se pak náš sbor vlastně přesunul do jiných prostor. Tím pádem jsme poněkud ztratili tu možnost pracovat v tom nízkoprahovém klubu. A vlastně pak jsme se připojili ke sboru Církev bez hranic Praha. Takže vlastně to hlavní jádro nás je v tomhletom sboru v Praze. A nicméně ty akce zůstaly jakože děláme nějaké ty víkendovky jednou za měsíc nebo nějaký výjezd a ten tábor, ten je jako taková hlavní činnost. A samozřejmě spousta z nás pracuje i jako v nedělce během bohoslužby, kde se staráme o děti v rámci sboru.
2: Oblast působení tady Praha. S jakými dětmi nejčastěji pracujete? Na jaké děti se možná zaměřujete?
3: No, postupem času vlastně je většina těch dětí z křesťanského prostředí. Původně jsme vlastně byli zaměřeni na ty děti z ulice na tom Jižním městě, ale tím, jak se k nám nabalujou kamarádi různí, tak se vlastně většina těch dětí už je teďka z křesťanského prostředí. A je to tak, že vlastně většina těch teď jsem se do toho zamotal, pardon.
2: To nevadí. Jak staré děti? Mám staré děti, představu základka.
3: Ano, přesně tak. Jsou to děti školní, protože s těma už se dá nějak pracovat, že jsou trošku samostatnější, umějí číst a psát, není tam potřeba ten dohled rodičů. A díky tomu my můžeme vlastně vyvést nějaké samostatnosti. I ty starší děti třeba už vedeme k tomu, aby pomáhali těm mladším. Takže se tak jako budujeme takovou základnu dětí, které

0: doufejme, postupem se zase zapojí pak i do té činnosti jako dospěláci.
1: S postupem času se vaše práce, vaše služba proměňovala. S postupem času se děje toho spousta. Jak velkou výzvou pro vás je současná generace Alfa, která je formovaná chytrými technologiemi, globální pandemií, informačním přesycením? Jak velkou výzvou pro vás dnešní generace je?
0: No, tak je pravdou, že ty děti jsou opravdu jiné, že vyrůstají v prostředí, v jakém žádná předchozí generace nevyrůstala. O tom bychom určitě mohli mluvit dlouho, ale zároveň jsou v něčem úplně stejné, jako jsme byli my, prožívají stejné zápasy, hledání nějaké vlastní hodnoty, sebepřijetí, zapadnutí do kolektivu, nějaké odmítnutí nebo odpuštění, boj se hříchem, hledání boží cesty pro svůj život a nějaká touha po opravdovosti nebo proti tomu jako nenechat na sebe nic znát, když něco. Takže všichni s tím bojujeme podobně a oni vlastně v tomhle tom nejsou vůbec jiní než my. A tak my se jim snažíme jednoduše nabídnout zážitky z reálného světa, se kterým oni tak nějak ztrácejí ten kontakt a spoustu věcí je pro ně, prezentuje ten telefon, ale my jim ukazujeme, že jsou schopní udělat i něco reálně. Takže na táboře jsou děti úplně bez mobilů a i my dospěláci se teda snažíme držet digitální detox a někteří poprvé v životě třeba dostanou nebo pošlou obyčejný dopis, což je pro ně úplně zážitek, který je pro nás byl normální a pro ně je to něco wow. No, ale je fakt, že teda některým těm dětem to třeba nevyhovuje, takže pak už s náma příště nejedou. To je hold život.
1: Dostalo se tu na letní tábor, tak se pojďme na něj zaměřit. Jak probíhá, je něčím specifický?
0: No, tak specifický je tím, že je nejlepší.
1: Tak to prosím rozvést. Teď se ozvou všichni pořadatelé dalších táborů. Tak prosím rozvést, čím je to specifické, čím je to nejlepší?
0: No, tak když to vezmu z toho praktického hlediska, tak aktuálně tam míváme kolem 60 dětí. Je to na 2 týdny, dřív jsme jezdívali na stanové tábory, kde jsme těch dětí měli méně a tím, jakých je více, tak těch stanových není k dispozici tolik, takže už jsme jezdíme do chatek, jsme vyměkli. Ale držíme to offline, jak už jsem říkal, žádné zprávy, dobré zprávy, můžou si psát dopisy s rodičema. Máme tam nějakou celou táborovou hru, vždycky ten tábor má nějaké téma konkrétní, na které se zaměřujeme, bude to teda biblické téma, nějaká postava nebo události z Bible, anebo nějaká z historie, třeba založení armády spásy, nebo Cyril a Metoděj, teďka byl nedávno aktuální. Všechny personál jsme křesťani a jsme z různých církví. Není to vlastně náš spolek, nespadá přímo pod nějakou konkrétní církev, je to prodlužené mimo. A každý, kdo z jiného společenství, který by se k nám chtěl připojit, tak může, pokud si budeme vyhovovat navzájem. Ale co je hlavní, na co se jako zaměřujeme primárně, nebo je takový to, co bereme, jakože to je to na tom táboře, tak to je ten duchovní program. A takže každé dopoledne je na hodinu takový blok, říká se tomu ducháček, kde zpíváme chvály, pak je nějaké slovo z Bible, rozdělujeme to podle věkových kategorií trošku, aby se těm mladším věnoval jiným způsobem než těm starším. A pak ještě každý večer vlastně se snažíme, když to počasí dovolí, tak mít táborák a u toho taky vlastně zpíváme chvály, tancuje se u toho. A je tam nějaké zamyšlení, modlitby, pardon, duchovní dary. Takže tohle to je to vlastně, na co se zaměřujeme. A důležité pro nás je, jestli, to duchovní zaměření. My jsme třeba, když jsme na začátku tehdy dělali ty tábory, tak jsme to právě měli tak trochu jako namíchané, že se zpívali třeba takové ty táborákové písničky, trampské a tak dál. Ale zjistili jsme, že to není dobré pro to, jak chceme fungovat. Že nás to rozostřuje. A tak jsme to zrušili a začali jsme zpívat výhradně chvály. Začali jsme se modlit za duchovní dary pro děti. Nechali jsme děti, ať se sami modlí sami za sebe, navzájem. A to úplně získalo jiný náboj. A to je to vlastně, čeho se snažíme držet.
1: Dlouhodobě se věnujete dětem, nemohu se nezeptat. Co vás osobně vedlo ke službě dětem?
0: Tím, jak jsme začínali tehdy a byli jsme maličký sbor, pár desítek dospěláků, tak vlastně každá ruka, noha se hodila. Takže jsme se přirozeně do té služby zapojili. Na prvním táboře jsem teda nebyl, protože jsme se zrovna s mojí manželkou brali. A na tom druhém už jsme byli a zůstal nám to až do teďka. A v podstatě nejvtipnější na tom je, že jsem na tuto roli nebo pozici skoro nejméně vhodný člověk. Jsem introvert, nezajímá mě sport, nemám rád hry a soutěže, nejsem kreativní, neumím zabavit děti. A prostě vůbec nenaplňuji nějakou běžnou představu táborového vedoucího. A přesto mě některé děti asi mají rády. Dokonce mě a mojí manželce, nejlepší ze všech, některé děti říkávali tatínku a maminko. Brali jsme to jako takovou hru, ale teď po letech se od některých dozvídáme, že to pro ně bylo důležité, protože byli z rozvrácených rodin a zrovna my dva jsme pro ně představovali to, co jim od těch rodičů chybělo. A před několika lety jsem se stal předsedou toho našeho spolku, převzal jsem roli hlavního vedoucího a navzdory tomu, že pro tuto roli taky nemám moc předpokladu, tak díky bohu mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mají skvělé obdarování pro službu dětem a tak nějakým stačí, že jim proto vytvářím prostor. A co mě na tom fascinuje nejvíc, je asi to, že, jak už jsem řekl, je to proti mému osobnostnímu založení, tak vlastně mi na tom táboře uprostřed toho mumraje a chaosu a křiku a tak, že mi tam moc dobře. A je to pro mě takovým potvrzením toho, že jsem tam, kde mě Pán Bůh chce mít. Nechápu proč, ale jsem vděčný za všechno to požehnání a zázraky, které Ježíš skrze tuhle službu udělal a věřím, že ještě udělá. Takže až vám bude někdo tvrdit, že Pán Bůh nemá smysl pro humor, tak ho pošlete za mnou, já jsem živým důkazem, že má.
1: Dobrá, ozvěte se, předáme kontakt, vyřídíme. Kdyby někdo hledal nějaké další informace, kde je může najít? O vašem spolku, o vašich akcích?
0: Tak máme webové stránky ksdětem.cz, jako křesťanská služba dětem, tak ksdětem. A my tam vlastně na ty stránky moc toho nedáváme. V podstatě hlavní činnost, kterou nějak jako prezentujeme navenek, je ten tábor. A ten už teda teďka nestihnete, protože máme plno a v neděli odjíždíme. Ale na příští rok to klidně můžete zkusit. Přihlášky většinou otvíráme v lednu, podle toho, jak se nám podaří zajistit tábořiště. Můžete se zapojit i do týmu, kdybyste měli pro to srdce a chtěli prostě s těmi dětmi být, je to opravdu úžasná zkušenost, doporučuji to introvertům, tak můžeme se pobavit a pokud si sedneme nějak osobnostně, protože to je důležité, abychom spolu vycházeli, abychom se prostě do sebe, abychom si vyhovovali navzájem tím stylem a tím přístupem, tak se třeba dohodneme, můžete jít do kuchyně nebo do nějakého toho technického zázemí, případně i dětem taky se nějaké místo možná najde, i když to je většinou zabráno praktikanty, kteří s námi vyrůstali. Takže to byste museli být hodně rychlí. A taky průběžně hledáme nová tábořiště, takže pokud by někdo z posluchačů měl k dispozici nějaký vhodný areál pro nějakých 100 lidí, tak budeme rádi za kontakt. A možná ještě my ten náš tábor vlastně se snažíme držet co nejlevnější. Takže my všichni tam pracujeme zdarma a náklady jsou jenom na jídlo a na pronájem toho tábořiště, autobus a tak. A i tak ta částka pro některé rodiče je příliš velká, takže nabízíme možnost, že pokud pro někoho je to příliš, takže jim seženeme sponzora. Takže dá se zapojit i způsobem, že budete ochotni sponzorovat nějakému dítěti ten pobyt na táboře.
1: Děkujeme za představení vašeho spolku. Přejeme, ať se dílo daří, ať máte kolem sebe dostatek těch správných, dobrých lidí. Děkujeme za informace a děkujeme za váš čas pro Rádio 7.
0: Já děkuji moc za prostor.
1: Hostem telefonátu byl předseda spolku Křesťanská služba dětem Michal Rovnaník.

Pouze s novým srdcem je člověk schopen nejprve chtít plnit všechnu Boží vůli a po vzkříšení i skutečně žít v dokonalé poslušnosti. Více uslyšíte v Bible Guidu v 8 hodin.

0: byl 8 hodin. Vysíláním Rádia 7 v pátek 14. srpna provází Broňa Procházková. V minutách před námi se vydáme na stránky Bible. Průvodcem nám je Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 37. kapitola. V této kapitole Bůh ukázal prorokovi obraz. Pole poseté lidskými kostmi. Když na boží příkaz Ezechiel promluvil k těmto kostem, aby ožili, tak se to stalo a z kostí byl obrovský zástup lidí. A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský nesčíslný šik. Potom Bůh Ezechielovi vysvětlil, že tento obraz znamená obnovu Izraele. Synu člověčí, řekl mi potom, tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají, naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni. Nuže, prorokuj a řekni jim, tak praví panovník Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby, z těch hrobů vás vyvedu, lidé můj, vložím do vás svého ducha, abyste ožili a dám vám spočinout ve vaší zemi, tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, jak jsem řekl, tak učiním. Izraelci budou shromážděni do své země, dostanou Božího ducha a poznají Boha. Toto proroctví můžeme číst nejen jako předpověď o návratu Židů z babylonského zajetí, ale také jako předpověď o duchovní obnově Izraele, spojené s druhým příchodem Krista, a dokonce jako předpověď o konečném vzkříšení, o kterém mluvil Ježíš. Přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Kazatelé mají rádi tento obraz vzkříšených kostí a používají ho jako příklad pro různá duchovní hnutí a obnovy. To je v pořádku. Duch nás může inspirovat pomocí různých částí písma. Nicméně nezapomínejme, že původní význam vzkříšení kostí je obnova Izraele, jak zde čteme. Kapitola pak pokračuje opakováním předchozí myšlenky pomocí jiného obrazu. Prorok spojil dva kusy dřeva v jedno jako symbol toho, že budoucí izraelské království bude jedno a toto království bude mít jednoho krále. V té zemi na izraelských horách je učiním jediným národem a všem jim bude královat jeden král. Tato předpověď se ještě nenaplnila, protože Izrael po svém návratu z babylonského zajetí neměl až do svého zničení Římany v prvním století našeho letopočtu svého krále z rodu Juda. Skutečnost, že proroctví ukazuje na budoucnost, potvrzuje také pokračování textu, ve kterém čteme, že Bůh je očistí od hříchů a oni se vrátí plně k Bohu. Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Jejich králem pak bude Mesiáš. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat má ustanovení a jednat podle nich. To je popis znovuzrozeného člověka. Pouze s novým srdcem je člověk schopen nejprve chtít plnit všechnu Boží vůli a po vzkříšení i skutečně žít v dokonalé poslušnosti. Zbytek veršů snad směřuje až do této věčnosti, budoucího vzkříšeného světa. Čteme. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ní bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí až na věky a vůdcem jim na věky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím na věky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, já budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že já jsem Hospodin, posvětitel Izraele, až bude má svatyně na věky uprostřed nich. Prorok předpovídá dobu, kdy všichni Izraelci budou schopni a ochotni dodržovat Boží pravidla. Mesiáš bude jejich věčným králem. Bůh bude přebývat mezi nimi a národy světa budou znát Boha, který s nimi bude na věky. Toto proroctví jasně ukazuje na králování Krista, a budoucí svět, ve kterém Bůh a lidé budou žít spolu v harmonii. Spása spojená s Izraelem nám připomíná tajemství, o kterém mluvil apoštol Pavel ve svém listu Římanům. On napsal: Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Kdo ví, kdy se naplní počet pohanů? Kdo ví, co všechno nás předtím ještě čeká?

Pořad Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Dnešní díl zachytíte ve vysílání dnes ještě jednou v 18 hodin a další díl je tu opět v pondělí v 8 ráno.

0: Kalendárium.
1: Krátká procházka historií nás zavede do Polska, pak také do Spojených států, nejprve ale k Domažlicím. 595 let uplynulo od jedné bitvy. Roku 1431 husité vedení Prokopem Holým porazili křižácké vojsko v bitvě u Domažlic. Roku 1941 podepsali prezident Spojených států Roosevelt a britský ministerský předseda Churchill takzvanou Atlantickou chartu. Ta sehrála významnou úlohu při vytváření společné protihitlerovské koalice. Stala se jedním z dokumentů, na které později navázala Charta OSN. A z událostí ještě připomeňme tu z roku 1980. Lech Valensa vedl první stávku v gdaňských Loděnicích. To později vedlo ke vzniku hnutí Solidarita a nastartování procesu změny v komunistickém Polsku. A přidejme dvě jména. Roku 1860 se narodil Ernst Thompson Seton, zakladatel takzvaného woodcrafterského hnutí. Toto hnutí kladlo velký důraz na pobyt v přírodě a život v souladu s ní. Souběžně s ním se ve světě rozvíjela i řada podobných hnutí, například scouting v Anglii. Na Setonovy myšlenky navazoval také jeden z českých zakladatelů skautského hnutí, Antonín Benjamín Svojsík. Scouting v bývalém Československu proto klade důraz především na výchovu spojenou s pobytem v přírodě. Srpna roku 1941 umírá polský římskokatolický kněz Maximilián Kolbe. Před 85 lety. Svůj život zasvětil především práci v médiích. Během druhé světové války pomáhal polským židům uprchnout ze země. V únoru 1941 byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora v Osvětimi. Když se jeden z vězňů pokusil o útěk, vybírali nacisté 10 dalších, které za tento čin potrestají. Kolbe se nabídnul, že nastoupí do hladové cely za jiného spoluvězně, o kterém věděl, že má početnou rodinu. Po 21 denním mučení hladem byl usmrcen fenolovou injekcí.

Myšlenky většinou děláme, emoce se nám dějí a pro jejich sílu se vůči nim někdy cítíme být bezmocní. O tom, že lépe je pozorovat, ptát se a nedělat unáhlené závěry, bude řeč ve druhém zastavení na téma emoce, které přináší pořad Uši k duši za pár minut o 8:30.

0: Ani o emocích u toho, že je dobré učit se na ně nahlížet a že je rozdíl je analyzovat a je rozdíl je jakoby pozorovat, nahlížet. Můžeme to ještě jednou připomenout ve zkratce, abychom se vrátili k tomu tématu?
1: Já jsem mluvil o rozdílu mezi tím, když děláme takové příliš abstraktní teorie o tom, jak asi fungujeme, anebo když se člověk tak jako hrabe v sobě a ptá se, proč se mi děje tohle, proč se mi stalo tamhle to a podobně. A dívá se vlastně spíš do událostí svého života, než do svého fungování jako takového. Myslím, že takové jako sebepoznání konstruktivní, tak je o tom, že se tážu sebe sama, jak přemýšlím, nebo jak se cítím u různých témat, situací a podobně. A pak se dívám, co se mi ukáže. Jo, dívám se, co ve mně vyvstává, s jakým pocitem jdu do školy, s jakým pocitem mluvím s druhým člověkem. Třeba pokud jsem konfliktní člověk, tak když na někoho vyjedu, jak se u toho cítím. A pak se podívat, jak to je, místo toho, abych se hned hájil před sebou anebo hned vysvětloval, proč to dělám, tak se podívat, co tam prostě je. To je takový pozorovatelský postoj sám k sobě a bývá překvapivý, protože my často si domyslíme tyhle věci na základě nějakých klišé. Křičím, když jsem naštvaný například, ale to tak vůbec nemusí být. Spousta lidí křičí, když se bojí. Někdo křičí, když je sám. Někdo se přibližuje druhým lidem, když se bojí. Někdo se přiblíží druhému člověku tehdy, když chce ovládnout a chce se cítit bezpečně. Někdo přiblíží se druhému člověku, když se chce cítit blízko. To jsou přesně takové věci, které jdou trošku mimo běžně vnímané klišé, které se nám ukážou často i v nás samotných, ale i v druhých lidech, když se začneme ptát a dívat. Nakonec je to jedna z hlavních dovedností v terapii a v pastoraci, umět se dobře ptát těch lidí a taky sebe sama a obejít nebo podívat se pod povrch takovýchhle věcí. Proto se vás třeba psycholog bude ptát na věci, na které se vás nikdo nezeptá, protože nebude brát za samozřejmé, že něco nějak máte jenom proto, že se třeba nějak projevujete. A je dobré se naučit k sobě takhle trošku přistoupit. Myslím, že David ve Starém smlouvě v Žalmech tak občas oslovuje svoji duši. Říká, proč se tak hmotíš dušema. A my se potřebujeme naučit trošku se v té svoji duši podívat s takovou tázací perspektivou, co se to v tobě děje, kdy se to v tobě děje. A pak se dívat, nemluvit na duši v tomhle smyslu, ne, nevysvětlovat, jak to je, ale zeptat se jí, jak to je.
0: Nedostaneme se pak příliš do vlaků emocí, když se budeme takhle tázat, když se budeme tímhletím způsobem zkoumat?
1: Pokud je budeme brát příliš vážně, tak ano. Další věc, která k tomuhle totiž patří, a o tom jsme ještě nemluvili, je, že emoce, oni jsou hodně tím, jak mají sílu nějakou a zbarvujou věci, tak se vůči nim cítíme trošku jako bezmocní. Jsou to odzbrojující věci, které se nám dějí. Myšlenky většinou děláme, emoce většinou se nám dějí. I když to bývá v obou případech někdy i jinak. Proto se spíš bojíme toho, že nás ty emoce polknou nebo pohltí a potom je buď jako zavrhujeme anebo zbošťujeme. Jo. Ale pokud chápeme, že emoce jsou jenom zpráva o něčem, zpráva buď o tom, co se děje, tak to bereme většinou. Jsem naštvaný, protože mě někdo naštval, protože někdo je zlý. Ale já můžu být taky naštvaný, protože já si o něm něco myslím. Jo. Takže emoce je zpráva taky o tom, co já mám v mysli, nebo biblicky řečeno v srdci. Na hlubší rovině, že jo, v sobě, taky může být zpráva o tom, jak vnímám nějaký vztah. Což zase není nutně objektivní realita. To je zpráva o mém vnímání. A tak. Takže když zkoumám potom emoce takhle, nebo se zabývám tím, jaký jsou, kdy se vyskytnou a co za nima může být zamyšlení, tak samozřejmě někdo šťourá se v sobě až příliš, ale u takovéhle konstruktivnějšího sebepoznávání a sebepozorování myslím, že jde o to, že si vytvoříme takový jako prostor duševní, ve kterém podržíme to prožívání, podíváme se, co tam je, ale nemáme potřebu z toho hned dělat závěry nebo hned to vysvětlovat nebo nebereme to jako realitu nutně hned, co jsme objevili. Je to prostě učení se o sobě, abych mohl za sebou lépe zacházet, taky to nikoho nevytrhne, jo, a nezachrání ze života, ale je to jenom doplnění něčeho, co tak běžně většině lidí spíš chybí. Ale je pravda, že jsou lidi, kteří by mohli přestat se zabývat tím, co v nich je, i když ten způsob, kterým to dělají, tak většinou není tenhle, který popisuju, ten konstruktivní, a kterým by pomohlo, kdyby šli něco dělat.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, jde o jakési sestavení katalogu emocí.

0: emocí, které se ve mně dějí a který potom uchopím, který mi pomáhá pochopit sebe sama?
1: O porozumění tomu, jak emočně funguji. Protože my většinou čekáme, že každý funguje tak jako víceméně stejně a potom vykládáme v ostatní podle toho, co bychom my asi dělali. Což většinou ani neodpovídá tomu, co bychom my doopravdy dělali, natož proč to ten druhý dělá, co zrovna dělá. Jo? Ale vlastně jde o to, trošku se vyznat, to souvisí s emoční inteligencí v tom, kdy mi které pocity naskakují, které jsou pro mě typické, v jakých situacích, abych si mohl potom v různých situacích odečíst. Já třeba jsem takovej častokrát docela morozní a já jsem melancholický introvert, jo, takže já v řadě situací neprožívám nějaké jako intenzivně radostné emoce a když jsem šťastný, tak lidi mají dojem, že jsem zamyšlený. To prostě ke mně patří, jo, a musel jsem zjistit, že lidi na mě budou reagovat jako na smutného ve chvíli, kdy nejsem, například. A nebo že to, že nejsem tak nadšený a radostný jako někteří moji extravertní kamarádi za běžných okolností, nebo spíš bez ohledu na běžné okolnosti, takže neznamená, že jsem rozbitej, že to je prostě o nějakým mým emočním nastavení, ve kterém nakonec je mi docela dobře, ale zase taky si to odlišit od nějaké třeba sebelítosti nebo depresivnosti nebo něčeho. Takže takové rozstřídění, co jsem já za normálních okolností, co už u mě není, třeba normálně je to zpráva o tom, že se děje něco atypického, ale taky v čem se liším od ostatních. A potom konkrétní zvláštnosti, které každý máme, že některé třeba konkrétní situace nebo konkrétní typy lidí v nás vyvolávají emoce, které nám snadno zamlží tu mysl, kde ta emocionalita opravdu převládne nad racionalitou takovým nemoc konstruktivním způsobem. Každý máme takovéhle oblasti. To taky souvisí s emoční inteligencí vědět, kde se mi to má tendenci stát, abych si to mohl odečíst. Jsou prostě typy lidí, u kterých vím, že se budu cítit ohrožený, když s nima budu mluvit. A dneska už vím, že u některých konkrétních typů lidí to nijak nesouvisí s realitou toho, co se reálně v danou chvíli děje. Protože mi třeba příliš někoho připomínají. Něco na nich je mi příliš nepříjemný z nějakého důvodu, ale není to jima. Není to tím, že by se reálně něco dělo, ale prožívám to tak. Takže si to musím odečíst. A nebo naopak, někdy můžeme takhle bez kontextu prožívat pozitivní emoce a naběhnout si do velkých problémů, jak to bývá, častokrát vidím v poradně lidi, třeba ženy, které prožívají pozitivní emoce v situacích s muži, ve kterých jsou objektivně ohroženi. Takže ona se cítí, že velmi přitahuje ten člověk, přijde, že je velmi zajímavý, je to celý vzrušující a podobně. A přitom jako okem objektivního pozorovatele i okem té ženy o pár let později zpátky, tak to byla vysloveně nebezpečná situace, kde ona neměla dostatečný odstup. Takže tak, jak jsi to řekla, nějaká mapa toho, jak vypadá to moje emoční teritorium. Co je taková ta běžná krajina emoční pro mě, kde jsou ty zákoutí a kde jsou ty stezky, které jsou nějakým způsobem nebezpečné a jak vypadají ty hory, na které ten, který člověk emočně umí vylézt a o čem svědčí. Toto je něco, co hodně pomůže a co je důležité potom znát i navzájem třeba v partnerském vztahu nebo tak. Nenutně takhle teoreticky, ale rozumět si v tom navzájem. Abych věděl, že třeba já teda nemám manželku, ale kdyby manželka prostě v nějaký situaci najednou vylítla nebo nějakým způsobem reagovala tak, že mě to rozhodí, tak ten chlap potřebuje vědět, že třeba zrovna o nic nejde. A nebo i v přátelském vztahu. Mám jednou kamaráda, který zpravidla, když je obrovský drama a já kdybych udělal takovou scénu, jak on třeba někdy udělá, tak by se opravdu dělo něco velmi závažného a hrozilo by něco velmi podstatného, že by to prostě se fakt muselo něco dít, co ovlivní život do hloubky, tak u toho třeba mýho kamaráda, o kterém teď mluvím, tak to nic neznamená. To znamená, že když počkáme hodinu, tak si nebude pamatovat, že se něco dělo hodinu předtím velkého. A nemůžu měřit sebou, protože já kdybych se takhle projevil, tak je to prostě něco velkého. Jo, takže v tomhle to vzájemné sebepoznání i v přátelských vztazích, kdekoliv se bavíme s druhým, nakonec i v práci, tak vědět, kdy mám brát vážně, když někdo něco prožívá a jak na to reagovat a kdy ne, tak je docela podstatné.
0: Ty jsi několikrát použil označení emoční inteligence. Vyplývají mi z toho dvě otázky. Znamená to, že i nad emocemi přece jenom je potřeba ten nadhled rozumu? To je ta první. A ta druhá je, jak vypadá člověk, který emoční inteligenci má a ten, který ji nemá?
1: Emoční inteligence je takový soubor vlastností, které máme, které slouží k tomu, abychom právě ty emoce jednak mohli poznat, jednak jim nějak rozuměli, ale také, abychom je uměli využít pro to, abychom se orientovali v různých situacích. Ono to trošku zavádí, když se řekne inteligence, že to je o rozumu zase, nebo že je to zase o logice. Ono tohle je o takové psychologice, o porozumění psychologickým souvislostem, ne těm abstraktním. A je to o tom, že jednak vnímám a umím je teda hodnotit a nějak porozumět a nějak cíleně s nima zacházet. Takže třeba můžu vědět, že zrovna když se takhle cítím, tak je třeba čas, já nevím, udělat si volno. Například workoholici. Někdy najednou jim naběhou emoce, které jsou nepříjemné, negativní a oni reagují, pokud nejsou emočně inteligentní v téhle oblasti, tak reagují tím, že jdou pracovat ještě víc nebo jdou něco dělat, aby se dostali od těch negativních pocitů a možná si nevšimnou, že už půl roku mají depresi. Stejně jak si třeba nevšimnou, že jejich tělo se necítí v pořádku a pak je to někde dožené a zlomí se. To by bylo o kontaktu se svýma vlastníma emocema a porozumění a jejich využití. Například v tom, že když najednou je mi blbě, špatně, třeba nějak depresivně, takže to může znamenat, když se tak jako rozhlednu v tom svém světě a v té situaci, že to může znamenat, že potřebuju pauzu. A nebo že to může znamenat, že si potřebuji promluvit s někým. A nebo že je to docela dobrá situace na to, abych napsal, já nevím, pokud jsem umělec, nějaký text smutný, který bude komunikovat něco. A nebo že se můžu v téhle emoci přiblížit někomu, kdo to prožívá podobně a někak si to zaznamenat, abych takovému člověku pak lépe rozuměl. To je to využití emocí například. Takže u sebe nebo u druhých lidí a s tím celým pak souvisí kontrola a regulace emocí, takže poznání, porozumění, využití a ovládání emocí, protože když rozumím, co se děje, nebo když se nebojím toho, co se děje, umím vytvořit prostor pro tu emoci v sobě, tak ji vlastně líp zvládám. Tak jako skrotím, ochočím, anebo ji nechám vedle sebe tak jako běžet a pozoruju ji, ale nemusím si ji nechat ani převálcovat, ani s ní ztrácet kontakt. Takže to je ta regulace, seberegulace, nebo i pomoc někomu druhému regulovat jeho emoce, zvládat jeho emoce, tak pomůže. To je potom i o tom, že třeba vím, že když někdo je, já nevím, nějak rozhozený, takže někdo, kdo není emočně inteligentní, tak mu řekne, hele, měl bys být spokojený, protože svítí slunce, jo? Nebo se začne hádat o to, zda má právo být nespokojený nebo nemá. A podobně emočně inteligentní člověk třeba ví, že je třeba vytvořit situaci, kde se o tom dá mluvit a pak se začne ptát třeba, co se děje, anebo vycítí, kdy je vhodný už se na něco zeptat. Protože si to umí představit, protože tomu nějak rozumí, protože má s tím nějakou zkušenost, kterou zreflektoval, není to terén jemu neznámý.
0: Dobrý námět k přemýšlení, pro nás prostor uzavřít dnešní rozhovor o emocích a pozvat k poslechu zase za týden. Končí pořad Uši k duši. Hostem Lucie Endlicherové byl Marek Macák. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Za emocemi se protagonisté pořadu Uši k duši vydají opět za týden. Pořad najdete v archivu na webu rádia i na podcastových platformách.

Naladěno máte Rádio 7. Minula 9. hodina, máme pátek 14. srpna. Dobré dopoledne vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Proč se asi Ferda Mravenec jmenuje Ferda? Co myslíte? A proč postříkal Petr Raus čmeláčí hnízda voňavkou? Do světa mravenců a hmyzí komunikace jste zváni za půl hodiny.

Máme 14. srpna a svátek má Alan. Alan je jméno keltského původu, jehož prvotní význam byl patrně svornost. První nositel tohoto jména však musel být velmi výjimečný, protože Keltové příliš svorní nebyli. Snad jen v okamžiku nebezpečí se dali dohromady. Jakmile jim ale otrnulo, byli opět v sobě a hašteřili se jako dříve. Že vám to něco připomíná? No, náš národ má v sobě keltské krve požehnaně.

Blíží se festival United, za týden už bude v plném proudu. Součástí festivalu United bude i altán Rádia 7, který najdete uprostřed Vsetínského parku. Pod hymnou letošního festivalu, letošního ročníku je podepsána kapela Heart of Worship. Píseň s názvem Uprostřed nás nese poselství ohledání klidu uprostřed životních bouří, o boží přítomnosti v nejtěžších chvílích i o naději, kterou přináší vědomí, že náš milující Bůh stojí uprostřed nás. Kapela bude hrát píseň na festivalu každý večer, tedy ve dnech 20. až 22. srpna. No a my ji ochutnáme právě teď.

Doznívá hymna letošního festivalu United, který propukne příští týden. Přidávám pozvání na konec prázdnin. Mám tu jednu pozvánku na sobotu 29. srpna. Pokud se budete tuto sobotu pohybovat ve Slavkově u Brna nebo kolem Slavkova u Brna, pak přímo vám je určena pozvánka na koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála ze skupiny Oboroch. Nenechte si ujít meditativní koncert, duchovní příběh na křižovatce folku a klasiky, ve kterém zaznějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro piano, kytaru a dva charakteristické hlasy. Koncert dvou zakládajících členů a hlavních autorů repertoáru Oborohu nabízí komorní podobu jak písní kapely, tak i skladeb ze sólových alb obou zkušených muzikantů. Za 37 let jejich muzikantské spolupráce vznikla spousta písní s duchovní tematikou, včetně Klecandrem ojediněle zhudebněných starozákonních žalmů. Sólové vystupování, na rozdíl od hraní s kapelou, umožňuje volný pohyb v čase jejich muzikantské historie. Tak tedy v sobotu 29. srpna v 18 hodin zaměřte do modlitebny Českobratrské církve evangelické ve Slavkově u Brna. A tady je žalm 121 od kapely Oboroch.

Páteční dopoledne se blíží k 9:30. Na Rádiu 7 nás čeká výprava do světa hmyzu s entomologem Petrem Rausem.

0: Kalendárium.
1: Příjemný poslech čtvrt hodiny, která zve do světa hmyzu, přeje Broňa Procházková a její host Petr Raus. Petře, vítej na Rádiu 7.
2: Ahoj.
1: Jako malá jsem při pozorování mraveniště hledala toho mravence s tím červeným šátkem a puntíky. Měl jsi jako dítě rád příběhy Ferdy Mravence?
2: Určitě, jak jsou krásné a jak jsem později zjistil, jsou velmi pravdivé.
1: To byla má druhá otázka. Když se podíváš na ty knihy o Ferdovi Mravencovi nebo Brouku Pitlíkovi Ondřeje Sekory, jestli skutečně je tam věrně zobrazen ten svět hmyzu?
2: Je. Ondřej Sekora byl entomolog, věděl, o čem píše, a všechny ty druhy, které tam jsou popisované, takhle existují s jedinou výjimkou. S kamarádem jsme dlouho bádali nad tím, kdo to je Brouk Pitlík.
1: A dobádali jste se.
2: Dobádali jsme se. Ale tam je už určitá básnická licence. Domníváme se, že Brouk Pitlík je jeden tesařík,

0: každém případě, ty tři typy mravenců, které si zmínila, stojí za poznámku. Pod tím jménem obyčejný mravenec, tam by člověk čekal, že by se mohly skrývat asi tři rody mravenců, tři typy. A teď záleží na tom, co myslíš. Mohl by to být lesní mravenec, co žije v takových těch kupách, mraveništi kupovitého typu, potom by to byl mravenec rodu formika, nejběžnější formika, rufa, asi, nebo těžko říct, těch druhů formik je víc. Ale to jsou ti obvyklí lesní mravenci. Pak by to mohl být mravenec rodu Tetramorium, což bývají takoví ti nejběžnější mravenci třeba na dětských hřištích, na trávnících nebo někde takhle černí, co tam lezou. A nebo by to mohl být nějaký Lasius, toho zas nejčastěji potkáme, když běhá po kmenech stromů v dlouhých řádkách. Ten je trošku větší než to Tetramorium, ale je taky velmi běžný. Čili to je asi ten okruh obyčejný mravenec. Kdybych měl mluvit o tom rezavém, tak tady musím zmínit, že mravenci u nás mají v zásadě dvě velké hlavní čeledi. Formicidé, podle té formiky, podle toho lesního mravence, a myrmicidé, podle myrmiky, což je právě ten rezavý mravenec. A mezi těmihle dvěma čeleděmi je jeden velmi důležitý pro nás lidi rozdíl. Formiky nemají žihadlo, nebo formicidi, příslušníci té čeledi formicidé. Pokud nás štípají, tak to dělají tak, že kousnou, prokousnou kůži, pak kousíček popolezou a potřou to místo kyselinou mravenčí, kterou vylučují ze zadečku. Zatímco mravenci čeledi myrmicidé, ti rezaví, ti mají žihadlo a bodají podobně jako vosa nebo včela. A pak ještě je ten třetí, ten velký lesní. To je rod Camponotus, mravenec dřevokas. A ten je zajímavý ještě z jednoho důvodu, který souvisí s Ondřejem Sekorou. Přemýšleli jsme s tím stejným kamarádem, se kterým jsme luštili záhadu Brouka Pytlíka, proč se mravenec, který je hlavní postavou knihy, jmenuje Ferda. A přišli jsme na to, že možná tady hraje určitou roli právě Camponotus, protože nejběžnější druh tady toho mravence dřevokaze se jmenuje Camponotus ligniperda. A zdá se nám, že to ligniperda navedlo Ondřeje Sekoru, že tedy toho svého hrdinu pojmenoval Ferda.
1: Vím, že tady tento velký druh se mi nenastěhuje do domu, ale mohou se mi tam nastěhovat ty další druhy. Všechny z těch druhů, co jsi jmenoval předtím?
0: Všechny určitě ne, ale mnohé ano. Tetramorium ano, myrmiky ano, anebo pokud jsme v paneláku, tak třeba i ti mravenci faraoni, kteří už tady jsou přistěhovalci, nejsou domácí, ale objevují se v domácnostech.
1: Když se nám nastěhují do domu, jak je vystěhovat, jak je přesvědčit?
0: S nimi je domluva těžká, lepší je si zvyknout. Ale jestli přesvědčovat, tak především zbavit je přístupu k potravě. To znamená všechny potraviny zavírat, aby se k ním nedostali, a uklízet, aby nikde nezůstávaly sladké kalužínky po sladkých nápojích. To je samozřejmě láká.
1: Mravenci patří mezi blanokřídlé a přitom žádná křídla nemají, nebo mají vlastně jenom na chvilinku. Jak dlouho?
0: Mají je jenom pohlavní jedinci. Mravenci jsou sociální hmyz, to znamená, že většina příslušníků komunity jsou nepohlavní samice, samice, které zůstávají bez schopnosti rozmnožování, a samci a samice plně vyvinutí, těch je jenom několik, stejně jako u včel, trubci a královny. A právě ti pohlavní jedinci mají křídla, když se vylíhnou, a ztrácí je ve chvíli, kdy splní svůj genetický úkol. Tedy samci, když oplodní samici, tak vlastně hynou, nestrácejí, ale hynou, nebo mohou ztratit a hynou, tam už to nehraje moc roli. Samice, tak mravenčí královna, křídla také ztrácí, protože už bude žít jenom v tom mraveništi opečovávaná dělnicemi, křídla by jí byla na překážku.
1: Mravenci žijí ve velkých společenstvích. Jak velká ta společenství jsou? Kolik jedinců tak mohou mít?
0: To vůbec netuším, ale bude záležet zase na druhu toho mravence. Nejsou všechny kolonie nebo kolonie všech druhů stejně velké, ale ta konkrétní čísla, to bych musel do literatury.
1: Je ale jasné,

0: že nutně musí mít propracovanou komunikaci. Jak jejich komunikace funguje v tom obrovském množství?
1: Obecně řečeno, komunikace hmyzu je především chemická. My jsme zvyklí i z našeho lidského prostředí a života, že máme nějaké hormony, které regulují náš vnitřní chod, vnitřní fungování, ale i my jako lidé máme určité feromony, které ovlivňují druhého jedince. U nás to není tak zřetelné, u toho hmyzu je to daleko zřetelnější. Každý jedinec je schopný produkovat chemické látky, které ovlivňují chování druhého jedince nebo druhých ostatních jedinců. Velmi zřetelné je to u sexuálních feromonů, kde jsou tyto látky vlastně klíčem k tomu, aby se pohlaví navzájem našla. Hledají se podle té vůně, ale feromony ovlivňují i mnoho dalších věcí. Já někdy, když někde povídám o mediální komunikaci v souvislosti s rádiem nebo s televizí, tak říkávám, že mediální komunikace zdaleka není vynálezem poslední doby a jako příklad uvádím právě mravence. Protože ten feromon, ta chemická látka, je vlastně médium, tedy prostředek komunikace. Nosič, který přenáší nějakou informaci. A typicky je to vidět právě u těch mravenců tetramoriů nebo u těch láziů, lazius. Často najdete pěšinku, chodby nebo průvod mravenců, kteří od někud někam putují, někdy nosí larvy, někdy ne. Určitě jste jako děti jim někdy zkusili prstem přes tu jejich cestičku přejet. Co se stane? Že jo, mravenci ztratí orientaci, ty tam pobíhají, hledají cestu dál, no protože jste jim setřeli tu feromonovou stopu. Tu informaci, která jim říkala, že právě tudy mají jít. A oni teď nevědí kudy kam. Až některý z nich přeběhne, zachytí pokračování té chemické stopy, ale za sebou zanechá tu stopu novou, propojí ty dvě části, které jste prstem přerušili a putování mravenců může pokračovat.
0: Všechno se to děje pomocí chemie. To znamená, že je to velmi jemně vyladěný systém.
1: Ano. Hmyz obecně vnímá pachy a vůně pomocí tykadel. To je jejich pachový orgán, proto taky hmyz často jakoby osahával tykadly prostor před sebou. On ho vlastně očichává. Hledá tam právě tady ty značky pachové, které jsou pro něj velmi důležité.
0: Je tam ještě jinačí způsob komunikace. Teď mám na mysli třeba u včel ten květový tanec.
1: Ano. U včel je to velmi specifická věc a objevuje se to právě u včel toho rodu Apis. Na světě jsou 4 druhy tady toho rodu. U nás žije Apis mellifera, včela medonosná, ale jsou i 3 další druhy. Všechny používají tady tohoto způsobu komunikace, kdy si pomocí tance, tedy ten tanec vypadá tak, že včela na plástu v úle obíhá jakousi osmičku, běhá do kolečka, během toho běhu se různě zastavuje a různě intenzivně třepe křídly. Nasměrování té osmičky, velikost a tvar té osmičky, rychlost pobíhání, rychlost to třepání křídly, to všechno jsou signály, které přenášejí určité informace o poloze toho zdroje potravy, o jeho charakteru, intenzitě, to, co je důležité proto, aby další dělnice tuhle tu potravu dokázali najít a využít potom pro společenstvo včel. Takže to je taky velmi významný způsob komunikace, ale výjimečný ve světě hmyzu. To známe jenom u včel. Další způsob komunikace je hlasový. Na to jsme narazili, když jsme mluvili o kobylkách a sarančatech a cvrčcích. Ale sem patří i cikády, ale ty hlasové projevy jiných druhů hmyzu, jako třeba vrzání tesaříků, když se cítí být ohroženi. Nevím, do jaké míry je to komunikační nástroj, ale možná také. To nedovedu úplně přesně říct. Ale hlasové projevy určitě do toho spektra komunikačních projevů hmyzu patří.
0: Mluvíme tu o komunikaci, která je vlastně v rámci toho společenství mravenců přátelská, ale pak je to situace, kdy mravenec narazí na nějakého nepřítele. Také ho rozeznává jako nepřítele na základě těch chemických značek. To, jak mu ten voní nebo nevoní?
1: Může to být. A stejně tak mravenec v takovém případě vydává chemický signál, kterým informuje o nebezpečí své ostatní kamarády z mraveniště, ale to je i u jiných druhů hmyzu, kdy se informace o nebezpečí přenáší chemickou cestou. Ale to není specifikum jenom hmyzu, když už mluvíme tady o těch případech. Hmyz je spojený s rostlinami, na to jsme už také narazili vždycky velmi těsně. A tam funguje stejný způsob. Takže když housenky začnou žrát nějakou rostlinu, tak ta rostlina vydá chemický signál sousedním rostlinám, že tady je tohleto nebezpečí a že třeba mají zvýšit produkci hořkých nebo jedovatých látek, aby se nějakým způsobem ubránili nebo alespoň omezili škody, které ten hmyz působí.
0: Napadá mě otázka a nevím, jestli mi na ní odpovíš, jestli každé to mraveniště voní stejně nebo jestli ta mraveniště voní různě, jako různě voní domácnosti různých lidí.
1: Voní různě. Nemám praktickou zkušenost přímo s těmi mravenci, ale mám zkušenost se čmeláky. Protože když jsme ve výzkumném ústavu občas potřebovali spojit čmeláčí hnízda, což se stávalo, protože ta hnízda byla často decimována různými parazity. A pokud se stalo, že to hnízdo už bylo velmi slabé, tak bylo účelné, nebo třeba zahynula královna, bylo účelné ty dělnice nestratit, ale ještě je připojit k jinému. Sami by to nedovolili. Poznali by, že to jsou cizí jedinci z jiného hnízda. Řešili jsme to tehdy pomocí voňavky. Když byli i ti příjemci, i ti, které bylo potřeba umístit jinam, přestříkání silnou voňavkou, tehdy voňavkou sovětské provenience, tak nepoznali, že tam je nějaký rozdíl.
0: U Ondřeje Sekory nacházíme mravence jako takové vojáky, kteří brání své mraveniště, ale kteří také se dovedou vydat na nějaké loupeživé výpravy. Máme u nás příklady takovéhoto chování? Chovají se takto mravenci?
1: Může se stát. Nejsou to sice takové případy, jaké najdeme v tropických krajích, ale něco se najít může. V zásadě je důležité, že ty dělnice mravenčí nejsou všechny stejné. Že ta dělnice každá má svůj úkol. V případě včel dělnice prochází různými stádii a v určitém věku plní určité úkoly. U těch mravenců si tímhle nejsem jist, tam si myslím spíš, že to je trvalý úkol, ale to si nejsem jistý. V každém případě některé dělnice mají za úkol bránit mraveniště, to jsou ti vojáci. A tam se někdy stane, že vyrazí skutečně na lup a to buď loupit zásoby, anebo získávat otroky do vlastního mraveniště, tedy cizí dělnice, které potom pracují ve prospěch toho loupeživého společenství. To se stává i u nás.
0: Tak si na svých výpravách do přírody musíme dát pozor, ať tím lupem se nestane třeba naše svačina, která velmi krásně voní třeba i mravencům. Petře, děkujeme za dnešní výpravu do světa hmyzu a těšíme se i na tu další.
1: Ahoj.
0: Od mikrofonu se loučí i Broňa Procházková.

Za týden se s Petrem Rausem podíváme na hmyz na vodní hladině i pod ní. Na začátek kaleidoskopu jsem nechtěně dala znělku kalendária, omlouvám se. Kde pak? Posluchač Rádia 7 pořád ve střehu

Někdy vás i obyčejná pracovní cesta na druhou stranu zeměkoule může mnohému naučit. Vyprávění Martina Zvonaře o jeho cestě do Japonska toho bude více než dokladem. V týdeníku Za obzor zamíříme od 10. hodiny do země vycházejícího slunce. Za pracovními povinnostmi, ale dostaneme se i do tradičního onsenu a uslyšíme především o tom, co dokáže ticho a řád v životě.

Krátce po 10. hodině v pátečním dopoledni 14. srpna vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková a přeji i dobré cestování za obzor.

0: Dobrý den, vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. Ten dnešní nás zavede do země vycházejícího slunce, tedy do Japonska. A možná bude dobrým příkladem toho, že když člověk zamíří do nějaké země ryze pracovně, tak i tak může zažít spoustu zajímavých věcí a dost možná nemusí být tak úplně spojené s cestováním a objevováním věcí kolem sebe, jako spíš objevováním věcí uvnitř sebe. Ale o tom už více bude vědět můj dnešní host Martin Zvonař, kterého vítám ve studiu. Ahoj, Martine.
1: Ahoj.
0: Ještě než se pustíme do vyprávění o Japonsku, tak jak ho zažil Martin, tady je tradiční rozhlasová pohlednice.
2: Japonsko je zemí vycházejícího slunce, nejen proto, že je až na samém východě Asie. Název země pochází z japonského Nihonkoku, které Číňané čtou jako Jupenkuo, které se rozšířilo do Evropy. Jedná se o ostrovní stát, omývaný na západě Japonským mořem a na východě Tichým oceánem. K zemi patří také velké množství ostrovů a ostrůvků. Napočítáme jich téměř 4000 a jsou rozloženy v délce asi 2500 km podle východního pobřeží Asie. Celková rozloha Japonska činí bezmála 378 000 km². Žije zde necelých 127 milionů obyvatel, což dostává Japonsko mezi desítku nejlidnatějších zemí světa. Hlavním městem je Tokio s 13 miliony obyvateli. Nejvyšší hora země, Fuji, měří 3776 metrů nad mořem a je posvátnou horou šintoismu, tradičního japonského náboženství. Kromě šintoismu je v zemi velmi rozšířen buddhismus. Obě náboženství se v podstatě doplňují a žijí vedle sebe. I když se to může zdát až k nevíře, polovinu území Japonska zabírají lesy. Země obklopená mořem navíc žije hluboce v souladu s přírodou. Nejčastější potravou jsou ryby a další plody moře. Nepočítáme-li legendární tradici, dějiny země lze sledovat od 6. století, kdy už byla fakticky sjednocena. Z pohledu světových dějin je ojedinělé, že Japonsko nebylo nikdy dobyto zvenčí. Křesťanství se do země dostalo v polovině 16. století, kdy do Japonska dopluli první misionáři. Po několika desetiletích dovoleného působení bylo křesťanství velmi pronásledováno a dodnes je mnohými Japonci vnímáno jako velmi mladé a tudíž nespolehlivé náboženství. Pohnuté byly také dějiny v období 18. a 19. století, kdy země prožívala naprostou izolaci od okolí. Změna nastala při reformě Meiji, pojmenované po císaři, který v polovině 19. století obnovuje kontakt se Spojenými státy, Nizozemím a dalšími partnery. Před první světovou válkou se spojilo Japonsko s nacistickým Německem a bojovalo s okolními státy o nerostné suroviny. V roce 1941 zaútočili Japonci na americkou základnu Pearl Harbor, která otevřela boje i v Tichomoří. Po mnoha bombových útocích, mimo jiné u Nagasaki a Hirošimy, Japonsko kapitulovalo. Město Nagasaki, které bude cílem dnešního cestování, leží na jihu země na ostrově Kyūshū. Do 16. století se jednalo o malou rybářskou vesnici. Poté, co zde zakotvili Portugalci a začali obchodovat s evropskými výrobky, nastartovali tak rychlý růst města. Město prosperovalo až do druhé světové války, kdy bylo zničeno atomovou bombou. Památníky obětí tohoto činu jsou dodnes v Japonsku obklopeny květinami a navštěvují je tisíce turistů ročně. Z této doby je známý příběh dívky Sadako Sasaki, které byly 2 roky. Přežila bez viditelných následků, ale o 10 let později se u ní začaly projevovat příznaky leukémie. Podle japonských legend bude z nemoci uzdraven ten, kdo složí z papíru skládankou origami 1000 jeřábů. Sadako jich složila přes 600, zbytek poskládali její přátelé. Když v roce 1956 umřela, rozvinulo se na její památku celosvětové hnutí boje proti atomovému zbrojení. Památník Sadako v Hirošimě je dodnes obklopen tisíci papírovými jeřáby. Dnes je již opět Nagasaki centrem oblasti s necelým 500 000 obyvatel. Od roku 1951 zde vybíhají na nejdelší štafetový běh na světě sportovci na trať dlouhou 1064 km. Trasa je rozdělena na 72 úseků a prochází celým ostrovem Kyushu. V oblasti Nagasaki najdeme také některé křesťanské kostely a památky ze 17. století, které jsou zapsány na předběžném seznamu UNESCO.
0: Co se člověk chystá na cestu, Martine, když jede pracovně na druhou stranu zeměkoule?
1: Tak rozhodně nějaké dobré oblečení, aby tam člověk nezmokl a podobně. Kupoval jsem si zároveň boty, protože jsem nevěděl vlastně, do čeho tam vlastně jdu. A to jsem udělal dobře, že jsem si koupil dobré boty. A co ještě jsem si bral?
0: Knížku na dlouhý let.
1: Nějaké knížky jsem si bral také, zároveň nějakého průvodce do Japonska s nějakou trošku, s nějakými frázemi, abych se měl trošku aspoň domluvit nebo říct něco málo japonsky.
0: Měl jsi strach, když jsi letěl úplně na druhou stranu zeměkoule? Přece jenom nevím, jet do Francie nebo ostatně i do Spojených států je dneska něco, co je hodně obvyklé, ale Japonsko je přece jenom už hodně exotika.
1: Ku podivu jsem vyloženě strach neměl, byl jsem spíš takový nadšený a takový zrušený z toho, že co mě vlastně čeká, a docela jsem se těšil. A samozřejmě tam bylo spousta neznámých, kterých jsem se docela, možná řekněme, aj bál, ale nebyl to vyloženě strach, který by mě nějak sužoval, že to bylo spíš fakt to zrušení z toho poznávat nové kraje.
0: Jakou jsi měl představu o tom, co tě v Japonsku čeká? Teď pomiňme ty pracovní věci, k těm se dostaneme, ale spíš v té zemi, v lidech, v přírodě, v okolí a tak.
1: Já jsem se snažil nějakou konkrétní představu si neutvářet, abych pak nebyl zklamaný. A tak měl jsem takové to povědomí, jak má asi většina Čechů nebo většina lidí takhle, když se mluví o Japonsku. Taky jsem si něco málo četl, abych trošku věděl, do čeho vlastně jdu, ale za stolik jsem asi připravený nebyl, protože pak jsem byl docela překvapený, když jsem tam přijel.
0: Co tě nejvíc překvapilo?
1: No, byl to hlavně ten kulturní šok. Když jsem tam přijel, viděl jsem, že některé ty věci, které se u nás tak vyzdvihují o Japonsku, jsou do jisté míry pravda, ale ten zbytek je takový, o kterým se nemluví, že to vlastně, jak ti lidi žijou, je pro Evropana strašně nepochopitelné. Já jsem to prostě nechápal. To jejich smýšlení bylo úplně jinačí a no, třeba domy mě docela jakoby překvapili, že jsem čekal takový ty japonský, tu japonskou architekturu, ty střechy a tak, ale to jsem viděl vážně málo, hodně zřídka. Většinou v centru to byly spíš nějaké paneláky nebo nějaké betonové domy. A potom na tom okraji to byly takové, jak když papundekly, nebo takový zbouchaný, jak když na koleni. Tak to mě trošku zklamalo, čekal jsem od toho trošku víc, ale no co.
0: Ty jsi říkal, že tě překvapili i ti lidé tam, že to, jak žijí, je pro Evropana nepochopitelné. Čím to je? Můžeš být konkrétní, popsat to?
1: No, je to tak, bylo to fakt pro mě zvláštní. Oni jsou hodně zdvořilí, hodně takový, řekněme, úslužní, nebo za všechno pořád děkujou a omlouvají se a uklání se, tak je to takový jakoby sympatický, ale pořád takový nepochopitelný, že jsme nevěděli, jak si to přebrat. A zároveň bylo zajímavé, že jsme pořádně nechápali, jak oni přemýšlí, že jsme nevěděli, jestli si o nás utváří nějaký názor, nebo jestli to prostě berou jenom, jakože někdo přijel a teď prostě tam jakože je a tak to bylo hodně zvláštní, že jsme vlastně nevěděli, co si o nás myslí. A tak trošku jsme si říkali, že nejspíš si o nás ani nic nemyslí.
0: Jakoby ta slušnost byla jenom nějaká maska k tomu, že člověk nemůže proniknout dovnitř.
1: To nevím. To jsem právě do tohle nepronikl, takže to nevím.
0: Takže nevíš. Takže nevíš, jestli je to maska, nebo jestli je to skutečnost.
1: Jako oni vypadali docela upřímně. To zase se asi nepřetvářil, i když těžko říct.
0: My jsme mluvili o tom, že ty jsi tam jel pracovně. Co jsi v Japonsku tedy dělal?
1: Je to tak, byli jsme na výletní lodi A tam jsme zastřešovali akvapark.
0: Počkej, já si představím, když řekneš výletní loď, tak si představím parníky, které jezdí po Brněnské přehradě a moc mi to nejde dohromady s tím akvaparkem.
1: No byla to zaoceánská loď, obrovská, asi 300 metrů dlouhá, 16 pater vysoká. A byly tam tady dva akvaparky a my jsme zastřešovali oba dva, tak... To bylo docela úsměvné.
0: No to působí dost strašně, 16 pater a dva akvaparky. Dobře. A tím si trávil celou tu dobu, co jsi byl v Japonsku. Zastřešoval si akvaparky na výletní lodi.
1: Tak, je to tak, no. Oba dva, jo.
0: Ty jsi byl v Nagasaki. Když jste tam letěli, jak dlouho trvala cesta?
1: Přímý let z Paříže do Tokia trval asi 12 hodin. A dohromady... Mně to snad vyšlo na 24 hodin.
0: Takže si jeden den vyšel z domu a druhý den v podobné době si byl.
1: Ano, ale bylo to skutečně aj rychlý, protože člověk na jednom konci světa vleze do nějaké krabice a za pár hodin se ocitne na druhém konci světa. Je to skutečně ten kulturní šok už aj tady tímto, protože vlastně dřív, když cestovali lidi třeba balónem nebo já nevím, koňským spřežením nebo jak vlastně cestovali tehdy, tak... Procházeli jednotlivýma kulturama a propracovávali se k tomu postupně, ale takhle to byl fakt teda šok, protože jsme do toho skočili.
0: To říkají prý lidé na Sibiři, že člověk má cestovat jenom tak rychle, jak stihne cestovat jeho duše, protože trvá dlouho, než duše doběhne tělo a pokud se pohybuje příliš rychle, tak potom právě, že duše dobíhá to tělo a trvá to, než se zase potkají, aby spolu komunikovali. Tak možná tohle je takový dobrý příměr toho, že když po 24 hodinách si v naprosto jiné kultuře a v jiném světě, tak je to vlastně překvapení a je to šok, protože člověk není připravený na tu rychlou změnu.
1: Mm-hmm.
0: Co bylo to největší překvapení, když ses ocitl v Nagasaki, dobře, v Tokiu na letišti?
1: Asi záchody. To bylo fakt zvláštní. Ani jsem o tom moc nemluvil, když jsem se bavil s kamarádama, ale teda to byl vyloženě jako první takový velký šok. Protože všechny ty vychytávky, co na to mají, asi to nebudu moc rozebírat, ale bylo to fakt překvápko.
0: Jakože tak přetechnizovaný záchod, že je člověk překvapený.
1: No.
0: A z Tokia jste potom cestovali do Nagasaki jak?
1: Taky letadlem.
0: Mm-hmm.
1: Letěli jsme vlastně až do Nagasaki a pak jsme jeli autobusem do hotelu.
0: Mm-hmm. Co bylo to první překvapení, kromě teda té technické stránky věci, kterou už jsme zmínili, když říkáš, že ocitnout se v Japonsku po těch 24 hodinách cesty je vlastně šok?
1: Vlastně to první překvapení, když jsem tam přijel, bylo asi taková úleva, protože už jsem tam teda byl, už jsem byl i v tom hotelu, viděl jsem, že ti kamarádi, spolupracovníci jsou normální lidi, že si budeme dobře vycházet a že už vlastně o mě bude nějakým způsobem postaráno. Takže to byla taková úleva, když jsem tam přijel.

0: Posloucháte týdeník za obzor. Dnes cestujeme po Japonsku společně s Martinem Zvonařem. Už jsme zmínili, že Martin byl v Nagasaki, byl tam pracovně, pracoval tam na lodi. Martine, tví spolupracovníci byli Češi, ale určitě se dostával do kontaktu nejenom s nimi. Jaké to je pracovat s Japonci?
1: Pracoval jsem tady s Čechy. A je to tak, že jsme i potkávali Japonce. Vlastně každý den na té lodi pracovalo tisíce lidí. A nejen tady Japonců, ale bylo tam spousta národností z Indie, z Evropy, různě z Ruska, z Finska, z Itálie. A tedy s Japonci to bylo zajímavé. Jak jsem už mluvil o tom, že jsme moc neviděli do toho, jestli si na věci utváří názor, tak to působilo, že moc nepřemýšlí ani u té práce, když to zní blbě, ale řeknu takový příklad, třeba dostali za úkol natřít kus lodi, tam vlastně se pořád sprejoval, vlastně dělali se různě nátěry toho kovu, aby bylo dolný vůči té vodě. A často ten vítr zavál, ten sprej různě i na další věci, ale někdy se stalo, že třeba byla i tam položený klíč na té lodi a oni to úplně nedomysleli a přestříkali tu loď a i s tím klíčem na dotahování tedy nějakých šroubů a někomu teda postříkali takhle i batoh a bundu, takže to bylo občas takové usměvné.
0: Vy jste měli přesně danou svou práci, tu jste si dělali, nějak vás občas někdo zkontroloval a to bylo všechno.
1: My jsme byli docela samostatná jednotka. Měli jsme tam nějaké japonské vlastně pomocníky, kteří nám zařizovali dodávku materiálu na loď a zároveň nějakou tu synchronizaci s dalšími pracemi. Ale od toho jsme tam taky měli člověka, který to domlouval, takže my jsme v podstatě jenom dělali tu svoji práci. Jo.
0: Jak se to stane, že takovou věc přijedou dělat lidé z Česka?
1: Protože vlastně já jsem se přidal k týmu, který tohle už dělá dlouhou dobu. Má s tím zkušenosti a šlo to tady vidět a jsem to pozoroval, že kluci věděli, co dělají. Šlo to docela rychle, ocípalo to a vlastně jsem slyšel, že minulý rok to dělali, nebo když se stavila první ta loď, tohle už byla druhá. Takže to předtím dělali Japonci a že to tady šlo trošku pomaleji, bylo jich na to něco víc. Takže ve výsledku si myslím, že to bylo výhodnější, když jsme tam přijeli my i pro ně.
0: Co byla tedy tvoje práce? Popiš nám to aspoň dobře laicky obecně.
1: My jsme tam instalovali membrány. To byl takový speciální materiál, speciální technologie a my jsme to tam tedy instalovali. No.
0: Obnášel do toho zastřešení.
1: To bylo to zastřešení. Vlastně to bylo třeba místo skla. Já jsem si to tak představoval, že tam byly takový rošt, jakoby ocelový, ocelová konstrukce a místo toho, aby se tam dávali skla, který by se různě zamlžovaly a podobně, tak jsme dávali ty membrány, které se potom nafoukly. Byla tam i vzduchotechnika a tím pádem se to nejspíš nezamlžovalo. Aspoň tak jsem si to představoval.
0: Jak často jste chodili do práce? Jak byla tvoje pracovní doba?
1: Chodili jsme vlastně každý den až na neděli. My jsme 6 hodin v týdnu jsme pracovali a kvůli tomu jsem tam ani nestíhal navštívit moc míst, takže jsme byli skutečně pracovně vytížení.
0: Ale tak nějaký volný čas taky zbyl, k tomu se dostaneme. Ale ještě kromě toho dobře, takže od rána do večera v práci a ubytování jste byli v hotelu?
1: Ano.
0: Jaký to byl ten hotel?
1: Takový maličký, vlastně jak ostatně jak všechno v Japonsku. Jo, ale zároveň postel byla docela velká, takže to jsem ocenil. Ale krom té postele bylo všechno tak jako na to, aby tam člověk prošel. Ale jakoby vystačili jsme si, bylo to tam útulné.
0: Bylo to taky tak technicky vybavené jako záchody v Tokiu na letišti?
1: Vlastně jo, z toho, jak člověk ležel v posteli, tak si mohl zapnout, vypnout ledničku, mohl si nastavit klimatizaci, takže to se docela dalo.
0: Ty jsi řekl, bylo to tam všechno malé, ostatně jako všechno v Japonsku. To by asi chtělo vysvětlit. Já jsem nedávno točila rozhovor o Spojených státech a tam zaznělo to tradiční klišé, v Americe je všechno velké, takže v Japonsku je všechno malé.
1: Tak to působilo už jenom ty auta nebo doprava a i když jsme jeli na trajektu, tak prostě 4 chlapi jsme se tam prostě mačkali na těch sedačkách, že jsme ramenama se nevlezli a Působilo to vlastně ze všeho.
0: Je to tím, že jsou Japonci menší, anebo jsou opravdu tak účelní, že aby se všechno vešlo, naskládalo?
1: Myslím, že jedno s druhým. Oni jsou tady skutečně menší. Už i já jsem menší postavy a když jsem tam byl jednou na jedné slavnosti a stoupil jsem si do davu a díval jsem se, jak se všichni dívají na nějaké představení, tak dokonce jsem viděl. Tak mě to potěšilo.
0: Jak na vás reagovali jako na Evropany, kteří přijeli pracovat do Japonska?
1: Jak jsem říkal, že tam bylo víc těch lidí, víc těch Evropanů, takže to tam brali docela normálně. Asi tam jezdí takhle víc lidí. Přesto jsou jako národ hodně takový semklý a dost hrdí na tu svoji národnost. A takže se tam, nevím, jestli bije jakási hrdost s nějakou tou přivětivostí, nevím.
0: Ono se hodně často mluví o Japonsku jako o zemi, která je svým způsobem hodně izolovaná právě proto, že je to ostrov a ještě je to ostrov, který je hodně protažený a tím pádem jsou tam vlastně všechna podnební pásma nebo většina z nich a tak dále. Vnímá si to tam taky tak, takovou tu jistou odtrženost té země?
1: Ano, šlo to tam vidět. Už třeba na tom jídle, když se tam vlastně muselo spousta věcí dovážet a nejenom na jídle, šlo to vidět i třeba na té angličtině, že měli prostě problém tím, jak jsou oddělení, tak i když nevím, jestli zrovna tohle to tak ovlivní, ale ten přízvuk měli docela silný, ale i s tím poznáním těch ostatních kultur byli takový hodně možná svý.
0: Zkoumali jste, jestli znají Českou republiku, když jste s nimi mluvili?
1: To jsme zkoumali. To jsme si netroufli.
0: Víš, že by říkali, známe Josefa, známe Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu a byli jsme v Praze. Protože to mně přijde, že to je taková typická japonská odpověď na to, jo. Jsem z České republiky. Tak.
1: Ale když se teď nad tím zamýšlím, tak si vzpomínám, že jo, že říkali, že Čeko.
0: Takže něco tam bylo.
1: Měli nějaké ponětí.
0: Jazyková bariéra teda byla velká.
1: Byla velká, přesto jsem si s tou angličtinou vystačil. Jak jsem se učil trošku, jsem se snažil i tu japonštinu, aspoň něco málo se naučit, tak něco málo jsem se možná jakoby naučil nějakou větu říct, že jsem tě dlouho neviděl, že tě rád vidím, ale to bylo tak třeba na pobavení nějakého kolegy Japonce. Přesto jsem viděl, že to nemá moc význam, abych se to dál učil, protože se nedostanu na úroveň, abych si s nima povykládal a viděl jsem, že i s tou angličtinou, i když těžko, tak se dá nějak domluvit.
0: Mm-hmm. Mají nápisy jenom ve znacích nebo taky anglicky?
1: Mají i latince, i anglicky. Mm-hmm. Také ty výprodeje a podobně. To, když jsem ukazoval kamarádům fotky, tak jsem si málem dělal srandu, že byl jsi vůbec v Japonsku.
0: No dobře, když se člověk chce zorientovat na ulici, tak se orientuje podle nápisů, které jsou teda v latince, jo?
1: Já jsem teda měl nějakou mapku, takže jsem to řešil podle mapky a teď si úplně nevybavuji, jak to bylo na ulici, ale takhle jakoby člověk se tam nestratil.
0: Jo, když tak ses mohl zeptat rukama, nohama nějakého domorodce. Jak na tebe Japonci působili? My už jsme mluvili hodně o jejich úslužnosti, o takové té jakési neproniknutelnosti. Bylo to tak i ve chvíli, kdy jsi byl ve styku třeba, nevím, prostě s lidmi v práci pravidelně nebo s lidmi na recepci hotelu jste se vídali celou dobu?
1: Tady bych zároveň řekl, že byli docela plaší. Měli jsme na hotelu jednu recepční, kterou bych skutečně vystihl tou plachostí, protože byla dost nervózní i s tím, že si třeba nebyla tolik jistá v angličtině, tak často třeba zavolala nějakého kolegu nebo kolegyni. A v práci zase byli takový vtipálci a takový, že, jak to říct, oni dost jakoby dělají na jednom velkým díle, takže nevím, jak moc vnímají zodpovědnost za tu svoji práci, ale působilo to dost tak jakoby volně, že
0: jako jsi z toho zase tak moc nic nedělali, jo?
1: Asi tak. Na druhou stranu brali docela podrobně, jakoby pečlivě aj některé věci, které byly jakoby přehnané, že pořád se snažili nosit nějaký ty masky ochrany, když se tam třeba nic nedělo, že někdy chytali až paniku, když měli vstoupit jako na loď a neměli najednou tu masku u sebe a podobně, takže
0: To mi připomíná, hodně časté jsou fotky Japonců, kteří chodí s rouškami kvůli nemoci, kvůli nachlazení, kvůli vzduchu. Skutečně tak s těmi rouškami chodí?
1: Chodí. A co pro mě bylo novinka, já jsem tam měl s představou, že to nosí proto, aby se nenakazili, ale ono to je právě naopak, že oni to nosí právě, když jsou nemocní, aby nenakazili druhý, tak to mi přišlo hodně sympatický.
0: Mm-hmm. Vidíš, tak možná se to dostane časem sem.
1: Možná
0: lidé chodí taky s rouškama.

0: Posloucháte týdeník Za obzor, dnes putujeme společně po Japonsku. Martine, ty jsi tady v té předchozí části našeho povídání zmínil kouzelné slovo, které v tomhletom pořadu zní pravidelně a myslím si, že ve spojitosti s Japonskem ho rozhodně říct musíme, totiž jídlo. Tak co ty a japonská kuchyně?
1: To bylo tedy taky skutečně něco, co bylo potřeba uvést na pravou míru, protože bylo to hodně jinačí. Když tady se řekne u nás něco o japonské kuchyni, tak si člověk hnedka představí sushi, rýži a podobně. Tak to taky do jisté míry bylo. Když jsme tam přijeli, tak v obchodě byly normálně spousta hotových jídel, tím, že mají často studená jídla, tak tam právě těch hotovek měli fakt hodně na výběr.

0: tam byli často a nebo tofu, tofu tam měli hodně a vajíčka, měli na spoustu způsobů dělají vajíčka. K tomu bych se ještě vrátil, ale abych zůstal u té pracovní stravy, tak ještě tam byla teda nějaká porce třeba ryby nebo nějakého masa nebo nějaký párek nebo něco takového. Ale bylo to fakt teda tak jak pro vrabce, no, že nás zasítila spíš ta rýže, že to bylo tak jako na chuti, když to je napováženo, jestli to bylo na chuti nebo...
1: Takže jsi strávil 2,5 měsíce s rýží v podstatě.
0: Tak, no.
1: Ta vajíčka, k těm se chtěl vrátit.
0: Co mě překvapilo, jeden takový zajímavý způsob, jak to tam měli. Chodili jsme občas na polívku, domácí polévku v jedné takové restauraci v tom obchodním domě a tam to vajíčko připravovali tak, že ho udělali na měko, pak ho obalili v nějakém těstíčku a ještě osmažili. Tak s tím jsem se setkal poprvé.
1: Naučil se si jíst hulkami?
0: Naučil a docela mě to bylo sympatické.
1: Jedl si hulkama i polívku?
0: Oni měli polévky, třeba když jsme chodili na tu polévku, tak to byly spíš taková nudlová polívka. Bylo to spíš o těch nudlích, že mě je takové domácí, že si rozválili těsto a pak to nakrájeli na takové nudličky. A takže byly i takové silnější ty nudle. Mm-hmm. Takže to bylo spíš o těch nudlích a o tom, že tam byla nějaká omáčka.
1: Mm-hmm. No ale přesně tahle polívka se dobře jí hulkama, protože vlastně napřed člověk sní hulkama ty nudle a potom vypije tu tekutinu a má vystaráno. Myslím si, že to je tradiční způsob, jak se v Japonsku jí polévka ostatně.
0: Jo.
1: Viděl jsi to i takhle, že by lidé takhle tu polévku jedli?
0: Jo. Jedli to tam tak.
1: Další věc, co se týká japonské kuchyně, která pro nás může být překvapená, tak je oddíl týkající se sladkostí.
0: Jo, to jsem se často spálil teda. Ono na první pohled to vypadalo nějak, ale na druhý to chutnalo trošku jinak, než jsem třeba čekal. Jednou tam bylo něco, co vypadalo úplně jak naše brambora. Je to úplně jako ten zákusek, myslím. Aha. Mě to úplně nadchlo, protože marcipán a ten piškot mám velice rád, tak jsem si to koupil. Akorát teda jsem byl trošku zklamaný, protože ty ingredience byly poněkud jináčí. Že zaprvé vevnitř byla fazole na sladko namletá.
1: Což je největší japonská sladkost, ano, mimochodem.
0: To byla první taková věc. Pak to bylo v takovém zajímavém slizu obalené, takovém těstíčku a takový jako gumový. No a celý to bylo ještě obalený v mouce, takže kdyby aspoň v cukru, že? Ale...
1: Takže člověk rád, že přežil.
0: No, takže tuhle bramboru jsem jedl skutečně dlouho.
1: Kolikrát jste, Martine, utekli k tomu, že jste si dali nějakou pizzu nebo hamburger, prostě nějakou vzpomínku na evropskou kuchyni?
0: Už po nějakém měsíci jsme skutečně potřebovali změnu a když jsme šli do restaurace, tak jsme vyhledávali spíš nějakou indickou nebo italskou, když tam byla i nějaký steak bar, tam byl, takže jsme šli třeba na steak a byla to příjemná změna.
1: Po vší té rýži.
0: No.
1: Mají v Japonsku v restauracích makete jídel?
0: Mají. A je to dobré, protože tím, jak bych si pod tím názvem nic nepředstavil, tak je to skutečně pomoc.
1: No ne, že by to pomohlo, protože tam si viděl bramboru a pak to vypadalo úplně, chutnalo úplně jinak. Ale někdy to pomoci může rozhodně.
0: Jo, aspoň člověk má představu, jak to aspoň tedy vypadá, když ne, jak chutná.
1: Experimentoval jsi, že by si zdal nějaké... nevím, mořské plody nebo něco neobvyklého.
0: Já jsem alergik, takže tomuhle jsem se snažil vyhýbat. Měl jsem z toho trošku obavy, jestli tam nebudu mít nějakou příhodu, naštěstí teda se nic nestalo.
1: Japonsko je zvláštní spoustou věcí, spoustou rituálů, které se týkají úplně běžného života. Hmm. A jeden z nich je třeba čajový obřad. Neměli jste příležitost někdy ho zakusit?
0: Na čajovém obřadu jsme nebyli. Tady na hotelu jsme každé ráno dostávali nějaký pitlík čaje, takže to jsem si dělal docela pravidelně a měl jsem velice rád, mám stále japonské čaje, nějaké jsem si přivezl a pijí to dodnes. A když se vrátím k té kultuře, tak čajový teda dýchanek jsme tam nezažili, ale byly tam různé slavnosti. To bylo zajímavé sledovat, že i když jako tolik pracují, tak... v tom volném čase hodně transportují, anebo právě dělají ty slavnosti, kulturní události. A co jsem tam byl, tak minimálně 3 jsem zažil, že skutečně lidi šli do ulic a například tam byla nějaká slavnost jídla, takže tam byly stánky a různé speciality, jako palačinky na slano a na sladko možná taky a

0: různých kombinací, hodně mají rádi majonézu, ještě když se vrátím k tomu jídlu, ale jinak ty slavnosti, to byla třeba ta slavnost jídla, jak jsem říkal, pak tam byla slavnost kulturních nějakých tradic, takže tam byly různé tradiční oblečky a nějaké představení, jak jsem už taky zmiňoval. A zase ta třetí ještě, to bylo jak nějaký bleší trh na takovém paloučku tam uprostřed, tam hnedka u přístavu je takový velký park, tak tam lidi si přinesli své věci a nabízeli to. Tak to bylo zajímavé.
1: Když jsme zmínili přístav, tak možná bychom konečně mohli nahlédnout taky do Nagasaki. Mm-hmm. Měl jsi možnost aspoň trošku to město projít, aspoň trošku si ho prohlédnout?
0: To Nagasaki ještě jsme trošku zvládali. Tím, že jsme měli teda tu neděli volnou, tak jsme třeba jednou šli běhat, tak jsme viděli kus Nagasaki, jen když jsme už pak začali jezdit tady tam místní hromadnou dopravou, jindy jsme šli třeba na vyhlídku, tam to bylo velice zajímavé, zároveň tam je vyhlášený ten noční pohled na noční Nagasaki, kdy je to skutečně zajímavě osvětlené to město, takže z toho mám tak nějaké fotky, tak to bylo pěkné. A jo, byla tam i obchodní pasáž, takže tam jsme taky chodili na nějaké suvenýry a podobně.
1: Nakolik je Nagasaki poznamenané svou minulostí tím, že to je město, které bylo zničeno v rámci americko-japonské války atomovou bombou?
0: Když jsem tam takhle přijel, tak až na nějaké památníky to vypadalo úplně jako normální město. Je to tedy plně vystavěný, obnovený. Když jsme byli v tom památníku, v muzeu toho výbuchu a všechno vlastně tam, kde to spadlo, tak to bylo docela silný. Hlavně bylo silný vidět ty fotky před tím, kdy jakoby to město nějakým způsobem fungovalo, pak vlastně tehdy, když spadla ta bomba. Takže tam byla fotka vlastně z toho podobného místa, jak to vypadalo předtím, pak jak spadla bomba a jak to bylo, jak to je dnes. A my jsme, to bylo asi někde z místa té vyhlídky, takže jsme to taky viděli. A potom pádu té bomby, to bylo skutečně jak pole. Tam byly trosky a všechno, to bylo srovnané se zemí. To bylo docela děsivý. Ne?
1: Vzpomínají na to ti lidé do dneška?
0: Určitě, určitě. No, s lidma jsme se o tom vyloženě nebavili, ale v tom památníku často byly jakoby výzvy, aby jsme to jakoby říkali dál lidem, aby to nebylo zapomenuto, že jakoby to stále nesou těžce docela. Mm-hmm. Byly tam zároveň nějaké exkurze, zrovna když jsme tam byli, takže mají i takhle návštěvy, že to je asi povinný nějaký školní projekt tam.
1: Nagasaki jste tedy nějakým způsobem prošli, dostali jste se i za město, dostali jste se i na nějaké další výlety?
0: Jednou jsme se dostali i dál, tedy jenom jednou bohužel, ale byli jsme v lázních, v onsenech a to bylo skutečně takový zasloužený odpočinek, protože to bylo asi po 2 měsících nebo po měsíci a půl, už jsme byli docela vyčerpaní z práce. Takže to bylo dobré, to jsme si docela užívali. Jeli jsme asi hodinu a půl na východ, takže jsme viděli aspoň trošku nějak jiné domy a jiné oblasti. A dojeli jsme vlastně do Unzenu, což je jedno z takových možná taky vyhlášených nebo známých těch míst lázeňských. A bylo tam moc pěkný. Bylo tam vidět, že to je turistické město nebo vesnice, že tam byly nějaké hotely a když jsme šli do těch lázní, tak to bylo taky fajn. Odpočinuli. My jsme štěstí tady, kvůli počasí jsme si přehodili ten nepracovní den na pondělí, takže tam nikdo nebyl. Mm-hmm. Takže jsme to měli celý pro sebe.
1: Mm-hmm. Ony ty japonské lázně jsou hodně specifické, takové zvláštní. Možná my si představíme, nevím, tak finskou saunu nebo něco tímhletím způsobem. To japonské saunování je úplně jiné.
0: Zrovna ta finská sauna tam taky byla. Byla tam suchá sauna, bylo tam nějakých těch 90 stupňů a možná ještě víc. Ale tam jsem tady vydržel fakt jenom nějakou tu minutu, 2, 3. A pak tam byly další malé bazénky, no a s různýma teda stupněma té teploty.
1: A co venkovní. Jsi zvládnul, no.
0: A i v té nějaké 41 stupňové jsem byl, ale pak tam byly kolem 40, 39. bylo fajn být v té venkovní. Jedna tam byla i venkovní a bylo to moc hezký, že s takovým výhledem na takovou zátoku a na nějaké stromky. Zároveň ten den, když jsme tam byli, tak bylo trošku sichravo, a takže to ještě dodalo té atmosféře.
1: No, člověk si vlezl do té teplé vody a koukal kolem sebe.
0: Ano.
1: Bylo to super.

0: týdeníku Za obzor dnes putujeme po Japonsku. Naším hostem je Martin Zvonař. Martine, já jsem začínala tím, že ty jsi byl v Japonsku hlavně pracovně, že i když jsi moc necestoval, tak to stejně byl pobyt, který byl hodně zajímavý. A teď se asi oklikou vrátíme hlavně k tvé práci. Tak když jsi ji popisoval, tak ona působila tak hodně mechanicky, hodně obyčejně. Ale ono to vlastně ve výsledku taky někdy nese nějaké ovoce. Bylo to taky ve tvém případě?
1: Bylo. Velice jsem, nebo ocenila. Já jsem si to nejdřív asi neuvědomoval, nebo bylo to zvláštní, jak začít. Když jsme tady pracovali, tak ta činnost byla hodně opakující se. Třeba jednu činnost jsme dělali třeba 14 dní, pak se to trošku změnilo, dělali jsme zase maličko něco jiného. A během toho jsem často pracoval sám a měl jsem hodně příležitostí, nebo spíš byl jsem často uveden do takové samoty a hodně to zajímavě na mě působilo. Bylo hodně zajímavý pozorovat, jak ten mozek s tím nakládal, protože ze začátku ještě dobíhaly nějaké všechny ty emoce a nějaké vlastně to srovnání s realitou, ale potom najednou ten mozek neměl co dělat, protože ty ruce dělali pořád to stejný a každý den se dělalo vlastně to stejný, nebyly tam skoro žádný podněty, že jsme ráno jsme šli do práce, pak jsme se vrátili, šli jsme na hotel, pak jsme nějak, jsem si třeba četl nebo něco, pak jsem zase šel do práce a takhle se to opakovalo každý den a už jsem nevěděl, co si počít, tak ten mozek začal různě vzpomínat a to bylo hodně zajímavý, že nevím, jestli to teď začalo těma písničkama. Třeba se mě vybavovaly písničky, které jsem poslouchal jako malej, nebo jako mladej, nebo jak to říct, před dlouhou dobu, který jsem zapomněl a prostě si vynořovali, tak jsem si je zpíval, pak jsem si je třeba i našel. Takže to bylo jedna z takových věcí, které byly zajímavé. A potom hodně vzpomínky různě na dětství a takový, který už jsem taky myslel, že jsem zapomněl. A často stačil jenom nějaký pach nebo nějaký, že jsem viděl něco, co mě prostě připomnělo nějakou situaci, nějakou chvíli třeba z toho dětství. Jednou jsem šel kolem šaten a najednou jsem si vzpomněl, jak jsem byl ve školce. Teďkom jsem si vzpomněl ty šatny a na to, jak jsem byl ještě malej a všechnu tu nevinnost a takovou tu trošku naivitu nebo ztracenou, nebo no, tak mě to trošku zaplavilo a pak zase jindy jsem cítil nějaký pach nářadí a úplně jsem si vzpomněl na dědu, jak pracoval v dílně, jak jsem ho pozoroval se vším obdivem a tady tyhle vzpomínky zpátky mě dali takový nadhled nad tím životem, že tím, jak jsem byl v tom tichu a měl jsem ten prostor a čas na to přemýšlet, tak to ve mě teda pracovalo.
0: Ty jsi křesťan, modlilo se ti taky líp v tom tichu?
1: Ano. Je to teda, tady to budu se trošku ještě rozvést, protože já jsem zrovna dojížděl takovou, nebo ono to navazovalo, tady ta období, když jsem byl v Japonsku, navazovalo na takový moje duchovní období, kdy jsem byl Bohu trošku vzdálený. Vlastně to začalo, když jsem neudělal školu, ale to moc jsem nechápal, teda jaký to mělo nějaký význam, snažil jsem se to pochopit, ale pak pro mě bylo jednodušší už to nechápat, protože, nebo se to nesnažit pochopit, prostě to jenom přímo, jak to bylo, protože to bylo jakoby těžko uchopitelný a moc jsem ani nevěděl, jak třeba přistupovat k Bohu v té době. Tak jsem teda trošku jakoby možná, když tak řeknu, si dal od Boha pauzu, když to zní blbě, ale potřeboval jsem nějak, jakoby, nějaký čas na to nějak rozdýchat a celý to směřovalo možná k tomu Japonsku, k tomu, kdy jsem měl ten čas na to a měl jsem ten prostor a mohl jsem se s tím vším nějak vypořádat, mohl jsem si uvědomit trošku tu posloupnost toho, kde vlastně jsem začal, protože tím, jak jsem aj tu školu studoval další dobu, tak jsem byl trošku v tom uzavřený vlastně v tom období toho, že jsem potřeboval se trošku z toho vytrhnout a vidět, že vlastně i předtím něco bylo, že to nekončí všechno jenom tím neúspěchem té vysoké školy, ale že to má nějakou návaznost, tak mě to povzbudilo, že vlastně můžu pokračovat dál, můžu začít něco nového. A tak tam vlastně v tom Japonsku došlo ve mně i k nějakému smíření tady s tímhle a trošku to otevřelo i takový ten prostor Bohu ve mě nějak dál pracovat. A to jsem teda ocenil. To bylo hodně silný a vzácný pro mě, že jsem měl teda tuhle příležitost.
0: Dalo by se říct, že to byl největší přínos toho pobytu v Japonsku?
1: Asi jo. Že jsem měl možnost skutečně přemýšlet nad životem a přemýšlet sám nad sebou, trošku se poznat, trošku poslouchat to, jestli svoje srdce, nebo jak to říct.
0: Takové ticho je hodně vzácná věc. Myslím si, že v dnešní době je o to vzácnější, že je to vlastně něco, do čeho neumíme moc vstupovat, v čem moc neumíme být. Je kolem nás příliš mnoho podnětů, příliš mnoho technologií, příliš mnoho všeho. Nechybí ti to dneska?
1: Chybí. Bylo to skutečně úleva, když jsem tam byl vlastně v takovém klidu, kdy jsem nemusel řešit všechny ty věci. Už jak jsem se vrátil domů, tak hnedka během prvních pár dnů, jak jsem začal plánovat nějaké střetnutí s kamarádama, už jsem začal být svazovaný tím, kdy oni mají čas, než bych to nějak jakoby někomu čítal nebo cokoliv, ale už prostě jsem vnímal, že tam není ta volnost nebo ta taková bezstarostnost jako v tom Japonsku. A tak jsem třeba si to potřeboval nějak uvědomit a ujasnit, že to můžu najít i tady. A pak se to různě vyvíjelo, začal jsem si nabalovat nějaké projekty, začal jsem si nabalovat nějaké akce, něco, co jsem, abych se nějak posouval, protože to mi zároveň chybělo v tom Japonsku, že to bylo sice manuální, bylo to klidný, bylo to takový mentální odpočinek, ale chyběl mi nějaký ten posun, rozvoj nebo nějaký to prostě, abych se někam posunul. A tak jsem zase si to začal nějak vynárovat doma, že jsem začal nějaký kurzy a tady tím, kdy už se toho začalo nabalovat víc, tak teď dneska třeba už jsem takovej zase z toho uběhanej a trošku utrmácenej, takže se mi aj trošku těžko mluví, ale je pěkný vzpomínat to Japonsko.
0: To je možná totiž ta největší otázka, jestli když člověk zakusí to ticho a to, co dokáže udělat v životě člověka, tak jak to ticho potom přetransformovat do toho běžného života? Jestli je to skutečně tak, že teda jednou za čas máme tu mimořádnou příležitost v tom tichu nějak být, anebo je možné nějakým způsobem mít nějaké přenosné ticho, které prostě je tady, i když kolem nás je schon, i když běháme, i když máme spoustu povinností.
1: No, já si myslím, že to vyplývá nějak z toho, jednak člověk potřebuje mít čistou hlavu. A k tomu si myslím, že je dobrý třeba si psát ty úkoly, nebo to, co člověka čeká, aby to měl někde napsaný a nemusel nad tím přemýšlet. A ve chvíli, kdy už teda nemusí nad něčím myslet, tak je super jít třeba jenom do přírody, nebo jenom někde se jít projít a vnímat ten samotný okamžik, tu chvíli, kdy vlastně nic nemusím, že my se, nebo vnímám to na sobě, že hodně se potřebuju pořád něčím cítit, pořád jakoby máme tolik možností, jak se zabavit, filmy, seriály, nebo už jenom nějaký sporty jsou ještě dobrý, protože tam člověk může taky relaxovat, ale kdy je tolik vlivu, který do nás pořád něco hustí. A přitom stačí se projít a vnímat to okolí, tu krásu, ten klid, to vnímat ty drobnosti, ty maličkosti a z toho plyne tolik radosti a takového klidu, že je škoda, že se nad tím častěji nepozastavujeme.
0: Tak možná to po dnešku budeme dělat, možná tohle bude nějaký impuls pro posluchače, pro mě rozhodně. To určitě motivuje, těší, že o tom mluvíš. Martine, tak jak Japonsko představuješ, tak vlastně je to země, která tobě dala především to ticho. Ale kdybys měl přidat něco dalšího k charakteristice té země, tak jak ty si ji zažil, co by tam nechybělo?
1: No.
0: Co pro tebe je Japonsko?
1: To je zajímavá otázka. Japonsko mě hodně obohatilo i tím, jak jsem viděl ty lidi, tu jinou mentalitu, tu kulturu toho všeho, ten jiný přístup k věci. Jedna věc to byla pozorovat a druhá se z toho nějak ponaučit, nebo si z toho vzít nějaký obraz nebo nějakou představu, nebo se tím prostě nějakým způsobem obohatit. A myslím si, že se můžeme od Japonců naučit třeba to, jak jsou spokojení. Oni hodně pracují, ale v tom všem jsou, i když dobře, je to trošku možná si protiřečím, protože zároveň je tam spousta těch sebevražd, kdy jsou přepracovaní. Ale když je takhle člověk vidí, tak vypadají hrozně spokojeně. A i když jsme se bavili s nima, tak možná je to nějaká rouška té zdvořilosti, ale je tam jakoby příjemně, kdy jsou jakoby hodní a spokojení.
0: Dobře, tak Japonsko jako cvičebnice ticha a spokojenosti.
1: Tak, to mi je další věc. Kromě toho ticha jsem si tam odtama odnesl hodně tu spokojenost. Jakoby to uvědomění si toho, že proč vlastně nebýt nespokojený, že to byla, ano, to je jedna z věcí, kterou teda bych nerad jakoby neřekl, že jsem si tam uvědomil. Já jsem za začátku hodně to bral jakoby kriticky, když jsem si to neuvědomoval, tak jsem viděl, jak tam všechny ty nedokonalosti a hrozně ty nesrovnalosti a to, jak mě tam spousta věcí chybělo. A říkal jsem si aj ta kuchyně, že to je teda zklamání, proč to není trošku lepší. Ale potom vlastně na kamarádka, s kterou jsem si psal, tak mě psala, tak to mě mrzí, že to není podle tvých představ, ale snad to není zas tak zlý. A já jsem si uvědomil, že vlastně tohle dělám, že vlastně to hodnotím tak kriticky a předtím to bylo hodně podvědomí a když jsem si to uvědomil, tak jsem najednou začal sledovat všechny ty věci, které tam jsou krásné a začal jsem být najednou hrozně spokojený a to bylo pro mě důležité, když jsem se vrátil domů, vidět ty věci, které jsou dobré, které jsou potěšující a z kterých se můžeme radovat, a když si to neuvědomujeme.
0: Tak to je náhodou povídání o Japonsku, které přineslo spoustu pozitivních výsledků, i když to bylo nejenom o Japonsku. Martine, moc děkuju, že jsi se s námi přišel podělit o své zážitky z Japonska. Přejeme dobré další cesty a ať na nich nechybí ticho a spokojenost.
1: Děkuji.
0: Loučí se taky Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou u některého z dalších Za obzoru.

Krátce po 11. hodině vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Je pátek 14. srpna 2026. Rádio 7 chce i dnes přinášet naději, povzbuzení a inspiraci do běhu všedních dní. Kterými pořady se o to budeme snažit, v následujících hodinách to přiblíží stručný přehled.

Evu Polákovou, která vyrůstala v nevěřící rodině, přivedl k hlubšímu přemýšlení o Bohu muzikál a později i pouliční evangelizace. Z ženy, která měla svoje rozumy a skákala křesťanům do řeči, se stala následovnice Ježíše. I přes období vlažnosti si jí Bůh přivinul k sobě a provedl jí náročným obdobím v práci i nečekanou nemocí. Celý příběh nabídneme v relaci Život víry od 11:45. Každý život je originál a každý má jinou cestu. Miloš Scholz, než se stal známým baptistickým kazatelem, musel ujít kus cesty. Z chudého chlapce se stal v 15 letech vyhledávaný tenisový trenér. Jeho život se změnil, ale ještě mu něco chybělo. Velmi toužil poznat Boha, o kterém stále přemýšlel. Jeho příběh, který popisuje kniha Jak život šel, pokračuje ve čtení na pokračování 11:45. Žijeme v době neomezených možností a paradoxně pod neustálým tlakem být stoprocentní. Písničkář Ota Faldina se rozhodl z tohoto kolotoče vystoupit a dokonalosti vyhlásil boj. Jak se mu daří žít s lehkostí v osobním životě i v rodině, si poslechněte v repríze pořadu Rozmarína. S Lídou Pohankovou si budou povídat od 13 hodin. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. Programová přehlídka zazněla. Společný dopolední čas začneme s kapelou Maranata. Ať se vám dobře poslouchá.

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Efeským 4, 15 až 16.

0: running.
1: Běžím domů, očisti mě od mých hříchů, dej mi zpět mou radost. Píseň na motivy žalmu 1.50, to byla skladba Running Home kapely Lost and Found. Následující pořad nabízí nahlédnutí do života Evy Polákové, se kterou natáčela Monika Velkoborská. Zazní svědectví o tom, že pravý pokoj přichází tehdy, když vydáme svůj život Bohu.
2: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
3: Tak já se jmenuji Eva Poláková a povím vám teď něco o sobě, o tom, jak jsem uvěřila. Začnu u rodiny, pocházím z úplně nevěřící rodiny a přestože jsem nějakou povědomost o tom, že existuje Bůh, měla, ale nějak jsem tomu nevěřila. Měla jsem kamarádku, která byla katolička, nebo je tedy do dneška katolička, a občas jsem s ní šla do kostela, ale bylo to pro mě jenom takový divadlo vlastně. S evangeliem jsem se setkala až, nebo možná to nebylo ani evangelium, v roce 88 jsme s manželem byli ve vysokoškolském klubu v Brně a tam byl nějaký pán, který promítal ukázky z různých muzikálů. Jednak promítal Vlasy, což možná znáte od Miloše Formana, a ještě jeden muzikál, ale to už si nepamatuju, co to bylo. A ten třetí, to bylo Jesus Christ Superstar. Viděla jsem vlastně posledních 20 minut tady tohodle filmu a hodně mě to oslovilo, přestože spousta lidí si myslí, že to není zrovna nejlepší, že to není dobrý, ale mě to prostě hodně oslovilo a já jsem zatoužila mít Bibli a přečíst si, jak je to doopravdy, protože si vždycky uvědomuju, že jakýkoliv film je vlastně umělecká nadsázka, tak jsem chtěla vědět, jak to bylo doopravdy. A v Brně v té době byla prodejna karmelitánského nakladatelství, tak jsem se tam šla zeptat, jestli mají Bibli, a oni na mě koukali a řekli, že Bibli nemají. Já nevím, jestli to byla náhoda, že třeba to vyprodali, nebo prostě ji vůbec neprodávali, to opravdu nevím, ale prostě jsem ji neměla. No, potom běžel tak nějak čas a v roce 90 jsme se vrátili taky z Brna po dovolený a já jsem běžela nakoupit a tam jsem viděla na náměstí, byla taková skupina lidí a oni hráli na kytaru a zpívali o Bohu. A na krabici od něčeho měli napsaný, že nás zvou k večeru, to bylo asi v 6 hodin, do bývalý synagogy, která je ve Gdyni, protože my jsme v té době bydleli ve Gdyni. Tak jsem to řekla potom doma a mladší dcera, že se tam chce jít podívat a manžel mi teda řekl, že teda půjdem se tam podívat. A tak tam jsme slyšeli vlastně poprvé evangelium. V podstatě jsem to byla jenom já, kdo tak nějak začal se o to víc zajímat a zase to bylo díky tomu, že mě oslovil ten film Jesus Christ, tak jsem se o to začala zajímat. Manžel nad tím mávnul rukou a šel ven kouřit a dcera na to koukala, protože byla ještě celkem malá, bylo jí 13, tak ještě z toho neměla takovej rozum. Tak na to jenom koukala a poslouchala a mě to hodně mě to zaujalo a potom se mnou dal do řeči, to byl tehdy kazatel Československé církve husitské Pavel Hradský a s ním ještě Marek Prosner a povídali si se mnou a řekli mi evangelium, ale já jsem vlastně tomu nějak moc nerozuměla a pořád jsem vlastně říkala takový názory, jako mají lidi nevěřící, tak jsem to na ně hrnula. Oběma děkuju za trpělivost. No a řekla jsem teda Pavlovi Hradskému, že bych si přála Bibli a on ji měl. Takže za týden potom, to už jsem šla sama, jsem šla na nějakou biblickou hodinu a Pavel Hradský mi přivezl Bibli. Byla to ekumenická Bible, A tak jsem ji potom začala číst a chodila jsem jednou za týden na ty biblické hodiny do té bývalé synagogy a zase musím jedině poděkovat Pavlovi Hradskému za trpělivost, protože já jsem mu neustále skákala do řeči a furt jsem se na něco ptala, nebo jsem zase povídala ty svoje rozumy nevěřícího člověka. No, měl obrovskou trpělivost. Ale přece jen jako víc a víc mě to zajímalo. A potom v říjnu, v druhé polovině října, můj manžel odjel na školení do Německa, protože fabrika, kde pracoval, tak koupili v Německu nějaký spřádací stroje a takový, protože pracoval v textilním průmyslu. Takže jeli tam na školení, aby se oni jako mistři naučili s tím pracovat, aby to potom mohli předávat dál těm přadlenám. A když teda jsme byli sami doma, tak jsem se odhodlala jeden večer a když holky už šly spát, tak jsem si klekla a řekla jsem Bohu, že teda bych ho chtěla poznat. Že mě to láká, že bych ho chtěla poznat. A že mu teda dávám svůj život. A potom jsem věděla, že mám začít vyznávat nějaký hříchy, tak to, na co jsem si vzpomněla, tak jsem vyznávala. A pamatuju si, že jsem potom tehdy jako plakala a smála jsem se a bylo to úplně skvělý. A samozřejmě jsem nevyznala úplně všechny hříchy, protože v té době jsem si ještě neuvědomovala, co všechno je hřích nebo není. Takže to, co jsem si vzpomněla a došlo mi to, tak jsem vyznávala a vím, že mi Bůh odpustil. Můj takovej první hřích, který jsem vyznala, já to řeknu pro vás, protože to pro někoho může být třeba s pomocí v jeho situaci, tak bylo, když jsem byla samozřejmě nevěřící, tak jsem byla na potratu. A to byl první hřích, který jsem vyznávala, protože já od začátku, i když jsem nevěřila v Boha, tak jsem věděla, že to nebylo dobrý řešení té situace, do které jsem se dostala, že to bylo špatně a že to dítě mělo právo se narodit. Ale v tu dobu já jsem dělala dálkově školu a chtěla jsem ji dodělat a měla jsem takový pocit, že bych to s dítětem malým prostě nezvládla. Taky mě bylo, to bylo třetí těhotenství a bylo mě strašně špatně pořád, což jsem od těch prvních dvou holek vůbec neznala, tak jako jsem to vyznala a moc se mi ulevilo, protože opravdu mě to tížilo úplně od chvíle, kdy jsem ten potrat podstoupila, tak mě to tížilo, takže se mi fakt ulevilo. Potom jsem to říkala Pavlovi Hradskému, že teda jsem vydala život Bohu a víte, co byla největší změna? Já jsem do té doby četla Bibli jako knihu, ale od toho, co jsem Bohu řekla, že ho chci víc poznat a že mu teda dávám svůj život, tak jsem najednou četla jako živý slovo, živou knihu. Hodně to ke mně promlouvalo, všechno to, co tam je napsané a do dneška mě překvapuje, jak je to současná a živá kniha. Chodila jsem teda na ty biblické hodiny a víc jsem poznávala Boha. Potom jsem i jela do Klatov do sboru, kde jsem se nechala pokřtít 10. března 1992. Jsem byla pokřtěná v husickém kostele, tam měli krásnou křtitelnici. Tak to šlo dál, hodně jsem do sebe nasávala, občas jsem jela na nějaký akce křesťanský, kde jsem zase slyšela třeba s jiný kazatele než toho našeho a zase jsem třeba viděla stejnou věc z jiného pohledu, jsem slyšela nebo tak a prostě jsem rostla. Rostla jsem ve víře, když to řeknu. A tak to šlo několik let. Potom se stalo, že já jsem podnikala a pak bylo málo práce, tak jsem musela zavřít, já jsem šila, tak jsem dílnu zavřela, protože v té době bylo ve Gdyni hodně Vietnamců a lidi spíš nakupovali oblečení u Vietnamců a nechat si něco ušít, to byla spíš výjimka. Takže jsem vlastně nevydělala tolik peněz potom, abych všechno zaplatila, tak jsem tu živnost zavřela, skončila jsem a hledala jsem si práci a začala jsem dojíždět teda do Klatov, do jedné firmy, kde se šily kabelky. No a bylo to tak, že já jsem musela, abych stihla autobus, tak jsem musela vstávat ve 4 hodiny ráno. Vracela jsem se ve 4 hodiny odpoledne z práce a lehnout jsem si chodila, ne vždycky jsem usla, ale lehnout jsem si šla vždycky v 8 hodin, abych prostě byla aspoň trošku odpočinutá ráno, abych vstala. No a tím, jak jsem měla málo času na modlitby a na čtení Bible, moje víra tak nějak jako ochladla a byla jsem, jak to Bible to nazývá, že jsem byla vlažná. Vlažná ve víře a to není zrovna nejlepší. Já vám přečtu 2 verše z Bible, co o tom říká. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však si vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Velice vděčím Bohu, že mě nevyvrhnul ze svých úst, ale že měl pro mě tu milost, že mě tím obdobím opravdu provedl, tak nějak já jsem potom za necelý 3 roky, tak přišla vlastně krize dost velká a kabelky kožený se prodávaly málo, tak se i málo šily a z té firmy mě propustili. Takže jsem vlastně roka půl potom byla bez práce, ale pomohlo mi to, že jsem měla čas zase víc se modlit a číst Bibli. Sice nebylo to ještě pořád tak, jako když jsem uvěřila, nebyla jsem až tak horlivá. No ale přesto říkám, Bůh na mě nezapomněl a pořád mě měl rád a pořád jako ke mně promlouval, protože věděl, že já se potřebuju vrátit. Potřebuju se vrátit k té pevné víře a být horká. Být horká, být vlastně zapálená pro ty boží věci. Po roce a půl jsem dostala práci, že jsem pracovala na pečovatelské službě a starala jsem se o babičky a o dědečky a to byla moc hezká práce, i když to bylo hodně vyčerpávající, protože starat se o starý lidi je náročný, psychicky hlavně, ale opravdu bylo to hezký a bylo to zajímavý. No. A v té době jsem se hodně modlila, modlila jsem se i za ty lidi a bylo to moc fajn, protože jsem se zase přiblížila k Bohu. Potom, když jsem odešla do důchodu, což bylo po těch 3 letech na pečovatelské službě, tak jsme dostali výpověď z bytu a nechtěli jsme se nějak doprošovat nebo tak. Měli jsme poměrně dost času, dostali jsme tu výpověď, jako měli jsme odejít z toho bytu až v té době asi za 4 roky, takže bylo dost času. Tak jsme si řekli, že máme něco našetřeno, prodali jsme byt pod Chýni, protože jsme nechtěli bydlet v bytovce. A začali jsme schánět nějaký domek, tak jsme sehnali na Plánicku domek a začali jsme tam teda potom jezdit a opravovat ho, protože bylo nutné ho celý zrekonstruovat. A pak se stalo, že za nějakých pár měsíců tak mě začalo bolet pořád břicho a já jsem si myslela, že jsem namožená, tak jsem se tomu moc, jsem tomu nevěnovala pozornost, ale to už to trvalo třeba 10 dní a pořád mě to břicho bolelo, no tak pak už mi to nedalo, tak jsem šla k obvoďákovi a tam byla paní doktorka, ta mě promačkávala břicho a mě to bolelo takhle na levé straně a ona říkala, no to není možný, vás to napravo, vás to nebolí a tak mě tam mačkala. Já jsem říkala, ne, napravo necítím nic, nalevo mě to bolí. No ale protože jí se něco nezdálo, tak mě poslala na ultrazvuk. Z ultrazvuku mě poslali na sono a ze sona už na magnetickou rezonanci a potom mi řekli, že mám zhoubnej nádor na játrech, Takže opravdu na té levé straně to bylo jenom namožený, ale na pravé já jsem neměla vůbec žádný bolesti, nic, žádný potíže. Pořád se mě ptali dokola, jestli jim nezvracím nebo tak. Vůbec ne, mě to tráví dobře. No a v polovině listopadu mi řekli, že musím na operaci a 5. prosince v roce 2018 už jsem byla na operaci. Měla jsem velký štěstí, protože ten nádor byl takový zapouzdřený, byla to taková koule, skoro jako tenisový míček, takový asi veliký. Nebyly tam vůbec žádný metastázy, takže mě to vlastně vyndali a ani jsem nechodila na žádnou léčbu, nemusela jsem na chemoterapii a na nic, protože to bylo v pořádku. Ale proč to říkám? Když jsem šla na tu operaci, já jsem nikdy jsem nebyla tak klidná, když už nějaký operace jsem v životě předtím prodělala, nikdy jsem nebyla tak klidná, jako tady před touhle vlastně nejtěžší a nejhorší operací, jakou jsem kdy prodělala. Protože jsem věděla, že se za mě lidi ve sboru modlí a já jsem se modlila a říkala jsem Bohu, tak pane, buď to zůstanu živá tady na světě a uvidím vyrůstat svoje vnoučata, anebo si mě vezmeš k sobě a já budu v nebi a bude to taky fajn. Prostě jsem to takhle měla postavený, že buď anebo obě varianty byly dobrý pro mě. Ale naštěstí to teda dobře dopadlo. Už jsem skoro 3,5 roku po operaci, chodím pravidelně na kontroly, ale je to všechno fajn. A jsem moc vděčná Bohu za to, že mě tady ještě nechal, protože vidím, jak naše vnoučata vyrůstají a chodí do školy a studujou některý a je to dobrý. No. Takže z toho mám radost a jsem opravdu ráda, že to dopadlo takhle dobře, že jsem to v podstatě přežila a jsem moc vděčná Bohu, že měl se mnou tu trpělivost v době, kdy opravdu jsem byla od něj taková vzdálená a málo jsem se modlila, skoro vůbec jsem nečetla Bibli. Bylo to opravdu takový, až jsem si říkala, jestli vůbec má smysl chodit do sboru, ale pořád mě to nějak nutilo tam chodit, nevzdala jsem to a dneska jsem za to moc ráda, protože prostě ten život s Bohem je to nejlepší, co mě v životě potkalo.

Ty k tomu něco přečtu z Bible. Proč byl Ježíš na kříži a co vlastně se tam stalo? Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Tak tohle je vlastně evangelium a my se můžeme modlit a předkládat Bohu naše provinění. V křesťanském žargonu se tomu říká hřích. A každý zná určitě něco, co udělal špatně a mrzí ho to, tak má možnost to Bohu vyznat a Bůh mu to odpustí. A teprve potom člověk může poznat, jak velice ho Bůh miluje.

Bůh si k nám může najít cestu, i když jsme nevyrůstali v prostředí, které by mu bylo nakloněné. I třeba skrze muzikál či po uliční evangelizaci, jak tomu bylo v příběhu Evy Polákové, se kterou natáčela Monika Velkoborská. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Reprízu tohoto životního příběhu nabídneme ještě v neděli v 10.15 a v pondělí v 18.30. Za týden dostane prostor Tomáš Mikuš. Další svědectví o životě s Bohem nabízí Stopy. V pondělí v 8.30 zařadíme vyprávění Jana Knížka.

pečený. Sám mi podal víno, rudé jak krev, slzou z nebes, kalich smáčený.

Toto byla Taja se svou skladbou Child of God, ve které zpívala mimo jiné: Když jsi mě našel, Ježíši, řekl jsi mi, že jsem tvé dítě. Jsem přijatá, adoptovaná a milovaná. Teď pohled do kalendáře. Včera Alena a dnes Alan. V kalendáři se vedle sebe scházejí jména velmi podobná. Alan je jméno keltského původu, jehož prvotní význam byl patrně svornost. První nositel tohoto jména však musel být velmi výjimečný, protože Keltové příliš svorní nebyli. Snad jen v okamžiku nebezpečí se dali dohromady. Jakmile jim však otrnulo, byli opět v sobě a hašteřili se jako dříve. Že vám to něco připomíná? Ano, tvrdí se, že náš národ má v sobě keltské krve požehnaně. Každopádně všem Alanům přeji krásný svátkový den.

0: směj se očima.
1: Kalendárium.
2: Pojďme se ohlédnout do historie a připomenout některé události a osobnosti spjaté s 14. srpnovým dnem.

Husité vedení Prokopem Holým porazili 14. srpna 1431 křižácké vojsko v bitvě u Domažlic. Od této události uplynulo 595 let. Podepsali prezident Spojených států Roosevelt a britský ministerský předseda Churchill takzvanou Atlantickou chartu. Ta sehrála významnou úlohu při vytváření společné protihitlerovské koalice. Stala se jedním z dokumentů, na které později navázala charta OSN. Lech Valenca vedl 14. srpna 1980 první stávku v gdaňských Loděnicích. To později vedlo ke vzniku hnutí Solidarita a nastartování procesu změny v komunistickém Polsku. Ernst Thompson Seton, zakladatel takzvaného woodcrafterského hnutí, se narodil 14. srpna 1860. Woodcrafterské hnutí kladlo velký důraz na pobyt v přírodě a život v souladu s ní. Souběžně s ním se ve světě rozvíjela i řada podobných hnutí, například scouting v Anglii. Na Seatonovy myšlenky navazoval také jeden z českých zakladatelů skautského hnutí, Antonín Benjamín Svojsík. Skauting v bývalém Československu proto klade důraz především na výchovu spojenou s pobytem v přírodě. Derek Prince, americký kazatel a biblista, se narodil 14. srpna 1915, a to britským rodičům v Indii. Studoval v Cambridge, zaměřoval se na latinu, řečtinu, navštěvoval přednášky Ludwiga Wittgensteina o logice. V roce 1941 se připravoval na působení v pomocných zdravotních složkách britské armády. V rámci příprav začal číst Bibli a odevzdal život Kristu. Při čtení Bible dospěl ke dvěma závěrům, kterým pak podřídil celý život. Za prvé, Kristus je živý, a za druhé, Bible je pravdivá, platná a aktuální kniha. Po skončení druhé světové války odešel do Jeruzaléma, kde se setkal s Lidií Christensenovou, o 25 let starší dánskou křesťankou, která se zde starala o sirotky. Ta se stala jeho ženou. Společně podporovali vznik státu Izrael, v dalších letech působil znovu ve Velké Británii a misijně v Keni. V roce 1962 se odstěhovali do Spojených států. V 90. letech Derek Prince hodně cestoval a hlásal evangelium v mnoha zemích světa. Navštívil také Českou republiku. Derekovo základní obdarování spočívalo v jasném a jednoduchém vyučování, které pomáhalo vybudovat víru milionů věřících po celém světě. Misie Derek Prince Ministries dnes působí ve více než 140 zemích. Anglikánský vikář John William Fletcher umírá 14. srpna 1785. Začal spolupracovat s Johnem Wesleym a v 18. století se stal klíčovým vykladačem wesleyánské teologie a jedním z prvních velkých teologů metodismu. Fletcher byl v Británii proslulý svou zbožností a štědrostí. Když se ho zeptali, zda má nějaké potřeby, odpověděl: "Nechci nic jiného než více milosti." Srpna 1941 umírá Maximilian Kolbe, polský římskokatolický kněz. Svůj život zasvětil především práci v médiích. Během druhé světové války pomáhal polským židům uprchnout ze země. V roce 1941 v únoru byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora v Osvětimi. Když se jeden z vězňů pokusil o útěk, vybírali nacisté 10 dalších, které za tento čin potrestají.
Kolbe se nabídnul, že nastoupí do hladové cely za jiného spoluvězně, o kterém věděl, že má početnou rodinu. Po 21-denním mučení hladem byl usmrcen fenolovou injekcí. Takové je kalendárium s datem 14. srpna. Pro vás jej připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Bylo pravé poledne a vy posloucháte vysílání Rádia 7 s datem 14. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Rádi předáváme povzbuzení, ale nebylo by to možné bez finanční podpory všech těch, kterým práce Rádia 7 leží na srdci. Jsme vděční za každého stávajícího i nového podporovatele. Služba Rádia 7 už od samého počátku stojí na modlitbách a financích štědrých dárců. Děkujeme všem, kteří jste toho součástí. Podrobnosti o možnostech podpory nabízí náš web www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Hodina, která se před námi otevřela, nabídne kromě hudby relaci čtení na pokračování. Ve 12.15 nabídneme devátý díl knihy Miloše Šolce mladšího Jak život šel. Pravé poledne je pro nás v Rádiu 7 časem modlitby. No a protože je poměrně sucho a možná i mnozí z vás se už delší dobu modlíte za vláhu pro zemi, tak do vysílání zařadím modlitbu za déšť Petra a Markéty Šanderových.
1: Modlitba v čas sucha za déšť z nebe klíče z roku 1850.
2: Bože Abrahamův, všemhoucí věčný Bože.
1: Nejlepší hospodáři, který zakrýváš nebe oblakem a způsobuješ zemi déšť.
2: A otvíráš průchody nebeské, kterými svlažuješ hory k občerstvení jich.
1: Prosíme milosrdenství tvého, rač všecku zem užitečným a tichým deštíčkem svlažití.
2: Jako jsi učinil za času Eliáše, proroka tvého.
1: Rač nám to, prosíme, pro nestihlé milosrdenství tvé a pro zásluhy syna tvého učiní ti tak.
2: Aby zem dostatečnou a potřebnou vláhou smočená, dobytku, ourodám i nám k tělesné živnosti a potřebě naší sloužila.
1: Za to tvé dobroty prosíme skrze Krista Ježíše, Pána našeho. Amen. Amen.

S 12. hodinou 15. minutou už bude čas pro pokračování v našem listování knihou Jak život šel. Ještě předtím spolupráce slovenských kapel Riola a All Tight.

V minulém čtení na pokračování z knihy Jak život šel jsme sledovali, jak se 15-letý Miloš Scholz dostal do Rakouska a stal se osobním trenérem princezny. Ocitl se v blahobytu, o kterém se mu ani nesnilo. Vnímal boží milost za milostí. Z úplného dna a bahna vynesen do jiného světa. Setkal se se svou novou paní, princeznou Eleonorou Gabrielou. Zpřátelil se se služebnictvem, jedl vybrané lahůdky. V Rakousku strávil Miloš asi 3 měsíce a do Brna se vrátil jako zázračné dítě s pěknou částkou peněz, které pomohly rodině. Přitom všem Miloš stále vnímal laskavou boží ruku. Často přemýšlel nad boží spravedlností, nad tím, proč jsou na zemi chudí a bohatí. Rostl sám, nikdo ho nevedl ani nevyučoval, staral se sám o sebe a sloužil lidem. Měl plno otázek a mnoho proč. Volal k Bohu a prosil ho, jestli je, že ho chce poznat. Neuměl se modlit svými slovy. Začal tedy říkat Otče náš a čekal, co se stane.

Bylo mi 14 nebo 15 let. Jednoho slunečného dne, kde se vzal, tu se vzal, přišel na riviéru možná 20-letý žid, krásný mladý muž, přivedl asi 13-letou sestru, která ženským půvabem převyšovala nejen bratra, ale všechny venuše, které se kdy života na riviéře zúčastnili, hledali mě. Mladý muž se mi představil, vzájemně jsme se poklonili a řekl, máme o vás zprávy, že umíte dobře vyučovat tenis a že ještě lépe hrajete. Jeho řeč a hlas to byla hudba pro mé uši. A ještě mě s vybranou mladistvou srdečností do očí chválil. Byl to pro mne zážitek ho poslouchat. Přejeme si tedy, abyste moji sestru učil hrát tenis. Přitom pohleděl na sestru, jejíž krásu jsem předtím zhodnotil jen tak nesměle, ale nyní jsem byl jakoby vyzván, abych jí věnoval pozornost. Když jsem zalapal po dechu, tak jsem ze sebe vypravil alespoň moc rád. Smluvili jsme se na učení dvakrát týdně a hosté odešli. Nemohl jsem se dočkat. Pak přišel domluvený den. Byl jsem moc zvědavý na to, jaký je u ní poměr mezi krásou a šikovností. Často je to u bohatých a elegantních žen přímo katastrofální, čím hezčí, tím pohodlnější a nešikovnější. Toto dítě bylo ale vzácnou výjimkou. Alespoň se mi to tak jevilo. Vše jsem pečlivě vysvětloval. Poslouchala velice zaujatě a začaly první lekce. Nevycházel jsem z údivu. Velice chápavá, velice šikovná a voněla. Nejen čistotou, ale i nejjemnějšími, jak jsem se později dozvěděl, francouzskými parfémy. Byla to hodina, kdy zrovna nikde nikdo nehrál a já jsem mohl po každém zdařilém míči nadšeně volat výborně. Zakrátko jsme se tak spřátelili, že hrála 4x týdně a dělala očividně pokroky. Na tenis chodila dokonce každý den, když zrovna nikam nejeli. To byla první z tenistek, při které se hodiny divně opožďovaly a my jsme hráli tak dlouho, dokud nepřišel nový žák nebo žačka. První tenisová láska. Dětská, čistá, krásná. Ale přešlo jaro, přešlo i léto a podzim učinil všemu konec. Tehdy se v zimě tenis ještě nehrál a my jsme se museli loučit. Loučili jsme se jednou ráno. A přišla ještě odpoledne. Když jsme klubovnu pozdě večer definitivně zavírali, zavírala ji s námi a to bylo naposledy, co jsem jí toho roku stiskl ruku. Rád bych jí ruku políbil, ale byl jsem tvrdý jako poleno. Dávala mi najevo, že se chce rozloučit políbením, ale já jsem myslel, že bych asi umřel. A rád bych býval umřel, ale síla otevírajícího se života dala povel ne. Tak jsem odvrávoral a šli jsme každý svou cestou.

Během zimy jsem se přinutil zapomenout, ale přišla nová sezóna a s otevřením prvního dne, kdy jarní slunce zaplavilo kraj, první, kdo byl na kurtech Riviéry v pisárkách, byla ona. A jaká byla? Oba jsme trochu povyrostli, jenomže ona byla ve 14 letech kouzelná žena. No, to byla slečna. A to by nebyl muž, kdo by se do ní na první pohled nezamiloval. K tomu nádhera a vkus jejího oblečení, půvab bohatých vlasů, do nichž byl zarámován pěstěný obličej, a ten účes. Vše v duchu posledního výkřiku Paříže. To vše říkalo, jsem tu kvůli tobě. Tenis mám ráda, ale budu chodit na hodiny kvůli tobě. Tímto vším ona vítězně přímo provokovala. Nepopsatelně silně jsem to vše prožíval. Ale co jsem já? Já nikdo. Já se nemohu blamovat, já nesmím podlehnout beznadějné lásce. Já musím mít dost na tom, že nejsem lhostejný té nejhezčí dívce z Brna. Jistě ani královna Ester, ani židovka Stoleda a vůbec žádná žena nemůže být hezčí. Sezóna začala. Hráli jsme téměř každý den. Přijížděla na kole nebo jí přiváželo auto. Bydlela na Pisárecké ulici přes Říčku, ani ne kilometr od tenisových hřišť. Přicházela i večer, i když nehrála. Stála zadrátěnou sítí a dívala se. A když se ona dívala, naučil jsem se brát míče, i když brnkli o síť a jen se překouleli na druhou stranu. Bral jsem míče i na plotě. Běhal jsem z rohu do rohu, bylo-li potřeba. A necítil žádnou únavu. Jen jsem litoval, že je den tak krátký, že se setmělo a musel jsem jít domů. Krásná židovka se stala inventářem klubu. Když se hrálo, byla tam. Když pršelo a na chvíli přestalo, už tam byla. Mezi námi vyrostla láska silná jako smrt. Ale přišla pohroma. Byl zase jeden krásný den. Tehdy však pro mne byl opravdu krásný jen ten den, když tam byla ona. A to byl právě takto krásný den. Náhle se však přihnala bouřka. Všichni tenisté a tenistky i hosté jsme se natlačili do klubovny, posedali dokola a začala nádherná, poutavá a zábavná debata. Společný rozhovor se nakonec začal točit kolem ní. Jenomže ona, čím více se o ní mluvilo, tím jistěji ovládala svou pozici a nebyla k překonání. A když bylo vše v nejlepším, dáma, která byla vlastnicí kurtů, jak už to bývá, že starší dámy rády vidí rozpaky na tvářích mladých úspěšných dívek, povolila úzdu své zvědavosti a položila jí přímou otázku. No, a teď nám pověz, když se ty líbíš všem, kdo se nejvíce líbí tobě? Vůbec jí tato otázka nevyvedla z rovnováhy a s naprostým klidem řekla, až se já budu vdávat, tak to bude výhradně za muže, který bude mít tvář plnou slunečnic. Nikdo z klubu nepochyboval o tom, že se přiznává k lásce ke mně. Jediný já jsem byl samá pyha po celém obličeji. Toto byl druhý můj největší tenisový triumf. Tohoto prohlášení jsem si tolik vážil, že bych pro ně a jeho autorku oželel i výhru nad mistrem světa Karlem Koželuhem. Ale běda, toto prohlášení se dostalo k sluchu rodiny a židovská rodina radikálně a drasticky zasáhla. Krásná židovka z Brna z Pisárecké ulice byla do 3 neděl poslána do švýcarského penzionátu a tvář plnou slunečnic už nikdy v životě neuviděla. Dostal jsem pak od ní dopis, první psaní od ženy, která mě milovala, ale pro tak různý původ milovat nesměla. V dopise si stěžovala, že kvůli mně musela z Brna. A já jsem se od té doby už o ní nikdy nic nedozvěděl. Myslím, že se celá rodina odstěhovala před německou okupací z Československa. Tak skončila jedna z mých lásek. Bylo jich více, které ztroskotaly na nevzdělanosti a původu z azylu. Je významné a slavné, že pravý, živý, všemohoucí Pán a Bůh nečiní mezi lidmi rozdíl. Vidí je jako hříšníky, kteří všichni potřebují spasitele. On jim pro Pána Ježíše Krista chce odpustit jejich hříchy a učinit z nich královské kněžstvo, lid svatý. Haleluja.

Bylo mi 15 nebo 16 let. Moji bratři Karel a Josef už žili společenským životem mladých mužů. O úspěchy nebylo nouze. Byli oba urostlí, pěkní, zdravým i pružností hýřící hoši, vlastně už muži. Když se už jedné soboty začalo šeřit, chystali se na taneční zábavu. Nějak spytavě si mě prohlíželi a nakonec navrhli, abych šel na zábavu s nimi. Nenechal jsem se dlouho pobízet a tři mušketýři se vydali na zábavu. Byla to zábava brněnské chudiny, která téměř vždy končila rvačkou statečných jelenů, kteří zápasili o sympatie krásných laní. Někdy tekla i krev, někdy zasáhla do rvačky policie. Vždycky se slibovalo, že to už bylo naposled, ale udržte mladé býky, když jsou plní bujnosti a mají prázdné hlavy. Šolcovi hoši měli od strachu uděláno. Největší silák se vyklubal z toho nejmladšího, ale jemu byla vždy přítomna milost Boží, kterou poznal, až mu Pán Ježíš otevřel oči. Do té doby mu bylo vše zahaleno. Zábava začala a pokračovala. Tančilo se jako o posvícení. Bratři byli v jednom kole, utančení, udýchaní, spocení. Seděl jsem fascinován, jako k židli přikován. Dělalo mi dobře dívat se na to tření lidských rybiček. Viděl jsem radost v očích a na tvářích hochů i děvčat. Jim zřejmě stačilo, že se k sobě mohou pevně tisknout. Šťastné, bezstarostné mládí. A brněnská mládež neměla o čem jiném hovořit celý týden. Děvčata a hoši slabších nervů si až do čtvrtka říkali, že tam už nepůjdou. V pátek se neříkalo nic a v sobotu se šlo znovu. Vždyť to bylo jediné povyražení, co jim život skýtal. Bylo toho opravdu málo, ale mělo to tím hlubší kořeny. A když to někoho chytlo, málo kdo toho nechal. Byl to někdejší druh narkotika, rozhodně lepšího než dnešní omamné prostředky. Bratři přišli a byli dojatí mou sedací trpělivostí. Tak pojď, přece nebudeš sedět jen u limonády. Podívej se, to je přece pěkné děvče, dělej, ať tě někdo nepředběhne. Děvče nesmí odmítnout, když je slušně požádáno. Prošel jsem několika teoretickými lekcemi. Chytili mě a jako by mne hodili do vody. Stál jsem před pěknou holčinou, poklonil se, smím prosit. Slečna se na mě a můj doprovod podívala. A než bys řekl švec, byla pryč s chechotem, ztratila se v sále. Podívali jsme se s bratry na sebe. No jedno zklamání, žádné zklamání. Sál byl přeplněn tančícími a vše šlo dál. Čekali jsme na novou příležitost. Krátká přestávka. Hudba začala zakrátko znovu vyhrávat k tanci. Dechovka řádila, až v uších zaléhalo. Karel a Josef se znovu chopili svého úřadu. Dělali, co mohli. Vydali jsme se druhým směrem a další dějství bylo věrnou kopií prvního. Zase neumělá poklona, stydlivý pohled, tváře červené až za uši, vyděšený úsměv, rychlý útěk a tanečnice pryč. Taneční řád opět porušen. Bratři se tvářili jako někdo, kdo se nutí do smíchu před svým generálem, když mu kůň stojí na noze. Posadili mě za náš stůl. Na chvíli se vytratili a pojednou se ukázali rozjařeni s veselým ve tvářích. Karel, který byl pravý lev společnosti, se nevzdal, vymyslel malou lest a slíbil jedné dívce o málo mladší než já, že dostane 10 korun, když mne uvede do tanečního umění. 10 korun byl v naší společenské třídě nezanedbatelný obnos. Ráda slíbila. Karel vítězoslavně prohlásil, tak do třetice všeho dobrého, teď to zkusíš naposledy a už tě nebudeme trápit, potom si dělej, co chceš. Hudba začala. Bratři mě vedli sebejistě, jako by mě prodávali nebo obětovali bohyni tance. Hned jsem vytušil ze směru, kam mě vedou, že se jedná o nejhezčí ženský potěr z naší ulice. Dívčina jako květ. Před její ženskou křepkostí jsem se vždycky začervenal, kdykoliv jsem ji potkal. Na pozdrav, i když jsem měl 1000 chutí, jsem se nikdy nezmohl. Ano, byla to ona. Jdi, požádej ji. Moc chutí jsem už po dvojím zklamání neměl, ale jistota z bratří se přenesla na mě, dal jsem si říci, a už jako rutinér jsem se postavil a smím prosit, proklouzlo přes mé rty. Chyba lávky, dívka, která si byla jistá obdivem a přízní mužského pohlaví, vyskočila ze svého místa a než jsem zvedl hlavu, byla pryč. Jen v mlze zakouřené místnosti jsem zahlédl kučeravou hlavičku. Tělíčko, jako by se ani země nedotýkalo. Ztratila se v zástupu, v záplavě lidí.

Co jsem v těch okamžicích prožíval, to se nedá popsat. Teprve dnes, po 55 letech, děkuji Pánu Bohu za jeho prozřetelnou boží režii. Do 18 let jsem byl na svůj věk mimořádně malý. Byl jsem jen kulatá hromádka svalů, tvář samá pyha, malý, nevzhledný, snad i ošklivý zjev. Chvála Pánu Bohu, že na mém vzezření nebylo nic žádostivého pro ženy. Božím dopuštěním jsem vypadal tak, že jsem v sebekritice uznal, že jsem byl třikrát zaslouženě odmítnut. Byly to však otřesné následky pro mé srdce i povahu. Bratrům jsem se už nemohl podívat do očí. Prožíval jsem jejich strnulé pohledy. A jak zmizela ona, tak jsem se s největším kvapem vytratil i já. Vyšel jsem ven. Byla tma. Byla chladná noc. Sevřela mne samota. Nevím, na jak dlouho, jen vím, že jsem byl přepaden légií démonů. Tisíce slov jsem slyšel ve svém nitru. Stál jsem nad propastí nesmyslnosti, prázdnoty a zbytečnosti lidského života. Proč tady vůbec jsem? Co jsem měl z dosavadního života? A co na mne vlastně čeká? Proč se mám jen trápit? Kde to všechno skončí? Proč právě já mám být smetím života, do kterého každý kolem jdoucí kopne? Kdy to skončí? Už nemůžu dál. Proč se nechat jen urážet, ponižovat? Proč? Proč? Když domluvili démoni a uražená pýcha, začalo se rozednívat. Do mého srdce začalo pronikat světlo a teplo. Duše byla smutná k smrti. Z toho nejhoršího jsem se však začal dostávat. Plakal jsem, nevěděl jsem proč. Smál jsem se, nevěděl jsem čemu. A pokoj, jako mořský příval, zaplavil mé potřené srdce. Všecka tři zamítnutí jsem prožíval znovu a znovu, až jsem si na ně zvykl a najednou mi to připadalo jako větrem setřesené zralé ovoce, které dává člověku života.

otevřeného nitra se kalila chlapská ocel. Dobře, ať jsem celému světu k smíchu, ať se mnou pohrdá svět a veškeré ženské pohlaví. Buď to dokážu všem, že i z ničeho se může vytrvalým přičiněním něco stát, anebo zajdu. A lidé ať na mě už nikdy nevzpomenou. Ale já se musím. Musím něčím stát a něco dokázat. Musím se stát něčím, co moudří lidé respektují a mají rádi. Ale dám si dobrý pozor, abych se nikdy nedoprošoval ničí lásky. Když jsem přišel domů, bratři byli ještě v hlubokém spánku. Lehl jsem si, usnul, a když jsem vstal, byl jsem nějakým jiným člověkem než včera. Včera jsem šel do taneční zábavy a dnes byla neděle. Možná, že to bylo poprvé, co jsem šel z vlastní vůle, z vlastního rozhodnutí ke slovu Božímu. Matince to bylo divné, ale vyrozuměl jsem, že je jí to milé. Rozhodl jsem se hledat Pána Boha. Věřil jsem, že jestli Pán Bůh je, že ho najdu. Tehdy jsem ještě nevěděl, že mě především hledala a našla ruka Pána Ježíše Krista.

0: Tenis pro mě přestal být jen zaměstnáním, zábavou, ale stal se pánem Bohem určenou cestou k pánu Ježíši Kristu jako osobnímu spasiteli. A já jsem potřeboval velikého spasitele, protože jsem byl svým prostředím stržen do hlubin pekelného odboje, vzpoury proti pánu Bohu. Pohár špíny, lupičství a neřesti jsem stále zvedal ke svým rtům. Prostřednictvím shromáždění ve Smetanově ulici jsem byl ve styku s věřícími, dokonce jsem se s některými i spřátelil, ale do té doby jsem se jim smál pro jejich slabožství. Žádné svinstvo, bahno, zkaženost a neřest mě nebyly neznámé. I když jsem mnohé dění často pozoroval jen zpovzdálí jako dětský divák, přece jen to na mě nezůstalo bez účinku. Člověk od stvoření, od počátku svého zrodu inklinuje ke vzpouře proti pánu Bohu. A pán Bůh upozorňuje, a jeho slovo je neměné, že cožkoliv člověk bude rozsévat, zákonitě bude sklízet. Každá nepravost musí být odčiněna. A já, praví pán, navštěvuji nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázáních mých, jak je psáno v Exodu ve 20. kapitole v 5. a 6. verši. Určitě jsem byl to třetí či čtvrté pokolení, kterému pán Bůh dal novou šanci. Azyl, to lidské peklo, měl mi podle božího úsudku sloužit jako prorocká škola k výchově pro službu evangeliu pána Ježíše Krista. V azylu se samozřejmě nejednalo o duchovní závětří. Boží slovo však říká, častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh k lidem. Jednalo se však o boží způsob mluvy. A když pán Bůh mluví, dělá tak proto, aby vychovával. Čím déle, tím důsledněji jsem v boží režii pokračoval v hledání šlépějí pána Ježíše Krista. Každé ráno jsem opouštěl to lidské peklo, odkud muži vycházeli především proto, aby hledali práci. Když je však nikdo nenajal, hledali, co by ukradli. Často byli hotovi jít i přes mrtvoly, aby domů nepřišli s prázdnou. Doma čekali manželky a děti a oni museli jíst. Bez jídla se nedá žít. Bez peněz se nedá nakupovat. Když se nedá nakupovat, musí se krást. To je přece logické. Dostávali sice podporu v nezaměstnanosti, ale ta činila na týden 10 korun. Rodina však potřebovala na týden nezbytně 70 korun. Toto vláda věděla a tak si samozřejmě mohla domyslet, že těch zbývajících 60 korun si museli chudáci nějak opatřit a že tedy lidé, nemající zaměstnání, budou nuceni krást. Tak se kradlo, protože jíst se muselo.
1: Jaká boží milost, že Miloš věděl, kam jde, s kým bude ten den hrát a že bude mezi lidmi. Když přibývalo týdnů, měsíců a let, život mu otvíral oči. Neubránil se otázkám, aby se neptal, kdo jsou větší zloději,

0: Ti, co zaměstnávají a myslí jenom na sebe, nebo ti, co jsou nezaměstnaní a kradou jen, aby se nasytili a oblékli? Hlava se mu točila z toho, že nemohl do důsledků pochopit skutečnosti života, kterého byl každodenně svědkem a který neúprosně jedny zvedal a druhé drtil. Kdo je vinen? Kdo může za všechny nespravedlnosti pod sluncem? Dokud neměl Pána Ježíše Krista v srdci, všechno v něm revoltovalo. Čím více však poznával slovo Boží, tím méně se vypínal. Porozumíval, že původ všeho zla je na světě od počátku až do konce pro lidskou neposlušnost Pána Boha. On přikazuje, aby lidé milovali svého bližního jako sami sebe. A lidé to nekonají. Pán Bůh řekl, nezabiješ. A lidé stále myslí na zabijácké zbraně, aby co nejúčinněji zabíjeli a získali větší moc.
1: Smířil jsem se těžce s pohrdáním děvčat. Bráškové, to už byli páni, bratři, se mě trochu vzdálili, protože jim bylo nepochopitelné, že jsem je v tenise porážel. Potřebovali to strávit a čekali, až čas ukáže, je-li to pravda, či jen dočasná náhoda. Dvě nádherné sestry mě milovaly tak, že to pro mě bylo až přítěží. Těžce jsem snášel jejich protěžování, které bylo docela přirozené, protože jsem byl z bratrů nejmladší a nejvíce jsem vydělával. A na tomto světě, jak mezi milionáři, tak mezi chudými, se všecko přece točí kolem peněz. Ovšem láska mé matinky, to byla hvězda mého života. A její úsměv z mých vítězství, pro ten bych si šel bosý a nahý až na kraj světa. Tak jsem v tomto vnitřním vyzrávání za pravidelného navštěvování výkladů slova Božího a nedělních kázání přezimoval z roku 1926 do roku 1927. A přišlo opět nádherné jaro. V tomto roce jsem se měl dožít 16 let. Nastávala nová sezóna a brněnští trenéři vyrazili za prvními slunečními paprsky. Upravili jsme hřiště, kde byly výborné podmínky pro sportovní vyžití a pilně jsme se připravovali na novou sezónu po zimním finančním vyčerpání. Kamarádi i moji bratři mne sice ještě několikrát vzali na taneční zábavy, ale tam jsem se setkával s naprostým nezdarem. Tato skutečnost mi byla nápomocná k tomu, že jsem šel ještě více do sebe a na vše a na všechny jsem ještě více zanevřel. Pán Bůh ke mně však byl milostiv. Byl jsem mlád, zdrav a posedlý ideály o posvěceném lidství. Usiloval jsem o sebevzdělání, abych mohl pomoci člověku, aby se stal člověkem s velkým Č. Když Pilát ukázal na Pána Ježíše, poplivaného, zbičovaného, skrvaveného, odkorunovat se trnitou korunou, s hlubokým pohnutím volal ejhle člověk. Jednalo se o věčný symbol skutečnosti, dokud člověk není ubit, potřen, blízko smrti, není člověkem s velkým Č. Bydlel jsem sám. Samotářsky žil, byl samotářskou výjimkou na tenisových kurtech. Byl sám a přece ne zcela sám v prostředí špíny a nečistoty, uprostřed lidského pekla a hnusu ducha i těla. Zatím si to neuvědomoval, nevěděl, ale ten Pán a Bůh, který je láska, ten byl s ním. Boží děti vyznávají, já miluji jej, nebo on prvé miloval mě. Dnes znám tajemství života. Boží milost, Boží milosrdenství, Boží láska. To jsou veličiny sladší než ten nejkrásnější život sám. Žalmista David říká v 63. žalmu, neboť jest lepší milosrdenství tvé, nežli život. Tehdy jsem neměl o tom ani tušení. Ale dnes vím, že to byla Boží cesta k poznání Pána Boha a že to, co Pán Bůh činil, bylo dobré. Hrubá nátura potřebovala hrubou záplatu.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. V pondělí ve 12.15 nabídneme 10. díl této knihy.

Je to síla tvé přítomnosti, která nás mění. Tvá sláva je všude kolem nás. Duchu svatý, znovu naplň toto srdce. Hoř uvnitř jako oheň, zní v písni Fall Afresh, Sarah Reeves.

Minula 13. hodina. Aktuální 60-minutovka nabídne ve 14. srpnovém dni reprízu relace Rozmarína. A protože se nejedná o živý pořad, se ve ohlasy, případně komentáře, prosím, nevolejte do studia, posílat je můžete e-mailem na adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.

0: Dobré dopoledne. V Rozmaríně v Rádiu 7 vás dnes vítá Lída Pohanková. A hostem mého pořadu je dnes člověk, který se rád vyjadřuje k dění okolo sebe a především si vytýčil jako svůj cíl boj proti dokonalosti. A vyjadřuje to nejenom svým běžným životem, nejenom slovy mluvenými, ale taky slovy zpívanými. Takže vlastně by se dalo říct, že je to písničkář. Vítám tady dnes Otu Faldinu.
1: Dobrý den.
0: Jsem ráda, že jsme se mohli sejít právě nad tímhletím tématem, protože věřím tomu, že takový ten tlak na dokonalost je něco, co trápí mnohé lidi a bere jim to klid a radost a pokoj. Zároveň vnímám, že ty se rád vyjadřuješ nějak k věcem kolem sebe. Co tě k tomu vedlo, že by ses chtěl tak jakoby vyjádřit a co tě vedlo vůbec k tomu, že ses začal vyjadřovat právě těmi písněmi?
1: No tak v zásadě jakoby já sám bojuju s tou svojí dokonalostí, protože rád píšu písničky a tvořím a zároveň mám spoustu bloků, nebo jak já říkám, to moje písničkářství je taková nekončící terapie, kdy si neustále ujasňuju vlastně, že mě to baví, že na to lidi dobře reagujou a myslím si, že prostě opravdu nejsem sám v tomhletom tématu toho boje proti dokonalosti, že spoustu lidí je pod tlakem, protože se musí neustále zlepšovat, jo, spousta firem to má v cílích, že se chtějí neustále zlepšovat a člověk prostě riskuje to, že se jednou dostane na konec, že třeba zjistí, že to dál nejde a potom jako co bude dělat, jakoby, jo, a nějak se s tím chce vyrovnat, takže...
0: Ano, každý se s tím vyrovnává nějak jinak a dalo by se říct, že i v začátku toho, kdy se začal vyjadřovat jako písněmi, bylo právě to, že se vyrovnával s nějakými tlaky nebo s nějakými věcmi kolem sebe.
1: Tak jakoby za mě ta píseň proti dokonalosti začíná prostě tím tématem nějaké nerozhodnosti, kdy člověk vlastně se musí neustále rozhodovat. Jo? A já jsem člověk, který chce dělat všecko správně, takže je to vtipný, jakoby, jak Google napovídá, když si dáte do Google vyhledávače, jak správně, co všecko lidi řeší, jak správně udělat, napsat životopis, jo? Nebo mladší samozřejmě jim tam vyjede, jak správně oslovit dívku, jo? A tak dál. A to jsou všecko téma, takže lidi řeší, jak správně dělat věci a já jsem to řešil úplně stejně a tak jsem prostě začal psát pár písniček, protože se potřebuji s tím tématem taky sám nějak srovnat, jakoby třeba jak se správně rozhodnout, protože ve výsledku jsem zjistil, že se jako stoprocentně správně rozhodnout člověk nemůže, protože to nejde, nemůže všechno spočítat a pak jsou prostě situace, kdy musí jenom jako žít ten život tak, jak jako přichází, že život je čistá empirie, která se prostě jednou žije a tam se s tím nedá nic dělat a hold, prostě člověk podstupuje to riziko, že třeba jako se nerozhodne správně, nebude to dokonalé, ale vlastně o tom ten život tak nějak jako je, jo.
0: No tak to si mi trošku tak jako se dotkl něčeho, protože já taky ráda sleduju, jak se dělají věci správně a ráda je dělám správně. Na druhou stranu právě možná i mně je blízké tady tohleto téma boje proti dokonalosti, protože neustále narážím na to, že se nedají dělat věci úplně správně a tím pádem se právě člověk někdy asi dostává i do stavu, kdy je z toho nějakým způsobem smutný, někdy znechucený a někdy mu to asi i bere jakoby chuť k životu nebo chuť vůbec něco dělat, když to nemůžu udělat úplně správně. Dostal ses někdy do takové situace, kdy jsi měl pocit, že právě ta tvoje snaha dělat věci správně ti začala jakoby naopak bránit v tom vůbec dobře žít?
1: Tak určitě taky o tom mám jednu písničku, jsem měl projekt v práci, projekt, kdy jsem byl v červených číslech a já jsem ho chtěl dělat správně, nicméně celkově tím systémovým nastavením já jsem si neuvědomil v první řadě, že to vlastně není moje chyba, jo, já jsem jako všecko udělal správně, ale tím, že ta společnost, v který pracuji, nějak funguje, tak jsem nemůžu ji přetlačit, protože ty procesy jsou nějak nastavený a ono se to prostě ocitlo v červených číslech, protože třeba ty premisy na úplném začátku byly úplně špatný. Takže mě to celkem hodně jako vystresovalo v té době a měl jsem s ním docela velký problémy. Jsem šel do práce na autobus, tak jsem měl tak stažený žaludek, že se mi udělalo nevolno a potom jako samozřejmě to nedopadlo dobře. V té práci jsem přišel a navštívil jsem tu jednu malou komůrku a pak jsem si vlastně uvědomil, kde jsem se musel ulevit. A uvědomil jsem si jednu věc, že když jsem potom se z toho probral, tak jsem zjistil, že vlastně jsem jediný, komu to vadí, jo? Že vlastně ten projekt, že je v červených číslech, já jsem to všem řekl, a vlastně ty mý nadřízení jako, no a co jako, jo? Takže já jsem potom zjistil vlastně, že člověk musí uvažovat do určitý míry do výše platu, musí udělat na svý operativní úrovni všechno na maximum, všem to říct a vysvětlit, a potom ti, co jsou za to zodpovědní a rozhodují, tak ty potom samozřejmě můžou se k tomu vyjádřit a můžou nějakým způsobem jako buď říct, že je to v pořádku a ty už se s tím nestresuj, a nebo ne, uděláme tohle a tohle a ještě tady to, jakoby, jo.
0: Přemýšlel jsi někdy nad tím právě, kde se to třeba v tobě, ale věřím i v mnoha dalších lidech, bere ta jako až příliš urputná touha, aby to bylo správně, a zároveň ta jakoby příliš velká zodpovědnost, že asi za to můžu já?
1: Já myslím, že jednak je to trošku daný jakoby systémově, jakoby tou společností kolem nás, i jako tím vnějším okolím, jednak na sociálních sítích neustále, tam mám sadu filtrů, já se vyfotím a můžu ze sebe udělat úplně jiný obličej třeba, jo, nebo když opravdu se sebou nejsem spokojený, tak si přesto dám obličej kočičky, ona to přemaluje na kočičku. A jo, když lidi hrajou jako spoustu třeba zpěváků, nebo lidi hrají na playback, nebo mají autotune, a vlastně nějakým způsobem jako ta celá společnost touží po nějaký dokonalosti, říkám, že touží po dokonalosti nebe, i když třeba ty lidi tomu tak neříkají. A co se týče třeba průmyslu, v kterém pracuju, tak jakoby nikdo nechce akceptovat výsledky jiný než naprosto zelený, protože vlastně na sebe bere nějaké riziko, jo, a tím samozřejmě, když to dřív dělali lidi, vyrobili díly, změřili je, zjistili, že něco nevychází, tak si prostě sedli, promluvili si a řekli, jestli to vadí nebo ne, jo. A dneska prostě už se tak nedělá, dneska všichni chtějí všechno zelený, všecko musí být super svatý. A víceméně já mám ten pocit z toho, že potom prostě člověk je opravdu nucený jako lhát, aby si nepřidělával problémy, a nevím, jestli je to vždycky jako správně, jako. No, vlastně ten svět dokonalej není, dokonalej nebude. A my prostě jsme tlačený do toho se tvářit, jako že to tak není, jako jo, že to nevím, to je taková moje zkušenost, myslím si, že to je takhle daný, no.
0: On ten dnešní pořád bude mít trošku takové specifikum, že tak, jak vlastně Ota hovoří, tak rád hovoří skrze písně. A on nám bude dnes sdělovat něco i skrze písně. Tak já myslím, že teď je i ten vhodný čas, aby si nám zkusil říct trošku, jak právě ten svět vidíš skrze svoji první písničku. Můžeš říct ještě, o čem bude, nebo proč si ji složil?
1: Tak tahle píseň se jmenuje Oranžová, je to takové úvodní téma do toho písně Proti dokonalosti, a je vlastně o tom, že jsem se vyskytnul v určitém období po vysoké škole, kdy jsem dokončil univerzitu a mohl jsem se rozhodnout naprosto jakkoliv, tak jo, jako s univerzitním diplomem technickým můžu se přestěhovat do Ameriky, můžu skončit v Praze, v Budějovicích, kdekoliv, a já jsem se nedovedl správně rozhodnout. Já tomu říkám oranžové období, kdy vlastně jsem se snažil nějak si to exaktně vyčíslit, a prostě to bylo tak široký téma, že to jakoby nešlo, takže já jsem si musel nějaký okrajový podmínky zvolit, jak si to téma omezím, a cítil jsem se jako na semaforu, takže ta píseň se jmenuje Oranžová, a vlastně mojí jedinou touhou je se vrátit do takzvané první zahrádky, jak se píše v biblickém eposu úplně na začátku, do Edenu, protože tam měli jenom jednu možnost udělat se rozhodnou špatně, a to, že si vzali to jabko, bohužel tím na sebe vzali tu možnost jako se neustále rozhodovat a znát zlé a dobré, a s tím se vlastně my potýkáme neustále. Jo? To je další věc, která je, řekl bych, systémově daná v tom našem světě. My jsme se rozhodli znát zlé a dobré, a tak si musíme rozhodovat, a tak vzniklo riziko, že se rozhodneme špatně. Takže píseň Oranžová. Prostřední světlo na semaforu svítí, dívám se a nevím, nahoru či dolů skočí, nevím, zda běžet nebo zůstat stát, jestli to dobrzdit.

konec nejistot. Milost zastih náš věk. Brány nebe jsou zas na dohled. Tiše věřím, že mi z toho něco zbyde. V světě, co pomíjí a klamnou touhou hyne. Jen toužím nepoužít golu, než si jedu křižovatkou dolů. A cesta je plná výmolů. Musíme jet.

co člověk užije si se sebou, jeli od přírody poserou. A všechno spočítaný chce. Život je čistá empirie, která se prostě jednou žije. Když neskusíš, tak nic z ní nezískáš. A tak běžím dál, i když směr neznám. Do první zahrádky.

0: si ji potřásaj. Oh yeah, yeah. Jim nechybí už nic, ani jedna věc navíc, zvídavost lidská a špatná.
1: Tak jsme se dostali k té, možná k tomu základu té naší nerozhodnosti a k tomu rozhodování, jak to není jednoduché rozhodnout se správně. A jedna z takových oblastí, ve kterých asi lidé hodně přemýšlejí o tom, jak se rozhodnout správně, je právě třeba i rodina a manželství. Znovu tedy ještě řeknu, že tady jste slyšeli písničku od Oty Faldiny. Přijel jsi z Českých Budějovic.
0: Ano, prosím.
1: A teď už tam nežiješ sám.
0: Ne.
1: Takže mohl bys mi říct něco o tom, jak právě tady ta snaha udělat věci správně nebo touha po dokonalosti ovlivňovala tvoje rozhodování o tom, s kým budeš sdílet život?
0: Tak to zcela náhodou skvěle navazuje, protože vlastně konec oranžového období bylo naše setkání s mojí manželkou Mini, jo? Protože to byla taky jedna z věcí, kterou jsem chtěl udělat správně, a tak jsem různě špekuloval, co s tím, a ona vlastně, když jsme se potkali v Kolíně na misijní teologické škole, tak v té době nosila zelenou bundu, to znamená, že ten semafor z té oranžový se přepnul na zelenou a prostě to zapadlo do sebe. Já jsem do té doby tak nějak jako narážel a otloukal se různě, jo, snažil jsem se prostě, ucházel jsem se na vysoké škole na spolužečku. Asi 2 nebo 3 roky jsem jí dobýval, až jsem jí úplně dobil, jo, takže to...
1: Dobil s měkkým i?
0: Nedoporučuju to, jo, no, prosím vás, buďte rozumný, kluci. A pak když už jsem byl jako takovej jako váhavej, protože jsem zjistil, že ne všecko se úplně hodí a ne všecko je správně a dobře, tak jsem měl jako vlastně velkou obavu, když jsem potkal Mini, vlastně jak to dopadne, jako jo, všechno. A, ale dopadlo to skvěle a já musím říct, že prostě vlastně moje rodina je jeden z těch léků jako v boji proti dokonalosti, kdy vlastně ona je tou mojí největší oporou a ona mě pošťouchne vždycky tím správným způsobem, když se nemůžu rozhoupat sám, protože jsem opět na nějaké pomyslné oranžové.
1: To si myslím, že je právě ta otázka, jak vlastně může ten manželský partner toho druhého právě buď to pošoupnout, nebo naopak možná někdy i nechat ve slepé uličce. Asi máme nějaký vliv na sebe a je docela dobré přemýšlet, jak ten vliv v té rodině uplatňovat. Jak se to projevuje právě u vás?
0: Taková nejkrásnější příhoda, kterou jsme jako si spolu zažili, je, když já jsem chtěl vždycky mít jakoby domácí nahrávací studio už od 15, prostě píšu do šuplíku a chtěl bych být nějak tak, nebo chtěl jsem být tak nějak jako label free, jako natočit si to doma, sám si to vydat a sám jako z toho mít ten užitek a tak dál. No a když prostě jsme se vzali, nějakých těch 26 mi bylo, tak jsem zase špekuloval, jestli to má jako smysl si to jako pořídit. No a prostě manželka řekla, hele, podívej se, teďka nemáme děti, tak ještě prostě máme se dobře, kup si to teď, protože až budeme mít děti, tak třeba už nebudu jako k tomu tak nakloněná. Budeme třeba ty peníze potřebovat zase na jiné věci, jo, které budou v té době prioritou. Takže vlastně díky ní já jsem začal prostě v obýváku, jsem si koupil zvukovku, mikrofon a sluchátka. Neměl jsem k tomu žádný stoleček ani žádný jiný zázemí, takže jsem prostě seděl uprostřed obýváku a hrál na kytaru a seděl jsem na stojanu na květináč, ještě někde mám tu fotku. Já jsem myslel, že to je židlička, ale on to byl asi opravdu jako stojan na květník. Jo. A takhle jsem začal a vlastně to je díky ní, jakoby, jo. Tam, kde jsem teď, jsem díky ní. Jako. Takže to je... Můžou se asi lidi podporovat, taky nemusí, ale v našem případě to funguje skvěle a zase, když mi někde tápe nebo neví, co jakoby, jestli do něčeho šlápnou, tak se snažíme se podporovat navzájem.
1: Určitě byla i podobná situace, zase naopak. Dokážeš si vzpomenout na nějakou situaci, kdy zase právě naopak třeba ona váhala a nevěděla, jestli teď je vhodný čas, jestli je dobrá doba, jestli by to nezatížilo vaši rodinu a podobně a ty si řekl, jo, ty běž do toho?
0: My spíš jako se teďka pohybujeme zase možná trošku v jejím oranžovém období, Takže to je taková jako delikátnější situace, kdy vlastně ona je teďka po mateřské a začíná nový, jakoby chtěla by přednášet primární prevenci a spíš jako naráží do dveří, takže spíš to je tou oporou, jakoby je to dobré, nemá smysl chtít po sobě něco, co jakoby tam, kde ještě nejsme, to je taky problém, jo? Že člověk chce být někde, kde ještě není. Takže když prostě začala teďka se snažit dělat primární prevenci, tak to bude trvat třeba rok, dva, tři, než se vůbec opravdu jakoby zorientuje. A tak jsem jí v tom oporou, protože si myslím, že jako chtěla to dělat vždycky, stejně jako já jsem vždycky chtěl mít studio, ale teďka v tuhle chvíli spíš naráží do dveří a spíš potřebuje jenom jakoby prakticky, jakoby vedle ní někdo stál a tak se snažím jí podporovat v tom, protože si myslím, že to je přínosný a že to tak má být.
1: No. Jo, o tom něco vím. Primární prevenci jsem dělala taky a vím, že to opravdu nebylo jednoduché a tam je asi hodně důležité, aby stál vedle mě někdo, kdo mi věří. Kdo mi věří a kdo to nějakým způsobem posunuje dál. Nezmínil jsi ještě o tom, že máte děti tedy, ale vzhledem k tomu, že Mini je po mateřské, tak předpokládám, že ano, můžeš říct trošičku něco o svých dětech.
0: Tak máme dvě krásné děti, Edouška a Emičku. Edoušek 4, Emička 6, máme teďka předškoláky už. A je krásně sledovat, jo, protože třeba chlapec ještě byl, nám přišlo jako takový jako skoro batolecí a pak jednou ráno vstal a začal sčítat čísla a my jsme si uvědomili, že se mu v hlavičce něco přeplo, že už je předškolák, jakoby normálně jako pořád tomu nerozumíme, čekali jsme, že to bude jako pozvolnější, ale on normálně jedu autem a on mi čte čísla z SPZky před náma. Takže jsou šikovný, no.
1: Já si uvědomuji, že když jsme měli děti malé, tak myslím, že jedna z velkých výzev našeho rodičovství byla právě tady o tom, jak jim předat to, že svět není dokonalý, všechno není spravedlivé a že se oni musí k tomu nějak postavit a nějak se s tím vyrovnat. Narážíte na to, nebo snažíš se nějakým způsobem jakoby ten boj proti dokonalosti předat i těm dětem?
0: Jako určitě v první řadě mám schovaný své žákovské knížky, jo, až budou někde tápat. To se musí vždycky vyvážit, aby ten člověk nebyl deprivovaný z toho školského systému a zároveň, aby nelalkoval, protože tatínek měl taky čtyřky, jo. Tak já jsem to dopracoval na střední, že mi hrozila čtyřka z tělocviku, protože já prostě neuznávám běhání po oválu jako 1500 metrů, mě to přišlo vždycky zbytečný. Radši bych třeba běžel na pivo třeba, nebo utíkal před revizorem, nebo nějakou jakoukoliv smysluplnou činnost, ale tohleto teda ne, tak to je jedna věc. A potom, když se něco spolu učíme, třeba jsem učil děti na kole, tak jsme vypozorovali, že je docela dobrý, tak jako to děláme my dospělí, dělat to třeba 10 minut a pak to nechat na druhý den, protože když chytám kluka na kole 10 minut, tak už mě potom relativně jsem unavený, bolí mě záda, on je taky už unavený a potom samozřejmě z toho kola upadne, řekne, že je blbý a zahodí ho, jako jo. A takže každý den trošku a vysvětlovat jako neustále, že vlastně ty věci, co děláme, nám nepůjdou na poprvý, protože to tak prostě nefunguje, jako to tak není, no.
1: Máte ty děti dvě a nevím, jestli už u nich se projevuje takové to nějaké srovnávání a takové to typu, on to má lepší a já to mám horší.
0: Jo, kdo bude první u dveří, kdo se první obleče, tak máme dvě kategorie, protože my máme chlapce a dívky, máme dvě kategorie, takže vždycky, když se kluk oblíkne, tak on je v kategorii muži první a holka je v kategorii ženy první, protože zatím můžeme takhle to dělat, no.
1: Tak to je hezké, možná ještě až budou starší, budou se muset vyrovnávat i s náročnějšími požadavky a s náročnějšími věcmi toho, kdy se budou srovnávat i s dalšími lidmi a kdy nebudou vždycky první. Určitě každý z nás takovýmhle obdobím prošel. A my bychom možná mohli teď dát jednu písničku, kterou aspoň jak jsem ji zaslechla, tak zpíváš se svojí ženou, kterou tu sice nemáme, ale týká se právě vašeho vztahu a vlastně nějakého vašeho poznání.
0: No, takže ta písnička se jmenuje Zahrádky a je vlastně o našem setkání, protože jak jsem už předestřel, tak já jsem byl takový už jako poněkud rozbitý a váhavější, protože jsem viděl, co všecko dovede člověk jako napáchat, když se snaží opravdu hodně dělat správně ty věci. A potkali jsme se v Kolíně, takže kdo to tam znáte, tak tam je rybníček Peklo, kolem mě je zahrádkářská kolonie a tam je věčně bláto, tak si to představte, takový pošmourný den, trošku jako mraky a tak, a tam se procházím a přemýšlím o životě a tam vznikla tato píseň.

Vešel jsem brankou do světa zahrádek, brankou rezávou pádal sníh. Bez žádných jistot, sám trochu jsem se bál, jestli tu vážně chci jít.

Často jsem chodila jen dívat se a snít do té země za plotem. Čím jsem však přišla blíž, silnější byla mříž do té země za plotem. A pak si

0: ty jsi tak perfektní, ty jsi tak nádherná a já šťastný víc než dřív. Nikdy bych neřekl dřív, co věcí společných nám Bůh daroval, daroval.
1: Takže to byla píseň Zahrádky?
2: Ano.
1: Zahrádky a Ota Faldina, můj dnešní host v Rozmaríně. U mikrofonu je Lída Pohanková. A my se dál pouštíme do toho boje proti dokonalosti. A dostáváme se trošku k tématu sociálních sítí, protože já věřím, že sociální sítě jsou právě tím místem, kde vlastně to na nás tou dokonalostí tlačí. Každá fotka, kterou tam uvidíme, je prostě dokonalá a o tom, jak jsem teď zrovna perfektně šťastný. Měli právě ty sociální sítě nějaký vliv na to, že si začal mít potřebu bojovat proti dokonalosti a nějak se k tomu vyjadřovat?
2: Je to jakoby jedna z věcí určitě. No. Je to taky prostě součástí naší společnosti, která ať chceme nebo ne, tak nás jako ovlivňuje hodně. Takže určitě to je taky o tom. No. A já si myslím, že člověk si musí ze všeho nejvíc uvědomit, že vlastně na něj působí nějaký PR toho druhého člověka. Někdo chce nějak vypadat a potom je otázka, jestli to je pravda, jestli tak opravdu vypadá, anebo jestli se chce tak prezentovat, a pak se člověk musí jako rozhodnout na tom, co vlastně si o tom chce myslet. No.
1: Jak na tebe působí sociální sítě? Jsi na sociálních sítích?
2: Já jsem, bohužel, no, bohužel jsem, ale jako já asi jako člověk musí být, jo, ale jak jsme se bavili už před tímto rozhovorem, já jsem něco jako, když hraju, nebo když jsem na sociálních sítích, tak jsem něco jako v hospodě na mítince u Cimrmana. Jak se vysvětlím ten příběh, to je vlastně, člověk si chtěl pořídit restauraci, jo, on si chtěl pořídit hospodu, a koupil si hospodu u silnice na Písek, ale chodili mu tam lidi, jako jo, a to je právě to blbý, že vlastně tím, jak já nechci obtěžovat lidi svojí existencí, tak já jsem vždycky rozpačitej i na těch sítích, jako jestli nezdílím toho moc, málo nebo tak. Ale zase, když se chci dostat k lidem, tak si myslím, že to je vlastně médium, který je na to užitečný, a co tam člověk vloží, to tam dá, jakoby na CDčko si taky můžu vypálit hezký písničky a nebo něco ošklivýho, jako jo. Takže je to médium, který využívám, ale vždycky musím mít na paměti, že všichni se chtějí nějak prezentovat a filtrovat si to, no.
1: Myslím, že sociální sítě opravdu zasahují skoro každého z nás, ale jak říkáš, filtrovat si to znamená co? Odfiltrovat si některé lidi nebo odfiltrovat si některé prožitky, co tam dát, co tam nedávat?
2: Jakoby třeba někdy vypínáme sociální sítě v době dovolených, protože vlastně my jedeme do kempu s dětma a jestli někdo jede na Bahamy a nebo někam dál ještě, tak my to vlastně nechceme vědět, takže nějaká jako mentální hygiena určitě taky funguje. Potom jeden youtuber, takový hodně speciální, říká, že na sociálních sítích je nejdůležitější jedna věc zvládnout, a to je najít a zablokovat uživatele. Tak tuhle myšlenku nepraktikuju často, ale myslím si, že část pravdy v ní je, protože zase lidi bojují taky s tou svojí výjimečností, jo? Jestli jsou dostatečně výjimečný, anebo nejsou, a když nejsou a cítí se ohrožený, tak útočej na druhý. Jo? No a tak potom, jako pokud někdo to takhle má a nesrovnal si vlastně sám se sebou ještě, tak potom asi já ho tam nechci, jako já to nechci poslouchat, jako jo.
1: Protože určitě vlastně i z těch sociálních sítí na nás jdou nějaké vlivy a ne všechny vlivy pro náš život jsou zdravé. Ty jsi vlastně taky zmínil, že jsi měl i období, kdy jsi vyhledal psychoterapeuta, aby se s některými věcmi srovnal nebo s některými otázkami nějak popasoval, možná i o tom, jak jsi mluvil prostě v tom úvodu, že prostě si člověk některé věci bere příliš na sebe. Co jsi potřeboval vyřešit právě i s tím psychoterapeutem?
2: Já jsem nám přišel s papírem se čtyřma otázkama a jedna z nich určitě byla ta, to jsem nechápal, člověk má v hlavě vlastně nějakého autopilota. Dostane se do situace a bezmyšlenkovitě jedná nějak, a jedna věc, která mi opravdu nedávala smysl, je ta, že i když jsem měl třeba člověka, který je řádově zkušenější vedle mě, dělal přede mnou roky tu práci, co dělám já, tak když on dělal něco jinak, než já bych si myslel, že by bylo nejlepší, tak jsem si říkal, tak je hloupej, nebo jako proč to takhle dělá, jo? Ale přitom jakoby logicky vzato nemělo to vůbec žádný smysl, protože on opravdu byl roky přede mnou a zkušenější a já jsem to nechápal. tak jsem právě zjistil jednu věc, že terapeutka vlastně na prvním sezení po 15 minutách říká, pane Falda, vy jste citlivý na chybu, to má spoustu lidí, jo. A s tím se nemá smysl zabývat, jakoby, jo, takže člověk si to uvědomil a najednou prostě ono to jako neodezní, ale když si to uvědomuje, tak člověk to jakoby nepřeceňuje, tuhle věc. A vlastně, jak jsem řekl, tak když člověk se cítí ohrožený, že on je ten nejlepší hero, tak se chce prezentovat a najednou zjistí, že někdo jiný by mohl to jeho PR ohrozit, tak vlastně začne útočit, jakoby, jo.
1: To možná taky nejsi jediný, kdo tedy, jak říkala sama psychoterapeutka, to má asi hodně lidí. A co se s tím dá udělat? Prostě se tomu tolik nevěnovat, nebo...
2: Já myslím, že to já považuji za řešení už jakoby... Polovina řešení je za mě vždycky pojmenování toho problému. To znamená, když to pojmenuju, tak už jsem jakoby z půlky z toho venku a pak se prostě naučím to nedělat, nebo si uvědomovat vlastně, odfiltrovat, nenechat se zatáhnout do těch věcí a nepřeceňovat tu svoji důležitost, jo? Protože to je jiná rada z nějakého webináře. Když člověk má trému nebo je blokovaný, tak prostě by neměl přeceňovat svoji důležitost, protože jo, třeba mě hrozně pomohlo v boji proti dokonalosti, jsem se bál tvořit, protože když člověk něco vytvoří a teď se to někomu nebude líbit, bude mít z toho mít pocit chyby, selhání, tak co mě opravdu nejvíc pomohlo je zjištění, že já dělám půl roku písničku a nakonec si ji poslechne moje žena, její máma a moje máma a třeba ještě nějaký dva náhodný kolem jdoucí, jako na tom YouTube, jo. A člověk vlastně zjistí, že vůbec není jako tak podstatný pro ten chod světa. A toho vlastně hrozně uvolní, jo, protože když si tohle člověk uvědomí, že vlastně to na něm nestojí, tak může normálně svobodně tvořit a může normálně fungovat a to je prostě strašně skvělý pocit. Dneska třeba, když vypustím písničku, tak si ji pustí 50 lidí, jo, a furt je to jako... A nikdo to nereklamuje hlavně, jo, takže...
1: Jo,

0: co mě vlastně stresuje, nebo kdy v pozadí jsou nějaký podtexty, který si třeba ani neuvědomuju, ale v výsledku je to, že mám obavu, že dám fotku na sítě a lidi budou, že mám vlastně z toho strach, jo? A nebo jí prostě filtruju tak dlouho, až tam dám někoho úplně jinýho, tak si myslím, že to není dobrý, jako, jo? Prostě, jo, podporujeme vlastně lež a nějakou přetvářku, do který se nás jako snaží nacpat to okolí naše. Protože všichni chtějí být krásný, jo?
1: Ano, a všichni chtějí být pořád jenom šťastní a aby to celý svět věděl, že my jsme teď krásní a šťastní.
0: Ale co je důležitý, někdo řekl jednak, že pokud je někdo v něčem hodně dobrý, tak to většinou znamená, že v tom selhal víckrát než já. Jo? Protože jinými slovy, my to známe, chybami se člověk učí, jo? Ale tohle je takový, jako si myslím, přesnější vyjádření. A druhá věc, co z řešení problémů vlastně, když řešíme problémy, které jsme si vytyčili na své cestě řešit, nějakou oblast, jakože já chci hrát písničky, chci líp skládat, chci hrát na kytaru, tak vlastně z řešení těch problémů vzniká ta radost. Vyřešil jsem to, jsem zase o maličko dál. Ale pokud ty problémy člověk popírá, tak se připravuje o tu radost toho vyřešení.
1: Ano, to znamená, že vlastně není chybou, že se něco nepodaří nebo že něco není dokonalé, když o tom hovoříme, ale chybou je od toho odejít právě kvůli tomu, že se bojíme, že to nebude dokonalé.
0: No, protože vlastně jako každý den člověk udělá malý kruček vpřed, každý den se někam posouvá a pokud prostě chce být dokonalý hned, jako můj kluk se nenaučí za 10 minut jezdit na kole, prostě musí si na to sednout i 10 minut druhý den, jakoby, jo. Tak potom se nenaučí jezdit na kole a nikdy nebude na tom kole jezdit, jo, protože se to nenaučil za 10 minut. Není tam, kde by chtěl být, jo.
1: No takže ten tlak na dokonalost ale budeme asi muset řešit neustále. To nebude asi jenom, že se to jako v dětství vyřeší nebo v některém okamžiku našeho života třeba s psychoterapeutkou, tak možná bychom si mohli dát zase nějakou písničku, která nám v tom pomůže.
0: Tak další píseň se jmenuje Cizí životy a to je právě o sociálních sítích a o tom, že člověk by měl mít, měl by žít a nekoukat jako úplně tolik na socky. A

a žijem cizí životy. Já i ty, posty story ve feedu a reels. A nevypadá barevný, zajímavý život náš, jako fotky lidí.

a žiju cizí životy. Hodiny rolujou Facebooky, Landstory ve feedu a Reels.

dát, napít se ze studánky v lese, když jsou věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve storíčku. Jít si zaběhat, napít se ze studánky v lese, když jsou věci, věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve storíčku.

bez focení na Instač, tak to je staromodní a to snad znáš. Ale jsem v tom světě hodně sám, ale co bych si fakt přál, je mezi lidský

0: prožít přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve stolíčku. Jít si zaběhat, napít se ze studánky v lese, teď jsou věci, který můžem prožít přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve stolíčku.
1: Tak to byla píseň, která věřím, že nás chytila za srdce, protože všichni chceme žít svoje vlastní životy, ale možná mnoha lidem se to opravdu nedaří právě tou soustředěností na životy cizích lidí právě v těch storíčkách a podobně. A já bych se teď nejdřív ráda zeptala právě na ten tvůj život. Co jsou pro tebe důležité věci a důležité hodnoty, které ti právě pomáhají žít ten skutečný život, nežít jenom v tom storíčku nebo na tom někde, na tom internetu, na těch sociálních sítích. Co vlastně je to, co jsou ty tvoje dobré hodnoty, které rád žiješ?
2: Tak já bych asi začal rodinou samozřejmě, protože to je to nejreálnější, co máme. To je něco, v čím jsme v kontaktu dnes a denně. A myslím si, že tam je největší přidaná hodnota. Samozřejmě s rodinou, abych ji uživil, souvisí práce. Měl jsem to štěstí, nebo mám to štěstí, že vlastně se živím prací, která mě velmi baví a kde můj názor je ceněný. Jo? Nečekám tam na chybu, abych potom ji vysvětloval někomu, ale dostal jsem se do pozice nějakého konzultanta, kdy vlastně spíš jako se mě ptají na názor, než abych jako musel vysvětlovat, co bylo zase špatně. A potom v neposlední řadě si myslím, že církev je důležitá hodnota pro mě, protože tam mám dobré přátelé a v dlouhodobém měřítku člověk zase nesmí být jako... Měl by se podle mě zabývat věcma, které mají nějaký přesah do věčnosti bez ohledu na to, jestli tenhle ten rozměr uvažuje nebo neuvažuje, protože to nám jakoby, to nás chrání před tím, aby dělal bezmyšlenkovitý rozhodnutí, jako dneska se opiju, zítra vystřízlivým a pak se uvidí, jakoby, jo. Tak myslím si, že církev je pro mě, můj domovský sbor v Budějovicích je pro mě místem, který mi pomáhá vlastně žít ten život vyrovnaně a vracet mě na tyhle ty kole, abych řešil věci, které jsou důležité a které mají jako přesah i jako pro další život a věčnost, řekněme.
1: Já si právě uvědomuju, že křesťané, kteří nějakým způsobem usilují o to zůstat v kontaktu s Bohem a žít právě ten reálný život i s Bohem, jsou někdy právě ohroženi tím tlakem na dokonalost ještě víc, protože ten pocit, že teď vlastně jde o vyšší věci, než jenom o to, jestli se budu mít chvilkově dobře, může právě vyvolávat taky ten velký tlak na dokonalost. Co si o tom myslíš?
2: Já jsem jako dlouhodobě nespokojený s tím, že já jsem relativně jakoby peprné mluvy, zejména v té práci, a je to něco, s čím se jako vyrovnávám tak nějak a nejsem s tím spokojený a nevím, jestli jsem schopný jakoby to změnit anebo předělat. Přijde mi, že člověk má v hlavě, jo, to, že člověk funguje jinak v neděli a jinak v pondělí, je jakoby daný i tím vnějším prostředím, že se naladí na tu kulturu. A nevím, jestli je to nutně jakoby špatně, ale nevím, co jsou ty spouštěče. Nejsem s tím tak nějak jako spokojený, ale na druhou stranu, když jsem si i dělal průzkum, tak jakoby můj život to nějak jako nedevalvuje a lidi mě berou vážně i přesto, že mě v celku dobře znají, jako jo. Takže pořád jakoby nějaká ta autenticita a jakoby to, že člověk se prezentuje reálně a ne takový, jaký není, tak furt si myslím, že mezi třeba těma kolegy to má dobrý ohlasy, řekněme. Jo. Mm-hmm. Takže kdybych se sebe dělal něco, co nejsem a potom jako sebe tlačil někam, kde nejsem, je tlačil někam, kde... Nevím, no, je to takové jako... Já ten tlak nemám rád, na druhou stranu, jako Bible nás volá ke svatosti, jo, a to je jako něco, co je jako výzva vždycky, jo.
1: Je to nějaká meta, ale dokážu si představit, že když se člověk snaží tu metu naplňovat nějak jako vlastním úsilím a vlastními silami, tak se právě asi dostane přesně do toho, o čem hovoříme, do té nějaké přetvářky a do nějakého tlaku, kdy se, jak jsi říkal, snaží být někým, kým ještě není. A ono to asi nemusí být špatně, že ještě nejsme úplně svatí.
2: No, já myslím, že jo, protože nakonec jako ta milost Boží je daná z nějakého důvodu, protože Pán Bůh si uvědomil, že to asi nezvládneme A tak nám prostě pomohl nebo poslal nám pomoc v Ježíši Kristu a my se na ně můžeme spolehnout, no. A nemusíme jako... Zase můj strejček používá úsloví, nevím, odkud ho máte, hříšné spoléhání na milost Boží, jo. A to bychom taky neměli provozovat. A pořád já si myslím, že... Já to řeknu teďka, jako, tak jak to říkám vždycky, že jakoby křesťanství je trošku schizofrení, jo. Protože my vlastně chceme dosáhnout něčeho, čeho dosáhnout nemůžeme. A když to vzdáme, tak je to špatně. A když to tlačíme, tak je to špatně. A člověk neustále balancuje, jde přímo po tom ostří nože a snaží se ten život žít nejlíp, jak dovede, s Boží pomocí a zároveň jako zároveň dokonalý není, jakoby. Je to trošku jako takový pro mě, pořád je to pro mě výzva, jako jo, si to jako srovnat, jo, protože ono to vlastně nejde, jo, protože balancuju neustále, protože na tom ostří nože se nikdo neudrží dlouho, musí pořád balancovat, jako pořád.
1: Nevím, nakolik vyjadřuješ právě třeba tady tohleto, i ten svůj vztah k Bohu v těch písních, a jestli ho chceš nějakým způsobem lidem přiblížit, jak se k tomu stavíš?
2: Já mám takovou průřezovou píseň, která je částečně z průmyslu a částečně jako křesťané, když v ní budou hledat to svoje, tak ho tam taky najdou. To je vadná série, všichni jsme z vadný série, všichni jsme trošku vadný. A vyrobit něco přesně podle vzoru, podle výkresu je poměrně komplikovaný a jak jsem řekl, dneska všech lidi všechno zelený a vlastně nutěj druhý lhát, protože ne vždycky to je možný. A neustále se jako zúžujou nějaký tolerance mezi lidma, lidi se netolerujou navzájem, netolerujou si svý názory, kdo koho volí za prezidenta a tak. A čím užší tolerance jsou, tím s nás se člověk dostane mimo tu toleranci do toho pásma takzvaně not okay, jakoby to, co už je špatně. A to můžu klidně zahrát, jestli chcete, tak to
1: já
2: je
1: myslím,
2: jedna z
1: písní. Myslím, že to je dobrý prostor na to, aby tu zazněla i ta vadná série.
2: A křesťané si v tom můžou najít to. Já říkám, že jsme z vadný série, křesťané říkají, že máme hříšnou přirozenost. Jo? My jsme prostě všichni trošku divní. Ne každý si to připustí a ne každý je ochotný s tím pracovat dál, takže tam zahraju u vadnou sérii. Jak říkám, tolerance se zúžují a člověk se dostane velmi rychle mimo pásmo, kde by si ho druzí představovali. Jsem z vadný série a z toho zlem je. Nesedím s výkresem, já nepovedcem se. Jsem z vadní série, z eBay k dostání a z toho zlem je, nikdo mě neskání, procesně neschopný, není mi podobný, budou mě šrotovat, že na světě dělám jen vola. Co když to každý takhle má, že ze vzorem si nezadá, odchylku v toleranci skrýt a dál v poklidu si žít, v poklidu si žít, tak to bych chtěl. Příručky pro matky, články o výživě, diáře na zmatky, to nic neříká mě, knihy o rozvoji, skončily na hnoji, lepší to nebude.

Dokonalost sama. Jsou lidi kolem mě, ti totiž všechno ví, co Google napoví, ti snadno vysvětlí druhým, co je špatně, když nikdo na názor neptá se v zásadě, co v magazínu čet. Na to je Expertnet, dokument na dvojce, z blbce na vzdělance. Co když to každej takhle má?

žít. Tak to bych chtěl, tak to bych chtěl. Chtěl bych tě požádat, abys žil a nechal žít a neprudil. Hoď taky do klidu celou svou rodinu, všem nám tu bude líp, když budem k sobě toleranci mít. Jsi totiž stejný jako já, proč víc

0: o tom sám stejný prd víš, prd o tom víš. Bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl. Bych vědět chtěl, bych vědět chtěl. Bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl, bych chtěl po světě moc.
1: Tak, dozněla další písnička od Faldiny, ve které opravdu jsme se každý mohli trošku najít a ten tlak na to, co všechno si můžeme přečíst na Google a v těch časopisech, jak se všechno správně dělá, tak skutečně nám zabírá někdy strašně moc času. Přijde mi, že opravdu, co udělat, abychom tomu nevěnovali toho času tolik, protože jak už jednou člověk se dostane tak nějak do té sítě, možná se tomu správně říká síť, že nás to do sítě lapí, tak si myslím, že jako i pevné povahy mají někdy problém. Najednou zjistí, že uběhla hodina a vlastně jim to nebylo vůbec k ničemu. A je to přesně ta hodina, jak tady zpíváš vlastně, ve které jsme mohli žít, že? A co to znamená žít?
0: Jo, je to přesně tak. No já nevím, jestli ta písnička Ty cizí životy, jestli se to týká jako ještě jakoby generace třeba ode mě starší. Já si myslím, že jsem na tom pomezí, kdy člověk je ochotnej, schopný rolovat. Mě tam třeba vyskakujou na YouTube různý návody, jak řezat a spojovat dřevo, jo. A člověk jako, jak to tam prostě takhle narafičí, jo. Přitom zase, když to vidím, tak on má třeba mašinu za 500 000, kterou já nikdy do paneláku nedostanu, jo. To je úplně zbytečný se na to dívat, jo. Ale jo, jsou to různý chytlavý věci a já myslím, že nejdůležitější je vědět a nejtěžší je vlastně mít to svoje pole těch problémů, který jsem se rozhodl řešit a těch s tím se věnovat a ostatní jako nechat být, jako no.
1: U těch problémů, které, jak říkáš, jsme se rozhodli řešit, tak tam asi není chybou si k tomu najít klidně návod i prostě na YouTube, že?
0: Přesně tak, jak nahrát akustickou kytaru a jak jí správně smíchat a takže toho je tam spousta. Já myslím, že jo, no, že tam může potom mít radost člověk z toho řešení těch problémů a tím, že se posouvá dál. Já jsem před časem našel nějaký svoje nahrávky 10 let starý a myslím, že tam je velký rozdíl jako celkově, takže jo, člověk taky by si měl možná udělat nějakou tu složku své osobní hrdosti, to se doporučuje, kdy si zakládá vlastně ty svoje úspěchy z práce i z osobního života, aby jako na to nezapomněl, jo? Protože zase tam budou nový barevný obrázky, zase zítra, zase pozejtří a on potom se ztrácí a vlastně možná jako si připadá příliš černobílý na to, na ten celý barevný svět, no.
1: Vlastně, když hovoříme o té dokonalosti, tak je to hodně právě o tom srovnávání se a s těmi dokonalými lidmi a teď si to hezky zmínil, že vlastně asi to, co je důležité je spíš se srovnávat, kam já sám jsem se posunul, co nového jsem se naučil a v čem už se cítím mnohem třeba lépe, než jsem se cítil před, jak říkáš, těmi 10 lety. To je možná lepší srovnání.
0: Určitě, no. A potom samozřejmě si myslím, že je taky důležitý být tolerantní vůči těm druhým lidem, který to třeba tak nemají, protože vlastně mimo toleranci se člověk dostane tím, že tu toleranci neustále zužuje, jo, a ten svět se zpřesňuje, jeho informace se zpřesňujou a my se neustále mýlíme, když třeba se to nechceme jako připustit. Jo, to je vždycky jako, jo, kde se minulý rok v únoru vzalo tolik válečných strategů třeba, jo, na internetu. Já jsem si vždycky myslel, že to jsou experti na pandemie, jo. Jo, ano. Přečtu si 2 články a vím všecku moudrost světa a teďka prostě to všem řeknu a vysvětlím a myslím si, že i ty vojenští strategové, kteří opravdu to dělají jako svoji práci, mají velkou hlavu z toho a člověk by měl jako být trošku pokorný a uvědomit si, že třeba to nemůže jako komentovat nebo dělat závěry, no, jako a to je jenom jako nějaký globál a potom jsou ty mezilidský vztahy, kdy zase jak zúžujeme ty tolerance a jsme stále méně tolerantní vůči sobě, vůči druhým, tak potom tím víc konfliktů vzniká, no, jakoby, jo, takže já myslím, že žít a nechat žít, zabývat se tím svým a snažit se radovat se z toho svého vlastního pokroku je to podle mě to nejlepší, co člověk může udělat. No.
1: A co bys tak považoval za dobrý výsledek u lidí, kteří tvoje písničky třeba poslouchají? K čemu bys chtěl, aby došli, nebo a v čem bys chtěl, aby je to posunulo?
0: Mně by se líbilo, kdyby žili svůj život, jako, jo? Protože aby, jo, když se zbavíš toho balastu, jo, že se srovnáváš s někým a blokuje tě to, protože ty tam nikdy nebudeš, já nikdy nebudu dělat reels jako tamhle někdo jiný. A tak prostě nikdy nezačnu a ne, tak jakoby, pokud mám něco, co chci někomu předat, tak můžu to dělat i sám, jakoby, jo, a pak si opravdu člověk může prožít něco tady a teď, to je druhá věc, co učíme ještě dceru, ona je neustále napřed, jo, a ona, jedeme autem domů a bude večeře, jo, tak ona už se ptá, co bude večer za pohádku a jestli půjdeme spinkat, až si bude maminka číst a to se snažím teďka jí jako vštěpovat z té. To je taky jakoby fancy slovo je mindfulness, jo, to je žít v přítomnosti. Tak říkám, Emi, teďka jdeme autem a pak bude večeře. A co bude potom, tak o tom se potom pobavíme, jak to na nás přijde. Jako.
1: Ano, ta výzva žít v přítomnosti si myslím, že je velmi důležitá věc a je to přesně to, co nám, když v ní nežijeme, tak nám to krade vlastně ten náš život a to, co nám možná i Bůh chce dát, abychom prožili teď. Já myslím, že by ještě mohl být prostor na jednu písničku, jestli máš něco připravené.
0: Mám ještě úplně jednu poslední, jestli chcete, tak samozřejmě můžu.
1: Jo, takže dejme ještě jednu písničku takhle na závěr a pak už bude jenom rozloučení.
0: Takže já to uvedu, píseň se jmenuje Audit, je to zase z mého průmyslového prostředí, ale jak jsem řekl už několikrát, tak i v tom našem okolí se prostě snažíme dělat věci na zeleno a je někdy těžký vysvětlit i něco, co nevychází, byť na tom vůbec nezáleží. Jakmile prostě se něco vyskytne, tak je z toho velký halo a slajdy prezentací, desítky slajdů, aby se to vysvětlilo, přitom vlastně se nic nestalo. Jo. Takže poslední píseň se jmenuje Audit. A zase pro ty křesťanské posluchače a věřící, tak jak se dozvíte v referému audit jako poslední soud, jo? To je tak, jak já si představuji poslední soud, že přijde někdo a začne mě kontrolovat podle směrnic, jak jsem žil a v takových případech je úplně nejlepší, aby tam byl někdo jiný, aby se zpovídal někdo jiný a to je vlastně Pán Ježíš, který je tou naší zástupnou obětí za ty naše poklesky. Tak si užijte audit a doufám, že se vám to vyhlo a že se vám to bude vyhýbat i dál a že nebudete mít žádné takové podobné zážitky jako já. Já jsem byl auditovaný 6 let po sobě, takže se to na mě trošku podepsalo. Jsem tu na auditu, vylezte z toho krytu, pokažte anály, prolezem kanály, já vám to zkontroluju, dostanete sodu, já ty směrnice znám jak svý střevice. A co na to pracovník? Jo, pane vážený, budete zklamaný, zde je vše v pořádku, kontrola namátkou, nic se tu nestalo, co by za řeč stálo, uvidíte sám, že já vám nekecám. Já hochu, hochu, hochu, tohle je tvůj poslední

znovu pan auditor. Já chlapče odmala jsem chtěl být kontrolor, já ti to vysvětlím, nebude čas na for. Já mám nepočítal konzervy ve špajzu, co se mi nevešlo, hodil jsem do hajzlu. Co na to pracovník? Litera zabíjí, do života dává, ono v těch směrnicích se vyzná jen kráva. Dělám vždy na 100%, abych mohl v noci spát, na všechny papíry ti můžu nakašlat. Jo, hochu, hochu, tohle je tvůj poslední soud, budu chtít jen trochu, nezbyde z tebe ani

Ono dost záleží, s jakou se přichází, zda člověk vůbec má šanci se vyjádřit, nebýt je nejlepší, nechat to jinému, co se nezakecá, vyseká z problému. Já hochu, hochu, tohle je můj poslední soud, budou chtít jen trochu, trochu, nezbyde ze mě ani out. Hej, hochu, hochu, hochu, tohle

Tak a tohle už je konec dnešní Rozmaríny. S přáním, abyste žili své reálné životy, se loučí Lída Pohanková a Ota Faldina.

Znělka nás převedla přes práh 14. hodiny. Ladíte páteční vysílání Rádia 7 s datem 14. srpna. Vaším průvodcem je Kuba Lofítek. Za pár minut odstartují písničky na přání. Než se tak stane, přinášíme nahlédnutí do programové nabídky odpoledního vysílání.

Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. Církev je jedno tělo. Společně sdílíme to dobré i náročné. Povzbuzení ke společenství církve přináší Jaroslav Voda 15 minut po 3. hodině. Starý zákon byl postaven na obětech za hřích, ale novozákonní doba má za základ Ježíšovu oběť na kříži. Rozdíly prozkoumejme v 15.45 ve čtení z Bible. Po řece Labi připlouvá letní pohlednice ze středočeského města, ležícího na jejím břehu. Čelákovice plné zajímavých míst a architektonických skvostů dob dávných i nedávných vám představí Milan Remeš v 16 hodin. Repríza ranního telefonátu v 16.30 představí práci spolku Křesťanská služba dětem. Doslova zprostřed práce odešel v roce 2021 zpěvák David Stipka. Jehož život ukončila rakovina kombinovaná s covidem. V té době společně se skupinou Benjis pobývali ve studiu a natáčeli desku Dýchej. Kapela nakonec nahrávku dokončila a vypustila do světa. Síla, nadhled, kupa otázek a přesně mířené postřehy se prolínají jednou skladbou za druhou a berou dech. Nechejte se uchvátit při poslechu intervalu od 17 hodin. Pouze s novým srdcem je člověk schopen nejprve chtít plnit všechnu Boží vůli a po vzkříšení i skutečně žít v dokonalé poslušnosti. Více uslyšíme v další části Bible Guidu, která je připravena po 18. hodině. Tolik přehled odpoledních pořadů. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Pár minut po 14. hodině startují písničky na přání, prostor, ve kterém přijímáme objednávky a hrajeme podle vašich přání. Chcete-li si zpříjemnit páteční odpoledne nebo poslat píseň někomu blízkému, jsme tady pro vás. Připomeňme si způsoby, jakými nás můžete kontaktovat.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Nejprve bych rád odčinil jeden včerejší rest a to byla zpráva od posluchače Václava. Psal požehnané dobré odpoledne do studia Rádia 7. Chtěl bych pro radost všem posluchačům zahrát mou oblíbenou od skupiny Lift Up. Já věřím. Moc děkuji. S pozdravem. Zdraví kamioňák Václav z Cest.

Pro další písničku sáhneme hlouběji do historie. Skladba Plavčík Žán je písničkové přání posluchačky Ivy. Ráda by ji poslala Milence do Prahy, Radce do Jílemnice, dědečkovi Mílovi do Vizovic, nám do Rádia 7, za to moc děkujeme a také všem posluchačům.

slunce, dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní muži, byl i plavčík Žán, o kterém vypráví náš

pobřeží Peru v Jižní Americe, kde pod vedením Jeana de Fondé založili misionářskou stanici a šířili s úspěchem

Tolik skladba Plavčík Žán. Teď se přesouváme až do roku 2025. Bude znít píseň Čokoláda kapely Brouci. To je písničkové přání posluchačky Liliany.

Posloucháte páteční vydání písniček na přání. Toto byla Terezie Šterc se svou skladbou Teď mám žít. Je čas, abych znovu oživil a připomněl kontakty sem do studia. Telefon je 515 535 485, SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. Napsat nám můžete e-mail, a to na adresu studio@radio7.cz nebo na sociální sítě, kde nás najdete pod názvem radio7.cz. Kontakty využila také posluchačka Laděnka, která reagovala na píseně Čokoláda kapely Brouci a na základě této písně prosila o skladbu Bomboniera, ta zazní od kapely Only His a píseň posílá všem Mlsálkům.

Doznívá skladba Ucítit, za kterou stojí kapela Azimut. V pátečních písničkách Na přání se pomalu přesouváme do druhé poloviny, ale stále máte ještě necelou půl hodinku pro to, abyste se dopsali nebo dovolali k nám do studia, abychom mohli zahrát nějakou vaši oblíbenou píseň. Ta následující od Anety Galda je o upřímné touze po boží blízkosti v samotě, o nebeské naději, o oběti Ježíše Krista.

Není cesty, ze které k tobě není návratu. Vykoupil si nás za nejvyšší cenu. Když zavolám, tvá milost se dostane ke mně a obnoví mě. To je text polské skladby Na novo kapely Ovca. Přišla nám zpráva, zdravíme své oblíbené Rádio 7, prosím o zahrání písničky Na novo od skupiny Ovca. Nechť udělá radost i ostatním posluchačům a zpívají si s vámi jako já. Pozdravuji všechny do studia, moderátora a děkuji. Vaše vděčná posluchačka Palinda. Díky za zprávu, píseň posílám.

Společně proplouváme pátečním vydáním písniček na přání a já jsem rád, že píšete, že voláte. Mám tady před sebou další vzkaz. Prosím o píseň pro všechny, co poslouchají. Píseň Stromy od Elišky Sýkorové. Píše posluchač Venca. Posílám skladbu a přeji příjemné odpoledne.

Dalším z volajících byla posluchačka Emílie a ta měla na srdci skladbu Oslavuj Pána. Posílá mi ve verzi Křesťané Ostrava Music.

Dalším, kdo se do studia Rádia 7 dovolal, byla posluchačka Radka a její písničkové přání je skladba Svý kroky rozespívej. Posílá ji Ivě, Milence a všem posluchačům Rádia 7.

Jsme vděční, že nás posloucháte na různých místech, mimo jiné také v Loučce. Přišlo také písničkové přání Martina Zdráhala v reakci na skladbu O stromech Elišky Sýkorové, tak tedy Stromiska v podání kapely Hrozen.

Čau stromy, chcete mě za krále? Já budu jim rád. Mám jednu podmínku, budete poslouchat. Mé ostny jsou dost pevné a zjednají si pořádek. Můj oheň pálí silně a vrací vše na počátek.

stále silněji v krajní rozpálené doběla. Kde tady najít naději, když odvaha si vládnout chyběla.

0: Dnešní vydání písniček Na přání se dostalo do svého závěru. Další příležitost budete mít opět v pondělí po 14. hodině. Poslední písní této hudební hodinky bude skladba Báječnej bál, a to v podání kapely Berani.
1: Báječnej bál.

Známá znělka oddělila 14. a 15. hodinu. Pátečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 14. srpna vás provází Kuba Lofítek. V 15 hodin 15 minut nás čeká biblická úvaha Jaroslava Vody. Ve 3:15 uslyšíme v rámci čtení z Bible 10. kapitolu novozákonní epištoly Židům. Aktuální čas je na Rádiu 7 další z modlitebních příležitostí. I dnes chceme a můžeme vyjádřit podporu lidem trpícím válečným konfliktem na Ukrajině i dalších místech světa.

Pane Bože, i dnes ti chci děkovat za dar modlitby a za tu možnost spojit se s druhými. Spojit se s prosbou. Na čem nám záleží? Prosbou o to, co vnímáme jako důležité a potřebné. Chci i dnes k tobě volat s prosbou o milost pro ukrajinský národ, pro situaci na Blízkém východě, v Hormuzském průlivu a na dalších místech světa, kde není pokoj, kde se válčí. Osobně si to nedokážu moc dobře představit a přesto věřím, že ty vidíš situaci každého jednoho člověka. Nejsme pro tebe jako masa lidí na jedné planetě letící vesmírem, ale ty jako stvořitel člověka znáš každého osobně. A tak v tuto chvíli volám s prosbou o milost pro všechny, kteří trpí válečnými konflikty na těch zmíněných místech i na dalších místech, o kterých třeba ani nevíme. Prosím o milost k ukončení těch bojů, k zastavení vší té nenávisti, temnoty. Prosím o milost nového začátku pro ukrajinský národ. Prosím o sílu povstat, sílu začít znovu budovat. A prosím i o sílu pro všechny, kteří pomáhají na všech těch zasažených místech. Sami se chtějí stát praktickou pomocí. Chtějí se stát tou vyslyšenou modlitbou. Chtějí nabídnout to, co mají k dispozici. Prosím, obnovuj i jejich síly. Prosím, potěšuj všechny strápené. A prosím, přinášej naději do života těch, kteří ji nemají. Kéž ještě může být mnoho těch, kteří i v té temnotě a těžkých časech mohou volat k tobě a mohou prožít smíření s tebou, nový začátek, sílu tvého pokoje. Amen.

Povzbuzení ke společenství církve přinese v biblické úvaze Jaroslav Voda. Tato biblická úvaha je už celkově sedmá z jeho 12 dílné série. Ještě předtím my jeho se skladbou Kdo jsem já.

vážní ptáci, možná, že odlítají a možná, že se vrací. Oni ví, oni ví, oni mají svůj směr, to já jsem lapená do svých vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas, teď je ten čas svůj život proměnit.

Poslechnu, co mě Bůh říká o mé účasti ve sboru a v církvi. Několik slov z knihy Skutků apoštolských, 2. kapitoly 44. verše, 1. ke Korinským 12:27 a epištola k Židům 10. kapitola 25. verš. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu. Takhle tomu bylo hned od počátku jeruzalemského sboru. Nikdo je k tomu nenutil, ani jim to nepřikazoval. Oni uvěřili, že Boží láska a spása vítězí v jejich životě a je mocnější než jakákoliv podoba zla. Byli si jisti, že žádné trápení ani smrt je nemůže odloučit od Boží lásky v Pánu Ježíši Kristu, který zve všecky lidi. Tuto jistotu v nich probouzel sám Bůh svým duchem. A když všichni přijímali Boží lásku, měli se rádi i mezi sebou a rádi bývali pospolu. O takovém společenství platí to, co apoštol Pavel napsal. Vy jste tělo Kristovo. Ve vás a skrze vás je přítomen Kristus a on vás potřebuje. Ve vás se uskutečňuje jeho vůle, milost a spása. To má pro nás tu největší závažnost a cenu uprostřed všeho, co prožíváme. To ujištění pak pokračuje. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Každý z vás. Nikdo není zbytečný a bezvýznamný, nikdo nám není lhostejný. Ať už jsou mezi námi jakékoliv rozdíly, každý z nás patří do obecenství Kristova lidu. A tak jako v těle musí být i v tomto obecenství život. Jen živé tělo a živé obecenství drží pohromadě a má budoucnost. Právě k tomu přišel Kristus, abychom tu neživořili v zajetí sobectví, hořkosti a beznaděje, ale aby náš život byl plný naděje, lásky, radosti, svobody od zla a strachu a od všech ničivých sil. Jen život obdařený Boží milostí a mocí může být důvodem k naší účasti ve sboru a v církvi. Apoštol Pavel napsal, že náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu a že Kristus je život náš. V Kristu je náš život nesen Boží láskou, která zároveň spojuje společenství těch, kteří uvěřili. Tak jako život proniká a spojuje celé naše tělo, každou jeho buňku i kapku krve, tak život Kristův proniká celé společenství a projevuje se v jednom každém z nás. Potěšení a utvrzení, které přijímáme v našich modlitbách a chvalospěvech, v trpělivosti a lásce, k níž jsme probouzeni, v tom, co vyslechneme z Božího slova a co nám pomáhá snášet těžkosti a zve nás k nové naději a účinnosti. To všechno patří k mohutnému proudu Kristova působení ve všech národech a dobách. Žádný z nás není před Bohem zbytečný a bezvýznamný. Ti, kteří mají takovou víru, bývali a bývají rádi pospolu. Jsou jako jedno tělo, jehož hlavou je Kristus. Takhle to napsal apoštol Pavel do Korintu. Jenže netrvalo dlouho a jinde bylo napsáno napomenutí. Nezanedbávejte společná shromáždění, jako to někteří mají ve zvyku. Zde už bylo třeba společná shromáždění připomínat a stejně na to někteří nedbali. Proč pak asi opouštěli společná shromáždění? Snad proto, že jim víra zevšedněla a oni propadli jakési duchovním dlobě, přestali zakoušet Kristovu lásku a moc ve svém životě,
Představovali si snad, že spolu s Kristem brzy ovládnou svět a ono se jim to nesplnilo? Nebo si přestali v těch shromážděních rozumět a začali se mezi sebou porovnávat, kdo má lepší víru? Zdálo se jim, že do shromáždění přicházejí příliš obyčejní lidé, kteří mají spoustu chyb? Vždyť je to jasné. Když někde vystupuje věhlasný zpěvák nebo jiný umělec, přijdou tisíce a někdy i statisíce lidí. Ale křesťanská shromáždění bývají někdy i poloprázdná. Co s tím budeme dělat? Především si právě ve společenství sboru přiznáváme, že máme spoustu různých slabostí, chyb a hříchů. Vůbec je neskrýváme, ani si je navzájem nevytýkáme, ani na jiné neukazujeme, ale především tu očekáváme na Kristovo odpuštění a smíření a na pozvání ke společné radosti a naději a k duchovnímu obnovení. Tím nejpotřebnějším a nejslavnějším je tu pro nás Kristova přítomnost a milost. Kvůli tomu se však od lidí neodvracíme a neřekneme, že nám na nich nezáleží. Tak jako ani Ježíš se neuzavřel jen sám pro sebe a nesoustředil se na svou dokonalost a spokojenost. Boží cesta pro něho znamenala jít k lidem a sdílet s nimi Boží přítomnost, pomoc a spásu. Takto zůstáváme v Kristu spojeni mezi sebou i s těmi, kteří už z této časnosti odešli, i s těmi, kteří přijdou po nás. Takové je společenství víry, k němuž jsme zváni. Ono nemůže být zrušeno ani smrtí, ale zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost a věčnost. Na světě je mnoho pozoruhodných věcí, které poutají naši pozornost i zájem, ale nic z toho nenahradí a nepřekoná živé duchovní společenství, založené na Boží moci a lásce v Ježíši Kristu. Bylo by škoda je zanedbávat a opouštět.

Osmá úvaha Jaroslava Vody ze seriálu s názvem Poslechnu, kterou nabídneme zítra v 6.45, nese název Rozvrácená manželství.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Prošel jsem ohněm, ochutnal jsem déšť, ale vždycky jsem měl pokoj, který nedokážu vysvětlit. Tvé sliby zavlažují mou duši. Budu kvést, zpívá Mike Dunhy v písni Flourish.

Včera Alena a dnes Alan. V kalendáři se vedle sebe scházejí jména velmi podobná. Alan je jméno keltského původu, jehož prvotní význam byl patrně svornost. První nositel tohoto jména však musel být velmi výjimečný, protože Keltové příliš svorní nebyli. Snad jen v okamžiku nebezpečí se dali dohromady. Jakmile jim však otrnulo, byli opět v sobě a hašteřili se jako dříve. Každopádně všem Alanům přeji krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Pojďme si i v tomto čase připomenout některé události a osobnosti, které se pojí ke 14. srpnovému dni. Husité vedení Prokopem Holým porazili 14. srpna 1431 křižácké vojsko v bitvě u Domažlic. Prezident Spojených států Roosevelt a britský ministerský předseda Churchill podepsali 14. srpna 1941 takzvanou Atlantickou chartu.

Ta se hrála významnou úlohu při vytváření společné protihitlerovské koalice. Stala se jedním z dokumentů, na které později navázala Charta OSN. Zakladatel takzvaného woodcrafterského hnutí Ernst Thompson Seton se narodil 14. srpna 1860. Woodcrafterské hnutí kladlo velký důraz na pobyt v přírodě a život v souladu s ní. Souběžně s ním se ve světě rozvíjela i řada podobných hnutí, například scouting v Anglii. Na Seatonovy myšlenky navazoval také jeden z českých zakladatelů skautského hnutí, Antonín Benjamín Svojsík. Skauting v bývalém Československu proto klade důraz především na výchovu spojenou s pobytem v přírodě. srpna 1915 se narodil Derek Prince, americký kazatel, biblista. Derek se narodil britským rodičům v Indii. Studoval v Cambridge, zaměřoval se na latinu, řečtinu, navštěvoval přednášky Ludwiga Wittgensteina o logice. V roce 1941 se připravoval na působení v pomocných zdravotních složkách britské armády. V rámci příprav začal číst Bibli a odevzdal život Kristu. Při čtení Bible dospěl ke dvěma závěrům, kterým pak podřídil celý život. Za prvé, Kristus je živý, a za druhé, Bible je pravdivá, platná a aktuální kniha. Anglikánský vikář John William Fletcher umírá 14. srpna 1785. Začal spolupracovat s Johnem Wesleym a v 18. století se stal klíčovým vykladačem wesleyánské teologie a jedním z prvních velkých teologů metodismu. Fletcher byl v Británii proslulý svou zbožností a štědrostí. Když se ho zeptali, zda má nějaké potřeby, odpověděl: nechci nic jiného než více milosti. Tolik kalendárium k datu 14. srpna. Připravili jej pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nemůže ty, kdo je přinášejí, nikdy přivést k dokonalosti. Jinak by je účastníci této bohoslužby už dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí. Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají. Krev bíků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká: oběti ani dary sis nepřál. Namísto nich si mi tělo připravil. Zápaly ani oběti za hřích sis neoblíbil. Tehdy jsem řekl: zde jsem, Bože, jako se o mně píše v knize, abych tvou vůli vykonal. Nejprve řekl: oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích, jež se obětují podle zákona, sis nepřál a neoblíbil. A potom dodal: zde jsem, Bože, abych tvou vůli vykonal. Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. Onu vůli, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch Svatý. Nejdříve totiž řekl: toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin. Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli. A potom dodává: na jejich hříchy a zločiny už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou už za ně potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, tou novou, živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem. A proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme. Vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým. Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomně pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoliv pohrdl Mojžíšovým zákonem na základě výpovědi dvou nebo tří svědků, bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího syna, znevážil krev smlouvy, již byl posvěcen, a zneuctil ducha milosti. Víme přece, kdo řekl: má je pomsta, já zjednám odplatu, a dodal: Hospodin bude soudit svůj lid. Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha. Rozpomeňte se na dřívější dny. Kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit. Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a ponižování. Jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku svědomím,
že v nebi vás čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru. Vždyť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. Ano, už velmi, velmi brzy přijde ten, jenž má přijít a neopozdí se. Spravedlivý bude žít z víry. Kdo odstupuje, se mi však z duše protiví. My ovšem neodstupujeme k záhubě, ale věříme k záchraně.

Desátou kapitolu novozákonní knihy Židům četl z překladu Bible pro 21. století Ladislav Matějček.

Krátce po 16. hodině se z brněnského studia Rádia 7 opět hlásí Kuba Lofítek. Společně proplouváme pátečním odpolednem s datem 14. srpna. Kromě letní pohlednice Milana Remeše se do aktuální 60-minutovky vejde ještě několik pozvánek a v 16.30 také repríza ranního telefonátu. Celé to budeme prokládat jak jinak než hudbou. Příjemné poslouchání.

Dnes bych vás rád pozval do města, které leží ve středních Čechách, v Polabí, nějakých 20 kilometrů severovýchodně od Prahy a nese název Čelákovice. Nějaký čas jsem v něm žil, mám na ně spoustu krásných vzpomínek a vždycky se tam rád vracím. Je dobře dostupné jak autem, leží mezi dvěma dálnicemi, Hradeckou a Libereckou, tak vlakem, který jezdí na trase Praha, Lysá nad Labem každou půl hodinu a přiveze vás na moderní zrekonstruované nádraží. A pokud znáte písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Holky z Polabí, tak je vám jasné, že se tam krásně dostanete i na kole. Město samotné se rozkládá na levém břehu řeky Labe a nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1290. Předpokládá se, že v té době už měla zdejší osada za sebou více než 200 let trvání. Občané si své město pojmenovali Domov na Labi a tento nápis vás při vjezdu do obce vítá. Pokud pojedete vlakem, tak vás hned po příjezdu zaujme novodobá stavba stojící přímo naproti nádraží a která je charakteristická svou civilností, otevřeností, jednoduchostí konceptu i konstrukce. Přesto dokáže působit tajemně a monumentálně. Její modlitebna církve bratrské, která byla postavena roku 2019 podle návrhu a projektu ateliéru profesora architekta Ladislava Lábuse, bratra herce Jiřího Lábuse, a nese název Kostel naproti. Konají se zde nejen pravidelné bohoslužby, ale i kulturní akce a v případě zájmu je možné si i domluvit prohlídku budovy po domluvě s místním kazatelem. Kontaktní informace lze nalézt na webových stránkách Sboru církve bratrské v Čelákovicích. Pokud vás prohlídka modlitebny vyhladoví, můžete využít nabídku malého stánku s kebabem, který je hned přes silnici a který provozuje usměvavý Mário. Ve stejné ulici je také restaurace Čínské zátiší, která nabízí nejen útulné a klidné posezení, ale také autentické pokrmy ze sečuanské provincie, protože právě odtamtud pochází zdejší kuchař. Nikdy nezapomenu na jeho úsměv, když viděl slzy v mých očích a sušené čili papričky úhledně odložené na okraj talíře a jeho soucitný dotaz: pálí? Pálí? Vaše další kroky mohou vést na náměstí, které prošlo v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí a najdete tady líbivou pěší zónu s kašnou v jeho horní části, vodní kaskádou uprostřed a výtryskem v části dolní. Ozdobou náměstí je také novobarokní budova radnice, která byla postavena roku 1911 na půdoryse radnice staršího data, která svým původem sahala až do 16. století. Součástí náměstí je také oblíbená restaurace U Bohuslavů. Je to rodinná restaurace, jejíž založení se datuje do roku 1907 a kterou od jejich počátků až po současnost provozuje rodina Bohuslavových. Nevím, jestli s ohledem na své jméno Boha slaví, každopádně prostředí je příjemné a dá se tam dobře najíst. V okolí náměstí jsou i další místa, kde se dá ukojit hlad a žízeň, včetně dvou cukráren a několika kavárniček. V Sedláčkově ulici, která na náměstí navazuje, v domě číslo 109 bydlela před druhou světovou válkou rodina Diamantových. Jejich dcera Věra byla jedním ze židovských dětí zachráněných před transportem do koncentračního tábora sirem Nikolasem Vintnem. Později nosila jméno Věra Gissingová, stala se spisovatelkou a jednou z významných osobností s Čelákovicemi spojených. Původní dům byl později zbořen, ale místo je známé jako Dům u Diamantů a připomíná jej pamětní deska. Nedaleko náměstí v uličce Vašátkově lze na jednom z domů nalézt další pamětní desku, spojenou s jiným čelákovickým rodákem, velitelem 312. československé stíhací perutě RAF v Anglii, Aloisem Vašátkem.
Kousek od náměstí je ulice Kostelní. Jejíž začátek zdobí barokní pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století a která vás zavede k historickému jádru Čelákovic, které tvoří unikátní komplex staveb na vyvýšené terase u Labe. Hlavními dominantami jsou goticko-renesanční tvrz z přelomu 13. a 14. století. Ta patří k nejzachovalejším tvrzím ve středních Čechách. Také pozdně gotický římskokatolický kostel na Nebevzetí Panny Marie, pocházející z počátku 13. století, i když během staletí byl několikrát přestavován. A dále budova děkanského úřadu z roku 1782 a také středověký mlýn. Prostory tvrze využívá místní městské muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout přírodovědné, archeologické a také historické sbírky zaměřené na region středního Polabí. Zajímavostí je, že s Čelákovickým kostelem se pojí jméno režiséra pohádky Anděl Páně Jiřího Stracha. Ten jej navštěvoval se svou babičkou, za kterou jsem do Čelákovic během dětství často jezdíval a rád na tuto dobu vzpomíná. Tady bych rád zmínil ještě jednoho známého čelákovického rodáka, básníka a spisovatele Eduarda Petišku, který je znám zejména svou tvorbou pro děti, a také jeho bratra Františka. Ten byl lékařem, ale také básníkem, prozaikem a hercem, který během 70. let vystupoval až do své smrti v divadle Járy Cimrmana. Zajímavostí je, že ve své době byl mezi cimrmanology jediným, kdo byl skutečně nositelem titulu, kterým se na představeních označoval doktor. Pokud máte rádi architekturu, pak jsou Čelákovice místem, které prostě musíte navštívit, protože tam najdete Volmanovu vilu. Jde o skutečný klenot českého funkcionalismu ze druhé poloviny 30. let minulého století. Nechal si ji postavit místní továrník a mecenáš Josef Volman. Je to jedna z nejkrásnějších a nejdražších rezidencí první republiky. V letech 1938 až 1939 ji pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturza. Velkolepý areál vily je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby, tím nejlepším z českého funkcionalismu a architektury i myšlenek Le Corbusiera, který byl architektům velkou inspirací a vzorem. Vilu si lze prohlédnout při komentované prohlídce s průvodcem. Můžu potvrdit, že jde o zcela unikátní zážitek a návštěva rozhodně stojí za to. Jen je potřeba počítat s tím, že termíny i hodiny prohlídek jsou dané a omezené a je potřeba se přihlásit přes webové stránky. Zmíním perličku. Tato vila hostila v roce 2024 úvodní díl tanečního pořadu Stardance, když hvězdy tančí. Pokud jste milovníky historie, můžete navštívit i nedalekou vesničku Přerov nad Labem, která ukrývá další unikát v podobě skanzenu, který patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v celé Evropě. Tvoří jej téměř 40 objektů lidové architektury se zařízenými interiéry, které představují život na polabské vesnici od konce 18. do poloviny 20. století. V Čelákovicích je k vidění ještě jedna zajímavá stavba, kterou je lávka Přes Labe. Ta propojuje levý břeh Labe s rekreační oblastí Grádo a obcí Káraný. Byla postavena v roce 2014 a byla zařazena do soutěže o stavbu roku. Dokonce později získala prestižní ocenění amerického betonářského institutu. Je z ní krásný výhled na Labe i nedaleká Znymadla. Na jejím zábradlí najdete spoustu malých bezpečnostních zámků, které tam připevnili zamilované páry jako symboly své lásky. Na pravém břehu vás cestička mezi rekreačními chatičkami a zahrádkami přivede ke klidné tůni jménem Grádo. Tímto místem původně protékala řeka Labe, než byla svedena kvůli regulaci do uměle postaveného říčního kanálu.
V meziválečném období se zde nacházely slavné říční lázně a koupaliště, kam o víkendech přijížděly tisíce Pražanů. Nyní je to tiché místo obklopené zbytky lužního lesa, kam se dá zajít na příjemnou procházku. S Čelákovicemi a řekou Labe je spojena i asfaltová cyklostezka, která potěší všechny vyznavače pohybu. Kolečkových bruslí, cyklový letů, pěškový letů, koloběžkový letů a nebo joggingový letů. Vede totiž z Čelákovic podél řeky a dá se po ní dojet, dojít, doběhnout až do 40 kilometrů vzdáleného Mělníka. Vynese kolem jezer zvaných Malvíny, kam se čelákovičtí rádi chodí koupat, přes malebnou vesničku Lázně Toušeň, kde se nachází maličké, ale krásné slatinné lázně a kde se do Labe vlévá řeka Jizera. Dále přes město, které má nejdelší název v celé České republice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a pak dál a dál až do již zmiňovaného Mělníka, kde se do Labe vlévá řeka Vltava. Jezera zvané Malvíny a břehy Labe jsou samozřejmě také rájem rybářů, takže pokud holdujete rybolovu, jsou Čelákovice místem i pro vás. Věřím, že pokud Čelákovice někdy navštívíte, bude se vám tam líbit stejně jako mě a budete se tam i v budoucnu rádi vracet. S pozdravem létu a cestování zdar vám z Čelákovic mává Milan Remeš.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v České republice pořádá letní pochod Vrba Wetzler Memorial, a to od 17. do 22. srpna. Trasa pochodu kopíruje téměř 130 kilometrů dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 1944 dva mladí židovští vězni Wetzler a Vrba unikli z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Více informací nejen o této události můžete najít na webu www.icej.cz.

Zapsaný spolek United 3P pořádá od 20. do 23. srpna 16. ročník multižánrového křesťanského festivalu United. Téma letošního ročníku zní uprostřed. Na programu budou koncerty, chvály, semináře, workshopy, divadlo, sport, street scéna, prostor pro modlitby nebo duchovní poradenství. Všechny informace o této události najdete na webu www.festivalunited.cz. Pod hymnou letošního ročníku Festivalu United je podepsána kapela Heart of Worship. Píseň s názvem Uprostřed nás nese silné poselství o hledání klidu uprostřed životních bouří, o boží přítomnosti v nejtěžších chvílích a o naději, kterou přináší vědomí, že náš milující Bůh stojí vždy uprostřed nás. Kapela bude píseň hrát na festivalu každý večer ve dnech 20. až 22. srpna. A my si ji teď poslechneme.

S 16. hodinou 30. minutou přichází ve vysílání Rádia 7 čas na reprízu ranního telefonátu, kterou měla na starost z moderátorského pohledu Broňa Procházková.

0: Období léta je časem dětských táborů. Jeden takový a další aktivity pořádá spolek Křesťanská služba dětem. Ve vysílání vítám předsedu spolku Michala Rovnaníka, který nám řekne více. Dobrý den.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Úvodní otázkou vás poprosím o pohled zpět, s jakým záměrem vznikla Křesťanská služba dětem a čím přesně se zabývá.
1: Začalo to koncem 90. let, kdy náš malý sbor začal pořádat akce pro děti. Měli jsme tehdy pronajatou místnost ve škole v Praze na Jižním městě, kde jsme se scházeli k bohoslužbám a tím pádem jsme měli i blízko k těm dětem, které se tam v okolí pohybovaly. Takže v roce 99 jsme pořádali první tábor a k tomu se postupně pak připojily různé víkendovky. Ve škole se otevřel nízkoprahový klub, kam děti mohly chodit po vyučování, trávit odpoledne, hrát tam hry, někdo si tam dopisoval třeba úkoly a podobně. Tam jsme měli i jednou za týden takovou jako skupinku, kam jsme ty děti zvali, kam mohli chodit a kde jsme s nimi asi povídali o tom, jak se jim daří a řekli jsme jim i něco z Bible. A v roce 2005 se tahleta služba, jsme se vlastně rozhodli oddělit od činnosti sboru. A tak vznikla Křesťanská služba dětem. A my jsme vlastně přemýšleli nad tím, jak moc to křesťanství chceme v rámci té naší služby prezentovat. Jestli to bude jako, že pořádáme akce pro děti a to křesťanství tam nějak vpašujeme, ale nakonec nám to přišlo takové nefér vůči těm rodičům, když by s námi poslali děti a pak zjistili, že jsme do nich tloukli nějaké křesťanské věci, takže by mohli se cítit zrazení. Takže jsme se rozhodli, že to budeme i tím názvem vyjadřovat, jak ta naše služba je vlastně zaměřená. Takže proto jsme to pomenovali Křesťanská služba dětem.
0: Kde váš spolek působí?
1: Jak jsem říkal, začali jsme v Praze na Jižním městě. Po několika letech se pak náš sbor vlastně přesunul do jiných prostor. Tím pádem jsme poněkud ztratili tu možnost pracovat v tom nízkoprahovém klubu. Pak jsme se připojili ke sboru Církev bez hranic Praha. Takže vlastně to hlavní jádro nás je v tomhletom sboru v Praze. Nicméně ty akce zůstaly. Děláme nějaké ty víkendovky jednou za měsíc nebo nějaký výjezd. A ten tábor, ten je jako taková hlavní činnost. A samozřejmě spousta z nás pracuje i jako v nedělce během bohoslužby, kde se staráme o děti v rámci sboru.
0: Oblast působení tady Praha. S jakými dětmi nejčastěji pracujete? Na jaké děti se možná zaměřujete?
1: Postupem času je většina těch dětí z křesťanského prostředí. Původně jsme vlastně byli zaměřeni na ty děti z ulice na tom Jižním městě, ale tím, jak se k nám nabalujou kamarádi různí, tak většina těch dětí už je teďka z křesťanského prostředí.
0: Jak staré děti? Mám děti, představu základka.
1: Ano, přesně tak. Jsou to děti školní, protože s těma už se dá nějak pracovat, že jsou trošku samostatnější, umějí číst a psát, není tam potřeba ten dohled rodičů. A díky tomu my můžeme vyvést nějaké samostatnosti, i ty starší děti třeba už vedeme k tomu, aby pomáhli těm mladším, takže si tak jako budujeme takovou základnu dětí, které doufejme postupem se zase zapojí pak i do té činnosti jako dospěláci.
0: S postupem času se vaše práce, vaše služba proměňovala. S postupem času se děje toho spousta. Jak velkou výzvou pro vás je současná generace Alfa, která je formovaná chytrými technologiemi, globální pandemií, informačním přesycením? Jak velkou výzvou pro vás dnešní generace je?
1: Tak je pravdou, že ty děti jsou opravdu jiné, že vyrůstají v prostředí, v jakém žádná předchozí generace nevyrůstala. O tom bychom určitě mohli mluvit dlouho, ale zároveň jsou v něčem úplně stejné, jako jsme byli my, prožívají stejné zápasy, hledání nějaké vlastní hodnoty, sebepřijetí, zapadnutí do kolektivu, nějaké odmítnutí nebo odpuštění, boj se hříchem.

0: hormonální detox. A někteří poprvé v životě třeba dostanou nebo pošlou obyčejný dopis, což je pro ně úplně zážitek, který pro nás byl normální a pro ně je to něco wow. Ale je fakt, že teda některým těm dětem to třeba nevyhovuje, takže pak už s náma příště nejedou. To je hold život.
1: Dostalo se tu na letní tábor, tak se pojďme na něj zaměřit. Jak probíhá, je něčím specifický?
0: No, tak specifický je tím, že je nejlepší.
1: Tak to prosím rozvést. Teď se ozvou všichni pořadatelé dalších táborů. Tak prosím rozvést, čím je to specifické, čím je to nejlepší?
0: Tak když to vezmu z toho praktického hlediska, tak aktuálně tam míváme kolem 60 dětí. Je to na 2 týdny. Dřív jsme jezdívali na stanové tábory, kde jsme těch dětí měli méně a tím, jakých je více, tak těch stanových není k dispozici tolik, takže už jsme jezdíme do chatek, jsme vyměkli. Ale držíme to offline, jak už jsem říkal. Žádné zprávy, dobré zprávy, můžou si psát dopisy s rodičema. Máme tam nějakou celou táborovou hru, vždycky ten tábor má nějaké téma konkrétní, na které se zaměřujeme, bude to teda biblické téma, nějaká postava nebo události z Bible, anebo z nějaké historie, třeba založení armády spásy, nebo Cyril a Metoděj, teďka byl nedávno aktuální. Personál jsme křesťani a jsme z různých církví. Vlastně náš spolek nespadá přímo pod nějakou konkrétní církev. Je to opravdu držené mimo. Každý, kdo z jiného společenství, který by se k nám chtěl připojit, tak může, pokud si budeme vyhovovat navzájem. Ale co je hlavní, na co se jako zaměřujeme primárně, nebo je takový to, co bereme, jakože to je to na tom táboře, tak to je ten duchovní program. Takže každé dopoledne je na hodinu takový blok, říká se tomu ducháček, kde zpíváme chvály, pak je nějaké slovo z Bible, rozdělujeme to podle věkových kategorií trošku, aby se těm mladším věnoval jiným způsobem než tím starším. Pak ještě každý večer vlastně se snažíme, když to počasí dovolí, tak mít táborák a u toho taky vlastně zpíváme chvály, tancuje se u toho a je tam nějaké zamyšlení, modlitby, duchovní dary, takže tohle to je to vlastně, na co se zaměřujeme. A důležité pro nás je to duchovní zaměření. My jsme třeba, když jsme na začátku tehdy dělali ty tábory, tak jsme to právě měli tak trochu jako namíchané, že se zpívaly třeba takové ty táborákové písničky, trampské a tak dál. Ale zjistili jsme, že to není dobré pro to, jak chceme fungovat, že nás to rozostřuje. A tak jsme to zrušili a začali jsme zpívat výhradně chvály. Začali jsme se modlit za duchovní dary pro děti. Nechali jsme děti, ať se sami modlí sami za sebe, navzájem. A to úplně získalo jiný náboj. A to je to vlastně, čeho se snažíme držet.
1: Dlouhodobě se věnujete dětem, nemohu se nezeptat. Co vás osobně vedlo ke službě dětem?
0: Tím, jak jsme začínali tehdy a byli jsme maličký sbor, pár desítek dospěláků, tak vlastně každá ruka, noha se hodila. Takže jsme se přirozeně do té služby zapojili. Na prvním táboře jsem teda nebyl, protože jsme se zrovna s mojí manželkou brali. A na tom druhém už jsme byli a zůstal nám to až do teďka. V podstatě nejvtipnější na tom je, že jsem na tuto roli nebo pozici skoro nejméně vhodný člověk. Jsem introvert, nezajímá mě sport, nemám rád hry a soutěže, nejsem kreativní, neumím zabavit děti, prostě vůbec nenaplňuji nějakou běžnou představu táborového vedoucího. A přesto mě některé děti asi mají rády. Dokonce mě a mojí manželce, nejlepší ze všech, některé děti říkávali tatínku a maminko. Brali jsme to jako takovou hru, ale teď po letech se od některých dozvídáme, že to pro ně bylo důležité, protože byli z rozvrácených rodin a zrovna my dva jsme pro ně představovali to, co jim od těch rodičů chybělo. A před několika lety jsem se stal předsedou toho našeho spolku, převzal jsem roli hlavního vedoucího. A navzdory tomu, že pro tuto roli taky nemám moc předpokladu, tak díky bohu mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mají skvělé obdarování pro službu dětem a tak nějakým stačí, že jim proto vytvářím prostor. A co mě na tom fascinuje nejvíc, je asi to, že, jak už jsem řekl, je to proti mému osobnostnímu založení, tak vlastně mi na tom táboře uprostřed toho mumraje a chaosu a křiku a tak, že mi tam moc dobře. A je to pro mě takovým potvrzením toho, že jsem tam, kde mě Pán Bůh chce mít.

0: Nechápu proč, ale jsem vděčný za všechno to požehnání a zázraky, které Ježíš skrze tuhle službu udělal a věřím, že ještě udělá. Takže až vám bude někdo tvrdit, že Pán Bůh nemá smysl pro humor, tak ho pošlete za mnou, já jsem živým důkazem, že má.
1: Dobrá, ozvěte se, předáme kontakt, vyřídíme. Kdyby někdo hledal nějaké další informace, kde je může najít o vašem spolku, o vašich akcích?
0: Tak máme webové stránky ksdětem.cz, jako křesťanská služba dětem, tak ksdětem. My tam vlastně na ty stránky moc toho nedáváme, v podstatě hlavní činnost, kterou nějak jako prezentujeme navenek, je ten tábor. Ten už teda teďka nestihnete, protože máme plno, v neděli odjíždíme, ale na příští rok to klidně můžete zkusit. Přihlášky většinou otvíráme v lednu, podle toho, jak se nám podaří zajistit tábořiště. Můžete se zapojit i do týmu, kdybyste měli pro to srdce a chtěli prostě s těmi dětmi být, je to opravdu úžasná zkušenost, doporučuji to introvertům, tak můžeme se pobavit a pokud si sedneme nějak osobnostně, protože to je důležité, abychom spolu vycházeli, abychom si vyhovovali navzájem tím stylem a tím přístupem, tak se třeba dohodneme, můžete jít do kuchyně nebo do nějakého toho technického zázemí, případně i dětem taky se nějaké místo možná najde, i když to je většinou zabráno praktikanty, kteří s námi vyrůstali. Takže to byste museli být hodně rychlí. A taky průběžně hledáme nová tábořiště, takže pokud by někdo z posluchačů měl k dispozici nějaký vhodný areál pro nějakých 100 lidí, tak budeme rádi za kontakt. A možná ještě my ten náš tábor vlastně se snažíme držet co nejlevnější. Takže my všichni tam pracujeme zdarma a náklady jsou jenom na jídlo a pronájem toho tábořiště a tak. A i tak ta částka pro některé rodiče je příliš velká, takže nabízíme možnost, že pokud pro někoho je to příliš, takže jim seženeme sponzora. Takže dá se zapojit i způsobem, že budete ochotní sponzorovat nějakému dítěti ten pobyt na táboře.
1: Děkujeme za představení vašeho spolku. Přejeme, ať se dílo daří, ať máte kolem sebe dostatek těch správných, dobrých lidí. Děkujeme za informace a děkujeme za váš čas pro Rádio 7.
0: Já děkuji moc za prostor.
1: Hostem telefonátu byl předseda spolku Křesťanská služba dětem Michal Rovnaník.

sen. Dýchej. Tuhle jednoduchou výzvu v sobě obsahuje deska, která vznikla už jako vzpomínka na hudebníka Davida Stypku. Připomeneme si ho v relaci Interval, a to po 17. hodině. To bude z odpoledního vysílání vše. Z brněnského studia se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek a předává moderátorskou štafetu Lence Malinové. Díky za vaši přízeň. Mějte pokojné dny a čerpejte ze zdrojů Rádia 7. Předposlední písní aktuální hodinky bude skladba Tobě blíž kapely Adonai. Tato kapela natočila nové album autorských chval s názvem Vytrváme. K tomuto albu vydávají videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Pokud hrajete na akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

Zase po týdnu se známou znělkou přihlásil pořad věnovaný hudbě s přesahem, Interval. Díky, že jste s námi, díky, že posloucháte. Když hned na Prahu ledna roku 2021 skončila životní pouť písničkáře, hudebníka, zpěváka Davida Stypky, litovala jsem především, že už se nepodařilo realizovat rozhovor pro pořad Zákoutí, který jsem měla v plánu natočit. Kdykoliv si od té doby pustím některou Stypkovou nahrávku, tak se nepřestávám divit a zírám. Na druhou stranu mi dochází, že David Stypka většinu svého poselství vložil do svých písniček. Důkaz nabídne i následující hodina, která patří posmrtně vydané desce Dýchej. David Stypka ji roztočil se svou kapelou Benjis, ke kompletaci pak přistoupili jeho spoluhráči už po jeho odchodu. I když neměli k dispozici technicky excelentní studiové nahrávky, výsledná podoba desky Dýchej uhrane posluchače svou silou, pevností, přesvědčivostí v hudební i v textové oblasti. Tohle je takový skoro dynamit transformovaný do 11 skladeb. Však se přesvědčte. U poslechu Intervalu vás vítá Lucie Endlicherová. Tady už je první titulní píseň alba Davida Stypky Dýchej. Hey, loco!

Úvodní dýchej jsem slyšela už asi 30krát a stejně ještě pořád mi od začátku do konce téhle písničky běhá mráz po zádech, kdykoliv si ji pustím. Skrz umyté vitráže světlo s nás najde tě, zaznělo v textu. Ale co když tím umytím člověk přijde o onu barevnost, napadlo mě. Nejde spíš o to být vevnitř? Aby člověk vitráž dokázal ocenit. Protože zvenčí každé stavby vitráže vypadají vlastně jen jako změť drátů a nehezkého barevného skla. Bez světla, které zvenčí vstupuje dovnitř, prostě z vitráže člověk nic nemá. Jestli spíš než o umývání vitráží nejde o další doporučení, které v textu taky zaznělo. Zapomeň jména strašáků a nová dej můzám. Přichází teď píseň Farmářům, která byla ta první z téhleté desky, která byla opatřena klipem a tak původně aspirovala na výběrové přehrávání kdekoliv. Třeba jsem o ní přemýšlela, když jsem sestavovala interval věnovaný hudebním žním roku 2021. Ale pusťte jen tak bez kontextu píseň o milování, u které se dá i trošku červenat. Ale zároveň jsem věděla, že tuhle písničku chci zařadit alespoň do tohoto intervalu, že ji prostě nechci vypouštět, protože patří do kontextu téhle nahrávky a bez ní to prostě nebude ono. A pak jsem četla recenzi Honzy Vedrala, předsedy Rady České hudební akademie Cen Anděl pro server Aktuálně.cz, ve které píše: Tak jsme se milovali, ve větvích stromů větrem vláli a zváleli úrody půl farmářům. Kreslí Stypka s lehkostí romantické obrazy, na kterých věrně ulpívají prchavé emoce. A mimo děk je skládá do průzračné milostné písně, jakou česká scéna už dlouho nepamatuje. Ošidit posluchače o průzračnou milostnou píseň, to by přece byla škoda.

Na desce Dýchej Davida Stypky se objevují motivy, které se periodicky vracejí. Jedním z nich je i létání, které se dostalo i do titulku další skladby. Letím teplou nocí, vlastně lítám pro ten pocit, že duše může sama bez těla, zazní už za chvíli. A někde tady mi došlo, že přece tohle album má být smutné, zádumčivé. Při jeho poslechu má člověka mrazit, ne proto, jak silné a plné života je, ale zvědomí, že poslouchá hlas někoho, kdo už tu není. Jenže to je přesně ono. Tohle je to základní kouzlo, které s touhle deskou zakusíte. Ona není žádný nekrolog. Tohle je, promiňte mi to označení, masox. To je úplná esence síly a odhodlání do života. Navíc Stypka je vybaven nevšedním talentem vložit do textu věci, o kterých se nemluví, pokládat otázky, které se nepokládají, postavit doprostřed pozornosti téma, od kterého ostatní raději odvracejí tvář a dělají, že tam není. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla? Ptá se v textu písně o lítání a dodává: ti, co ví, kudy jít, když se stmívá, co se pít nebojí, když prší voda živá, tak kdo sní tvé sny, ostatní nebo ty? Složitý se to může zdát.

Plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

Když jsem před chvílí tvrdila, že svůj odkaz vložil David Stypka do svých písní, tak by stálo za to nějak tohle tvrzení doložit, že? Bude stačit zase sáhnout do textu? Jen tak nenápadně upozornit na to, že píseň Tvoje oči má třeba i tohle konstatování uvnitř? Vždyť co my chytří víme, jaký on má s náma plán. Ráno prám postavíme, večer přijde uragán. Deskou Dýchej se nesou nejrůznější náznaky vědomí konce. Ale kdo ví, zda je tam posluchač vlastně neslyší proto, že ví, že poslouchá desku Dýchej, desku, kterou David Stypka už nestihl dokončit. V mnoha různých ohledech je totiž tahle nahrávka plná energie, síly a naděje. A bylo by zbytečné podsouvat Stypkovi něco jako budování nekrologu. Však důkazem může být i další píseň, Růže, taková letní pohodička, balada, za kterou by se nemusel stydět třeba Václav Neckář nebo Valdemar Matuška, prostě nějaký milovník, který je ochotný pro svou lásku podstoupit cokoliv. To je radost cizelovaná až k dokonalosti. Klid, léto, pohodička, o nic nejde, no a mělo by snad jít?

0: ty hrabu.
1: Zajímavé na celé desce Dýchej je i vzácná vyváženost mezi silnou textovou i hudební výpovědí. Ani jedna stránka není upozaděna, opomenutá. Citlivé dotahování členů Benji z hudební produkce Martina Ledviny i práce zvukového mistra Eskona Valdese přesvědčují posluchače o tom, že Stypka byl skutečně hudebník od Pána Boha. Vymotej se z téhle spletice nití, vždyť ten, co nás k sobě přivázal, je stejně ten samý, co nám teď na cestu svítí. Zpívá se v následující písni Maria.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, který dnes patří desce Dýchej, kterou dokončila skupina Benjis po odchodu svého frontmana Davida Stypky. Deska vyšla v září 2021 a rozhodně si zaslouží být označována jako mimořádná nahrávka. Po textové stránce se Stypka věnuje několika opakujícím se motivům. Těmi nejčastějšími jsou sny a létání. Zatímco v písni o létání ten, kdo lítá, zdraví ty nelétavé, tak v písni Ještě se mi zdají sny zní vědomí toho, že s lítacími sny je asi amen. Ale ani tady není třeba se bát nějakého zatížení, přehnané bolesti. Sny jsou tu symbolem místa, kde se věci dají zvládnout, ale v textu taky zní, ba ne, my se s tím popereme. To znamenité, co chráníme, je to jediné, co po nás zůstane. Stypka vyznává, tohle je píseň o životě, chce se mi říct, ale vlastně každá na albu Dýchej je taková. Žádné plevy, ale silná výpověď, velké melodie, velká slova, ale žádná kliše, kýč nebo Potěmkinovy vesnice. Posluchač bude rozumět, často možná spíše na vlně emocí než čehokoliv jiného, ale prostě pochopí.

ze kterých rozfoukáme plamen, o malých zázracích, o tom, že to moje milá zvládnem, no jasně, že to může.

kramen, měl bych to stihnout dřív, než ostří mé kosy potká kámen, a kdybych nestihl

textech Davida Stypky se objevuje i Bůh, pravda někdy ve slovech skoro až na hranici citoslovce, to když tu před chvílí zněla prosba pro Boha živého. Ale jsou místa, kde zpěvák vstupuje do dialogu s nebem a ví, proč to dělá. A tak se v následující skladbě Do čeho sto duši dal dotazuje: ptám se, Bože, kde zbyl, musíš být sakra skleslý, do čeho sto duši dal. A zlobí se na současný stav planety, nebo spíš na současný stav člověka, kterému je bližší košile než kabát, a neřeší, co přijde po tom, co žije teď a tady. Duše nás bolívaly, tak jsme prášky nasadili. Už nebolí nás nic. Zní konstatování, které by na první pohled mohlo působit banálně, ale zjevně je natolik pravdivé, že člověk může říct jenom ano a amen.

Jenže to by David Stipka nebyl autor, který má lehkost a nadhled v malíčku, kdyby po písni silné a nějakým způsobem zatížené nepřišla prudká změna. Že je David Stipka pan písničkář, to dokládá jednou písní za druhou. Pro mě je to nejvíc slyšet asi v písni Pištora, ve které před očima jako na orloji defilují postavy hrdinů textu se svými touhami, přáními, očekáváními. A duše posluchače se nechce zastavit, ale vznést se vysoko a předaleko.

chlestám kytky přes ploty, že necháváš mě bloudit, že mi čmáráš do mapy a volám cizím lidem, že na mě zase pouštíš psy, že necháváš mě tady, já přitom

Tohle byla píseň Domů a před námi už je ta poslední píseň alba. Píseň, která se trošku zvláštně jmenuje Mňam. Píseň, ve které jsem od prvního tónu slyšela Stinga. Však uslyšíte a ta písnička mě úplně potěšila. V té jistotě, že přirovnání se Stingem je na místě. David Stipka skutečně je, byl pan muzikant. Po jeho náhlém odchodu v lednu 2021 se spousta lidí hlásila k jeho odkazu. Používala velká slova o tom, jaký byl, o jeho schopnostech, o muzikantství. Ale i deska Dýchej dokládá, že to vlastně nebyla slova nadnesená. Je skoro až s podivem, kolika lidí se David Stipka dotkl, kolika lidem byl vzácný, pro kolik lidí jeho tvorba i jeho lidskost něco znamenaly. A album Dýchej je takový balíček na cestu, který to spolehlivě dokládá. Nabízí spoustu prostoru k zastavení, nadechnutí, k položení otázek, které jsme si možná měli položit už dávno. Dovolíte textům obyčejných písniček, aby se vás ptali? Kdo můžeš pochopit, pochop, chce se mi říct. A přeju dobrý poslech, pokud se k albu Dýchej ještě vrátíte. Rozhodně. Moc a nejvíc za to stojí. Intervalem vás provázela Lucie Endlicherová. Naslyšenou zase za týden.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Překročili jsme 18. hodinu, posloucháte Rádio 7, kde začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A dříve, než vám řeknu, co jsme pro vás nachystali na následující minuty a hodiny, je tady jako obvykle v této době pořad Bible Guide. Pouze s novým srdcem je člověk schopen nejprve chtít plnit všechnu Boží vůli a po vzkříšení i skutečně žít v dokonalé poslušnosti. Více uslyšíte v další části, která právě začíná.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 37. kapitola. V této kapitole Bůh ukázal prorokovi obraz. Pole poseté lidskými kostmi. Když na Boží příkaz Ezechiel promluvil k těmto kostem, aby ožili, tak se to stalo a z kostí byl obrovský zástup lidí. A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský nesčíslný šik. Potom Bůh Ezechielovi vysvětlil, že tento obraz znamená obnovu Izraele. Synu člověčí, řekl mi potom, tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají, naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni. Nuže, prorokuj a řekni jim, tak praví panovník Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby, z těch hrobů vás vyvedu, lidé můj, vložím do vás svého ducha, abyste ožili a dám vám spočinout ve vaší zemi, tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, jak jsem řekl, tak učiním. Izraelci budou shromážděni do své země, dostanou Božího ducha a poznají Boha. Toto proroctví můžeme číst nejen jako předpověď o návratu Židů z babylonského zajetí, ale také jako předpověď o duchovní obnově Izraele spojené s druhým příchodem Krista a dokonce jako předpověď o konečném vzkříšení, o kterém mluvil Ježíš. Přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Kazatelé mají rádi tento obraz vzkříšených kostí a používají ho jako příklad pro různá duchovní hnutí a obnovy. To je v pořádku. Duch nás může inspirovat pomocí různých částí písma. Nicméně nezapomínejme, že původní význam vzkříšení kostí je obnova Izraele, jak zde čteme. Kapitola pak pokračuje opakováním předchozí myšlenky pomocí jiného obrazu. Prorok spojil dva kusy dřeva v jedno jako symbol toho, že budoucí izraelské království bude jedno a toto království bude mít jednoho krále. V té zemi na izraelských horách je učiním jediným národem a všem jim bude královat jeden král. Tato předpověď se ještě nenaplnila, protože Izrael po svém návratu z babylonského zajetí neměl až do svého zničení Římany v prvním století našeho letopočtu svého krále z rodu Juda. Skutečnost, že proroctví ukazuje na budoucnost, potvrzuje také pokračování textu, ve kterém čteme, že Bůh je očistí od hříchů a oni se vrátí plně k Bohu. Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili a očistím je. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Jejich králem pak bude Mesiáš. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat má ustanovení a jednat podle nich. To je popis znovu zrozeného člověka. Pouze s novým srdcem je člověk schopen nejprve chtít plnit všechnu Boží vůli a po vzkříšení i skutečně žít v dokonalé poslušnosti. Zbytek veršů snad směřuje až do této věčnosti, budoucího vzkříšeného světa. Čteme. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ní bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí až na věky a vůdcem jim na věky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím na věky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi. Já budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že já jsem Hospodin, posvětitel Izraele, až bude má svatyně na věky uprostřed nich. Prorok předpovídá dobu, kdy všichni Izraelci budou schopni a ochotni dodržovat Boží pravidla. Mesiáš bude jejich věčným králem. Bůh bude přebývat mezi nimi a národy světa budou znát Boha, který s nimi bude na věky. Toto proroctví jasně ukazuje na králování Krista a budoucí svět, ve kterém Bůh a lidé budou žít spolu v harmonii. Spása spojená s Izraelem nám připomíná tajemství, o kterém mluvil apoštol Pavel ve svém listu Římanům. On napsal: Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Kdo ví, kdy se naplní počet pohanů? Kdo ví, co všechno nás předtím ještě čeká?

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
0: A nyní slíbený přehled pořadů, ze kterých můžete pro večerní čas vybírat. Rituály a symboly mohou podpořit význam událostí, stmelit skupinu a vytvořit nezapomenutelné zážitky. Na jejich přínos, rizika i konkrétní příklady z oddílového života se zaměří Sára Zončová a Helen Mrázková v pořadu Štafeta v 6:30. V Kanafásku pročítáme dobrodružnou autobiografickou knihu Paula Whitea Po stopách lva. Lva už jsme v minulém dílu vystopovali, dokonce jsme společně s Daudím, lékařovým přítelem, objevili i zraněného muže Simbu, lovce lvů. Jak se z útoku lva zotavuje, můžete sledovat ve 7:45. Každé ze čtyř novozákonních evangelií nese ve svém závěru nějakou výzvu pro Ježíšovy učedníky. Na poselství Lukášova evangelia se zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem ve 7:45. Obnovená světová říše pod vládou charismatického vůdce, který lidstvu slíbí mír a předvede divadlo, jež oklame doslova celý svět. Obraz dravé šelmy a jejího předstíraného vzkříšení vykreslí dnešní úryvek z knihy Zjevení v relaci Světem Bible. Jak snadno podlehne lidstvo nehorázné lži, nám ve svém výkladu představí teolog John Vernon McGee ve 8:45. Proroctví. To je další studna českého duchovního dědictví, na kterou upozorňuje David Loula ve své knize České studny. Její text vám k poslechu nabízíme ve Večeru pod lampou v 21 hodin. Pokud strach ovládne naši bytost, časem nás úplně paralyzuje. Jak se s ním vypořádat? Charles Stanley tomuto tématu věnoval třídílnou sérii, z níž druhou část nabídneme v pořadu Doteky od 22 hodin. Každý život je originál a každý má jinou cestu. Miloš Scholz, než se stal známým baptistickým kazatelem, musel ujít kus cesty. Z chudého chlapce se stal v 15 letech vyhledávaný tenisový trenér. Jeho život se změnil, ale ještě mu něco chybělo. Velmi toužil poznat Boha, o kterém stále přemýšlel. Jeho příběh, který popisuje kniha Jak život šel, pokračuje ve čtení na pokračování ve 11:45. Příjemný poslech.

0: Dnes je 14. srpna. Včera Alena a dnes Alan. V kalendáři se vedle sebe scházejí jména velmi podobná. Alan je jméno keltského původu, jehož prvotní význam byl patrně svornost. První nositel tohoto jména však musel být velmi výjimečný, protože Keltové příliš svorní nebyli. Snad jen v okamžiku nebezpečí se dali dohromady. Jakmile jim však otrnulo, byli opět v sobě a hašteřili se jako dříve. Že vám to něco připomíná? Ano, tvrdí se, že náš národ má v sobě keltské krve požehnaně.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se podívat na některá data a jména, která se pojí se dnem 14. srpna. Tak v roce 1431 husité vedení Prokopem Holým porazili křižácké vojsko v bitvě u Domažlic. A 14. srpna 1941 prezident Spojených států Roosevelt a britský ministerský předseda Churchill podepsali takzvanou Atlantickou chartu. Ta se hrála významnou úlohu při vytváření společné protihitlerovské koalice. Stala se jedním z dokumentů, na které později navázala charta OSN. Je to 85 let, kdy vznikla Atlantická charta. Srpen 1980. To je den, kdy Lech Walesa vedl první stávku v gdaňských loděnicích v Polsku. To později vedlo ke vzniku hnutí Solidarita a nastartování procesu změny v komunistickém Polsku. Narozeniny by slavil například Ernst Thompson Seton, zakladatel takzvaného woodcrafterského hnutí. Narodil se v roce 1860. Woodcrafterské hnutí kladlo velký důraz na pobyt v přírodě a život v souladu s ní. Souběžně s ním se ve světě rozvíjela i řada podobných hnutí, jako například scouting v Anglii. Na Seatonovy myšlenky navazoval také jeden z českých zakladatelů skautského hnutí Antonín Benjamín Svojsík. Scouting v bývalém Československu proto klade důraz především na výchovu spojenou s pobytem v přírodě. Srpna se také narodil americký kazatel a biblista Derek Prince. Narodil se v roce 1915 britským rodičům v Indii. Studoval v Cambridge, zaměřoval se na latinu, řečtinu, navštěvoval přednášky Ludvíka Wittgensteina a o logice a v roce 1941 se připravoval na působení v pomocných zdravotních složkách britské armády. V rámci příprav začal číst Bibli a odevzdal život Kristu. Při čtení Bible dospěl ke dvěma závěrům, kterým pak podřídil celý svůj život. Za prvé, Kristus je živý a za druhé, Bible je pravdivá, platná a aktuální kniha. Po skončení druhé světové války odešel Prince do Jeruzaléma, kde se setkal s Lidií Christensenovou, o 25 let starší dánskou křesťankou, která se zde starala o sirotky. Ta se stala jeho ženou. Společně podporovali vznik státu Izrael, v dalších letech působili znovu ve Velké Británii a misijně také v Keni. V roce 1962 se odstěhovali do Spojených států. V 90. letech Derek Prince hojně cestoval a hlásal evangelium v mnoha zemích. Navštívil také Českou republiku. Derekovo základní obdarování spočívalo v jasném a jednoduchém vyučování, které pomáhalo vybudovat víru milionů věřících po celém světě. Je autorem více než 50 knih, 600 audionahrávek a 100 videí s biblickým vyučováním. Mnohé ze zmíněného bylo přeloženo do více než 100 jazyků. Misie Derek Prince Ministries dnes působí ve více než 140 zemích. No a vy můžete znát určitě knihu Lidie Christensenové Setkání v Jeruzalémě, kterou jsme také opakovaně uváděli na Rádiu 7 ve čtení na pokračování. A ještě přidám jedno jméno u dnešního data, a to je jméno polského římskokatolického kněze, který se jmenoval Maximilian Kolbe. Zemřel 14. srpna 1941. Svůj život zasvětil především práci v médiích. Během druhé světové války pomáhal polským židům uprchnout ze země. V únoru 1941 byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora v Osvětimi. Když se jeden z vězňů pokusil o útěk, vybírali nacisté 10 dalších, které za tento čin potrestají. Kolbe se nabídl, že nastoupí do hladové cely za jiného spoluvězně, o kterém věděl, že má početnou rodinu. Po 21-denním mučení hladem byl usmrcen fenolovou injekcí. Tolik tedy z dnešního kalendáře a kalendária, posloucháte Rádio 7.

Brandon Lake zpíval o kotvě, která drží jeho život. A v Biblii je připodobněna víra kotvě. Za chvilku bude 6:30, to je čas pro štafetu a téma symboly a rituály.

0: Symboly a rituály jsou přítomné všude kolem nás. V historii, náboženství i v každodenním životě je najdeme. Mají sílu stmelovat skupiny, předávat hodnoty a zanechávat vzpomínky na celý život. Dnes se podíváme na to, jak je můžeme používat jako nástroj v našich křesťanských klubech a oddílech. Své zkušenosti s prací s rituály a symboly s námi dnes bude sdílet Helen Mrázková. Helen je vedoucí ve skautském oddílu Osma v Ostravě, ve kterém jsem se stala nejdříve rádcem a teďka vedoucím i já. Vznik našeho oddílu byl takový jeden velký magický rituál, kterého jsem mohla být součástí. A celou tu atmosféru měl právě díky Helen, která celému tomu okamžiku dala takovou vážnost a měli jsme dramatické kulisy pod skálou. Nejdřív pracovala jako sociální pracovnice a teď ji plně zaměstnává Dorostová unie. Ahoj Helen.
1: Ahoj Sáro.
0: Než se pojáme na rituály v našich klubech a oddílech, tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaký oblíbený rituál během dne, který je pro tebe důležitý nebo který ti nějak zpříjemňuje den.
1: Poslední dobou je to takový rituál, kdy si ráno musím zacvičit, abych si protáhla záda. A zjistila jsem, že to je nejenom nezbytná nutnost, ale že se tak příjemně rozhýbu a někdy se mi dokonce daří jít na chvilku ráno ještě předtím, než zasednu k počítači do lesa proběhnout se, tak to mám hodně ráda. Mám potom pocit, že ten den tak hezky aktivně začal.
0: No a jak takovéhle rituály a symboly můžeme použít v našich oddílech nebo klubech? Čím je to přínosné pro náš klub nebo oddíl?
1: Tak o tom moc ráda vyprávím, protože si opravdu myslím, že rituály můžou dodat naší činnosti v oddíle šťávu. Že to je něco, co tu činnost může udělat atraktivní a zábavnou. A když jsme zakládali skautský oddíl, tak jsme si říkali, že to můžeme udělat dvěma způsoby. Můžeme se domluvit prostě na poradě, že od dnešního data oddíl existuje, a nebo kolem toho můžeme udělat velký wow efekt a můžeme to udělat dramaticky takovým způsobem, že všichni účastníci si to budou do smrti pamatovat. A úplně mě potěšilo, že si ten rituál zmínila, protože to splnilo ten efekt, který jsme tím zamýšleli. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč rituály využívat a symboliku, protože je to něco, co umožní zapamatovatelnost. Vryje se do paměti ten samotný zážitek, pocítíme všemi smysly, když se to udělá dobře, to, co zažíváme, ale lépe si zapamatujeme nejenom ty kulisy a to, jak to probíhalo, ale snad i proč to probíhalo a proč to bylo důležité. Takže rituál má ten potenciál, že dodá mimořádný význam té události, prostě ji zdůrazní, něco jako bychom ji podtrhli centrofixem. Vede k dobrému zapamatování a má potenciál se stát i legendou, tak stejně se tomu stalo s tím zmiňovaným založením našeho oddílu. Symbolika a společně sdílené rituály jsou také něco, co podporuje naši oddílovou sounáležitost a co nám dodává společnou identitu. Nejsme jen tak nějaká skupina dětí, která se schází tam někde v úterý v 16.30, ale jsme oddíl Osma. Je to jednoduše pojmenovatelné, zapamatovatelné. A můžu potvrdit, že když jsem byla nedávno na setkání mého skautského oddílu z dětství po 35 letech, tak v té klubovně plné vlastně dospělých žen jsme okamžitě sehrnuli do různých koutů té klubovny a volali jsme jedna přes druhou. My jsme poštolky jsou tady, lišky jdou sem a volavky tam a přesně jsme věděli, kdo byl v které družině a kdo ke komu patří a ty nejlepší kamarádky, to bylo jasné, prostě ta družinová identita byla velmi silná i po těch letech. Takže dodává nám to prostě pocitu, ke komu patříme a kdo jsme to my v tom našem oddíle nebo klubu. Rituály sebou taky mohou nést hodnoty a dá se s nimi pedagogickým způsobem pracovat. A to tak, že pomocí rituálu, který se opakuje, tak přinášíme opakovaně něco, co považujeme jako vedoucí za důležité do té schůzky nebo do té oddílové činnosti. Typicky tak může být třeba modlitba. Považujeme za důležité se modlit za děti, modlit se za tu naši práci, za to, jak s dětmi pracujeme, modlit se i za sebe, abychom v tom měli moudrost a dělali to dobře. a pomáhá, když modlitbu zařadíme jako nějaký rituál, třeba automaticky na začátek každé pracovní schůzky, při které připravujeme program, anebo na začátek samotné schůzky oddílu nebo klubu, když se z toho prostě stane nějaká tradice. To dobře známe třeba jako modlitbu před jídlem, tak stejným způsobem můžeme zautomatizovat a přenést do nějakého pravidelného rituálu modlitbu i v tom oddílovém koloběhu.
0: A napadá tě teda nějaký konkrétní symbol nebo rituál, který děti v našem oddíle milují?
1: Tady ta otázka mě trochu zaskočila a musela jsem se nad ní poctivě zamyslet, který symbol nebo rituál děti v našem oddílu 8 opravdu milují. A vzpomněla jsem si na jeden, který jsme vůbec nevymysleli my jako vedoucí nebo rádci, ale který vznikl naprosto spontánně. Já si myslím, že rituálem v našem oddíle je písnička Kapr od Nohavici. Myslím si, že to je naprosto obyčejná písnička, která nezasvěcenému vůbec nedává žádný smysl, proč by měla být významná pro nějaký skautský oddíl. Ale v našem oddíle je to opředeno legendou, souvislostmi, které rozumí jenom ti, kteří byli u toho nebo kteří jsou zasvěceni. A to je taky takový typický prvek, charakteristický pro rituál, že je srozumitelný jenom těm, kteří vědí. A to nám dodává ten pocit jisté sounáležitosti. To jsme my, kteří víme, proč milujeme písničku Kapr a proč vždycky, když se zpívá, tak to znamená, že je extrémně dobrá nálada a všichni jsme rádi, že jsme spolu.
0: To, že děcka milují Kapra, to opravdu potvrzují. Vždycky se chytají za ramena a všichni se houpají té písničky. Mým favoritem to teda není, poté co to půl roku poslouchám v kuse každou schůzku. Ale napadá tě nějaké riziko, které se s tím pojí? Já si právě pamatuju, jak ta tradice nebo rituál kolem Kapra vznikl. Vím, že tam taky vzniklo k nějakým konfliktům. Tak napadají tě nějaké další úskalí, na které musíme myslet?

0: není součástí tady těch tradic a legend a teďka neví, proč a jak se ty věci dějí. Tak pak je důležité to novému člověku vysvětlit, vzít ho do toho, aby byl s námi na palubě, prostě jeden z nás. Myslím si, že takové riziko nehrozí jenom kolem písničky Kapr, což je taková legrace, ale třeba i při některých našich křesťanských rituálech, které, pokud už se pohybujeme v církvi dlouho, děláme automaticky a s tím, že jim rozumíme, proč je děláme, ale pro člověka, který přijde zvenku a je pozorovatel, mohou působit úplně nesrozumitelně, zvláštně. Třeba i obyčejná modlitba, která je pro nás křesťany naprosto běžná, může být pro dítě, které přijde poprvé na schůzku a nikdy se s ničím takovým nesetkalo, zvláštní. A nemusí tomu rozumět, může se podivovat, co se to děje a vlastně neví, proč najednou se třeba mluví vážnějším hlasem, lidi mají sepnuté ruce, zavřené oči, proč se používají některá jiná slova než obvykle. Snažili jsme se v našem oddíle, kam přišlo velké množství dětí z necírkevního prostředí, poctivě vysvětlovat, co teďka budeme dělat, když se budeme modlit, že to je rozhovor s Bohem, proč máme sepnuté ruce, proč zavřené oči a jakým způsobem se oni můžou připojit. Takže jako riziko u rituálu bych viděla to, že mohou být nesrozumitelné. A pokud chceme být otevření pro nově příchozí, tak musíme naše rituály vysvětlovat.
1: Setkala ses někdy s tím, že rituál nebo symbol začal zastírat jeho původní význam? Jak se to dá řešit?
0: Myslím, že to hrozí každému rituálu, který se pravidelně opakuje. A prevence je jednoduchá, že se čas od času připomene nějakým vhodným způsobem význam toho rituálu, proč se vlastně dělá. Typicky se to, myslím, může stát při zpěvu písniček, které zpíváme prostě proto, že na konci každé schůzky rádi zpíváme a konkrétní písničky máme rádi, protože jsme si oblíbili jejich melodii, ale naprosto přestaneme vnímat jejich slova a jejich význam. Na konci každé schůzky našeho oddílu zpíváme písničku apoštolskou Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. A po nějaké době jsme si uvědomili, že pravděpodobně děcka zpívají nevědomky, že už si ani neuvědomují ta slova. A proto jsme zařadili celou jednu schůzku, která tematicky byla k tomu, abychom různými způsoby jednotlivé sloky té písničky zvědomili, připomněli, vysvětlili. A taky si neodpustím ještě zmínit příhodu z výpravy našeho oddílu, víkendové výpravy, kdy jsme šli po tmě večer na chatu, kde jsme byli ubytovaní s těžkými baťohy několik kilometrů do kopce a bylo to moc krásné, protože byl všude bílý sníh a všeru výhled na hory a svítily hvězdy a byli jsme fakt unavení, šli jsme záměrně bez baterek, takže víceméně ve tmě, procházeli jsme i úseky v lese, kde byla úplná tma a uprostřed té cesty jsme se zastavili a zpívali jsme písničku bez doprovodu nástrojů Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, ať se hory třeba zřítí do moře, nebo ať padají hvězdy, i když cestu nevidím, důvěřuji tomu, že mě Bože vedeš. A myslím, že jsem nebyla jediná, kdo měl skoro husí kůži, protože ta symbolika byla v tu chvíli velice silná. Vnímali jsme ji opravdu všemi smysly. A myslím, že slova té písničky jsme si uvědomovali mnohem silněji, než když ji zpíváme ve veselé náladě někde v klubovně.
1: A stalo se ti někdy, že byl nějaký rituál příliš složitý na přípravu a teda měl nějaký opačný efekt, než jste chtěli? Jak moc pracné bývá rituály připravovat?
0: No to je další výzva. Když připravujeme například tábor, tak chceme, aby byl nějakým způsobem tematicky zaměřený. Říká se tomu odborně pedagogicky, že chceme využít symbolický rámec, to znamená nějaký příběh, nějaké téma, nějakou symboliku k tomu, abychom ten tábor udělali zajímavý. A myslím, že v tomhle případě se snadno stává, že se zamění prostředek a cíl. To znamená, že cílem se mohou stát ty kulisy, kostýmy, scénky, takové ty viditelné věci a vytratí se nám z toho vlastně význam, který jsme za to chtěli vložit. Nějaká myšlenka, třeba i duchovní myšlenka toho tábora. Je pravda, že z některých táborů, které jsem zažila, si pamatuju kostýmy, pamatuju si úžasné fotky, na kterých jsou děti s indiánskými čelenkami,

0: z husího peří. Bylo to vizuálně velmi efektní, ale ten příběh, natož pak nějakou nosnou myšlenku, už si nepamatuju a myslím, že ani děti třeba ne. A myslím si, že to je škoda.
1: Předáváme, co jsme se sami naučili.
2: Dnes se s Helen Mrázkovou, vedoucí skautského oddílu v Ostravě, bavíme o významu rituálů v našich klubech a oddílech. Doteď jsme se bavili o jejich významu a rizicích. Pojďme se teď podívat na konkrétní příklady rituálů, které můžeme do našich programů zabudovat. Ty už si začala mluvit o těch táborech a zmiňovala si právě ten symbolický rámec, který se vždycky snažíme mít takový ucelený. Tak napadá tě nějaká konkrétní táborová legenda, kde se nám to fakt vydařilo spojit i tu duchovní rovinu i s těma hrama a tak?
0: Teď mám zrovna v paměti nedávný tábor, který jsme připravili na téma osobnosti Alberta Schweitzera, což byl lékař křesťan, který v Africe v polovině 20. století založil a provozoval nemocnici. Celý tábor jsme si v podstatě hráli na to, že stavíme a provozujeme nemocnici. Hlavní vedoucí si nechal narůst knír a celou dobu tábora vystupoval jako Albert Schweitzer. A když jsme se vrátili z dvoudenní výpravy do tábora a zjistili jsme, že nemocnice, kterou jsme celou první polovinu tábora pracně stavěli a pracovali na ní, je zbouraná, bylo to opravdu těžké. A téma, o kterém jsme ten den mluvili, bylo, jak si uchovat naději a v co doufat, když okolnosti jsou velmi těžké. Navázali jsme veršem z prvního listu Korinským 13. Láska všechno snáší, vždycky doufá a všechno vydrží. Albert Schweitzer neustál ve svém úsilí, pokračoval i přesto, že mu nemocnice jednou byla úplně zbořena. My jsme se v táboře také rozhodli pokračovat a byl to silný moment, který si děti budou pamatovat, doufám, i díky tomu, co si předtím prožili na vlastní kůži a všemi smysly. A to je význam té legendy, toho symbolického rámce, aby podpořila myšlenku, kterou dětem chceme předat, kterou chceme, aby si zapamatovali. Není to jenom zábava, není to jenom atraktivní obal, který ten tábor dělá lákavým, ale myslím si, že to je velmi užitečný pomocník, jak děti naučit to, co chceme.
2: Dobrý prvek pro takovéhle symbolické rámce bývají i například táborová trička, které dětem můžou dát pocit takové velké skupiny a vlastně je nějakým způsobem i uvádí do té doby, o čem se vlastně bavíme. Stojí to ale práci a peníze. Myslíš, že to stojí za to, jak to konkrétně posiluje tu identitu a jak můžeme přijít na ten design?
0: Děkuju tady za to připomenutí. Táborová trička jsou něco, co je velmi spjato s našimi tábory už po mnoho let a neumím si bez nich tábor skoro představit. Nakonec to není zas tak velká částka v rozpočtu. Nedávno se jeden vedoucí divil, že nechat vyrobit táborová trička vyjde třeba na 100-150 korun jedno tričko a grafiku nebo to, jak to tričko bude vypadat, tak o to vždycky poprosíme externě nějakou šikovnou maminku nebo někoho prostě z našeho okolí. Volíme tam nějaký obrázek nebo design toho trička, tak aby bylo lákavý k nošení i po většinu roku pro děti a třeba pro moje vlastní děti jsou táborová trička nedílnou součástí šatníku, jsou velmi oblíbená a vždycky jsou smutné, když už vyrostou po letech z trička ohledně tábora, na kterém byli třeba před 5-6 lety.
2: Neodmyslitelnou součástí tábora jsou i večery s táboráky. My máme na táboře i vždycky nějaké slavnostní ohně, tak co to obnáší a kdy je dobré to ohně zapojovat?
0: No není oheň jako oheň. Oheň táborák může být takzvaný bušťák. To je oheň, u kterého se může dělat úplně cokoliv. Je to běžný oheň, který máme na táboře klidně každý den a zpívá se u něj a opékají se na něm bušty. Prostě takový obyčejný táboráček. Ale slavnostní oheň, to je úplně něco jiného. Ten má svá pevně daná pravidla a je to rituál. A vždycky, když je v programu slavnostní oheň, tak už všichni vědí, že se bude dít něco významného. Bude to u příležitosti zahájení tábora nebo ukončení tábora, nebo je to třeba táborák nebo slavnostní oheň, u kterého jsou jmenováni táboroví rádci nebo probíhá u něho skautský slib. Tento slavnostní oheň má své specifické vzezření, je krásně upravený, je kolem něho dvojitý kruh z kamenů s otevřeným vstupem pro ohnivce. Nikdo nemůže do ohně házet jen tak nějaké klacky, natož pak papírové kapesníky. Stará se o něj předem speciálně upravenou tyčí člověk, pro kterého je to čest a je to pro něj taková významná funkce, většinou někdo ze starších dětí. Je to přesně ten moment, kdy tím, že z obyčejné věci uděláme věc nějakým způsobem slavnostnější, významnější, tak všichni vědí, že se děje něco, co má velký význam. Možná bych to přirovnala k běžné večeři a k večeři v rodině, když má někdo narozeniny. Prostě ty kulisy a ty věci kolem jsou nějakým způsobem jiné, dodává to na významu.
2: Čím může být slavnostní tohle zahájení tábora s tím ohněm?
0: Slavnostní oheň se nezapaluje jen tak obyčejně škrtnutím sirky. Má to taky svůj jasně daný rituál. Slavnostní oheň u nás v oddíle zapalujeme speciálně připravenou pochodní, která je zapálená někdy bokem, takže přichází s ní vybraný člověk. Zase je to za zásluhy, takže někdo z rádců nebo z vedoucích nebo starších dětí. Ten zapálí oheň v případě našeho oddílu ve jménu 3P, protože to jsou tři hodnoty našeho oddílu, které jsme si při jeho založení stanovili. Ten oheň zapálí buď jeden člověk, anebo tři různí a předávají si tu pochodeň mezi sebou ve jménu pravdy, proměny a přátelství. To jsou ta naše 3P. Slavnostní oheň taky by se neměl hasit jen tak obyčejně, že ho zalijeme vodou, ale v té úplně správné tradici by se měl nechat přirozeně vyhasnout.
2: Takhle zahajujeme naše tábory a každý den na táboře nám zahajuje nástup. Tak jak může takový nástup probíhat?
0: Nástup na táboře má taky svá pravidla a je to rituál, který se může oddíl od dílu nebo klub od klubu lišit. U nás to děláme tak a velmi to pomáhá, že 5 minut před nástupem se zapíská na píšťalku takzvaná příprava na nástup. To je velký pomocník ve chvíli, kdy chceme dosáhnout toho, aby všichni byli na nástupu včas, protože každý má čas ještě dokončit to, co potřebuje a na nástup se připravit. Potom, když už se pískne na píšťalku samotný nástup, tak buď už jsou všichni připraveni na svých místech, anebo přicházejí, přibíhají a odpadá nám nutnost nějakým způsobem trestat opozdilce. Takové to oblíbené klikování, dřepování za pozdní příchody vlastně vůbec nemusíme dělat a pomohlo v tom, že jsme zavedli přípravu na nástup. Při nástupu jsou předem dané formulace, které ten, kdo nástup vede, pronáší jako tábore pozor, všichni se seřadí nebo stojí vedle sebe vlastně podle družin a je to taky dobrý přehled na začátku dne, jestli všichni jsou tady, jestli nikdo nechybí. Podíváme se, kdo ke komu patří v těch družinách, zase si to tak nějak zopakujeme, tu identitu a tu přináležitost prostě k táborovým družinkám, mohou se zopakovat pokřiky. Na táboře vyvěšujeme slavnostním způsobem státní vlajku. To je takový bod, ke kterému jsme si museli i v našem oddíle hledat cestu. Mívali jsme dřív na táborech stožár buď prázdný, anebo s vlajkou nějakou táborovou. A když jsme potom začali se skautským oddílem, tak nás inspirovalo, že ve skautu je zvykem vyvěšovat státní vlajku. Říkali jsme si, jestli to je rituál, který chceme převzít. A když jsme se nad tím zamysleli, bylo to zrovna v době, kdy byla napadena Ukrajina. Tak nám najednou přišlo úplně jasné, že tu naši českou vlajku tam chceme mít uprostřed našeho tábora jako symbol. Takže na začátku tábora ji vždycky vytahujeme na stožár slavnostním způsobem a večer ji zase pečlivě schováváme, stahujeme, zase kolem toho ten rituál. Vlajku přináší a potom odnáší vlajková četa, která je zase za odměnu pro děti, které to berou jako čest, že tu vlajku mohou nést. Nástup je velmi praktická věc, protože je to příležitost říct, co se ten den bude dít. Zdravotník tam může sdělit to, co potřebuje, na co si děti mají dát pozor, zkontrolovat, jestli někomu v noci nebyla zima. Jde totiž o to, že během nástupu, když tam všichni stojí vyrovnaní v těch řadách, tak máme jejich maximální pozornost. Jsou všichni koncentrovaní a je jednoduché prostě předat informace, které by se jinak předávaly těžko.
2: Nástupy nám nezahajují jenom táborové dny, ale také naše pravidelné schůzky, které míváme každý týden. Tak jak se takový nástup u nás na schůzce liší od toho táborového?
0: Nástup na schůzce je mnohem jednodušší, trvá jenom chviličku. Je to takový bezpečný, srozumitelný a všem jasný rámec, do kterého je schůzka zasazena. Je to prostě jasný začátek, že teď už schůzka začíná. Začínáme zase písknutím píšťalky, všichni se seřadí do klubovny vedle sebe. Je to moc pěkné vidět, kolik nás je. Je to takový pěkný společný moment a taky si společně zakřičíme náš pokřik. To je další z rituálů, který velmi podporuje tu společnou identitu, to, kdo jsme my. Své pokřiky mají i fotbalové fanouškovské kluby, tak proč by nemohl mít pokřik i náš oddíl. U toho pokřiku bych se možná trochu zastavila. Pokřik může být úplně ledajaký, jaký si vymyslí děti, třeba to jsme my, jsme nejlepší, ale chtěla bych vám vedoucím a rádcům, kteří možná posloucháte, podsunout takovou myšlenku, že pokřikem můžete nenápadně pedagogicky působit na své děti. Když jsem chodila do skautů, bylo mi 11 let, tak naše družina poštolky, kterou už jsem jednou zmiňovala, měla pokřik, který si pamatuju i teďka po několika desítkách let. A v tom pokřiku bylo jakési poselství, které mě provází celým životem. Ten pokřik zněl poštolko, poštolko, vzhůru leď, s dobrým skutkem, obleď svět. Je to něco, co si pamatuju a co si budou i děti pamatovat a dáme jim do života jako nějakou dobrou myšlenku. Nástup vlastně rámuje tu schůzku na začátku a máme takové zarámování nebo i zakončení schůzky takovým drobným rituálem. Už jsem zmínila, že zpíváme pokaždé tu stejnou písničku, což je v podstatě modlitba Prosíme tě, dej nám pane sílu, písnička apoštolská. V tu chvíli se vlastně loučíme s dětmi a odchází domů, ale máme ještě jeden drobný rituál, na který bych nerada zapomněla. Hned po schůzce se sejdeme jako vedoucí a rádci, kteří na té schůzce byli a velmi krátce v 5 minutách tu schůzku zhodnotíme. Co se nepovedlo, co se povedlo, povzbudíme se, oceníme se navzájem, vezmeme si nějaké poučení do příště. To je, myslím, taky takový užitečný rituál, který je dobré dělat pravidelně, abychom prostě na zpětnou vazbu nezapomínali.
2: Mimo program tvoří náš klub nebo oddíl i prostředí, ve kterém se nacházíme. Jak se dá osvojit taková klubovna vkusně a tak, aby se děti cítili, že jsou součástí?
0: Když jsme pro náš nově vznikající oddíl hledali klubovnu, tak nás velmi inspirovala slova z knihy Evangelium podle Jaroslava Foglara, kterou napsal Pavel Hošek. Já si dovolím jednu větu z té knihy přečíst. Všechno v klubovně by mělo zpřítomňovat nebo připomínat dějiny kolektivu. Podobně jako kronika, tedy vtělená paměť společenství, je klubovna stělesněním toho, co činí kolektiv tím, čím je. Hledali jsme nejenom místnost, kterou můžeme využívat, ale prostor, který si budeme moci přetvořit k obrazu svému, aby vyjadřoval tu naši identitu. Byl to trošku oříšek, protože prostor, který jsme chtěli využívat, byl krásně designově zařízený a moc nám nechtěli dovolit tam udělat nějaké kejkle a nějak to velice přetvářet. Ale nakonec přijatelným win-win řešením bylo to, že jsme s dětmi sami vyrobili krásnou velkou nástěnku. Šli jsme opravdu do lesa, porazili kmínky břízek, rozřízli je, vyrobili vlastníma rukama tu velkou nástěnku, která potom byla v té klubovně a tvořila srdce té klubovny. A opravdu jsme to tam vnímali, jakože je to ten náš prostor, kde na té nástěnce máme fotky a památky na schůzky. Teďka už jsme jinde, kde se můžeme trochu více rozšoupnout s naším oddílem a snažíme se, aby po zdech byly artefakty z táborů a z výprav, všechno, co je možné připnout na zeď, tak připneme, aby to prostě dýchalo tím, že tady to je naše a tady to jsme my.
2: různé vzpomínky na akce a taky sůzky si můžeme pověsit do klubovny na zdi, ale můžeme je nalepit i třeba do kroniky, že jo? Jaký formát kroniky se ti osvědčil? Nějaká papírová, elektronická nebo nějaká kombinace?
0: S velkým nadšením jsme v našem oddíle zavedli krásnou velkou papírovou kroniku. A první zápis, který si napsala ty, Sáro, o tom legendárním založení skautského oddílu, je opravdu jak z nějaké ilustrované knížky. A dodnes máme tradici, že při výročí našeho oddílu ten zápis čteme, aby všechny děti byly seznámeny s tou krásnou legendou. Musím ale říct, že po čase se vyčerpalo nadšení dětí tu kroniku plnit zápisy a po čase jsme došli k tomu, že budeme spíše lepit fotky, které sundáme z nástěnky. Mohu potvrdit, že když jsem po 10 letech viděla kroniky svého dětského oddílu, do kterého jsem chodila tehdy v tom dětství, tak jsme moc ani nečetli ty dětským písmem psané kostrbaté řádky textu, ale spíše jsme šli po těch fotkách, že ty fotky jsou to, co všechny zpětně zajímá. Asi nabývá na významu elektronická kronika a je fajn, že je vlastně viditelná hned pro všechny, pro rodiče, pro všechny, se kterými to chceme sdílet. Takže to je velká výhoda oproti kronice papírové.
2: Teď, když jsme už slyšeli, jaké různé rituály můžeme do našeho oddílu přivést, tak co bys právě poradila těm vedoucím, kteří chtějí nějaké nové rituály nebo symboly zavést ve svém oddíle?
0: Pokud ještě nemáte název, tak určitě si spolu s dětmi vyberte nějaký název vašeho klubu nebo oddílu, který vás bude spojovat, ze kterého budete všichni nadšení. Zkuste vymyslet pokřik nebo nějakou vaši klubovou oddílovou písničku, hymnu. Pak si myslím, že může být fajn se i zamyslet nad věcmi, které už vlastně děláte, jenom si neuvědomujete, že to opakování už vytváří z té věci rituál a zkuste popřemýšlet, jestli není možné to pozvednout na vyšší level tím, že přidáte nějaký drobný prvek, který tu danou věc ozvláštní. Třeba při závěrečné modlitbě se chytnout v kruhu za ruce nebo zapálit svíčku. Něco drobného, co dodá tu šťávu.
2: Dnes jsme si ukázali, že symboly a rituály mají hluboký význam a mohou být mocným nástrojem nejen v oddílové praxi. Na závěr jsem se tě, Helen, chtěla zeptat, jestli máš nějaký oblíbený symbol nebo rituál, který podle tebe v oddílové práci nesmí chybět.
0: Já myslím, že jsou velmi dobré všechny rituály, které podporují tu vzájemnou sounáležitost. A konkrétně můj oblíbený rituál je modlitba. Protože je to způsob, jak do své činnosti zveme Boha, nebo ještě lépe, jak mu naše oddílové společenství odevzdáváme, aby nás vedl a byl uprostřed nás. A myslím, že modlitba může být taková ta klasická, že se třeba vedoucí, nebo někdo z rádců, nebo i někdo z dětí pomodlí tím, že osloví Pána Boha, na konci řekne amen, ale může to být třeba právě i písnička.
2: Děkuji za všechny tvoje zkušenosti, které jsi dneska s námi sdílela. A od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. V premiéře můžete tento pořad poslouchat vždy ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut. Bylo 19 hodin, první hodina večerního vysílání je za námi a ta druhá před námi. Za chvilku pozvu k poslechu naše malé posluchače. V Kanafásku je připraveno pokračování čtení z knihy Po stopách lva a ve 7:45 dostane slovo Jaroslav Pokorný a pořad Nejen chlebem.

Děti, pamatujete si, co se stalo v příběhu lékaře a misionáře Paula Whitea minule? Ano, lékař a jeho pomocník Daudí našli nejen lva, ale také zraněného Simbu. Nejspíš by ten silný útok šelmy nepřežil, kdyby mu statečná dívka nedarovala svoji krev. Pamatujete si na její jméno? No ano, nebylo úplně jednoduše zapamatovatelné, přece jenom se vyskytujeme v Africe. Ta dívka se jmenovala Perisi.

Uplynuly 3 týdny. Můj starý přítel Lev seděl opřen o polštáře na 3. posteli a smál se na mne. Mbuku a Simba. Mbuku a Buana, smál se spokojeně veselý pacient. Co je nového, ptal jsem se. Jakub rozvázal obvazy na nohou našeho pacienta. Rána se krásně zahojila. Ještě několik transplantací kůže a během měsíce bude moci vstát a pokoušet se chodit. Po celou dobu jsme mu také ošetřovali oči, které na tom byly velmi špatně. Den co den dostával oční kapky a i zde nastalo zlepšení. Položil jsem mu ruku na rameno. Poslouchej, Simbo, teď mi tvoje nohy působí menší starosti než tvoje oči. Budeš-li mít však dost trpělivosti a sneseš-li ještě nějaké bolesti, pak budu moci i tvé oči vyléčit. Ale musíš mi pomáhat. Simba byl veselý hoch. Jeho smích se často rozléhal nemocničním pokojem. Oběma rukama uchopil mou ruku. Buana, což jsem neměl bolesti v této noze, což nevím, že vděčím za svůj život tobě, udělám vše, co po mně budeš chtít, s bolestí nebo bez bolesti. Buana, řekl Kefa, nejmladší ošetřovatel, v tomto sále je tolik práce a vyplachování Simbových očí, tak jak si je předepsal, trvá 3x30 minut. Podívej se, vymyslel jsem novou metodu. Souhlasíš? Vyvedl mě ven a ukázal mi láhev se širokým hrdlem a různými skleněnými rourkami. Otočil ji a tekutina z ní pravidelně vykapávala. Podívej se, Buana, takhle si může Simba svoje oči vyplachovat sám a ušetří nám mnoho času. Ale Kefo, kdo bude zachycovat vodu, z toho přece bude potopa. Buana vždyť si může sednout na podzemnicové pole a vylitá voda ještě prospěje zahradě. A tak se stalo, že Simba sedával denně na poli a vymýval si přitom oči roztokem. Jeho zanícená víčka jsem potřel mastí a dosáhl jsem dobrého výsledku. Pak nastal den, kdy došlo na poslední přenos kůže a kdy jsem do nemocniční zprávy napsal, oči jsou normální. Řasy se ovšem ještě točily dovnitř a dráždily oko. Každý 4. den jsem mu je musel vytrhávat. Nevím, zda to bylo velmi bolestivé. Simba však při každé řase, kterou jsem vytrhl, hrozně zařval, takže se ostatní pacienti nemohli udržet smíchy. Pak tvrdil, že by se raději setkal s houfem lvů, než s jediným doktorem a jeho pinzetou. Víš, Buana, do lva mohu vrazit aspoň oštěp, ale s doktorem to nejde, a tak mi nezbývá nic jiného, než řvát, když mi děláš bolest. Kefa se právě chystal nakapat mu kapky do očí, když můj pacient otevřel ústa, aby vyrazil závěrečné zařvání. Využil jsem příležitosti a kápl jsem mu několik kapek na jazyk. Celý sál se otřásal smíchy, jak Simba kašlal a prskal. A pak se otřásala i jeho postel veselým smíchem. Byl jedním z nejveselejších chlapců v celé nemocnici. Ze začátku ho ošetřovatelé nosili do modlitebny i z postelí a složili ji vzadu. Později se k pobožnosti dobelhal už sám, opřen o Kefovo rámě. Když jsem jednoho dne přišel na oddělení, zastihl jsem ho, jak pracně slabikuje slovo za slovem a snaží se přečíst si oddíl z Nového zákona. Tak se podívej, Buana, teď se stal z ubohého starého lva žáček. Brzy budu schopen číst se zdravýma očima a poznávat správně slovo Boží. Toho dne jsem chtěl operovat jeho oční víčka. Byla to práce, kterou jsem ještě nikdy nedělal, jen jsem o ní slyšel při své praxi v nemocnici.

Simba přišel na operační sál. Jeho nohy byly zase normální, jen veliké jizvy ukazovaly, kde ho poranili lví pracky. Když vešel, ohrnul nos. Ha, jak to tady všude páchne. Sotva mě zahlédl, chytil Daudyho za ruku. Celý se roztřepal a sehrál scénku hrůzy. Kumbe, já se bojím, on mi bude dělat bolest. Nikdy jsem nebyl operován na oči, já mám strach. Kývl jsem na Daudyho. Řekni mu, že jeho strach se nedá srovnat s mým. Víš, je to poprvé, kdy se pouštím do takové operace. Můj ošetřovatel se hlasitě rozesmál a když se o mých obavách dověděla má oběť, otřásal se celý operační sál. Když se všechno uklidnilo, řekl jsem, poslyšte, my tu žertujeme, ale je to vážná věc, před kterou stojíme. Tyto oči patří totiž našemu příteli a já jsem za ně zodpovědný. Udělám-li teď chybu, bude mít škodu po celý život. Proto chci teď prosit Boha, který je mým otcem a který mi ve všem pomáhá, aby vedl mou ruku, když se budu snažit spravit tato víčka. Sotva jsem skončil svou krátkou modlitbu, když se ozval hluboký hlas mého pacienta. Přijmi dík Bože za našeho Buana, díky také za léky a pomáhej mi, abych všem tvým slovům stále lépe rozuměl. Simba sebou ani nepohnul během té choulostivé operace, která pro moje necvičené ruce byla víc než nesnadná. Když jsem však dělal závěrečné stehy a vázal poslední, cítil jsem, že se zdařila, i když snad nebyla provedena úplně vzorně. Když jsem přišel příštího jitra na sál, zastihl jsem Simbu se zavázanýma očima, jak si však spokojeně nahlas zpíval. Ňámale, buď ticha, volal na něj Kefa. Roztrhneš si stehy. Kumbe, zněla odpověď. Čí jsou to stehy? Moje, ozval jsem se ode dveří. Já jsem je šil. Je, řekl Simba, já nevěděl, že jsi tady, Buana. Může být, řekl Kefa, ale tentokrát má Buana sebou svou největší jehlu a provaz místo nitě a tentokrát ti nezašije oči, ale pusu. Celým sálem se rozléhal smích. Umyl jsem si ruce a viděl jsem, jak mladý pomocník ihned pečlivě vylil upotřebenou vodu na několik rajčat na dvoře. Kefa sledoval můj pohled a usmíval se. Všechno tu využíváme, Buana. Všechnu upotřebenou vodu dáváme rostlinám. Všechny vlněné pokrývky se ještě jednou obrací, než jsou zcela opotřebované. Ze starých prostěradel se šijí ještě povlaky na polštáře a pak ještě končí jako obvazový materiál. Skutečně, Buana, jsme velice šetrní. Musíme, Kéfo, máme velmi málo materiálu a nemáme dost peněz na zaplacení platu příští měsíc. Vidíš, jsme tak daleko od mé vlasti, že lidé tam ani nevědí, jak jsme v úzkých a že se musíme vydat skoro z posledního šilinku. No, ovšem, kdyby viděli Simbu. Buana, řekl Daudy, napravili jsme práci lva, to je 7 šilinků. Přemohli jsme nemoc způsobenou moskyty, to jsou 3 šilinky. Teď mu vracíme zrak a děláme normální víčka, to je 10 šilinků. Daudy, za tolik práce jen 1 jediná libra? Za tolik je v naší zemi pár obyčejných bot. Simba zaslechl poslední poznámku a smál se. Mám stejnou cenu jako pár bot. Kábuana, to si vezmi raději boty. Moji pomocníci se žertu smáli, ale já jsem si uvědomil vážnost této myšlenky. Simbo, příteli, kdybys byl jen z kostí a masa, snad bych souhlasil. Ale co tvá duše? Tvoje tělo může být zabito různými věcmi, od lva až po moskyty. Ale tvoje mutima, tvoje duše, žije dál. Tak nám říká slovo Boží. Kefa sňal obvaz z očí pacienta a já stál vedle s pinzetou, hotov zasáhnout. Pak spadl i mul, i polštářky z očí. Já, poznamenal Daudy, jistě praskly všechny stehy, je to velice zlé. Místo odpovědi jsem ukázal na řadu stehů. Nic nebylo zanícené, všechno bylo v pořádku. Nad ránou se otevřelo velké oko a dívalo se na mne. Odpověděl jsem kývnutím na němou otázku. Ano, Simbo, všechno je dobré a zůstane jen malá jizva.
A sante sana, mnoho díků, odpověděl a dodal. Já dlužím mnoho díků, podívej se, Buana, chci ti za tvou práci zaplatit, dovedu jednu ze svých krav. Kefa klidně poslouchal, náhle však řekl. Můžeš zaplatit penězi nebo krávou za to, co bylo spraveno na tvých nohách a očích. Ale ani za peníze, ani za dobytek si nemůžeš koupit spásu své duše. Celý obličej mého milého pacienta vyjadřoval údiv. Ani penězi, ani jiným majetkem, vysvětloval jsem Simbovi, nemůžeš dosáhnout toho, aby se tvá duše zbavila viny, neboť Pán Ježíš Kristus zaplatil všechno svým vlastním životem. A chce, abys mu věřil, přerušil mě Kefa a bez námitek prováděl jeho rozkazy. Kefa držel v ruce Bibli. Buana, řekl Simba, svýma uzdravenýma očima budu moci brzo sám číst v Boží knize. A pak chci přemýšlet o všech těchto slovech a chci jim rozumět. Ano, odpověděl jsem, a doufám, že budeš také podle nich jednat. Pak nastal den, kdy se Simba mohl zase vrátit do své vesnice. U vrat jsme se rozloučili, zamával nám na rozloučenou a vykročil na cestu, na níž jsme zažili tolik událostí. Ká, Buana, řekl Daudi, to jsem zvědav, uslyšíme-li o něm ještě někdy.

Mbuku a děti. Loučí se s vámi Kanafásek s příběhem Paula Whitea Po stopách lva, který načetl Pavel Hromádka. Vydalo nakladatelství A. Aleph.

Součástí evangelia je i zpráva o hříchu, o radikální změně, kterou přinesl do našeho života Ježíš Kristus a která je s hříchem spojená, hovoří v následujících minutách kazatel Jaroslav Pokorný.

Jsme stvořeni jako bytosti, které se navzájem ovlivňují. Míra tohoto vlivu se může u různých lidí velmi lišit. Někteří ovlivní jen několik jednotlivců ve svém nejbližším okolí, jiní mají dosah větší a jsou takoví, jejichž působení se výrazně otiskne do celých národů a třeba i na mnohé generace. Když takový člověk výrazného vlivu vnímá, že čas jeho působení se chýlí k závěru, většinou se snaží nějak předat určité shrnutí svého poslání, svůj odkaz, který například popisuje, co by měli jeho následovníci dělat. My jsme se už minulý týden začali zabývat Ježíšovým odkazem. Asi nejlépe ho v Bibli zachycují závěrečné části všech čtyř evangelií. Když je spolu srovnáme, tak v některých nacházíme Ježíšova konstatování o jeho moci či pokárání učedníků za jejich nevěru a tvrdost srdcí, ale vždy v závěru každého ze čtyř evangelií je obsažena určitá výzva, poslání, vlastně Ježíšův odkaz v této podobě. Matoušovo evangelium končí takzvaným velkým posláním, jak jsme o tom minule mluvili, a onou výzvou je tam činit učedníky. Dnes se podíváme na závěr Lukášova evangelia a zkusíme i v něm Ježíšův odkaz nalézt. Poslední 24. kapitola Lukášova evangelia nejdříve líčí, jak ženy objevily prázdný Ježíšův hrob, pak pokračuje podivuhodným příběhem setkání vzkříšeného Ježíše s dvěma učedníky utíkajícími z Jeruzaléma a potom se Ježíš ukáže uprostřed svých nejbližších učedníků jako někdo, kdo má skutečné, i když trochu zvláštní tělo. Na to navazuje Ježíšova řeč k apoštolům. Čteme verše 44 až 49. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Ježíš konstatuje a učedníkům potvrzuje to, co se stalo, že Ježíš jako zaslíbený Kristus zemřel a vstal z mrtvých. To byla minulost a přítomnost. A pak přechází k tomu, co je ještě před nimi, co se má dít v budoucnosti, kvůli čemu se vlastně to vše s Ježíšem stalo. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. Tím jádrem, co se má dít, je odpuštění hříchů na základě Kristova díla a to má být vyhlášeno, zvěstováno. Parafrázující překlad Bible Slovo na cestu to formuluje takto. A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy. Že právě toto je klíčové v Ježíšově službě a poslání, vidíme třeba i ve vysvětlení významu Ježíšova jména, když anděl přikazuje Josefovi, aby očekávané dítě nazvali Ježíš, tedy Hospodin je záchrana, protože on vysvobodí svůj lid z jejich hříchů. Tak to nacházíme v Matoušově evangeliu, 1. kapitole, 23. verši. Podobně Jan Křtitel svědčí o Ježíši v 1. kapitole Janova evangelia, že je beránek Boží, který snímá hříchy světa. V Ježíši Kristu je skutečně hřích neutralizován. A když jsem dnes na začátku říkal, že každé ze čtyř evangelií nese ve svém závěru nějakou výzvu a poslání pro Ježíšovy učedníky, tak pozoruhodné je, že v Janově evangeliu nacházíme víceméně stejné poslání jako v Lukášově, tedy odpuštění hříchů. Ježíš tam posílá
ve 20. kapitole 23. verši apoštoli se slovy: komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Má toto odpuštění hříchu nějaké podmínky, za kterých je možné, aby nastalo? Přímo v dnešním textu Lukáše tam jednu podmínku nalézáme, a tou je pokání. Jeden parafrázující překlad toto místo vysvětluje těmito slovy: odpuštění hříchu dostane každý, kdo se obrátí k Bohu. K pokání vybízel i apoštol Petr, když se ho v den letnic jeho slovem zasažení posluchači ptali, co mají dělat. Mnohým z nás už trochu vzdálené české slovo pokání můžeme přiblížit těmito výrazy: vyznání hříchů, lítost, touha po změně, rozhodnutí pro změnu. Druhou podmínkou odpuštění hříchů je víra v Krista. Ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole 43. verši končí Petrovo kázání ke skupině pohanů slovy: jemu, Ježíši z Nazaretu, vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Tedy k odpuštění hříchů nestačí jen uznat je, odvrátit se od nich a obrátit se k Bohu, ale i uvěřit, že Ježíš Boží syn za ně zaplatil plnou cenu, a přijmout jeho jedinečné prostřednictví v celé záležitosti. V odpuštění hříchu je skrytý nesmírný potenciál, a to potenciál zásadní změny. Právě proto onen už dnes citovaný verš v překladu Slovo na cestu: a nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy, ještě přidává: on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Odpuštění hříchů můžeme považovat ne za cíl, ale za prostředek ke změně. Ježíš posílá své učedníky, aby ohlašovali a přinášeli změnu pro tento svět, která přichází skrze odpuštění hříchů. To, co mají apoštolové ohlašovat, samozřejmě přesahuje jejich možnosti a schopnosti. Jejich úkol není to plně realizovat, ale být svědky Ježíše a jeho díla, jeho smrti, zmrtvých stání a cesty k obrácení a odpuštění hříchů. Duch svatý je to zaslíbení Otce a moc z výsosti, o kterých Ježíš mluví hned v následujícím verši. Duch svatý je tím, kdo zmocňuje učedníky k účinnému svědectví, jako to mluví Janovo evangelium i Skutky apoštolů. Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, probouzí v nich touhu po změně, obrací je k Bohu, ukazuje jim na Ježíše jako jediného zachránce, uskutečňuje odpuštění hříchů v srdci člověka a mění jeho život. Podobně jako závěr Lukášova evangelia, i v Janově evangeliu je dar Ducha svatého propojen s odpuštěním hříchů. V jeho 20. kapitole verších 22 a 23 říká Ježíš apoštolům: přijměte Ducha svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Myslím, že v porozumění tomuto textu je třeba se vyvarovat dvou extrémů. Jedním je myslet si, že jako lidé, minimálně někteří z nás, můžeme Boží moc odpuštění hříchů přímo vykonávat, téměř nezávisle na Bohu, v určité soudcovské roli. Opačným extrémem je snížit naši úlohu jen na jakési mluvení o Boží moci. I v souvislosti se závěrem Lukášova evangelia jsem přesvědčen, že máme přinášet do světa Boží moc odpuštění hříchů. Jako Ježíšovi učedníci a vyslanci jsme dostali autoritu přenášet lidi ze smrti do života, ze starého do nového, a to skrze jejich pokání, víru v Ježíše a dar odpuštění hříchů. Milí přátelé, Ježíš Kristus přinesl do našeho světa radikální změnu, která se děje skrze odpuštění hříchů. Toto dílo neskončilo Ježíšovým návratem k Bohu Otci, nýbrž pokračuje dál. Boží duch vnáší onu Ježíšovu radikální změnu do života lidí v každém století. I dnes jsme povoláni
v první řadě být příjemci této změny, ale potom také jejími nositeli skrze pokání, víru v Ježíše a odpuštění hříchů, a to vše v moci Ducha Svatého. Co my s tím dnes, v této chvíli? Abychom byli svědky oné boží revoluční změny pro lidi kolem nás, musíme ji nejprve zakusit ve svém vlastním životě. Bez ohledu na to, kým jsme a co je za námi, věřím, že každý z nás stojí uprostřed sice neviditelného, ale skutečného proudu životodárné změny. Proudu boží lásky a milosrdenství, které se nejvíce projevují v osobě a díle Božího Syna, Ježíše Krista, a přicházejí k nám i dnes skrze Ducha Svatého. Možná může zavřít oči a představit si, že stojíš uprostřed tohoto proudu. Nyní záleží jen na tobě, jestli se tomuto něžnému a zároveň mocnému proudu Boží lásky a milosti otevřeš a dovolíš mu vstupovat do tvého nitra, uzdravovat tvé rány, vynášet vše temné a zahanbující ven a naplňovat tě nadpřirozeným pokojem a radostí. A pak může nastat čas, kdy proudy této životodárné řeky budou plynout z tebe a občerstvovat lidi kolem. Amen. Nechť se tak děje.

Krátce po 20. hodině vás z večerního vysílání Rádia 7 zdraví Lenka Malinová. Pokračujeme ve večerním programu hodinkou, která bude veskrze biblická. Po několika písních se vydáme opět do světa Bible, konkrétně do poslední biblické knihy Zjevení.

něžně se srdcí dotýkáš. S nadějí přicházíš, z milosti své v nás přebýváš.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije, přináší spásu.

0: Obraz dravé šelmy, která ovládne celý svět a k níž budou všichni obyvatelé země nedobrovolně i dobrovolně vzhlížet, vykresluje dnešní úryvek ze 13. kapitoly knihy Zjevení. Přesto se dozvíme, že se najdou ti, kteří před touto absolutní mocí nepokleknou a zůstanou věrní. Kde v sobě objeví sílu vzdorovat nejděsivějšímu vládci historie a jakou cenu za to zaplatí, nám prozradí výklad teologa Johna Vernona McGeeho v relaci Světem Bible. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, při našem společném čtení knihy Zjevení náš komentátor dr. McGee, kterého tu zprostředkováváme, občas odskakuje také k jiným textům písma, než jen k tomu, co je právě před námi. A tak nám posledně připomněl kousek ze 2. epištoly Tesalonickým 2. kapitoly, verše 9 a 10. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Toto je text, který jsme si četli spolu s naším základním textem Zjevení 13 a šlo naposledy o 3. verš. Jedna z hlav té šelmy, jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Náš doktor McGee potvrzuje, že pouze Pán Ježíš Kristus může vzkřísit mrtvé. O Satanovi to nikde v písmu není řečeno. A tak z našeho verše 3. ve 13. kapitole nemůžeme vyvozovat, že by ta šelma byla zemřela a potom byla vzkříšena. Zastánci názoru, že Satan probouzí šelmu ze smrti, považují tu šelmu za pouhého člověka. Nelze popřít, že prvotní církev měla povětšině tento pohled na věc. Nebyli jednotní, pokud šlo o totožnost šelmy. Někteří si mysleli, že je to Judáš Iškariotský, jiní ji spojovali s Neronem. Dokonce i Augustin ve své době napsal: co znamená výrok, ta nepravost již působí, ale jen skrytě, podle 2. Tesalonickým 2.7. Někteří se domnívají, že byla řeč o římském císaři a proto Pavel nemluvil naplno, ač očekával, že budou jeho slova správně pochopena, totiž že jde o Nerona, jehož činy se zdály být činy antikrista. Odtud někteří vyvozovali, že bude Nero vzkříšen z mrtvých jako antikrist. Tolik citát Augustinova výroku. Jiní usuzují, že se obraz šelmy vztahuje na celou římskou říši a že císařství, které bylo vládní formou v době, kdy Řím padl, bude znovu úžasným způsobem obnoveno. Jsem přesvědčen, že se tak stane, tedy že římská světovláda bude obnovena, povídá náš doktor McGee, ale nepovažuji to za vzkříšení, protože Řím ve skutečnosti nikdy neumřel. Řím se rozpadl na mnoho maličkých dílčích království, anebo prostě na nějaké maličké celky, které svým způsobem fungují a žijí dodnes. Ale antikrist to všechno zase dokáže scelit. Rozbité kousky znovu spojí v báječný fungující celek. Myslím ovšem, že v obou názorech je něco, co lze doporučit, a zároveň něco, proti čemu jsou oprávněné námitky. Předně, žádný zlý člověk nemůže být doopravdy vzkříšen dřív, než se bude konat soud před velkým bílým trůnem. A tehdy bude mít jen Kristus právo vzbudit mrtvé, aby vstali. Na Kristův pokyn budou vzkříšeni a budou stát před velkým bílým trůnem. O tom budeme číst ve Zjevení 20. kapitole verše 11 až 15. Už jsme se zamýšleli nad slovy Pána Ježíše z Janova evangelia z 5. kapitoly. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Jan 5, 28. Jen Pán Ježíš Kristus může křísit mrtvé. Lidi spasené i nespasené. Satan takovou moc nemá. On není dárcem života. On je naopak ďábel.

Zdá se mi, že třetí verš 13. kapitoly knihy Zjevení vyžaduje ještě trochu důkladnější vysvětlení. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Věřím, že šelma je muž, který předvede předstírané vzkříšení a tím upoutá úžasnou pozornost. Bude to velký podvod, velká lež období velkého soužení, vysvětluje náš doktor McGee. Je nám řečeno, že Bůh vydá lidi do moci klamu, aby uvěřili nehorázné lži. 2. Tesalonickým 2.11. A tento klam bude součástí té velké lži. Lidé neuznají vzkříšení Kristovo, ale bezesporu hodlají padělat vzkříšení Antikristovo. Ta smrtelná rána se zahojila, četli jsme si. A to ukazuje na ruhačské napodobení smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Výzva těch dnů bude znít, co udělal Kristus, aby to nedokázal i Antikrist. Ale nikdo nedokáže opakovat Kristovo vzkříšení. Mohou je napodobit, nikoli však opakovat. A přece Antikrist napodobí vzkříšení takovým způsobem, že svět oklame a strhne na svou stranu. Jak nehorázná lež to bude. Věřící spasení lidé dnes vyznávají: Kristus vstal z mrtvých. A chloubou nevěřících toho dne bude: i Antikrist vstal z mrtvých. Obnoví se existence Římské říše pod krutou rukou člověka, který jako strhující scénku sehrál vzkříšení, a lehkověrný svět, který zavrhl Krista, se nakonec nechá podvést tímto padělkem. Z dosud přečtených textů písma si nyní začínáme skládat ucelenou podobu Antikrista. Jezdec na bílém koni, Zjevení 6. kapitola, přinesl světu klamný mír. V historické etapě svých dějin svedl člověk nejméně 1500 válek a podepsal snad 8000 mírových smluv. Přesto se v celých svých dějinách člověk mohl těšit ze skutečného míru dohromady jen asi 200 nebo 300 let. Docela výstižně to vyjádřil Chesterton, když řekl: jedním z paradoxů tohoto věku je, že je věkem pacifismu, nikoli však věkem míru. Antikrist přichází s falešným programem, který předstírá, že přináší světu mír. Anglický historik Arnold Toynbee v roce 1953 prohlásil: lidstvo je nuceno vlastnit stále větší množství smrtonosných zbraní a zároveň se svět stává víc a víc vzájemně závislý ekonomicky. Technika přivedla lidstvo do takového stupně tísně, že jsme zralí pro zboštění jakéhokoliv nového císaře, kterému by se podařilo svět sjednotit a nabídnout mu mír. Tolik citát z anglického historika. To je tedy vše, co stačí, aby Antikrist světu nabídl, až přijde. Řekne: hodlám vám dát mír. A lidé zajásají. Snad dokonce po nábožensku řeknou: haleluja. A slibujícího diktátora uvedou do světovládného úřadu. Tak to děláme ve Spojených státech, kde si o sobě myslíme, že jsme velmi kulturním, vzdělaným, světa znalým a civilizovaným demokratickým národem. Rozhlíží se po svém bezprostředním okolí náš starý zkušený Američan.

klekali také před šelmou a volali: kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? Zjevení 13, 4. verš. To je vrcholný okamžik pro Satana. On touží být uctíván. A v této době se mu bude klanět celý svět. Příteli, kdyby dnes Duch Boží vzdálil ruku od tohoto světa, od nás Božích dětí, mám strach, že bychom se mnozí dostali na scestí. Kdyby se v tu chvíli objevil Antikrist, šli bychom za ním, jako jde věrný pejsek za svým pánem. Klekali před šelmou a volali: kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? Jaká parodie na klanění, které patří jedině pravému Bohu. Jakoby ti lidé říkali: hleďte, my se klaníme něčemu mnohem obdivuhodnějšímu, než je jakýsi neviditelný Bůh. I dána jsou jí, čili té šelmě, ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za 42 měsíce. 5. verš. Jedinou dobrou zprávou zde je, že Antikrist bude královat jen omezenou dobu. Pouhých 42 měsíců, čili 3,5 roku. Ústa mluvící veliké věci, nebo ústa, která mluvila pyšně, podle jiného překladu, to znamená, že Antikrist je mužem velkých slov. Daniel se o tom v souvislosti s ním také zmiňuje. On bude opravdu velký mluvka. Slíbí komukoli cokoli, jen aby to podepřelo jeho moc. To je jeden z důvodů, proč byste měli být opatrní, nasloucháte-li dnes někomu v rádiu nebo v televizi. Včetně tohoto chabého hlasu, ať je to Vernon McGee nebo Pavel Vopalecký nebo nějaký politik, učitel či novinář. Musíme prověřovat všechno, co slyšíme, důrazně nás upozorňuje náš starý učitel. Antikrist se bude umět vemluvit do přízně tohoto světa. Do přízně světa, který odmítl Krista. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se jménu jeho rouhala, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na zemi. Zjevení 13, 6. verš. To je děsná mes, ke které došla šelma ve svém rouhání. Díky Bohu, že církev v tu dobu už nebude na zemi.

A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým. Svatí, kteří zde budou i v době soužení, i když to už nebude církev, budou krutou šelmou přemáháni. Mnoho věřících, židů i pohanů, v té době podstoupí mučednickou smrt. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa napsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Spurgeon říkával, jsem rád, že moje jméno bylo zapsáno v beránkově knize života dřív, než jsem zde vůbec byl, protože kdyby Bůh čekal, až se tu objevím, nikdy by si mě nevybral. Tolik citát. Věřím, že to platí o všech svatých, jak v dobách církve, tak v době velkého soužení, i když je to výrok, který mnoha lidem zřejmě zamotá hlavu. Bude to hodina největšího temna ve světových dějinách, ale jak věřím, církev zde už díky Bohu nebude. Jak jsem vděčný, že dobu velkého soužení nezažiji, nebudu podřízen Antikristovi. Já patřím Kristu, vyznává náš přítel a bratr v Pánu Ježíši. Nečekám na Antikrista.

Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. To jsou 9. a 10. verš ve 13. kapitole Zjevení. Bezesporu je to jeden z nejpůsobivějších výroků v božím slově, které v nás vyvolávají bázeň nebo až strach. Jestli kdo, kralicky. To se opakuje 3x. Aby každý nastavil ucho a bedlivě naslouchal božímu slovu. A to bez přestání v každém věku. Apoštol Pavel píše Římanům v 10. kapitole, tedy víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. Římanům 10.17. Má-li kdo uši, slyš. Znovu se zde snoubí svobodná vůle člověka a svrchovaná volba odjinut, zhora. Jestliže kdo, kralicky, to znamená kdokoli, má-li kdo uši, nemá snad každý člověk uši, má, ale jsou někteří lidé, kteří neslyší. Přestože uši mají, jsou tací, kteří prostě vůbec neposlouchají. Měl jsem souseda, penzistu, a jeho manželka byla obdivuhodná žena, jen trochu moc povídavá. Když soused chodíval něco dělat venku, vyndával si z uší naslouchátka. Byl totiž nedoslýchavý. Jak jsem zjistil, dělával to záměrně. Jednoho dne prořezával strom, když z domu vyšla jeho paní a co si mu snad 5 minut vykládala, než si všimla, že její muž nemá v uších naslouchátka. On při jejím povídání nepřestal řezat pilkou a tak, když pochopila, otočila se a šla zpátky do domu. Neslyšel si ani slova, co jsem povídala, že? Přesně tohle si ovšem starý pán přál. Byl tam kvůli prořezání stromu, ne proto, aby vedl nějaké řeči. Je velmi mnoho lidí, kteří si pro slyšení božího slova jakoby vyndávají naslouchátka. Jednoduše to slovo nechtějí slyšet. Jak rád bych každému na zemi umožnil, aby s námi studoval boží slovo. Třeba prostřednictvím našeho rozhlasového biblického vzdělávání. Rozhlíží se náš doktor McGee.

0: Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Tato Janova slova pro mne ani pro tebe, milí posluchači, pokud si Božím dítětem, neplatí. Aspoň doufám, že pro tebe neplatí. Vím určitě, že nejsou pro mne, protože počínaje čtvrtou kapitolou se kniha Zjevení dotýká budoucích událostí, které se už netýkají církve na zemi. Církev, to znamená všichni znovuzrození věřící z doby milosti, v době velkého soužení už na zemi nebudou. Apoštol Jan ovšem mluví ke svatým Božím lidem, kteří v ten čas ještě budou na zemi. Jak zde vidíme v našem textu Zjevení 13, během soužení bude světovým diktátorem Antikrist. Lidé nebudou moci kupovat ani prodávat nic bez jeho svolení, bez jeho vědomí, bez příslušnosti k jeho jednotné organizaci a bez poslušnosti jeho nárokům. Bez jeho povolení nebudou smět ani cestovat. On bude světu vládnout jako nikdo nikdy v minulosti. V těch dnech se má projevit, jak jsme si četli, trpělivost a víra Božího lidu. Jestli budete na tomto světě během velkého soužení, pak budete s trpělivostí a vírou muset nést hrozné zkoušky, které budou přicházet i na Boží lid věrných v té době. Ale upozorňuji, že to nebude církev. Bůh se očividně odtáhne od světa a na krátký a přesně vyměřený čas uvolní prostor Satanovi. Satan bude mít plnou moc. Kdyby to nebylo jen na krátký čas, na zemi by podle slov Pána Ježíše nikdo nezůstal. Matouš 24:22. Dnes ještě na světě aktivně působí Duch Svatý, který Satanův odpor omezuje, potlačuje. Duch Svatý svým způsobem brání zlu, ač se nám to možná nezdá. Ale pomysli jen, jaké to bude, až tuto úlohu Duch Svatý nebude konat a až bude zlým lidem dovoleno dělat, co se jim zlíbí. V závěru našeho pořadu se jen vracíme k tomu, že Pán Ježíš Kristus je spasitelem. Kdo v něho věří, má život věčný a nepřijde na soud. Ani tyto soudy na zemi se nemusí týkat toho, kdo se Pánu Ježíši celým srdcem oddá a pro něho bude žít, jemu bude sloužit, jeho bude mít jako spasitele a Pána ve svém životě. To je naše přání, milí posluchači. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento díl i další odvysílané díly najdete v našem zvukovém archivu, na našem webu a také na našich podcastových místech. A nakonec výzva. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za podporu. Děkujeme.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Své vyznání vyspíval Corey Asbury. Zpíval: nechci už jen přežívat, nechci být sám, potřebuji Bože, abys rozluštil, co je v mém nitru.

0: Společnost vám dělá večerní vysílání Rádia 7 s Lenkou Malinovou u mikrofonu. Je 21 hodin a opět po týdnu vás vítám u poslechu relace Večer pod lampou, ve které posloucháme čtení dobrých knih. V současné době se pomalu pročítáme spisem Davida Lowly České studny aneb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 10. Studna proroctví.
1: Ale Mojžíš mu řekl, ty kvůli mně žárlíš. Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci. Kéž by jim Hospodin dal svého ducha. 4. kniha Mojžíšova, 11. kapitola, 29. verš. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. První dopis Korinským, 14. kapitola, 1. verš. Kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. Kniha Zjevení, 19. kapitola, 10. verš.
0: Každý, kdo žije, mluví. Komunikace je nezbytná pro každý rostoucí vztah. Tam, kde komunikace chybí, vztahy stagnují, či spíše umírají. Kde se vztahy rozvíjí, rozvíjí se i komunikace. Vyvíjí se podle dané situace a okolností, jinak zakrní. Kvalitní, rostoucí komunikace je hlavním předpokladem pro důvěru. Stejně je tomu ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Člověk mluví s Bohem skrze modlitbu, ať jsou i jiné vyjadřovací možnosti. Živý Bůh komunikuje s člověkem především skrze písmo, Bibli, ale také přímo skrze proroctví. Proroctví může být sen či vidění, vnitřní či akustický hlas nebo jiná forma zjevení. Může se týkat minulosti, přítomnosti či budoucnosti a slouží k povzbuzení, poučení či napomenutí. Bůh tím rozvíjí vztah důvěry a přátelství s konkrétním člověkem. Reaguje tak na dané okolnosti, ve kterých člověku přináší svoji radu, pomoc a světlo do určité situace. Častokrát zjeví nebo připomene jisté místo Bible, které je pak danému člověku proroctvím. Jindy Pán mluví ke křesťanu přímo nebo pošle anděla s poselstvím, tak jako k Marii, Ježíšově matce. Bůh stojí o kvalitní a hluboký vztah s člověkem a proto mluví. Mluví i v dnešní době, nezemřel a proto mluví. Bůh říká, dotazujte se mě a já vám odpovím. Pán je věrný a co slíbil, také splní. Každý křesťan, jenž má ducha Kristova, může prorokovat. To znamená, že je schopný slyšet Boží řeč a je-li to třeba, reprodukovat ji dalším lidem. Ježíš řekl Pilátovi,
1: každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
0: Mojžíš i apoštol Pavel si přáli, aby každý, žid či křesťan, prorokoval. Je touhou Božího srdce, aby lidé slyšeli Boží řeč a přijali ji. V české historii Bůh vyléval na Čechy svého svatého ducha, což se projevovalo hojným prorokováním. Prorocký duch neboli pomazání bylo znát na průkopníku českého probuzení Milíči z Kroměříže. Hned po svém obrácení si začal uvědomovat množství hříchů svých, národních, ale také kněžských. Protože věřil v moc Božího slova, začal v Praze kázat ohňová slova, která počase zasáhla množství lidu. Milíčovo povolání však bylo širší. Měl v srdci trápení pro celou říši, umocňované vnitřním Božím hlasem o brzkém příchodu Antikrista a konci světa. Dostal se do vnitřních zmatků, z nichž mu nikdo nedokázal pomoci. Rozhodl se tedy, že půjde do Říma za papežem, aby tento rozsoudil. Čekání na papeže, který do té doby bydlel v Avignonu, bylo dlouhé, a tak Milíč z vnitřního puzení ducha vyvěsil na dveře chrámu svatého Petra oznámení, že tam bude kázat o příchodu Antikrista. Tím se hned stal podezřelým z kacířství a byl římským inkvizitorem uvržen do vězení. Pod donucením napsal své zamýšlené kázání o posledním dni Páně, ale inkvizitor měl za to, že něco zatajil. Proto napsal Milíč traktát o Antikristovi, kde odkrývá své nitro. Píše tam.
1: Byl jsem u vytržení ducha a slyšel jsem to, co jest psáno v Apokalypse v kapitole 2. Tomu, kdo zvítězí, dám pokrm ze stromu života, jenž jest v zahradě mého Boha. A brzy zaznělo do vniterného ucha srdce mého, že jsem pojídal kdysi ze stromu vědění dobrého a zlého, chtěje vědět a chápat nad síly, neboť jsem se pokládal za převelikého horlitele pro čisté boží slovo.
0: Milíč činil častější pokání z toho, že hloubal nad věcmi, které mu nenáleží a nejsou ku prospěchu církve. Poté mu přišel na mysl příchod antikristův a duch mu řekl.
1: Čti Evangelium Matoušovo kapitolu 24. Když uzříte ohavnost spuštění, popatř na ohavnost, která jest v církvi, a přemýšlej o létech Danielových.
0: Milíč to nechtěl slyšet, měl to za pokušení a modlil se velmi vřele, aby to od něj Bůh odňal. Ale stal se pravý opak. Nutkání přemýšlet o antikristu sílilo. Proto se rozhodl jít k papeži, aby mu s tím pomohl. Z vězení mu pomohl papežův bratr kardinál Grimaud. Milíč byl ospravedlněn a bylo mu dovoleno osobní slyšení u papeže Urbana V. Ten ho poněkud uklidnil ohledně příchodu antikrista a přislíbil mu, že se bude zabývat i jeho návrhem na všeobecnou nápravu církve. Milíč měl promyšlený projekt na obnovu církve. Navrhoval papeži, aby svolal koncil, kde by se biskupové rozhodli zahájit mocnou kazatelskou činnost. Kazatelé měli jít do celého světa rozhlásit zvěst evangelia, jenž by probudila církev i pohany, aby se stali protiváhou antikrista. Milíč se vrátil do Prahy a pokračoval ve své práci. Když se však papež ke svolání sněmu neměl, napsal mu dopis, ve kterém se mísí úcta k papeži s naléhavým nucením, aby povstal k duchovní, ne světské válce proti hříchům v církvi i ve světě.
1: Hle, nastává válka nikoli proti sektě a tyranství, ale tolik bojů, kolik je útoků na evangelickou pravdu. Ejhle, nejprve, knížata tvá, druhové jsou zlodějů. Všichni milují úplatky, jdou za odměnami, sirotkům neposkytují spravedlnosti a nevstupuje k nim převdovy, totiž církve svaté. Hle, pole tvé je zaplněno koukolem, hle, zahrada plna kopřiv. Vytrhej zlé a vsaď dobré, aby neřekl někdo o tobě a tvém poli, polem lenivého člověka jsem přešel a hle, kopřivy všecko zaplnili. Hle, na všech stranách světa buď válka, nebo mor, nebo hlad, a již proti všemu lidu zuří boží hněv. Vezmi kadidelnici srdce a naplň ji ohněm nejvřelejší lásky a obětuj sebe, stoje mezi Bohem a lidem, aby rána ustala.
0: Když si papež hleděl svého, i Milíč si hleděl svého. Uprostřed Prahy vybudoval nový Jeruzalém, kde měl biblickou školu pro budoucí kazatele a ubytovnu pro obrácené prostitutky. V kázáních dál brojil proti moci hříchu, mocí ducha a slova božího. Jednou se už neudržel a ukázal v kostele na císaře Karla IV. Svého příznivce a nazval ho antikristem. Byl za to uvězněn, ale na přímluvu císaře brzy zas propuštěn. Milíč vytýkal císaři, že zkazil církev tím, že jí dopomohl k velkým majetkům. Zdá se, že přes své omily měl Milíč autoritu prorocky promlouvat ke dvěma nejvyšším autoritám tehdejšího světa, císaři i papeži, a oni mu s respektem naslouchali. Bohužel pouze naslouchali.

0: Milíčův žák Matěj z Janova, mistr svobodných umění, na slavné pařížské univerzitě pokračoval v práci svého učitele. Přijal od pána slovo synu člověčí, rozkopávej stěnu.
1: Synu člověčí, rozkopávej stěnu. I poslechl jsem hlasu Boha svého a rozkopal jsem ji trojím způsobem. Denním kázáním klidu, stálým zpovídáním a spisováním těchto spisů s velikou pečlivostí ve dne i v noci.
0: Janov také prorocky předpověděl vznik jednoty bratrské 100 let předtím, než se tak stalo.
1: Nyní nabyla proti nám převahy zloba nepřátel pravdy, ale nebude tomu tak navždy. Neboť povstane lid nepatrný bez meče a bez moci, jehož překonati nebudou moci.
0: Ve stejný čas, ještě před nástupem Husa, se v Čechách formovaly jakési domácí skupiny. Šlo především o svobodná děvčata a vdovy, které se setkávaly k modlitbám a rozjímání nad Božím slovem. Říkalo se jim bekyně a mělo to hanlivý nádech. Nechtěli se přidat k žádné řeholi a svázat se tak mnohými omezeními. Na těchto setkáních docházelo běžně k prorockým viděním, která se rodila v těsném spojení s Bohem na modlitbách a zpětně je motivovala k dalším modlitbám. Aniž by sami sebe identifikovali jako proroky. Vždyť ani církev tehdy nevěřila v prorocký dar či v prorocký úřad. To však Bohu nebránilo, aby národům posílal proroky, jak to trpělivě činíval v době starozákonní.
1: Posílával jsem k nim nepřetržitě všechny své služebníky proroky. Posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě.
0: Říká pán skrze Jeremiáše. Mnozí proroci v Českém království působili bez mandátu církve, bez zázraků, bez předpovídání budoucnosti a přece byli Božími ústy i jeho vedoucími. Takový byl i Jan Hus. Prostý a přece výjimečný, míru milovný a přece bojující, odmítaný a přece slavný. Jeho učení bylo prorocké, jeho vliv byl prorocký, měl dosah na celý svět. Byl upálen, umlčen a dodnes mluví. Jeho odkaz je živý. Jako kořen podzemí dosud žije v srdci každého Čecha touha po pravdě, láska ke svobodě, úcta k Božímu slovu a nadšení pro ryzí život v upřímnosti. Jaký to paradox. Hus je dán do církevní kladby, ale cítí mandát napomínat papeže, že nemá účast na církvi, těle Kristově, pokud nežije podle řádu onoho těla, jehož hlavou je Kristus. Je to mandát plynoucí z víry ve svrchovanou autoritu Božího slova, dále z prorockého pověření a nakonec z Husova čistého života. V prorocké autoritě si Hus troufá napadnout celý středověký systém stojící na dvou sloupech, císaři a papeži, moci světské a moci duchovní. Jakoby neviděl, že je to boj předem prohraný. Neviděl, protože žil vidinou království nebeského. Hus byl idealista, toužil vidět v Českém království církev, jako byla ta prvotní, jež se řídila pouze zákonem Kristovým. Věř a miluj. Milý Jan Hus narazil, ale svojí smrtí neprohrál, nýbrž zvítězil. Nad českým národem se otevřelo nebe a lidé zatoužili po pravdě evangelia. Nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě.

0: Jakoubek ze Stříbra pokračoval v Husových šlépějích. Nevíme, jak zapůsobila jeho prorocká výzva Praze ve spisu Výklad na zjevení svatého Jana, kde píše:
1: Protož obrať se zhovadilý lidé k Bohu, oblec se v život lidský, navrať se ku pokání, ať by se Bůh smiloval nad tebou, nebť jest rána páně přišla. Ninive obrátilo se k hlasu jednoho dne a Praha mešká obrátiti se a náramně jest veliká hříšnice, kteréžto pán mnohá slitovanie otvírá a nechce, by zahynula s lidem. Protož přestaň, Praho, a obrať se a čiň pokání, aby hněv páně mohla ukrotiti, svlékuci si z sebe život zhovadilý, starý a šelemný.
0: Roku 1457 odešli bratří vedení Řehořem do Kunwaldu a založili jednotu bratrskou. Dalších 10 let se doptávali Hospodina, zdali se mají oddělit od církve utrakvistické a založit vlastní zřízení a kněžství. Po mnohých modlitbách došli k tomu, že ano. Modlili se za zjevení, kdo je má vést. Již dříve bratr Řehoř měl vidění 3 osob, které střeží jakýsi strom plný ovoce a ptáků, kteří se tam usazovali. Proto na synodě velhodce Urychnova nad Kněžnou roku 1467 zvolili volbou 9 mužů, kteří by se pro toto povolání hodili. Poté vzali 12 lístků a pouze na 3 z nich bylo napsáno jest, tedy je to Boží vůle. Mohlo se tedy stát, že by si všech 9 osob vybralo prázdný lístek. Tímto způsobem Bůh vybral 3 muže, v nichž Řehoř zřetelně poznal muže z vidění. V tu chvíli přišlo jakési nadpřirozené potvrzení z nebe, snad zářivé světlo, pro které byli všichni naplněni velikou radostí. Řehoř se o tom znamení zmiňuje arcibiskupu Rokycanovi, ale jen opatrně, z obavy před nepochopením. Krásným obrazem ukazujícím na prorockého ducha je Matěj Poustevník, prorok téměř Eliášovský. Vynořil se z boubínského pralesa, kde žil v půstech jako na poušti, roku 1519 v Praze a začal kázat na ulicích, v hospodách, u řeky i jinde.
1: Nucený sa vnitřním svědomím, přišel jest do Prahy z dobré a žádostivé horlivosti mysli své a spuzení ducha Eliášova i počal kázati slovo Boží, hyzdě hříchy a všeliké nešlechetnosti a zvelebuje ctnostný, mravný a svatý život lidem, někdy po hospodách a někdy po ostrovích a pobřezích. Lid čím dál tím valněji hrnul se k jeho kázáním, odbývaným obyčejně pod širým nebem.
0: V jeho kázáních byla neobyčejná moc a působivost, takže si ho všichni chtěli poslechnout. Několikrát byl z města vypuzen kněžími a radními. Nakonec byl uvězněn a roku 1525 definitivně z Prahy vypovězen. Jenom pro ukázku je zde úryvek z dopisu, jenž napsal pánům pražským.
1: Život sytý, vykrmený, vyobročený, vede je k nádheře v oděvu. Je pohanský a sodomský, a zvláště na mužském pohlaví. V těch kabátích a nohavicích právě sodomsky a ďábelsky chodí, odhalujíce se i svlačujíce až do kabátu, před pohlavím ženským a panenským, beze všeho studu, jako hovada. Proto jich také veliké množství na každý den ďábel tím pekelným ohněm spálí na kvasích, když jedni přes druhé v šaty pyšné strojí, aby se sobě líbili, nase, smilně a oplzle zhlédali a pekelným ohněm se zapalovali v tancích, plesáních, v mrzkých a smilných objímáních.

0: Podívejme se nyní na jednoho z největších a také v cizině nejznámějších Čechů, Jana Amose Komenského. To by byla kapitola sama pro sebe. Komeniologové se těžko srovnávají s touto polaritou Komenského osobnosti, ve které se pojí přísný vědecký pragmatismus se stejně silnou vírou ve svět nadpřirozený a jeho zákonitosti. Komenský jako prorok nejsilněji vystupuje ve dvou svých spisech Oživlý Ageus a Křiky Eliášovi. Sám se stotožňuje s Eliášem, který přijde, aby obnovil všechno. Odtud Komenského všenápravné snahy. Potvrzením by mu mohlo být, kdyby se mu podařilo sestavit perpetuum mobile, takzvanou machinku. To se mu sice nepodařilo, obnovit svět také ne, nicméně byl božím hlasem k národu, který Čechům dodával odvahu a naději po staletí rekatolizace až do dnešních dnů. Kdo by neznal Masarykem i Havlem citovaný výrok z Kšaftu jednoty bratrské?
1: Věřím i já Bohu, že po přejítí vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí. O lidé český.
0: Komenský byl chyliasta a jako takový očekával brzký příchod pána Ježíše a nástup jeho tisíciletého království na zemi. Na závěr svého života přiznává, že se mnohdy zamotal do marných labyrintů a dlouho tam bloudil. Mínil tím své snahy sestrojit machinku či proniknout do řádu nebeských těles. Pochyboval i o tom, zda bylo správné, že vydal Drabíkova proroctví, která se ukázala jako falešná. Jeho pozitivní víra v to, že Bůh mluví nadpřirozeně i v jeho době, je vidět z knihy Unum Necessarium, jedno potřebné, kterou napsal 2 roky před smrtí, z níž citujeme.
1: Ale protože je svět hluchý k volání Boha a jeho služebníků, protože řádný hlas služebníků církve ztratil sílu a mimořádné prostředky, jestliže Bůh nějaké probudí, zbavují síly sami řádní služebníci, když znamení a zázraky odmítají a vysvětlují přirozenými příčinami, mimořádně osvícené prosté lidi nazývají fanatiky, andělská zjevení, extáze, oslovení hlasem Božím připisují působení satana, co potom zbývá? Trojí. Za prvé mlčení a úžas, za druhé vzdechy a nářky, za třetí očekávání Božích soudů, které přijdou jako potopa a snad už přicházejí.
0: Mám za to, píše autor, že ačkoliv se Komenský někdy zapletl do rozumování, filozofování a někdy podlehl falešným prorokům i učitelům, přesto zachoval víru a lásku neošemetnou až do konce. A mnoho jeho spisů mluví dnes stejně aktuálně jako tehdy, což dokazuje, že jsou vydávány znovu a znovu během těch 400 let. Nejen Komenský věřil v obnovení jednoty bratrské. Roku 1624 se narodil v Žilině u Nového Jičína Jiří Ješke, který v době kruté rekatolizace zachovával víru Beránkovu a modlil se za vzkříšení jednoty. Před svou smrtí si zavolal syna a vnuky a říká jim.
1: Avšak moje milé děti, vy uzříte veliké vysvobození. Ostatkové budou spaseni. Nevím určitě, zda toto vysvobození se uskuteční zde na Moravě, anebo budete muset vyjít z Babylona. Ale vím, že se to stane brzy. Jsem nakloněn věřiti, že z této země vyjdete a že vám bude nabídnuto místo v zemi a na určitém místě, kde budete moci sloužit pánu bezbázně podle jeho svatého slova.
0: Psal se rok 1707. První exulanti odešli do Hernhutu roku 1722. Hernhut byl od roku 1727 plný zázraků, proroctví a znamení. Moravští bratři zcela běžně prorokovali. Mnoho jejich rozmluv byla slova poznání a moudrosti. Zpívali prorocké písně, přirozeně přijímali zjevení. Nechali se vést Duchem svatým. Stále s ním počítali, žili v jeho přítomnosti a k potvrzení jim velmi často sloužil los. Jímž se s modlitbou doptávali pána, ať již na praktické drobnosti, nebo i na toho, koho si mají vzít za manželku. Výmluvnou ilustrací jejich dětské důvěřivosti Bohu může být sám hrabě Zinzendorf.
1: Úcta kapitána Gerisna k muži, k němuž se teprve přednedávnem připojil, nezměrně vzrostla od jedné události téměř na konci plavby. Dne 14. února přepadl loď James poblíž Skilly Island tak silný jižní vítr, že hrozilo, že na útesech ztroskotá. Bylo to tak vážné, že celá posádka, včetně kapitána Garrisona, mořského veterána, měla strach. Zinzendorf se nijak nevzrušoval a po nějaké době pokojně sdělil Garrisonovi, že bouře skončí za 2 hodiny. Když se blížila určená doba, zavolal přátele, aby šli na palubu sledovat počasí. Úžaslý kapitán Garrison viděl, jak se předpověď plní, a za chvíli byla loď mimo nebezpečí. Na otázku, jak mohl tak přesně předpovědět konec bouře, dostal od hraběte odpověď. Víc jak 20 let mám důvěrné obecenství se svým drahým spasitelem. Proto když se dostanu do nějaké neobvyklé nebo nebezpečné situace, první věc, kterou udělám, je pečlivé prozkoumání toho, zda nejsem na vině. Když najdu něco, s čím nejsem spokojen, kleknu a prosím za odpuštění. Spasitel mi odpustí a obvykle ve stejnou dobu mi dá vědět, jak záležitost skončí. Když se rozhodne nezjevit mi to, zůstávám v klidu a říkám si, že je pro mne lepší to nevědět. Tentokrát mne však ujistil, že bouře bude trvat ještě 2 hodiny.

0: Podobných příběhů je možno vyprávět nespočet, jak Bůh v nouzi dával zcela konkrétní zjevení ku pomoci pronásledovaným bratřím. Jan Jílek utekl pro víru do Gerlachšajmu, ale opět se vracel, aby z Čech odvedl další skryté símě. Když byl v Čechách po sedmé, přišel s jedním bratrem k Čermákům do Nedošína. Byli unaveni a tak na půdě zalehli ke spánku. V noci se Jílkovi zdál živý sen, jak jezuita s hrobařem přijeli k tomu domu a zatkli je. Někdo ho vzbudil s tím, že ho třikrát udeřil do levého boku a cítil, jako by mu někdo říkal: pospěš a jdi pryč, nemeškej. Vzal si hůl do ruky a chystal se k odchodu. Když však vzbudil svého přítele, ten se mu jen vysmál, že věří snům, a zlobil se, že ho vůbec budí. Jílka to zvyklalo a tak v úzkosti duše opět ulehl. Brzy ráno se vše naplnilo, jak to bylo ve snu. A Jan Jílek pobyl několik let v strašné šatlavě v Litomyšli. Jaké to bylo radostné požehnání, když církev slyšela hlas svého ženicha. Jednota bratrská i Moravané zachovali hlubokou jednotu, neboť měli společný základ, Krista, ale také společný cíl. Skrze prorocké zjevení jim byl tento cíl stále stavěn před oči a to je chránilo před rozptylováním a rozdělením.
1: Není-li žádného vidění, lid pustne. Ale blaze tomu, kdo zachovává zákon.
0: Boží lid duchovně pustne a svět ho rozhání, není-li posilován Božím zjevením. Aktuální vize, zaslíbení či sen táhnou církev kupředu k cíli. Chybí-li to v církvi, je pak podobná tělu bez očí. Tápe, hmatá, zkouší, kde je pevná zem pod nohama, žije stylem pokus omyl. Ale žádné jistoty v tom není a svět neosloví.

0: Dostali jsme se k prvnímu kameni, který zanesl studnu proroctví v Čechách. Zklamání. Toto zklamání z Boha i církve vede k úzkostnému strachu přijmout vizi a jít za jejím naplněním. Zklamání v církvi vede k neplodnosti. Církev musí hledět kupředu smělým pohledem víry v Boží dobrotu, moc a jeho sliby. Nemůže žít z minulosti nebo pouze v přítomnosti. Aby něčeho dosáhla, musí vidět dopředu. A k tomu se bez prorockých snílků a vizionářů neobejde. Církev se musí přestat bát prorocky snít o probuzení. Jen to ji probudí k pracovitosti a investicím na Božím poli. Druhá příčina znečištění našeho pramene je negativní zkušenost s proroctvím. Ať již s Božím proroctvím, které bylo řečeno v jiném duchu než Kristově, které bylo špatně interpretováno, řečeno na nesprávném místě či v nesprávný čas, nebo s proroctvím falešným. Tak či onak přivedlo to církev i jedince k pohrdání proroctvími. Bůh nás nabádá v písmu:
1: Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
0: Odmítnutí Božího prorockého slova nebo vidění uhašuje oheň Boží v lidských srdcích až k následnému zvlažnění. Pán mnohdy mluví o budoucích věcech, aby církev povzbudil a motivoval. Někdy je pro naplnění slova třeba splnit podmínky, jindy se poselství týká věcí, které přijdou třeba za 100 let. Bůh dává krátko i dlouhodobá zaslíbení a to je pro církev matoucí. Musí se naučit přijímat i zaslíbení, která se nenaplní za jejího života. Třetím kamenem na pramení je přílišné rozumování, jistý pragmatismus. Jenže to slovo má pozitivní obsah jako věcnost a nezaujatost, proto se sem v původním smyslu nehodí. Mluvíme zde o sítu rozumu, zkušeností, logiky, teologických zábran, kterým každé proroctví prosíváme a filtrujeme. Ano, proroctví mají být rozsuzována, ale duchem a slovem Božím. To, co církev nechává projít sítem rozumování, se stane všeobecnou informací, která nenatchne ani neusvědčí. Takto okleštěné proroctví nemá žádnou moc. Touha mnohých vedoucích v církvi mít vše pod kontrolou, všemu rozumět a umělé vyvažování není dobré. Církev, tělo, se vyvažuje, tedy dostává do rovnováhy již tím, že když údy správně fungují, přichází napětí, s tím vzájemné doplnění a nutná rovnováha a stabilita. To je Boží milost.
1: Vždyť naše poznání je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář.
0: To je omezení proroka. To, co mu pán odkrývá, je jen malá částka poznání. A to je dobře. Potřebuje doplnění od jiných údů, jinak se v té hádance zamotá. Stále o proroctvích platí, že
1: učiníme dobře, když se prorockého slova budeme držet. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
0: Až se to stane, proroctví pominou a zůstane Boží láska.

0: Desátou kapitolu z knihy Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Pokud vás slyšené zaujalo, nabízíme druhý poslech, tedy možnost poslechu či stažení audiosouborů z našich webových stránek. Hledejte na adrese www.radio7.cz kolonku archiv pořadů ke stažení.
1: Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší nežli zeď. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z karet, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: To byla kapela Deep Insight a ke 22. hodině k relaci Doteky nás dovede Karel Řežábek s písní Dál přiměstuj.
1: Viděl jsi můj příchod, slyšel jsi můj křik, první slunce východ, můj první vzlik. Viděl jsi mě hrát si, mé první krůčky, pískem kapsit spát si, házet smíčky.

Vidíš mi smát se, vidíš mé slzy, s temnotou práce a co mě mrzí. Znáš moji touhu, znáš moje chyby. Čeho mám příliš a co mi chybí?

0: Vítejte u relace Doteky, biblického vyučování Charlese Stanleyho. Když udeří nepřítel, potřebujeme slovo povzbuzení a skutečnou úlevu od strachu. Zůstaňte s námi a dozvíte se, jak strach přemáhat. Čte Pavel Hromádka.
1: Myslíte si o sobě, že jste svobodní a volní? Pravděpodobně ano, protože nejste za mřížemi ani za žádnou zdí a můžete si jít, kam se vám zachce. Říkáte si ano, jsem svobodný. Ale jste svobodní i uvnitř? Jste svobodní citově? A jste volní duchovně? Většina lidí totiž prožije celý život a vůbec si neuvědomí, že ho prožili a přitom to nebylo ve skutečné svobodě. Vůbec si neuvědomujeme, jak moc naše emoce prostupuje strach. A strach nás uvězní, spoutá nás do otroctví. Strach v sobě nosí mnoho lidí. Neuvědomují si, že to, co cítí, je důsledek strachu. Například chamtivost. To je strach, že budu mít málo. Odmítnutí je strach, že mě ostatní nepřijmou. Vina je strach, že mi na to přijdou. Nedostatek sebedůvěry je strach z vlastního selhání. Hněv je strach, že něco bude na můj úkor. Žárlivost je zase strach, že se mi to vymkne z ruky a nebudu hrát první housle. Nerozhodnost je důsledek strachu z kritiky a z toho, že se rozhodnu špatně. Tolik z toho, co je v nás, je důsledkem strachu. Všechno v nás je strachem tak provázané, že si mnozí lidé nikdy neuvědomí, že jejich základní problém tkví ve strachu a že nám v životě figuruje něco, čeho se bojíme. Umíte takový strach u sebe poznat a identifikovat? Asi říkáte, že se ničeho nebojíte. Možná je to proto, že si to nechcete přiznat nebo ignorujete skutečnost. A také je možné, že jste se tím nikdy nezabývali a nikdy vás ani nenapadlo, že některé vaše pocity vyvěrají ze strachu. Neuvědomujeme si totiž, že mnoho lidí prožívá svůj život tak, že jsou utrápení, zmučení, utlačení a deprimovaní jen proto, že se bojí. Prožijí celý svůj život v trápení a stresu jen proto, že se v nich zabydlel strach a oni si vůbec neuvědomují, o co jde. Co se to vlastně děje? Velice často lidé proto, aby se strachu vyhnuli, vklouznou do nějakého návyku v naději, že se jim uleví, ale počase zjistí, že jsou v ještě větším otroctví, takže pak mají ještě větší strach. Prožívají ještě větší úzkost, větší trápení, větší tlak, větší znepokojení, víc se trápí starostmi a ještě víc je sužují pochybnosti. Ono je to tak, že dokud svůj strach nepřemůžete, strach bude přemáhat vás. Ten strach vás ovládne a bude vás držet v područí a otroctví tak dlouho, dokud budete žít. Mnozí lidé budou žít a umřou a za celou dobu se nikdy svobodně a volně nenadechnou. Jak může člověk svůj strach přemoci? Právě o tom chci dnes mluvit. Najděte si se mnou v Bibli Žalm 27. Přečteme si 1. až 3. verš. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. Jak procházel David, který tento žalm napsal, obdobími, kdy se musel vypořádat se strachem a bál se docela často. Nebát se totiž neznamená, že bychom se někdy dostali na takový stupeň, kdy už se nikdy ničeho nelekneme a nebudeme se bát. Nejde tu vůbec o to dosáhnout úrovně, kdy vás nikdy nerozechvěje strach. Jde tu o to, jak na něj reagujeme. Jak ho můžeme přemoci? Jak se na něj můžeme dívat tak, aby nás nepřemáhal a nedrtil? Nemusíte se nechat trápit a mořit strachem. Uvedu vám tu tři ilustrace, o kterých si myslím, že by nám mohly pomoci, protože v nich jsou některé principy týkající se právě problému přemáhání strachu vírou. V první řadě se vrátíme do třetí kapitoly knihy Exodus, což je druhá kniha Mojžíšova. A před sebou máme Mojžíše. Jen si stručně zopakujme, co se v té třetí a čtvrté kapitole děje. Bůh se setkává s Mojžíšem v ohnivém keři. Ve třetí kapitole a 14. verši sám sebe představuje jako jsem, který jsem. Bůh řekl Mojžíšovi jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. A pak mu svěřuje poslání. Vyzývá ho slovy, Mojžíši, chci, abys šel k faraonovi a řekl mu, propusť můj lid, židovský národ, nech je jít. Toho se Mojžíš velice obával. Nezapomínejte na to, odkud Mojžíš pocházel. Vzpomínáte si, že vyrůstal jinde než ve své vlastní rodině? Vyrostl u samého faraona. Určitě je vám jasné, že tedy žil uprostřed Egypta ve všem faraonově bohatství a pompě. A pak utekl, protože zabil Egypťana. Dalších 40 let pak prožil na druhém konci pouště a kromě pasení ovcí tam nic jiného nedělal. Takže si umíte představit, jak moc to ovlivnilo jeho sebevědomí. Znali ho jako adoptovaného faraonova syna. A teď je z něj pastýř. A s tím se musel vyrovnávat. Do této situace k němu přichází Bůh a říká, Mojžíši, vybral jsem si tě. Jeho odpověď zní, ale kdo jsem já? V tu chvíli se jeho sebevědomí pohybuje až někde u země, proto se ptá, kdo jsem já? A Bůh odpovídá, chci po tobě, abys šel a toto udělal. Mojžíš na to reaguje, to nemůžu, to nezvládnu. Co řeknou lidi, když jim oznámím, kdo mě poslal? Proč by mi měli věřit? Mojžíš se bál kritiky. Proto pokračoval dál. Nemohu to vykonat, protože neumím mluvit. Mojžíš se bál i vlastního selhání. Když budete procházet Mojžíšovým životem, můžete sbírat jeden strach za druhým. A teď zpozorněte. Bůh Mojžíšův strach chápal. A také mu bylo jasné, že předtím, než Mojžíš bude moci jít, Bůh bude muset něco udělat, aby mu pomohl pochopit podstatu toho strachu a dostat se přes něj. Když Bůh s Mojžíšem mluví, všimněte si, co říká ve 2. Mojžíšově knize 4. kapitole 1. až 4. verši. Mojžíš však znovu namítal. Nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk. Byl vyděšený k smrti, protože to byl velký had. 4. verš. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Nevím jak vy, ale já bych si řekl, za faraonem půjdu. A chytit do ruky hada za hlavu? Dobře. Ale chytit ho za ocas? Zvlášť, když je to had jedovatý. To je čirá sebevražda, protože vás uštkne. Víte, proč mu to Bůh přikázal? Musel se nějak prolomit Mojžíšovým strachem. Mojžíše strach ochromoval. Neumím mluvit, nejsem ten pravý, nebudou mi věřit. Kdo vlastně jsem? A co když se stane tohle, nebo tamto? Ať Bůh říkal, co chtěl, Mojžíš na to vždycky nějakou odpověď našel. Proto Bůh řekl, hoď to na zem. Mojžíš svou hůl hodil na zem a tam se z ní stal had. Bůh mu pak řekl, zvedni to. S Bohem se člověk nedohaduje. Nějakým způsobem Mojžíš věděl, že by raději měl udělat to, co mu Bůh řekl. Dál to však bylo ještě horší. Exodus 4. kapitola, 6. a 7. verš. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. Mojžíš udělal to, co po něm Bůh chtěl. A měl z toho pak ruku celou malomocnou, což bylo to nejhorší, co se tehdy člověku mohlo stát. Vyděsilo ho to k smrti, protože Bůh tím klidně mohl vyjadřovat, potrestám tě, protože mě nechceš poslechnout, takže od této chvíle budeš malomocný. Pak ale Bůh pokračuje dál. Znova si tam tu ruku vlož. Mojžíš to udělal a vyndal ji naprosto zdravou. Vyžadovalo to dva činy. Zvlášť ten první byl dost strašidelný. Vzít do ruky obrovského hada za ocas. A ten druhý probíhal tak, že vyndal ze šatů ruku celou bílou leprou, potom, kdy si ji na boží pokyn dal na hruď. O co tady vlastně šlo? Jde o to, že takhle Bůh člověka provádí strachem. A teď dávejte dobrý pozor. Stává se velice často, že když se v životě něčeho bojíme, Bůh po nás bude chtít právě to něco, co je děsivé samo o sobě, jen proto, aby rozetnul okovy strachu, aby přeťal pouta strachu a otevřel vězení našeho strachu právě v tom, čeho se bojíme. Často to totiž bývá tak, že Boha neposloucháme, protože se bojíme, co z toho bude. Bojíme se důsledků, bojíme se toho, co pak řeknou lidé a bojíme se, že to nezvládneme. Možná se zeptáte, jak je možné bát se selhání, když něco chce Bůh a říká, abychom to udělali. Proč vlastně lidé Boha neposlouchají? Protože se bojí následků. Byl bych rád, kdybyste viděli, že mnoho z toho, co děláme, je nějak provázané se strachem. Můžeme svalovat vinu na cokoliv, ale mnoho z toho, co děláme, je spojeno se strachem. Jde tedy o jedno, co Bůh řekl. A jsem ochotný to udělat. Ta otázka vlastně vyjadřuje, věřím Bohu, spoléhám se na něj. Bůh poskytl Mojžíšovi všechny zdroje, které k poslušnosti potřeboval. A navíc ten strach musel prolomit. Pak mu slíbil, já půjdu s tebou. A v tu chvíli to Mojžíš věděl a v tu chvíli se na něj spolehnul. A bylo to. Teď spolu navštívíme dalšího člověka. Pojďme za Davidem. Najděte si prosím první knihu Samuelovu a podíváme se do 17. kapitoly. Každý zná příběh Davida a Goliáše. A chci, abyste si všimli právě toho důležitého. David se na obra Goliáše podíval a řekl, přeji si mít tu čest zabít ho. Šel dolů k potoku a našel si tam pět kamínků. Stojí tedy před námi mladý pastýř David a není ozbrojen ničím jiným než pěti kameny, holí a prakem. Co s tím? Prak, hůl a kamení. Kdybyste šli do boje a na jednu hromádku složili prak, hůl a kamení a na druhou štít, kopí a meč, kterou byste si vybrali? Lidská přirozenost říká, rozhodně si vezmu štít, kopí a meč. Víra však říká, chopím se hole, praku a kamenu. Tady ten příběh mám moc rád a následující řeč je v Bibli moje oblíbená. Najděte si v 1. Samuelově 17. kapitolu 43. až 47. verš. Pelištejec na Davida pokřikoval. Co pak jsem pes, že na mě jdeš holí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabij tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Davidova řeč se zaměřuje na Hospodina. A všimněte si, že Goliášova řeč se točí jenom kolem Goliáše. Poslechněte si, co tu povídá. Co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A srovnejme si to s tím, co David říká o svém bohu. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. David tím vlastně vyjadřuje, Goliáš je po tobě. Dávej pozor, co se teď s tebou stane. Zabiju tě, utnu ti hlavu a nejen to, ale ještě zničíme celou pelištejskou armádu. Vítěz tohoto zápasu bere všechno a my jsme připraveni to všechno si vzít. A víte, co se mu tím povedlo? Rozlobil Goliáše ještě víc. Strašně zuřil a běsnil. A moc se mi líbí, jak to pokračuje. Od verše 48. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. Kdyby se David jenom trošičku bál, určitě by si to namířil na druhou stranu. Ale on vyběhl přímo proti Goliášovi. Kdyby se David jenom trošičku bál, určitě by si to namířil na druhou stranu. Ale on vyběhl přímo proti Goliášovi. Nám se často stává, že když se bojíme, utíkáme pryč. Ale jestli jsme muži a ženami víry, běžíme rovnou do centra dění a děkujeme Bohu, že nám dá vítězství, ať se děje, co se děje. David rychle utíkal k bitevní čáře, aby se tam střetl s Pelištejcem. Pak další verš, 49. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. David mu pak useknul hlavu a společně s ostatními pak Pelištejské porazili. Jaká lekce pro nás? Co David udělal? Na čem závisel? Spolehl se jedině na to, čím ho Bůh do té bitvy vybavil. Někdy si myslíváme, že musíme mít to a ono, že potřebujeme mnohem vyšší kvalifikaci, že potřebujeme přijetí a tak dále. Přitom všechno, co potřebujeme, je živý Bůh a naše víra, která vstoupí do akce a pak se dívá, jak Bůh působí a jedná. Kdo vybral ten oblázek? Živý Bůh Davida vedl, aby sebral ten pravý. A kdo mu dal dost síly, aby jim vystřelil z praku? Zase to byl živý Bůh. Kdo mu poskytoval dostatek zkušeností v zápasech s medvědy a lvy? Bůh si ho připravoval na první velikou bitvu jeho života, kterou pak mělo následovat mnoho dalších. Co tedy dělal? Procvičoval si víru. Věřil a spoléhal se na svého Boha, že ho vytrhne, což se také stalo. Ptám se vás, co je váš Goliáš? Co je to něco, co se nad vámi mocně tyčí a neustále do vás buší, obtěžuje vás, týrá a utiskuje? Co způsobuje vaše pády? Co vás okrádá o Boží požehnání a dobrotu? Co je váš Goliáš? Vnímáte to jako předmět strachu? Nebo jako cíl? Jinými slovy vyjádřeno, je potřeba vydat se za tím, co nás straší, a na ten strach zaútočit. Nemusíme se mu poddávat. Nemusíme se tomu vzdávat. Už opravdu nemusíme. Je to vlastně záležitost toho, jestli Bohu věřím nebo ne. Jde o to, jak se dívám na Boha, jak ho vnímám, jak ho vidím. Jestli se na Boha díváte jako na někoho hodně vzdáleného, kdesi ve vesmíru, ve kterém se stejně moc nevyznáte, pak se svého strachu nikdy nezbavíte. Je potřeba vidět Boha takového, jaký je. David se podíval očima živého Boha a viděl člověka, který se posmívá svatému Bohu Izraele. A to rozhodně nemohl tolerovat. Uvedu vám ještě další ilustraci. Najděte si druhou knihu Královskou, kapitolu 6. A tady v tom příběhu máme nádherný příklad právě toho, o čem mluvíme. Král Aram se chystal napadnout izraelský národ a rozhodoval se, jakou si zvolí strategii a kam zaútočí. Prostě jak to všechno provede. A pokaždé, když vymyslel něco nového, Izrael věděl, co se chystá udělat dál. Takže si král svolal všechny svoje spojence a řekl, kdo z vás vždycky prozradí Izraeli, co se chystám udělat? Jeden jeho agent mu odpověděl, a tu odpověď najdeme ve 2. královské v 6. kapitole 12. verši. Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Řekl mu, že tento prorok vyzradí každou plánovanou a tajnou taktiku a strategii. Na to král zareagoval rozhodnutím, že se proroka musí zbavit. Vzal tedy svou armádu a válečné vozy a poslal je dolů do města, ve kterém zjistili, že prorok bydlí, a začali ho hlídat. Verše 14 a 15. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl: Běda, můj pane, co teď budeme dělat? Když sluha Božího muže ráno vyšel ven, jediné, co viděl, byla obrovská armáda s válečnými vozy, jak obléhají celé město. Obrátil se tedy na Elíšu. Jak na to všechno sluha reagoval? Byl vyděšený k smrti. Proto bědoval a ptal se, co jenom budou dělat. Strach ho naprosto ochromil. Poslechněte si však, co na to odpověděl prorok v 16. verši. Odvětil: Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Služebník na to odpověděl: Tak moment, Elíšo, jsme tu jen my dva, ty a já. A co jsem viděl venku, bylo mnohem víc než dva. Vždyť je tam celá armáda a obléhají nás. A podívej se na všechny jejich válečné vozy. Co na to odpověděl Elíša? Poslouchejte dál, 17. verš. Potom se Elíša modlil: Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. I pro nás je nesmírně důležité, abychom viděli. Právě v tom spočívá rozdíl v pohledu z Božího hlediska a nebo z pozice strachu. Z Boží perspektivy a nebo z té naší vlastní. Z pohledu Božích zdrojů a nebo z našich. Z pohledu Božích možností nebo našich možností. Když pomocník proroka viděl všechny ty nepřátelské válečné vozy a koně, nesmírně ho to vyděsilo. Díval se očima svých vlastních možností. Neviděl Božíma očima. A David při jedné příležitosti v žalmu 34. v 8. verši řekl: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Kolikrát jsme se jen ocitli v nebezpečí a uprostřed svého strachu jsme si neuvědomili, že nás Bůh obklopil tak, že se k nám nikdo nemohl dostat, nikdo nám nemohl ublížit, i kdyby se stavil na hlavu. Často se nedozvíme, kolikrát nás Boží ohnivé vozy obklopily v nebezpečí nebo v těžkostech, dokud se nedostaneme do nebe. Když se bojíme, Bůh nám chce otevřít oči. Přeje si, abychom se na něj spolehli a plně mu věřili. Děje se to následovně. Když oči otevřeme a chceme vidět, co je Bůh ochotný v našem životě udělat a na co je připravený, víra nám dodá sil. Když to neuděláme, anebo když svoje srdce otevřeme strachu, do života nám vstoupí Satan a naprosto nám ho zničí a rozloží, protože strach je tyranský, destruktivní, mučivý a je to v podstatě neustálé týrání. To si pro nás však Bůh nepřeje. Chce, abyste žili svobodně a vítězně. Ať už dnes musíte čelit čemukoli, jen o jedno je potřeba si říci. A to jedno se děje v modlitbě. Pane, otevři mi oči, abych viděl to, co vidíš ty. Možná vás čeká těžká operace a myslíte si, pane, diagnoza lékařů je dost zlověstná. Ale víte, jak to je. Potřebujeme vidět, že nad rukama lékařů je ještě Boží ruka. Možná právě vstupujete do situace, o které si myslíte, že je nebezpečná. Potřebujete tedy vidět Boží ruku, Boží ochranu, Boží triumfální vozy. Je potřeba, abyste v tom všem viděli Boha. Máte-li tedy zvítězit nad svým strachem a přemoci ho, musíte nejen přiznat, čeho se bojíte, ale je potřeba také volat k Bohu o pomoc. A v tom všem musíte nechat svou víru jednat. Takže nezapomínejte na to, co už jsme si řekli. Bůh po vás bude chtít, abyste udělali něco, co bude prvním krokem k prolomení pout strachu.
0: Bůh je pevnost, úkryt a pomoc pro všechny své děti. I když vámi nějaká situace otřese, Bůh nikdy nepanikaří. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley vysvětlil, že nás Boží paže nesou právě v těch nejzoufalejších chvílích. Budoucnost zůstane nejistá, ale Boží děti se nemusí bát neznáma. Premiéru Doteku najdete v našem vysílání vždy v neděli ve 20 hodin a 15 minut.

což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna.

a spousta zvadlejch květů. Květinco nepoznali hlínu, víc horších než lepších dnů. Tohle ti realita říká, a já chci vědět, jestli svý.

0: že je tu kříž.
1: Dobré cesty a šťastné návraty. Léto s Rádiem 7.

Bylo 23 hodin, na Rádiu 7 začíná poslední hodinka večerního vysílání, ke které zve Lenka Malinová. Za chvilku se zaposloucháme do podivuhodného příběhu Miloše Šolce, tak jak ho popsal ve své knize jeho syn, také Miloš. Kniha se jmenuje Jak život šel.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

V minulém čtení na pokračování z knihy Jak život šel jsme sledovali, jak se 15-letý Miloš Scholz dostal do Rakouska a stal se osobním trenérem princezny. Ocitl se v blahobytu, o kterém se mu ani nesnilo. Vnímal boží milost za milostí. Z úplného dna a bahna vynesen do jiného světa. Setkal se se svou novou paní, princeznou Eleonorou Gabrielou, spřátelil se se služebnictvem a jedl vybrané lahůdky. V Rakousku strávil Miloš asi 3 měsíce a do Brna se vrátil jako zázračné dítě s pěknou částkou peněz, které pomohly rodině. Přitom všem Miloš stále vnímal laskavou boží ruku. Často přemýšlel nad boží spravedlností, nad tím, proč jsou na zemi chudí a bohatí. Rostl sám, nikdo ho nevedl ani nevyučoval, staral se sám o sebe a sloužil lidem. Měl plno otázek a mnoho proč. Volal k Bohu a prosil ho, jestli je, že ho chce poznat. Neuměl se modlit svými slovy, začal tedy říkat Otče náš a čekal, co se stane.

Bylo mi 14 nebo 15 let. Jednoho slunečného dne, kde se vzal, tu se vzal, přišel na riviéru možná 20-letý žid, krásný mladý muž. Přivedl asi 13-letou sestru, která ženským půvabem převyšovala nejen bratra, ale všechny venuše, které se kdy života na riviéře zúčastnili. Hledali mě. Mladý muž se mi představil, vzájemně jsme se poklonili a řekl, máme o vás zprávy, že umíte dobře vyučovat tenis a že ještě lépe hrajete. Jeho řeč a hlas to byla hudba pro mé uši. A ještě mě s vybranou mladistvou srdečností do očí chválil. Byl to pro mne zážitek ho poslouchat. Přejeme si tedy, abyste moji sestru učil hrát tenis. Přitom pohleděl na sestru, jejíž krásu jsem předtím zhodnotil jen tak nesměle, ale nyní jsem byl jakoby vyzván, abych jí věnoval pozornost. Když jsem zalapal po dechu, tak jsem ze sebe vypravil alespoň moc rád. Smluvili jsme se na učení dvakrát týdně a hosté odešli. Nemohl jsem se dočkat. Pak přišel domluvený den. Byl jsem moc zvědavý na to, jaký je u ní poměr mezi krásou a šikovností. Často je to u bohatých a elegantních žen přímo katastrofální, čím hezčí, čím pohodlnější a nešikovnější. Toto dítě bylo ale vzácnou výjimkou. Alespoň se mi to tak jevilo. Vše jsem pečlivě vysvětloval. Poslouchala velice zaujatě a začaly první lekce. Nevycházel jsem z údivu. Velice chápavá, velice šikovná a voněla. Nejen čistotou, ale i nejjemnějšími, jak jsem se později dozvěděl, francouzskými parfémy. Byla to hodina, kdy zrovna nikde nikdo nehrál a já jsem mohl po každém zdařilém míči nadšeně volat výborně. Zakrátko jsme se tak spřátelili, že hrála 4x týdně a dělala očividně pokroky. Na tenis chodila dokonce každý den, když zrovna nikam nejeli. To byla první z tenistek, při které se hodiny divně opožďovaly a my jsme hráli tak dlouho, dokud nepřišel nový žák nebo žačka. První tenisová láska. Dětská, čistá, krásná. Ale přešlo jaro, přešlo i léto a podzim učinil všemu konec. Tehdy se v zimě tenis ještě nehrál a my jsme se museli loučit. Loučili jsme se jednou ráno. A přišla ještě odpoledne. Když jsme klubovnu pozdě večer definitivně zavírali, zavírala ji s námi a to bylo naposledy, co jsem jí toho roku stiskl ruku. Rád bych jí ruku políbil, ale byl jsem tvrdý jako poleno. Dávala mi najevo, že se chce rozloučit políbením, ale já jsem myslel, že bych asi umřel. A rád bych býval umřel, ale síla otevírajícího se života dala povel ne. Tak jsem odvrávoral a šli jsme každý svou cestou.

během zimy jsem se přinutil zapomenout. Ale přišla nová sezóna a s otevřením prvního dne, kdy jarní slunce zaplavilo kraj, první, kdo byl na kurtech Riviéry v pisárkách, byla ona. A jaká byla? Oba jsme trochu povyrostli, jenomže ona byla ve 14 letech kouzelná žena. No, to byla slečna. A to by nebyl muž, kdo by se do ní na první pohled nezamiloval. K tomu nádhera a vkus jejího oblečení, půvab bohatých vlasů, do nichž byl zarámován pěstěný obličej, a ten účes. Vše v duchu posledního výkřiku Paříže. To vše říkalo, jsem tu kvůli tobě. Tenis mám ráda, ale budu chodit na hodiny kvůli tobě. Tímto vším ona vítězně přímo provokovala. Nepopsatelně silně jsem to vše prožíval. Ale co jsem já? Já nikdo. Já se nemohu blamovat, já nesmím podlehnout beznadějné lásce. Já musím mít dost na tom, že nejsem lhostejný té nejhezčí dívce z Brna. Jistě ani královna Ester, ani židovka Stoleda a vůbec žádná žena nemůže být hezčí. Sezóna začala. Hráli jsme téměř každý den. Přijížděla na kole nebo jí přiváželo auto. Bydlela na Pisárecké ulici přes Říčku, ani ne kilometr od tenisových hřišť. Přicházela i večer, i když nehrála. Stála zadrátěnou sítí a dívala se. A když se ona dívala, naučil jsem se brát míče, i když brnkli o síť a jen se překouleli na druhou stranu. Bral jsem míče i na plotě. Běhal jsem z rohu do rohu, bylo-li potřeba. A necítil žádnou únavu. Jen jsem litoval, že je den tak krátký, že se setmělo a musel jsem jít domů. Krásná židovka se stala inventářem klubu. Když se hrálo, byla tam. Když pršelo a na chvíli přestalo, už tam byla. Mezi námi vyrostla láska silná jako smrt. Ale přišla pohroma. Byl zase jeden krásný den. Tehdy však pro mne byl opravdu krásný jen ten den, když tam byla ona. A to byl právě takto krásný den. Náhle se však přihnala bouřka. Všichni tenisté a tenistky i hosté jsme se natlačili do klubovny, posedali dokola a začala nádherná, poutavá a zábavná debata. Společný rozhovor se nakonec začal točit kolem ní. Jenomže ona, čím více se o ní mluvilo, tím jistěji ovládala svou pozici a nebyla k překonání. A když bylo vše v nejlepším, dáma, která byla vlastnicí kurtů, jak už to bývá, že starší dámy rády vidí rozpaky na tvářích mladých úspěšných dívek, povolila úzdu své zvědavosti a položila jí přímou otázku. No, a teď nám pověz, když se ty líbíš všem, kdo se nejvíce líbí tobě? Vůbec jí tato otázka nevyvedla z rovnováhy a s naprostým klidem řekla, až se já budu vdávat, tak to bude výhradně za muže, který bude mít tvář plnou slunečnic. Nikdo z klubu nepochyboval o tom, že se přiznává k lásce ke mně. Jediný já jsem byl samá pyha po celém obličeji. Toto byl druhý můj největší tenisový triumf. Tohoto prohlášení jsem si tolik vážil, že bych pro ně a jeho autorku oželel i výhru nad mistrem světa Karlem Koželuhem. Ale běda, toto prohlášení se dostalo k sluchu rodiny a židovská rodina radikálně a drasticky zasáhla. Krásná židovka z Brna z Pisárecké ulice byla do 3 neděl poslána do švýcarského penzionátu a tvář plnou slunečnic už nikdy v životě neuviděla. Dostal jsem pak od ní dopis, první psaní od ženy, která mě milovala, ale pro tak různý původ milovat nesměla. V dopise si stěžovala, že kvůli mně musela z Brna. A já jsem se od té doby už o ní nikdy nic nedozvěděl. Myslím, že se celá rodina odstěhovala před německou okupací z Československa. Tak skončila jedna z mých lásek. Bylo jich více, které ztroskotaly na nevzdělanosti a původu z azylu. Je významné a slavné, že pravý, živý, všemohoucí Pán a Bůh nečiní mezi lidmi rozdíl. Vidí je jako hříšníky, kteří všichni potřebují spasitele. On jim pro Pána Ježíše Krista chce odpustit jejich hříchy a učinit z nich královské kněžstvo, lid svatý. Haleluja.

Bylo mi 15 nebo 16 let. Moji bratři Karel a Josef už žili společenským životem mladých mužů. O úspěchy nebylo nouze. Byli oba urostlí, pěkní, zdravým i pružností hýřící hoši, vlastně už muži. Když se už jedné soboty začalo šeřit, chystali se na taneční zábavu. Nějak zpytavě si mě prohlíželi a nakonec navrhli, abych šel na zábavu s nimi. Nenechal jsem se dlouho pobízet a tři mušketýři se vydali na zábavu. Byla to zábava brněnské chudiny, která téměř vždy končila rvačkou statečných jelenů, kteří zápasili o sympatie krásných laní. Někdy tekla i krev, někdy zasáhla do rvačky policie. Vždycky se slibovalo, že to už bylo naposled, ale udržte mladé býky, když jsou plní bujnosti a mají prázdné hlavy. Šolcovi hoši měli od strachu uděláno. Největší silák se vyklubal z toho nejmladšího, ale jemu byla vždy přítomna milost Boží, kterou poznal, až mu Pán Ježíš otevřel oči. Do té doby mu bylo vše zahaleno. Zábava začala a pokračovala. Tančilo se jako o posvícení. Bratři byli v jednom kole, utančení, udýchaní, spocení. Seděl jsem fascinován, jako k židli přikován. Dělalo mi dobře dívat se na to tření lidských rybiček. Viděl jsem radost v očích a na tvářích hochů i děvčat. Jim zřejmě stačilo, že se k sobě mohou pevně tisknout. Šťastné, bezstarostné mládí. A brněnská mládež neměla o čem jiném hovořit celý týden. Děvčata a hoši slabších nervů si až do čtvrtka říkali, že tam už nepůjdou. V pátek se neříkalo nic a v sobotu se šlo znovu. Vždyť to bylo jediné povyražení, co jim život skýtal. Bylo toho opravdu málo, ale mělo to tím hlubší kořeny. A když to někoho chytlo, málo kdo toho nechal. Byl to někdejší druh narkotika, rozhodně lepšího než dnešní omamné prostředky. Bratři přišli a byli dojatí mou sedací trpělivostí. Tak pojď, přece nebudeš sedět jen u limonády. Podívej se, to je přece pěkné děvče, dělej, ať tě někdo nepředběhne. Děvče nesmí odmítnout, když je slušně požádáno. Prošel jsem několika teoretickými lekcemi. Chytili mě a jako by mne hodili do vody. Stál jsem před pěknou holčinou, poklonil se, smím prosit. Slečna se na mě a můj doprovod podívala. A než bys řekl švec, byla pryč s chechotem, ztratila se v sále. Podívali jsme se s bratry na sebe. No jedno zklamání, žádné zklamání. Sál byl přeplněn tančícími a vše šlo dál. Čekali jsme na novou příležitost. Krátká přestávka. Hudba začala zakrátko znovu vyhrávat k tanci. Dechovka řádila, až v uších zaléhalo. Karel a Josef se znovu chopili svého úřadu. Dělali, co mohli. Vydali jsme se druhým směrem a další dějství bylo věrnou kopií prvního. Zase neumělá poklona, stydlivý pohled, tváře červené až za uši, vyděšený úsměv, rychlý útěk a tanečnice pryč. Taneční řád opět porušen. Bratři se tvářili jako někdo, kdo se nutí do smíchu před svým generálem, když mu kůň stojí na noze. Posadili mě za náš stůl. Na chvíli se vytratili a pojednou se ukázali rozjařeni s veselým ve tvářích. Karel, který byl pravý lev společnosti, se nevzdal, vymyslel malou lest a slíbil jedné dívce o málo mladší než já, že dostane 10 korun, když mne uvede do tanečního umění. 10 korun byl v naší společenské třídě nezanedbatelný obnos. Ráda slíbila. Karel vítězoslavně prohlásil, tak do třetice všeho dobrého, teď to zkusíš naposledy a už tě nebudeme trápit, potom si dělej, co chceš. Hudba začala. Bratři mě vedli sebe jistě, jako by mě prodávali nebo obětovali bohyni tance. Hned jsem vytušil ze směru, kam mě vedou, že se jedná o nejhezčí ženský potěr z naší ulice. Dívčina jako květ. Před její ženskou křepkostí jsem se vždycky začervenal, kdykoliv jsem ji potkal. Na pozdrav, i když jsem měl 1000 chutí, jsem se nikdy nezmohl. Ano, byla to ona. Jdi, požádej ji. Moc chutí jsem už po dvojím zklamání neměl, ale jistota z bratří se přenesla na mě, dal jsem si říci, a už jako rutinér jsem se postavil a smím prosit, proklouzlo přes mé rty. Chyba lávky, dívka, která si byla jistá obdivem a přízní mužského pohlaví, vyskočila ze svého místa a než jsem zvedl hlavu, byla pryč. Jen v mlze zakouřené místnosti jsem zahlédl kučeravou hlavičku. Tělíčko, jako by se ani země nedotýkalo. Ztratila se v zástupu, v záplavě lidí.
Co jsem v těch okamžicích prožíval, to se nedá popsat. Teprve dnes, po 55 letech, děkuji Pánu Bohu za jeho prozřetelnou boží režii. Do 18 let jsem byl na svůj věk mimořádně malý. Byl jsem jen kulatá hromádka svalů, tvář samá pyha, malý, nevzhledný, snad i ošklivý zjev. Chvála Pánu Bohu, že na mém vzezření nebylo nic žádostivého pro ženy. Božím dopuštěním jsem vypadal tak, že jsem v sebekritice uznal, že jsem byl třikrát zaslouženě odmítnut. Byly to však otřesné následky pro mé srdce i povahu. Bratrům jsem se už nemohl podívat do očí. Prožíval jsem jejich strnulé pohledy. A jak zmizela ona, tak jsem se s největším kvapem vytratil i já. Vyšel jsem ven. Byla tma. Byla chladná noc. Sevřela mne samota. Nevím, na jak dlouho, jen vím, že jsem byl přepaden légií démonů. Tisíce slov jsem slyšel ve svém nitru. Stál jsem nad propastí nesmyslnosti, prázdnoty a zbytečnosti lidského života. Proč tady vůbec jsem? Co jsem měl z dosavadního života? A co na mne vlastně čeká? Proč se mám jen trápit? Kde to všechno skončí? Proč právě já mám být smetím života, do kterého každý kolem jdoucí kopne? Kdy to skončí? Už nemůžu dál. Proč se nechat jen urážet, ponižovat? Proč? Proč? Když domluvili démoni a uražená pýcha, začalo se rozednívat. Do mého srdce začalo pronikat světlo a teplo. Duše byla smutná k smrti. Z toho nejhoršího jsem se však začal dostávat. Plakal jsem, nevěděl jsem proč. Smál jsem se, nevěděl jsem čemu. A pokoj, jako mořský příval, zaplavil mé potřené srdce. Všecka tři zamítnutí jsem prožíval znovu a znovu, až jsem si na ně zvykl a najednou mi to připadalo jako větrem setřesené zralé ovoce, které dává člověku životadárnou sladkost. Najednou jsem duchovně prohlédl. Zklamání se mi najednou začala jevit jako náramně užitečná a pro můj život největším přínosem. Najednou mě bylo jasné, žádné tančení, žádné kamarádství, žádné přátelení se světem. Svět kopal do mě, já nakopnu svět. A jestli se Pán Bůh dá najít, jestli vůbec existuje, tak ho budu hledat, až ho najdu. A když Pána Boha nenajdu, pak kopnu do všeho, i do sebe a udělám všemu konec. Plakal jsem, zuřil jsem a v plameni sevřeného nitra se kalila chlapská ocel. Dobře, ať jsem celému světu k smíchu, ať se mnou pohrdá svět a veškeré ženské pohlaví. Buď to dokážu všem, že i z ničeho se může vytrvalým přičiněním něco stát, anebo zajdu. A lidé ať na mě už nikdy nevzpomenou. Ale já se musím. Musím něčím stát a něco dokázat. Musím se stát něčím, co moudří lidé respektují a mají rádi. Ale dám si dobrý pozor, abych se nikdy nedoprošoval ničí lásky. Když jsem přišel domů, bratři byli ještě v hlubokém spánku. Lehl jsem si, usnul, a když jsem vstal, byl jsem nějakým jiným člověkem než včera. Včera jsem šel do taneční zábavy a dnes byla neděle. Možná, že to bylo poprvé, co jsem šel z vlastní vůle, z vlastního rozhodnutí ke slovu Božímu. Matince to bylo divné, ale vyrozuměl jsem, že je jí to milé. Rozhodl jsem se hledat Pána Boha. Věřil jsem, že jestli Pán Bůh je, že ho najdu. Tehdy jsem ještě nevěděl, že mě především hledala a našla ruka Pána Ježíše Krista.

0: Tenis pro mě přestal být jen zaměstnáním, zábavou, ale stal se Pánem Bohem určenou cestou k Pánu Ježíši Kristu jako osobnímu spasiteli. A já jsem potřeboval velikého spasitele, protože jsem byl svým prostředím stržen do hlubin pekelného odboje, vzpoury proti Pánu Bohu. Pohár špíny, lupičství a neřesti jsem stále zvedal ke svým rtům. Prostřednictvím shromáždění ve Smetanově ulici jsem byl ve styku s věřícími, dokonce jsem se s některými i spřátelil, ale do té doby jsem se jim smál pro jejich slabožství. Žádné svinstvo, bahno, skaženost a neřest mě nebyly neznámé. I když jsem mnohé dění často pozoroval jen zpovzdálí jako dětský divák, přece jen to na mě nezůstalo bez účinku. Člověk od stvoření, od počátku svého zrodu inklinuje ke vzpouře proti Pánu Bohu. A Pán Bůh upozorňuje, a jeho slovo je neměné, že cožkoliv člověk bude rozsévat, zákonitě bude sklízet. Každá nepravost musí být odčiněna. A já, pravý Pán, navštěvuji nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázáních mých, jak je psáno v Exodu ve 20. kapitole v 5. a 6. verši. Určitě jsem byl to třetí či čtvrté pokolení, kterému Pán Bůh dal novou šanci. Azyl, to lidské peklo, měl mi podle Božího úsudku sloužit jako prorocká škola k výchově pro službu evangeliu Pána Ježíše Krista. V azylu se samozřejmě nejednalo o duchovní závětří. Boží slovo však říká, častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh k lidem. Jednalo se však o Boží způsob mluvy, a když Pán Bůh mluví, dělá tak proto, aby vychovával. Čím déle, tím důsledněji jsem v Boží režii pokračoval v hledání šlépějí Pána Ježíše Krista. Každé ráno jsem opouštěl to lidské peklo, odkud muži vycházeli především proto, aby hledali práci. Když je však nikdo nenajal, hledali, co by ukradli. Často byli hotovi jít i přes mrtvoly, aby domů nepřišli s prázdnou. Doma čekali manželky a děti a oni museli jíst. Bez jídla se nedá žít. Bez peněz se nedá nakupovat. Když se nedá nakupovat, musí se krást. To je přece logické. Dostávali sice podporu v nezaměstnanosti, ale ta činila na týden 10 korun. Rodina však potřebovala na týden nezbytně 70 korun. Toto vláda věděla a tak si samozřejmě mohla domyslet, že těch zbývajících 60 korun si museli chudáci nějak opatřit a že tedy lidé nemající zaměstnání budou nuceni krást. Tak se kradlo, protože jíst se muselo.
1: Jaká Boží milost, že Miloš věděl, kam jde, s kým bude ten den hrát a že bude mezi lidmi. Když přibývalo týdnů, měsíců a let, život mu otvíral oči. Neubránil se otázkám, aby se neptal, kdo jsou větší zloději? Ti, co zaměstnávají a myslí jenom na sebe, nebo ti, co jsou nezaměstnaní a kradou jen, aby se nasytili a oblékli? Hlava se mu točila z toho, že nemohl do důsledků pochopit skutečnosti života, kterého byl každodenně svědkem a který neúprosně jedny zvedal a druhé drtil. Kdo je vinen? Kdo může za všechny nespravedlnosti pod sluncem? Dokud neměl Pána Ježíše Krista v srdci, všechno v něm revoltovalo. Čím více však poznával slovo Boží, tím méně se vypínal. Porozumíval, že původ všeho zla je na světě od počátku až do konce pro lidskou neposlušnost Pána Boha. On přikazuje, aby lidé milovali svého bližního jako sami sebe. A lidé to nekonají. Pán Bůh řekl, nezabiješ. A lidé stále myslí na zabijácké zbraně, aby co nejúčinněji zabíjeli a získali větší moc.
0: Smířil jsem se těžce s pohrdáním děvčat. Bráškové, to už byli páni, bratři, se mě trochu vzdálili, protože jim bylo nepochopitelné, že jsem je v tenise porážel. Potřebovali to strávit a čekali, až čas ukáže, je-li to pravda, či jen dočasná náhoda. Dvě nádherné sestry mě milovaly tak, že to pro mě bylo až přítěží. Těžce jsem snášel jejich protěžování, které bylo docela přirozené, protože jsem byl z bratrů nejmladší a nejvíce jsem vydělával. A na tomto světě, jak mezi milionáři,

a brněnští trenéři vyrazili za prvními slunečními paprsky. Upravili jsme hřiště, kde byly výborné podmínky pro sportovní výžití a pilně jsme se připravovali na novou sezónu po zimním finančním vyčerpání. Kamarádi i moji bratři mne sice ještě několikrát vzali na taneční zábavy, ale tam jsem se setkával s naprostým nezdarem. Tato skutečnost mi byla nápomocná k tomu, že jsem šel ještě více do sebe a na vše a na všechny jsem ještě více zanevřel. Pán Bůh ke mně však byl milostiv. Byl jsem mlád, zdrav a posedlý ideály o posvěceném lidství. Usiloval jsem o sebevzdělání, abych mohl pomoci člověku, aby se stal člověkem s velkým Č. Když Pilát ukázal na pána Ježíše, poplivaného, zbičovaného, skrvaveného, odkorunovat se trnitou korunou, s hlubokým pohnutím volal: ejhle člověk! Jednalo se o věčný symbol skutečnosti, dokud člověk není ubit, potřen, blízko smrti, není člověkem s velkým Č. Bydlel jsem sám, samotářsky žil, byl samotářskou výjimkou na tenisových kurtech. Byl sám a přece ne zcela sám v prostředí špíny a nečistoty, uprostřed lidského pekla a hnusu ducha i těla. Zatím si to neuvědomoval, nevěděl, ale ten Pán a Bůh, který je láska, ten byl s ním. Boží děti vyznávají: já miluji jej, nebo on prvé miloval mě. Dnes znám tajemství života, Boží milost, Boží milosrdenství, Boží láska. To jsou veličiny sladší než ten nejkrásnější život sám. Žalmista David říká v 63. žalmu: neboť jest lepší milosrdenství tvé, nežli život. Tehdy jsem neměl o tom ani tušení. Ale dnes vím, že to byla Boží cesta k poznání Pána Boha a že to, co Pán Bůh činil, bylo dobré. Hrubá nátura potřebovala hrubou záplatu.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bombálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Večerní vysílání na Rádiu 7 vyčerpalo už všechny své položky. Za chvilku bude čas půlnoční a to je loučení. Aspoň teď v tuto chvíli pro mě, ovšem vysílání Rádia 7 pokračuje dál svým nočním programem. Z toho večerního se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová a předávám slovo Kateřině Hodecové. Jako první si můžete poslechnout pořad Akademii o stresu, už za chvilku.

0: Změnilo se datum v kalendáři. Krátce po půlnoci vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví a dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová. Je sobota 15. srpna a my to dnešní noční vysílání začneme na akademických týdnech. Tam před časem mluvil dnes už zesnulý psychiatr Cyril Hešl o stresu naučené bezmoci a syndromu vyhoření. Tak ať se vám dobře poslouchá.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: To téma jde napříč našimi životy, protože všichni jsme někdy cítili zoufalství, všichni jsme se cítili někdy bezradní, bezmocní, všichni jsme byli pod nějakým tlakem časovým nebo návalem práce, to, čemu se říká stres, a všichni jsme tudíž měli zaděláno na určité poruchy, z nichž ta nejčastější, která pak už patří do psychiatrie, je velká deprese. A jaké jsou společné kořeny a jmenovatele všech těchto fenoménů, to se pokusím nastínit v několika dalších desítkách minut, bude to tak zhruba hodina, ale pokusím se, abyste se nenudili, a jako ve škole začneme ze základu, abychom se vyladili na stejnou startovní čáru, takovými úplně základy, které ty pojmy objasní. Co se myslí stresem? Stres je takový stav organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vylučuje adrenokortikotropní hormon, který spouští stresové hormony z nadledvinek. Ta osa stresová je osa hypotalamus, to je část mozku, hypofýza, podvěsek mozkový, a nadledvinky. V mozku se tvoří corticotropin releasing hormon, což je faktor, který na úrovni hypofýzy vede k výdeji ACTH, to je adrenokortikotropin, a to je hormon, který na úrovni nadledvinek vede k výdeji kortizolu, to je hlavní stresový hormon, a ten má pak celou řadu účinků po těle i zpětně na mozek, které jsou zprvu v nějaké alarmující situaci, náročné životní situaci zapotřebí. Například zvýší se trochu srážlivost krve, protože se předpokládá, že když jsme v krizové situaci, například nějakém boji, že budeme zraněni, tak abychom nevykrváceli, tak se nám dočasně zvýší srážlivost, abychom nepřišli o tolik krve. To se v tu situaci hodí, ale v jiných situacích je to na nevýhodu, protože zvýšená srážlivost může vést k tromboze, k infarktům, k ucpání cév. Takže to, co se v kritické situaci hodí, to v jiné situaci může být škodlivé. A to je hlavní problém stresu, ke kterému ještě dojdem. Ten kortizol na úrovni mozku vydává zpětnou vazbu, říká, už je mě tu hodně, už mě dál nevydávej, k tomu se ještě dostaneme, a tím se ten kruh celý uzavírá. Protože my stresovou odezvu, stresovou reakci zpočátku potřebujeme, ale potřebujeme se ji také brzy zbavit, aby nám nepřišla do nějaké nemoci. Stres je všude ve sdělovacích prostředcích, v médiích, líčen jako něco škodlivého, jako fenomén současné doby, že nikdy jsme nežili v tak stresové době jako dneska a že to je základ všech civilizačních chorob, autoimunních onemocnění, diabetu, infarktu. To všechno je pravda jenom z malé části a je to asi takový nesmysl, když to přeženu, jako kdybychom říkali, že pohyb je škodlivý. Stres je v zásadě zdravý. Tomu stresu zdravému se říká eustres a to je ten, který potřebuje. My se také potřebujeme pohybovat, čili pohyb je zdravý, ale když je venku minus 10, mám zápal plic, tak jít ven běhat už zdravé není, může mě to zabít. Zrovna tak stres je zdravý, ale když je za určitých okolností, například v neadekvátní situaci, v nadměrné míře nebo když je příliš dlouhodobý, tak nás může poškodit. Tomu zlému stresu se říká distres. Takže máme hodný stres, to je eustres, a zlý stres, to je distres. Rozdíl mezi nimi je ten, že v tom eustresu mám vliv na události, vím, jak se z těch náročných situací dostat. A to je velmi rozhodující moment. To, co mě přivádí k zoufalství, je, když nevím, jak na to, když se z té situace neumím dostat, a to je ten distres. Každý ale máme tu situaci jinak nastavenou a také každého stresuje něco jiného. Stresorem je opakovaná hrozba, když jsme vystaveni nějakému nebezpečí. nebo když jsme v podřízeném postavení vůči někomu, kdo nás šikanuje, je nespravedlivý, mění pravidla hry za pochodu, nebo když jsme vystaveni frustraci, což je překážka na cestě v cíli. My chceme něčeho dosáhnout, máme nějaké cílesměrné chování a neustále nám do toho někdo hází vidle. Naše chování je vystavěno hierarchicky, takže takový velký cíl třeba je dostudovat vysokou školu. Tomu se podřízený cíl mít každý ročník uzavřen. Tomu je podřízený cíl mít všechny zkoušky. Tomu je podřízený cíl mít tu zkoušku, na kterou jdu zítra. Tomu je podřízený cíl dostavit se na ní. Tomu je podřízený cíl stihnout autobus. Tomu je podřízený cíl zavázat si včas tkaničku u bot. A na všech těchto úrovních můžu mít nějakou frustraci. Může se mi přetrhnout tkanička u bot. To zpravidla nespůsobí, že bych nedostudoval, protože to dokážu nějak vykompenzovat. Ale když mě z té zkoušky už třikrát vyhodí, tak to může už být vážná frustrace na cestě k cíli, která už stojí za zvážením, protože ji neumíme vykompenzovat. Čili na všech úrovních můžeme být frustrováni a opakovaná frustrace je stresor. Dalším stresorem jsou konflikty. Konflikty mohou být buď mezi dvěma pozitivními tendencemi. Chci si koupit svetr, jeden je růžový, druhý fialový, oba se mi líbí, neumím se rozhodnout a to mě stresuje. Nebo mezi dvěma zápornými tendencemi, mám si vybrat trest smrti zastřelením nebo oběšením. A nebo, to je nejhorší, jsem v konfliktu, kdy vždycky něco získávám a vždycky něco ztrácím. To je takový ten konflikt, kdy matka řekne dceři, ještě jednou se tady objeví ten Pepa, tak už mě nechoď, jestli se s ním nerozejdeš, tak už mě nechoď do baráku. A ta chudinka, ať udělá, co udělá, tak vždycky o něco přijde. Buď si zachová matku a přijde o Pepu, nebo si zachová Pepu a přijde o matku, čili je to vždycky těžké rozhodování a to je v životě nejčastější. Jinak s tou frustrací a s těmi mnohočetnými konflikty je takový hezký příklad, když jste chodili v Mnichově v 70. letech nebo v 60. letech po obchodech a scháněli ten svetr, tak jste zjistili, že za rohem ho mají v lepším materiálu, za dalším rohem je levnější, za dalším rohem mají lepší barvu. Tak jste si celý den uchodili nohy a nekoupili jste nic a zcela vyčerpání jste večer padli do postele. Tady jsem přišel do krámu, řekl jsem, že chci košili s prodlouženým rukávem, oni řekli, nemáme a bylo vystaráno. To první byl stres z mnohočetného konfliktu, to druhý byl stres z frustrace, takže taky to nebylo úplně zdravý. Aby to nebylo tak složité, tak jednoduše fyziolog Ganong definoval stres jako takový stav zdravého organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje ACTH. A čím to je ten adrenokortikotropní hormon, a čím to je způsobený, to je jedno, prostě vždycky to je stres. Tak takhle si definujeme stres. To, čemu se v novinách a obecně v populaci říká stres, to je většinou stresor. Stresor je to, co ten stres působí. Kdežto stres je stav organismu. No a protože to máme každý jinak nastaveno, tak někdo vydrží víc, takže pro něj je většina stresu ten hodnej. Někdo vydrží míň, pro někoho už je málo ten zlej, ale většina jsme někde uprostřed. Je zvláštní vztah mezi mírou stresu a výkonností. Ten vztah na ten upozornění poprvé na začátku 19. století v práci, která vyšla někde 1908, Jerkes a Dodson, to ještě pojem stres neznali a ten přišel později, ten koncept stresu i ten název, ale vypozorovali, že vztah mezi stimulací a výkonem v nějakých pokusech na potkanech. A zjistili, že ze začátku ta stimulace, abychom byli konkrétní třeba popichování, ten výkon zvyšuje, ale když už je toho moc, tak ten výkon snižuje. A to platí přesně o stresu, kde ten vztah mezi mírou stresu a výkonem vypadá jako typická zvonovitá křivka. Jinými slovy, když je něčeho málo, je to špatně a když je toho moc, je to taky špatně. Na svislé ose je stres, je výkon a na vodorovné je stres. Když nejsme vůbec stresovaní, tak se nudíme. S postupující mírou stresu se naše snaha to vyřešit, dostat se z toho zvyšuje, výkon se zlepšuje, až někde uprostřed je optimální. Máme sice to hodně, ale zvládáme to, máme energii, umíme se soustředit, pracujeme bez námahy a podáváme optimální výkon. Jenže když ten stres dále narůstá a jeho příliš, tak jsme unaveni, vyčerpáni, může nám to začít poškozovat zdraví, protože ty kortikoidy úplně zdraví nejsou, když je jich moc a když jsou dlouho. A nakonec to může vést k syndromu vyhoření, k němu se dostaneme na závěr, a taky k depresi. A tohle to všechno, na levé straně je zdravý stres, na pravé straně je zlý stres, čili distres, souvisí s pojmem, kterému se říká naučená bezmocnost. To je termín, který jsme převzali z experimentů na zvířatech, která dostávala šoky v takovém uspořádání, že nemohla mít na jejich podávání vliv ani na únik. Tady vidíte pejska, který je v kotci a ten má podlážku rozdělenou přepážkou. A na jedné straně dostával elektrický rány do paciček. Tomu psovi to je nepříjemný, ale je to chytrý zvíře. Brzy přišel na to, že na druhé straně je to bez proudu, tak přeskočil na bezpečnou stranu. Čili do té chvíle to pro něj byl eustres, protože se naučil se z toho dostat. Jenže ten podlý experimentátor dal ty elektrické rány jednou vlevo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, vlevo, vpravo. A ten pes se naučil jedinou věc, že se nelze nic naučit. Naprosto zlej stres je restrikční stres, to je ten pejsek ujařmený do kulisy, přikortovaný, který nemůže vůbec nic. Čili absolutní bezmocnost, nemáte vůbec vliv na události. A to je způsob, kterým na děti působí často rodiče, nebo pedagogové, anebo jiné autority, jak jde život. Takže by se to dalo přirovnat k měněním pravidel hry za během utkání. Ve sportu by to vypadalo tak, že máte fotbalový zápas a když začnete vyhrávat, tak vám rozšířej bránu, uberou vám dva hráče, změněj pravidla, abyste si zas tak nevyskakovali a obráceně. A to je nesmírně frustrující, protože vy nevíte, co můžete, nemůžete mít vliv na události, protože neznáte pravidla, ta se mění. To je to, co činí z eustresu distres a to je to, co vede k těm civilizačním chorobám. Jsou na to experimenty, který ukazují, že zvíře snáší daleko lépe stres, který může ovlivnit, než i menší zátěž, kterou ovlivnit nemůže, a která je spojena s tou naučenou bezmocností. Jakýsi Anisman dělal koncem 70. let pokusy, ve kterých měřil koncentraci některých neurotransmiterů, neuropřenašečů v mozku, to jsou vám známí noradrenalin, serotonin, dopamin, tak v tomhle případě noradrenalinu, který, když jste dlouho ve stresu, tak jsou z té tkáně, abych tak řekl ošklivě, vytřískány. A on měřil koncentraci v hypokampu a v kůře mozkové noradrenalinu u potkanů, který nebyli nějak stresováni, u potkanů, který byli stresováni, ale mohli uniknout, věděli, jak se z toho dostat, a u potkanů, který byli stejně stresováni jako ti první, ale nevěděli, jak se z toho dostat, čili cítili tu bezmocnost, měnili se jim pravidla. A ukázalo se, že rozhodující pro to vyplenění toho mozku je ta bezmocnost, ta naučená bezmocnost, čili ta nemožnost se z té situace dostat, než to, že jsem stresován. To samo o sobě škodlivé není. Tohle všechno říkám proto, že to souvisí s fenoménem, který všichni známe buď od sebe nebo ze svého nejbližšího okolí, protože je to velmi častá porucha psychiatrická, to je deprese. Protože depresi často předchází vysoký výskyt stresujících životních událostí, to tam zjistíte v minulosti často, a nebo jsou tady jiné okolnosti, které souvisejí taky s tím konceptem naučené bezmocnosti, to je třeba odloučení od nějaké blízké osoby, když se s vámi rozvede, opustí vás nebo zemře, to je něco, co je vlastně tou naučenou bezmocností, protože vy to nemůžete změnit, vy nemůžete vzkřísit mrtvého. Čili to je příklad takové rány bezmocnosti, která zasáhne váš život jako zářez. A taky jedinci, kteří mají nějakého důvěrníka, jsou vůči depresi odolnější. Cesta, taková patogenetická cesta, vede od bezmocnosti ke stresu, a to je základ nebo rizikový faktor pro rozvoj deprese. Skutečně to vypadá tak, že v chronickém stresu ten fenotyp, to znamená projevy, jsou podobný jako u deprese, to znamená anhedonie je neschopnost prožít radost, dysforie je vznešený výraz pro blbou náladu a to všechno cítíte, když jste dlouho vlekle stresování a když se u vás rozvíjí deprese, to jsou podobné stavy. A epidemiologicky taky stres a deprese spolu chodí ruku v ruce. My jsme kdysi dokonce vyrobili takový test, který jsme tady v 80. letech vyzkoušeli, který ukazuje, že osoby, které jsou v depresi, mají snazší únik ze suprese v takzvaném dexametazonovém supresním testu, který vypadá tak, že se jim v době, kdy je sekreční minimum kortizolu, protože ten normálně kolísá ve 24-hodinovém rytmu a kolem půlnoci ho vydává ta hypofýza, ty nadledvinky nejmíň, tak se v době toho sekrečního minima dá dexametazon, což je umělej kortikoid, který hodí tomu mozku falešnou zpětnou vazbu, už je mě tu moc, a ten mozek ho přestane vyrábět, protože je podveden, on si myslí, že to je kortizol, ale on to není kortizol. A vy, když druhý den měříte kortizol v krvi, tak ho tam nenaměříte. Takhle to vypadá u zdravých lidí. Ale když je někdo v depresi, tak tam ten kortizol naměří stejně, protože ta osa stresová prostřelí tu supresi, ta suprese je vlastně deka, kterou vy na ten systém hodíte, a ona ho prostřelí a naměříte ho tam, a tomu se říká pozitivita v dexametazonovém supresním testu. A více než polovina pacientů s depresí je takhle pozitivních a má to dokonce vysokou specificitu a vysokou spolehlivost. Připomeňme si ještě jednu věc, zvláštní souvislost ještě s poruchama kognitivních funkcí, čili myšlení, paměti a zpracování informací. Tady vidíte, že hypotalamus vydává ten corticotropin releasing hormon, to CRH. To vede na úrovni hypofýzy k tomu, že ta vydává adrenokortikotropin, to je to ACTH, a ten na úrovni nadledvin vydává kortizol. Čili když jsme ve stresu, tak se to takhle zvýší. A ten kortizol na tom hypokampu působí zprvu, že hypokampus dává negativní zpětnou vazbu na hypotalamus, už nedal, nevydávej, už je mě tu hodně. Jenomže ten kortizol, když je dlouho a vysoko, tak začne ten hypokampus ničit. On je neurotoxický, ty kortikoidy jsou neurotoxický. Čili ta přemíra stresu začne ten hypokampus poškozovat, on přestane vykonávat tu zpětnou vazbu, či ta situace se ještě dál zhorší a celý ten systém se rozběhne do nadměrných obrátek, a to poškození toho hypokampu, což je ta část mozku, která taky souvisí s pamětí, vede nejenom k depresi, protože hypokampus je brána deprese do organismu, ale taky k poruchám paměti. A proto zejména u starších lidí deprese se někdy těžko rozeznává odpočínající demence, protože se můžou projevovat stejně nezájmem, apatií, poruchama paměti, poruchama myšlení nebo celkovým obleněním kognitivních funkcí i motorických. Jenom pro takový rychlý přehled, co jsou příznaky deprese, bezladu a skladu, seznam hlavních příznaků, který tu ukazuju proto, abych vám předvedl, že to není jenom ta špatná nálada. Dokonce někdy deprese může probíhat pod klinickým obrazem bez přítomnosti té deprese jako takové, například jenom jako pokles zájmu, přestane vás bavit to, co vás předtím bavilo, můžete začít hubnout, ztratíte chuť k jídlu. Je tam celá řada i tělesných příznaků, pocit tíže v rukou, v nohou, extrémní únava, ztráta energie, který, když splní diagnostická kritéria, tak ani ta depresivní nálada nemusí být v popředí. Každý si depresi představuje jako pláč, zoufalství, to ve většině případů tak je, ale někdy ani to tak být nemusí. A co je nejdůležitější, že také vracející se myšlenky na smrt, přemýšlení o tom, že život nestojí za to, aby ho žil, je velmi nebezpečný příznak deprese, který může vést skutečně až k dokonané sebevraždě. A dokonaná sebevražda je vlastně smrtelný příznak, který činí deprese smrtelné onemocnění. Takže není pravda, že v psychiatrii nejsou smrtelné choroby. Tohle to musí ovšem trvat aspoň 14 dní, aby to mělo nějakou diagnostickou váhu. Deprese se studuje v takových čtyřech doménách kauzality. Domény kauzality jsou oblasti, kde stojí za to sledovat příčiny a následky různých jevů. Psychologické příčiny psychologických jevů, biochemické příčiny biochemických dějů, sociální příčiny sociálních dějů, fyziologické příčiny fyziologických dějů, ale napříč těmi doménami to moc smysl nedává. Studovat vztah mezi levotočivostí bazbombardonu sodného v slzách a tím, že jste ukradli máslo v samoobsluze, to je tam ten kauzální řetězec tak zapeklitej a po cestě narazíte na tolik různých rozcestí, že se té kauzality nedoberete. Čili aby ta věda měla smysl, tak se musí redukovat. Proto se jí někdy ošklivě říká, že je redukcionistická, ale ona by jinak bez toho postupovat nemohla. Takže jednou takovou doménou, která se studuje v souvislosti s depresí, je stresová osa. To vidíte, už jsme si o tom povídali. Druhou je deplece monoaminů. To je neurochemie mozku, to je vysvětlování mechanismu účinku antidepresiv a některých psychofarmak, co v tom mozku vlastně dělají. A to je ta mytologie kolem noradrenalinu, serotoninu, dopaminu a podobně, o které často můžete slýchávat. Veprostřed ta depresogenní kognitivní schémata, to je naopak, co se vám děje psychologicky v té hlavě. Když chceme vědět, co jsou to kognitivní schémata, tak je nejlépe sáhnout po příkladu, který uvádí Paul Salkovský, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, který všude říkám, či mnozí jste ho už slyšeli, o tom, jak ten člověk spěchá ráno do práce a vyběhne, aby nezmeškal autobus a vyběhne z domu a šlápne do psího lejna. Když ho ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si říká, no to je smůla tohleto, to je dneska den, copak den, takový já mám celý život, a že já jsem se vůbec narodil a je z toho chudák celý namašli. Když ho ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řekne, tak teď se vrátím, abych si to očistil, mezi tím mě ujede ten autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, stejně mu chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijedu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou a už to zase šrotí, nemůže usnout. Když ho ovládají paranoidní kognitivní schémata, tak si řekne, samozřejmě to byl zase ten sousedovic šokl, bába jedna, flintu na ně, policajty a tak dále. A pak ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá, řekne, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A já to tu neříkám jenom proto, abych vás pobavil, ale proto, že v tom je jedna z hlavních myšlenek té přednášky, že totiž není ani tak důležitý to, co se vám děje. Ono se jim všem stalo to samé, ve stejné situaci, všichni šli do práce, všichni utíkali na autobus, všichni šlápli do psího lejna, ale ten první je z toho na sebevraždu a ten druhý je z toho bouchnout čampaňské, jak je to prima, že má boty. Čili čte to ve svůj prospěch. Jo. To poselství, které si z tohohle musíme odnést, je, že ani tak nezáleží na tom, co se nám děje, samozřejmě v extrémech, jo, ale v běžném životě, jako na tom, jak to čteme. A k tomu se ještě dostaneme, co to je za vlastnost, který nás předurčuje k té četbě, proto některý lidi jsou celoživotně spíš škarohlídi a oni to taky přitahujou. Ten osud k ním jde, oni mu vychází vstříc, oni ho přitahují jako na gumě. A pak jsou šťastlivci, který na co šáhnou, to se jim daří a vy si říkáte, jak je to možný. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tyhle ty všechny domény nebo poruchy v nich vedou k tomu, že se ta nálada může tedy zhoršit, to je ta dysforie. A my se snažíme ve všech těch doménách nějak tu nerovnováhu napravit. Tou poslední čtvrtou doménou je chronobiologie. To je skutečnost, že mnoho dějů v našem těle probíhá v cirkadiálních rytmech. Zmínil jsem ten kortizol, že se ho vydává nejméně kolem půlnoci a nejvíc druhý den přes den. A takhle kolísá mnoho našich tělesných funkcí. Nejdůležitější takový rytmus je spánek, bdění. A takových dějů je mnoho. No a u deprese jsou ty děje desynchronizovány. Tam dojde k jejich rozhašení, čili dát je trošku do rytmu, to je taky jedna z možností, jak jít proti depresi. Takže když dáváme antidepresiva, tak biochemicky vyrovnáváme v mozku ty nedostatky v přenosu těch monoaminů, to znamená dopaminu, noradrenalinu, serotoninu. A to má příznivý dopad i na ty ostatní domény, to, že napravujeme disbalanci v té neurochemii. Když poskytujeme psychoterapii, tady třeba kognitivně behaviorální, tak přerámováváme ta depresogenní kognitivní schémata a přecvičujeme to, co se děje v té hlavě a to zvyšuje odolnost vůči stresu a má to vliv pozitivní i na ty ostatní domény. Podobně, když synchronizujeme ty rozhašené cirkadiální rytmy, například jasným bílým světlem, to je fototerapie, nebo dokonce spánkovou deprivací, což je kapitola sama o sobě a to se moc nedělá, protože to je náročná a krutá metoda, ale skutečně někdy, když se několik nocí nespí, tak se ta deprese prolomí a rozjasní se, ale je to spíš experimentální metoda, nicméně velmi účinná, a nebo i farmakologicky jsou některé léky, které zasahují do synchronizace cirkadiálních rytmů. No a to všechno je na nějakém základě, který prokázal Avšalom Kaspi a spolupracovníci v časopise Science před 20 lety, kde ukázali, že dochází k zvláštnímu komplementárnímu vztahu mezi vaší genetickou výbavou a tím, jak vám jde život. Za tu genetickou výbavu si můžeme dosadit gen pro serotoninový transportér, což je což je molekula nebo protein, který je důležitý pro obrat serotoninu v mozku na synapsích, a vy víte, že serotonin je ten, který je často předmětem právě psychofarmakologických intervencí. A má dvě podoby, takzvané dlouhou alelu a krátkou. A vy buď od obou rodičů zdědíte dlouhou, takže jste nosiči dlouhá, nebo od obou krátky jste nosiči krátká, a nebo máte od jednoho dlouhou, od jednoho krátkou. A ukázalo se, že když on takhle genotypizoval několik desítek, no vlastně stovek osob, zda jsou nosiči které verze, tak když se pak podíval na jejich životy a na to, co se jim stalo, tak si vynesl na vodorovnou osu počet stresujících životních událostí, takových zásadních, jako že vám někdo zemře, nebo přijdete o existenci, o práci a podobně, tak ty jsou tam definovány, jestli se vám to stane jednou, dvakrát, třikrát. A na svislou osu počet depresivních příznaků, které jste v určitém věku projevovali, a zda se u vás rozvinula nebo nerozvinula deprese, a jak plná a jak velká. Ti, kteří jsou nositelé obou krátkých verzí genu pro serotoninový transportér, tak daleko víc nakumulují depresivních příznaků pod vlivem těch stresujících událostí, než ti nositelé obou dlouhých verzí, kteří jsou odolnější. A ti, kteří mají jednu krátkou, jednu dlouhou, jsou někde mezi tím. To říkám jenom pro poctivost, že když hledáme genetické příčiny duševních poruch, tak žádné nenajdem. Když hledáme jenom psychologické, tak taky nenajdem, žádné specifické. Ale když to započítáme dohromady, tak získáme docela zajímavý signál. Tak pojďme se ještě vrátit jednou k té aktivaci stresové osy, protože ta je u někoho citlivější, u někoho méně citlivá, a to je taky důvod, proč někdo snese víc a někdo méně těch příkoří a té zátěže v životě. A velký příspěvek k tomu poskytl psychiatrické vědě Michael Meany, což je psychiatr z McGill University v Montrealu, který se ale zabývá základním výzkumem a pokusem na potkanech, který měl takovou hypotézu, že vy zdědíte po rodičích nějaký gen, tady je označený jako X, pozor, neples s chromozomem X, prostě nějaký gen pro něco, a s tím genem se narodíte do prostředí, které vede k jeho expresi, které vede k tomu, že ten gen je aktivní, produktivní, čili v dospělosti ten aktivní gen produkuje toho svého produktu, což může být bílkovina, nějaký protein, receptor, neuropřenášeč nebo něco, to je jedno, produkuje hodně, protože to prostředí stimuluje tu produkci. Ale se stejným genem se můžete dostat do prostředí, které není stimulující, či nevede k té expresi, a toho produktu je málo. A ten fenotyp, to znamená ten výsledek, se mezi sebou liší, přestože ty jedinci mají ten gen stejný, tak vypadají jinak, protože ten vliv na to mělo to prostředí, do kterého vrůstali. A naopak, můžete ve stejném prostředí se lišit tím, že máte jiné geny. No a s touhletou hypotézou ten Meany začal studovat mateřské chování. Mateřské chování u potkanů spočívá v olizování a čištění kožíšku. Anglicky to je odborná terminologie licking and grooming, má to zkratku LG, lizání a čištění. To ty matky hned po tom vrhu produkují vůči těm mláďatům, kdo chováte potkany, tak to víte. Ale některé maminky lížou málo, některé hodně, většina jich líže tak jako rád, čili je to rozloženo podle té zvonovité křivky, jako skoro všecko v přírodě. A Michaela Meanyho jako pravého vědce ta většina nezajímala a věnoval se těm málo lízaným a těm hodně lízaným a koukal se, jak jsou na tom třeba s produkcí toho hormonu, kterým začíná stresová osa. To je ten corticotropin releasing faktor. No a zjistil, že ty málo olizovaného produkují hodně, ty hodně olizovaného produkují málo, méně. Či ty málo olizovaný mají nabuzenější stresovou osu. Naopak, receptory, které tu stresovou osu vypínají, to jsou ty receptory pro glukokortikoidní hormony, které jsou v hypokampu a na který ten kortizol působí a říká, už je mě tady moc, už mě nevydávej, a vypnou tu stresovou osu. Či projev zdraví není to, že nejste stresovaný, projev zdraví je, že umíte ten stres vypnout, tak těch mají ty málo olizovaný málo, a ty hodně olizovaný jich mají hodně, či umějí ten stres vypínat. Podobně je to s tím ACTH, tím vás nebudu zdržovat, ale světe div se, ty malovolizovaní se taky víc bojejí. Mají větší hladinu strachu než ty hodně olizovaní a naopak jsou méně zvídaví. Tohle to se testuje v paradigmatu, kterému se říká novelty suppressed feeding, který vypadá tak, že máte potkana, tady to je schematicky, on je někde v koutě. Potkani se bojí světla, oni to mají obráceně než my, že jo? Lidi se bojí tmy, kdežto potkani se ve tmě cítí dobře a bojí se světla. Podobně jako šváby třeba. Kdo máte doma šváby, tak víte, že když rozsvítíte, tak zalezou a je uklizeno. Tak zrovna tak ten potkan si sedí v temném koutě a ten experimentátor ďábel mu dá nějakou lahůdku, kousek voňavého sejra nebo godhaje na osvětlené prostranství, které je osvětlené a on se ho bojí. A on z té tmy kouká na to, teď má hlad, on ho nechal předtím trochu vyhladovit, teď touží po tom sejru nebo po tom godhaji a překonává strach. A ten experimentátor zmačkne stopky a měří, jak dlouho to trvá, než ten potkan překoná ten strach, vyběhne tam do toho světla, chňapne to a zatáhne si a v klidu si to v tom koutě sní. To si poznamená a zjistí, že když mu dá diazepam, tak jde dřív. A tenhle pokus se skutečně používá v té preklinické farmakologii k testování nových léků. Ty chemici už vědí, jak to má zhruba vypadat, tak uvařejí ty molekuly a ty se pak zkoušejí nejdřív ve skle a pak teda na takových pokusech. A když ten lék nebo ta látka zkracuje latenci v novelty suppressed feeding, tak se začne zkoušet jako anxiolytikum, jako lék proti strachu třeba. No, tohleto, ten strach mají větší ty málo olizovaný a menší ty hodně olizovaný. A naopak ty hodně olizovaný jsou zvídavější. U zvířat se zvídavosti říká exploratorní aktivita. Když zvíře dáte do neznámého prostředí, tak spustí docela stereotypní chování. Třeba když vemete psa do kostela, kde nikdy nebyl, tak co udělá? Zvedne takhle packu, co to tady je, a pak strčí čumák a začne čuchat, že to ještě neviděl, tohle, co tam kdo předtím z těch pejsků poznamenal. Zrovna tak, když vezmete potkana z kotce a dáte ho na ruku, tak pokud vás nerafne a neuteče, tak se celý vyděšený vstyčí a začne čenichat a snifovat, co to tady je, a to je exploratorní chování. My se tomu z té stereotypy exploratorního chování u zvířat posmíváme, ale sami se chováme úplně stejně a máme to chování úplně stejně primitivní. Představte si sebe, že přijedete na nějaký zájezd, třeba tady na chatu Horalka nebo někam na dovolenou do penzionu, dostanete klíč od pokoje a vejdete do toho pokoje, tak první, co je, otevřete záchod, sprchovej kout, jestli aha, mejdlička tu jsou, vana tu není, pak jdete do pokoje, otevřete šuplíky, aha, jenom Bible, 100 eurovku tu nikdo nenechal. A to kolečko to projdete úplně a bohatý, chudý, muži, ženy, starý, mladý, ho mají úplně stereotypní, úplně stejně. Takže ty hodně volizovaný zvířata jsou takhle zvídavější. No a teď se vraťme k tomu vlastnímu pokusu. Ten Michael Meany zjistil, že ten vzorec, to znamená u těch málo volizovaných vyšší hladina stresu, nezájem o věci, větší hladina strachu, dokonce horší výkon v bludišti, to jsem vám ani neříkal, nebo naopak u těch hodně volizovaných je všechno lepší, jsou odolnější, odvážnější, zvídavější a mají lepší výkon v bludišti, tak ten je stejný u matek jako u potomků. A je to tím, že to mají v genech, anebo tím, že ty mámy hodně volizujou. Protože když ty mámy hodně volizujou, mají ty stateční potomky a když ty stateční potomci jsou dospělí, tak taky hodně volizujou a tak dále. A Michael Meany tenhle ten rébus rozluštil v pokusu, který je geniální tím, jak je strašně jednoduchý a všechny nás může jenom mrzet, že jsme na to nepřišli my. To znamená, všem těm maminkám hned po vrhu ta mláďata proházel, takže žádná neměla svoje a dostal 4 typy, 4 linie potomků. Hodně lízané s hodně lízací, hodně lízané s málo lízací, málo lízané s hodně lízací a málo lízané s málo lízací. A podíval se, jaký mají ten vzorec toho, jestli jsou odolní vůči stresu, zvídaví, malou hladinu strachu a tak dál. A zjistil, že ten vzorec je podle toho, jak ho ta máma lízala, a ne podle toho, s který mámy pochází. Tenhle ten byl hodně volizovaný a vypadá jako tenhle ten, co je z tý hodně lízací, přestože pocházel z málo lízací. Pokud v tuhletu chvíli asociujete, což je pochopitelný, k lidským adopcím, tak pozor, stop, to nejde. Zkušenost zaprvé bývá opačná, hned byste argumentovali, že nějakýma románama smradí a podobně, Ten důvod, proč to nemůžeme přenášet, je jich několik. Za prvé, lidská povaha je teda hodně podobná těm potkanům, ale všechno se přenášet na člověka nedá z těchto pokusů. Za druhé, on ta mláďata prohodil okamžitě po porodu, po vrhu teda, kdežto do adopce se ty děti dostávají za velmi dlouhou dobu, ta perioda kritická je zřejmě prošvihnutá. Nejdřív jsou v té popelnici nebo v tom babyboxu, pak někde v kojeňáku, pak to trvá, než se někdo najde, kdo si je vezme. A často jim je mnoho měsíců, někdy i třeba 3 roky a víc, než se dostanou do nějakého solidního prostředí, a to už je pozdě. No a v neposlední řadě na lidech se takovýhle pokusy vůbec nedají dělat. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě v Podolí, tam všem těm maminkám proházet ty novorozence a podívat se za 20 let, co z nich vyrostlo. Ale abychom se vrátili na vážnější strunu zpátky k tomu, jak je to možné, že to volizování hraje takovouhle roli? Jak ty maminky ten genom přeprogramovávají? Tuhle tu story ten Michael Meany vykládal Moshe Schiffovi v Montrealu někde v hospodě a ten mu říká, my musíme přijít na to, jaká je cesta od toho volizování k té povaze. To už je jako pro průchod těma doménama kauzality docela náročná úloha. On říká, to není možný. A on říká, jo, to musíme, pojďme to udělat tak, že hypoteticky sestavíme dráhu, co to volizování může v tom člověku jako, nebo v tom živočichovi působit a co působí na tom genomu, na tu expresi třeba kritického genu pro ten glukokortikoidní receptor, to je ten gen, který zajistí, že umějí vypínat stres, což je jeden z hlavních klíčových momentů té odolnosti. A pak to budeme farmakologicky, každý ten článek v tom řetězci budeme farmakologicky vyřazovat, tlumit. A když to stlumí efekt toho volizování, tak víme, že to tam musí být. Když to nestlumí ten efekt toho volizování, tak víme, že jsme se mýlili a vyhodíme to. A takhle pokus omyl, budeme tu dráhu čistit, až ji dostaneme. A to se skutečně stalo. A ta dráha vede od toho mazlenic přes serotoninový 5HT7 receptor, cyklický adenozin monofosfát, protein kinázu A, až ten gen pro glukokortikoidní receptor, který je původně metylovaný, ale tato dráha vede k tomu, že přitahuje tu demetylázu, histon acetyltransferázu a nervový růstový faktor, který vede k tomu, že ten demetylovaný genom je obsazovaný nervovým růstovým faktorem. A ten vede k tomu, že ten gen zpívá. Že to je to prostředí, který přinutí ten gen produkovat ten svůj produkt, což v tomto případě je receptor, který umožňuje vypínat stresovou reakci. Takhle se nám všechny předchozí znalosti z předchozích minut hodějí. A oni opravdu dokázali, že to takhle je, kdežto když ta maminka neolizuje, vidíte tady, oni po ní chudáci lezou, ona si jich vůbec nevšímá, tak tahle dráha stimulovaná není. Stejný genom zůstane metylovaný, není acetylovaný, nepřitahuje ten růstový, či on tam je, ale moc nefunguje. Takže se nevypíná ta stresová reakce a vede to k těm negativním důsledkům toho stresu, který takhle defektní jedinec málo snáší. Ono se to jmenuje nadneseně, jak maminky programují genom. Oni ho neprogramujou, protože ten gen je stejný, genom nemůžete změnit, to prostě máte od rodičů a přesto vlak nejede. Ale můžou způsobit svým chováním, jestli funguje nebo nefunguje, jestli pracuje nebo nepracuje. To znamená tu expresi. A lze to připodobnit k tomu, když si koupíte nový třeba mobilní telefon nebo počítač, tak tam na začátku musíte nastavit, jak co chcete, jestli chcete takovéhle pozadí a tolik pixelů a dělat ty fotky málo a kvalitní nebo hodně a méně kvalitní. A tohle všechno si tam nastavíte, trvá vám to nějakou dobu a pak už to používáte. Zrovna tak ty maminky tím olizováním v úsvitu života těch potomků, těch hlodavců, je nastaví na celý život. Oni se rozejdou, už se nepotkají nikdy v životě, ale oni celý život jsou odolnější vůči stresu, ty hodně olizovaný. To je dost irreverzibilní proces, který je jednou provždy. Čili oni jsou nastavení, nasetapovaní, jako vy, když si koupíte nový mobil. Tak teď k těm depresogenním kognitivním schématům. Už jsme si to ukázali na příkladu těch 4 vyběhnou z domu a šlápnou do psího lejna, ale co si pod těmi depresogenními kognitivními schématy představit konkrétně za myšlenky? No, je to tohle to, co se vám zhruba děje v hlavě. Všechno, co jsem udělal, bylo špatně, protože já jsem nemožný, máte nízký sebevědomí, A když jsem nemožný, tak všechno, co udělám, bude taky špatně, co je zase příklad pesimismu. A ten pesimismus a nízký sebevědomí, a to všechno patří k té depresi. Někdy se tomu, jak zpracováváte své neúspěchy, říká atribuční kognitivní styly. Kognitivní styl je tedy ten mechanismus myšlenkovej a atribuce je to, čemu přisuzujete příčinu nebo důvod svého selhání. Dejme tomu, si představte, že jste ve škole a dostanete pětku z písemky z matematiky. Tohle je skutečně

a tam už se tak styděli, tak mu pak tu maturitu dali, takže to konečné vysvědčení tam má sami čtyřky, či je vidět, že to měl proto, aby mohl odmaturovat, akorát z chování a z židovského náboženství má lepší známku. A jinak to byl génius. Ale proč to tady říkám? Protože když se vám něco takového stane, tak vy automaticky, vaše ego automaticky začne se bránit, začnete sami sebe a svou důstojnost ochraňovat nějakýma vysvětleníma. To běží automaticky. No prostě jsem hlupák, nebo holt nejsem na matiku, nebo byla to smůla, byl zrovna pátek 13. Nebo ten matikář si na mě zased, nebo ten matikář je holt moc přísnej, nebo zrovna na mě něco lezlo, nebo zrovna na mě připadla moc těžká varianta toho testu, nebo neměl jsem čas se na to připravit. To je jedno. A takových vysvětlení ještě si můžete domyslet za domácí cvičení spousta. To se vám honí v hlavě. Ale všechny tyhle ty obranné mechanismy toho ega se dají rozdělit zhruba do dvou takových klastrů, do dvou trsů. A ten jeden je pesimistický atribuční styl, kdy ty příčiny jsou chápány jako vnitřní. Já jsem hlupá, já nejsem na matiku. Globální, nemůžu půlku těla být na matiku a druhou půlku ne. A stabilní, nemůžu v pondělí a v úterý na matiku bejt a ve čtvrtek a v pátek nebejt. Prostě nejsem na matiku, nebo jsem hlupák. A riziko, že se rozvine deprese u takového člověka, který takhle reaguje na své neúspěchy, je velké. A ten druhý, to jsou zase naopak optimistický atribuční styly, protože ty příčiny jsou chápány jako vnější. Já jsem OK, ale zrovna byl pátek 13. Příště nebude, kolikrát je pátek 13. To je, o nic nejde. Nebo zrovna na mě připad moc těžký test, příště bude test lepší. Neměl jsem čas se na to připravit, příště budu mít čas. Prostě ty příčiny nejsou ve mně, jsou specifický, to znamená příště nenastanou a jsou nestabilní. Jednou to tak je, jednou to tak není. Riziko, že se u takové člověka rozvine deprese, je relativně malý. A teď se vraťme k tomu, že jsme si říkali, že jedním z nejhorších nebo nejnebezpečnějších příznaků deprese, ke které vede ten pesimistický atribuční styl, jinými slovy, to je ta negativní četba toho, co se vám děje. Jo, se tady v oběma stalo to tež, dostali kouli z matiky a ten jeden to čte pro sebe nevýhodně, ten druhý to čte pro sebe výhodně, takže vede k depresi a že nejnebezpečnějším příznakem deprese je sebevražda. A vy byste řekli, a často se tak říká, že za to ten člověk vlastně může, nebo za to může, jak mu jde život, že měl zlou ženu, nevyvedli se mu děti, vyhodili ho z práce a co, doví co. A nebere se v úvahu, že spousta lidí má zlou ženu, spoustu lidí vyhodili z práce, spoustě lidem se nevyvedou děti a nepáchají sebevraždu, čili tam musí být někde ještě něco. A že tam ten biologický základ někde je, o tom svědčí takové kazuistiky, jako je třeba rodina Ernsta Hemingway, jeho rodinný strom. Ernst Hemingway, všichni ho znáte, spisovatel, který zemřel v roce 61, se zastřelil na Kubě, znáte Stařec a moře, s bojem armádo, komu zvoní hrana, podobně. Tak to, že se zastřelil ve svém domě na Kubě v roce 61, to ví skoro každý, kdo ví, kdo byl Hemingway. Ale méně už se ví, že jeho otec Clarence, ten se zastřelil v roce 1928, či měl to v rodině. Jeho sestra Uršula, ta se otrávila prášky předávkováním v roce 65 let po něm. Jeho bratr Lester, který taky jako on byl spisovatelem, ale daleko méně známý, taky jako on páchal sebevraždu, taky se zastřelil 21 let později, v roce 82. A jeho vnučka Margot spáchala sebevraždu předávkováním. Teď si vemte, že to je poměrně nevelký rodinný strom, a pět členů z té rodiny spáchá sebevraždu, přitom všichni žili jinde, v jiných podmínkách, měli jiný životy, takže ten společný jmenovatel, někde je to podhoubí, ta negativní četba toho, co se jim děje, ať už se každému dělo cokoliv. Co by tím podhoubím mohlo být? Zdá se, že to je to, čemu se říká, to je, myslím, ta negativní četba, to je to, čemu se říká neuroticismus. Když se zeptáte, co to je neuroticismus, tak nejpoctivější odpověď je, že neuroticismus je to, co se měří Eisenkovým dotazníkem neuroticismu. To vás moc neuspokojí, asi jako, že docela dobrá definice, co to je teplota, je údaj na teploměru. Je to pravda, ale vy byste chtěli slyšet víc, tak pro hrubou představu je to to, co vás vede k tomu, že čtete věci ve svůj neprospěch, vidíte ve všem problém. Kenneth Kendler a Jonathan Kuhn a další publikovali před lety studii na obrovském souboru osob, subjektů, 7 500, což je daleko větší, než jsou jakýkoliv průzkumy veřejného mínění a tak, kterým všem dali Eisenkův dotazník neuroticismu, čili

0: Měřili jim neuroticismus, rozdělili je do skupin na velmi nízký, nízký, průměrný, vysoký, velmi vysoký a podívali se, jakou mají hrozbu stresových životních událostí, to znamená, co se jim všechno dělo v určitém období. Od žádnej stres, malej, dostanete špatnou známku, střední, musíte opakovat ročník, středně vysoký, rozvedete se, těžkej, nejtěžší, co se může ženě stát, že jí zemře dítě. Tak to tam je definovaný a podíval se, jaká je pravděpodobnost, že se u těch lidí v určitým období rozvinula velká deprese, to je taková, která patří na psychiatrii. A rozdělili je na muže a ženy. A ten graf vám říká co? Že čím hůř vám jde život, tím je větší pravděpodobnost, že se u vás rozvine deprese, ale taky čím máte větší míru neuroticismu, či ty negativní četby. Takže pravo u těch žen, tato žena, který se celkem nic neděje, ale má vysokou míru neuroticismu, je na tom, co se toho rizika týče, stejně jako těžce zkoušená žena, která ovšem má nízkou míru neuroticismu, je odolná. Tohleto, tato studie odpovídá na otázku, jak je to možné, že někdo má život jako ve vatě, pořád na psychiatrii, a někdo je, prožije holokaust a komunistický koncentráky a vlastně zůstane zdrav a na psychiatrii se nikdy nedostane. No právě proto, že ta odolnost je velmi různá a setkává se, nebo to riziko je spleteno z vnějších vlivů a vnitřní dispozice. Co je neurobiologickým základem neuroticismu? Ku podivu byste neřekli, je to to, jak čteme emoce v tvářích. Protože my máme obrovskou schopnost nejenom rozpoznávat tváře, ale také v nich odečítat emoce. V jakém rozpoložení asi ten, na koho koukáme, je. A teď si představte, když jste ty negativní čtenáři, tak v obličejích okolo sebe vidíte víc toho negativního, i když oni se tváří pořád stejně, ale druhej ve stejných obličejích vidí víc pozitivního. Samozřejmě, že objektivně někdo se tváří v pohodě, někdo se tváří na prdle, ale stejný pohled u různých lidí je interpretovaný různě. My máme neuvěřitelné zařízení v mozku, který nám umožňuje okamžitě rozpoznávat tváře. Za prvé, všichni máme zhruba až na výjimky dvě oči, nos a pusu a přesto vidíme, že jsme každý jiný a dokonce máme obrovskou schopnost si ty tváře zapamatovat. V emočně vypjatých situacích dokonce tak, že stačí vidět toho zloducha, co vám něco dělal 5 vteřin a zapamatujete si ho na celý život. A to je zařízení, tenhle ten záznamový přístroj k rozpoznávání obličejů, kterýmu se říká gyrus fusiformis a kterým my se v přírodě velmi odlišujeme jeho mimořádnou výkonností. Pes, ten má tu genialitu v čumáku. Že? Já, kdyby mě dal někdo ponožku mý manželky, ať ji vyčuchám, kam šla, tak ani náhodou. Ale on zase přesně ty v obličeje, tak toto zase tam má on defekt. Tak my máme tohleto takhle a to, k tomu se, to se dá používat v různých experimentech, které vypadají asi tak, že se vezmou prototypální emoce, vlevo máte vyděšenou, vprostřed máte zlostnýho, vpravo máte zhnusenýho a ta emoce se takzvaně rozmorfuje, že je od neutrálního výrazu, to je ten vlevo, až po ten extrémní, to je ten vpravo úplně, to je stejné jako nahoře, ale jsou udělaný tak, aby dva sousední se skoro mezi sebou nelišili, poznají 10 rozdílů. No a teď si představte, že vy tomu testovanému člověku ukazujete tyhle ty obličeje na obrazovce a říkáte mu, řekni mi, co ten člověk, na který ho koukáš, co cítí? No a vy tady vidíte vlevo ten neutrální obličej, tak řeknete, no já nevím, no je nějaká zamyšlená, nevím, je nějaká zasněná. Tady najednou řeknu, ona je asi nějaká vyděšená. A my si poznamenáme, že jste to poznali u osmičky. Když jste sami ty negativní čtenáři, tak to negativní vidíte hned ze začátku. Hned tady řeknete, no ona je nějaká smutná. To neznamená, že jste na tom, že jste lepší v rozpoznávání emocí. To znamená, že jste taky dysforičtější. Tohle toho využil náš kolega a kamarád Guy Goodwin, profesor psychiatrie z Oxfordu, k takovému pokusu, ze kterého mě dal ty slajdy a já jsem je přeložil do češtiny pro vás, kde vzal studenty, udělal jim Eisenkův dotazník neuroticismu, to znamená rozdělili je na ty, kteří mají vysoký skóre neuroticismu a na ty, kteří mají nízký skóre neuroticismu, čili ty negativní čtenáře a ty, co jsou happy, a měřili mozkovou aktivitu různých oblastí mozku pomocí funkční magnetické rezonance. Strčili je do tunelu a koukal třeba na jejich amygdalu. Amygdala je ta část mozku, která vyrábí strach. To je jedno z hlavních emočních jader v mozku. Rozdíl v aktivaci ty amygdaly u těch s vysokou mírou neuroticismu, to jsou ty černé kostičky, a u těch happy, u těch s nízkou mírou. Když viděli vyděšenou tvář, tak ty negativní čtenáři tu vyděšenou tvář aktivovali amygdalu. Zatímco když viděli šťastnou, tak jinak, to nechtěli vidět, že je někdo šťastný. Zatímco ty happy, ty reagovali na šťastný tváře a nechtěli vidět tu negativní. Ještě daleko výraznější to bylo, když se podíval na ten gyrus fusiformis. Teď už víte, co to je gyrus fusiformis. Ten nejenom, že nám umožňuje rozpoznávat ty tváře, ale taky čistý emoce v nich. A ukazoval jim málo, středně a hodně vyděšený tváře. A ty negativní čtenáři aktivovali tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. Zatímco ty aktivovali tím míň, čím vyděšenější tvář viděli. Jinými slovy, nikdo nechce vidět to, co neodpovídá jeho rozpoložení. Když jsem šťastný, tak mě neukazují, jak je život těžký. A když jsem nasratej, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Takže i když by se tisíckrát prokázalo, že tato společnost bez ohledu na to, co se děje, se má nejlíp, jak se kdy měla v dějinách. Lidský život nejdelší, dětská úmrtnost nejmenší, podíl fyzické práce nejnižší, kolik pracujete na kilo chleba, prostě cokoliv. Když se podíváte 100, 120 let zpátky, tak v každé rodině polovina dětí umřela, se nedožila školního věku. Vemte si životopisy Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, kohokoliv, tak ty děti umíraly, polovina jich umřela, než šli do školy. Dneska, kdyby umřelo dítě, tak to je celonárodní malér a to se vyšetřuje. Takže prostě jsme na tom líp. Ale když to lidem řeknete, tak je strašně naštvete. Kdybyste přišli do hospody čtvrtý cenový kategorie v 10 večer a řekli tam těm strejcům, že se mají nejlíp, jak se kdy měli v dějinách, tak pak na chirurgii nevykládejte, že to máte ode mě. Čili tohle to mimo jiný vysvětluje, proč ten pocit vnitřní spokojenosti je dějinami asi pořád stejný. Dá se předpokládat, že naši předkové se cítili podobně jako my bez ohledu na to, že na tom byli hůř. Protože my ten pocit si sebou neseme asi jako kdybychom si pořád měřili obvod pasu centimetrama namalovanýma na gumě u trenýrek. Pořád bychom měli stejně. Jinak tohle to taky znamená mimo jiné, že my na emoce můžeme nahlížet jako na filtry, které nastavují, co se přednostně pouští z okolí do naší duše a co se spíš drží za ohradou. Takže když jsem v dobrém rozpoložení, tak přednostně vidím dobré věci a když jsem v negativním rozpoložení, tak přednostně vidím, že je všechno špatně. Znáte takový lidi, všechno je špatně. Hele, on soused ti chce dát zadarmo koláč, jo, to on zas bude něco chtít a ten bude otrávený a tak. V názvu té přednášky bylo taky syndrom vyhoření a já bych na něj nerad zapomněl, protože to je takový předstupeň té deprese způsobený tím, jak vám jde život. Tak si pojďme říct, jak se tomu dá předcházet. Pokud někdo u sebe pozorujete, že byste se do něčeho takového mohli dostat, tak je takových 18 rad, jak předcházet vyhoření. Těm předchází upozornění, že je dobrý si organizovat čas, vědět, co udělám nejdřív, co potom, trochu si to plánovat. A uvědomit si, že náš život stojí na třech nohách, to je trojnožka, to jsou práce, vztahy a koníčky. Práce je zaměstnání, vztahy je rodina, a koníčky jsou zájmy. A že důležité je taky zvyšovat svoji kompetenci nějakým výcvikem, nějakou vlastní kvalifikací a mít někoho, kdo na vás může dohlídnout a do určitý míry vám v krizových situacích být nápomocen, nejenom kritikem, ale supervidovat vás. A teď ty rady, jak tomu zvládání, jak zvládat pocity vyhoření. No především být sám k sobě vlídnej a laskavej. Za druhý, uvědomit si, že náš úkol je pomáhat změnám, nikoliv měnit druhé lidi. Můžou vás štvát, ale uvědomte si, že lidi nezměníme. My můžeme změnit svůj vztah k ním a spíš se zadaptovat na to, jaký jsou, než se snažit je zoufale předělat. Taky si umět najít nějaké útočiště, kam se můžete uchýlit do klidu a samoty, když potřebujete. A když se tam uchýlíte, tak nesmíte mít pocit, že byste měl dělat něco jiného, že čas běží. Prostě i to si naplánovat. Kolegům podřízeným a nebo i svému vedení být oporou, povzbudit je, pochválit a umět to taky přijímat. Důležitý je tváří v tvář nějakému utrpení, kterého jste svědkem, tak si uvědomit, že je přirozený, že se často cítíme bezbraný, že nemůžeme nic dělat, ale že někdy stačí být jen na blízku, promluvit, podržet za ruku, nejsme světa obratitelé. Taky to, co děláme, se zkusme obměňovat, protože když to obměníme, tak znovu jakoby občerstvíme ten stereotyp, který je ubíjející. Měli bychom rozpoznat mezi dvěma typama zoufalství. Jedno, který situace zhoršuje, a druhý, který situaci tiší a hojí. A když jdeme z práce, tak nemyslet jenom na to, co se nepovedlo a kdo na nás byl ošklivej, ale taky na to, co se povedlo a co bylo dneska prima. Povzbuzovat se, tvořit místo stereotypu a čerpat energie jako umělec. Čerpat energii z přátelství v partě. Těšit se z radosti druhých. Ono to zní primitivně, ale ty vesnické hospody, to jsou takový terapeutický kluby. Tam si ty strejcové si to vypovídají, zanadávají si na ty manželky a pak to zase funguje nějakou dobu. O přestávkách nemluvte pořád o práci, vypněte, nechte práci stranou a neberte si ty starosti domů. Nejhorší jsou ta jednoprofesní manželství, kde jdou domů a teď pokračují v tom, co bylo přes den. Plánovat, co můžete udělat hned, tak neodkládat. Neprokrastinovat, ale plánovat i ty chvíle klidu, i ty chvíle nic nedělání a ty si umět využít. Musíte taky umět odmítat, říkat chci, nechci a jasně říkat ano a také ne. A ne všem všechno slíbit a pak za rohem brečet, co toho mám. Musím hned v úvodu umět říct ne, na tohle já nemám už kapacitu. Netečnost, lhostejnost a ironie je daleko nebezpečnější, než připustit se, že víc se dělat nedá. Dobrý antidotum vyhoření je humor. Směj se často a rád a hraj si. Platí tady dodržování takové životosprávy jako v kardiovaskulární medicíně, jako všude. To znamená pestrá strava, pohyb, omezit alkohol, vynechat cigarety a každý den hejbnout kostrou. A vy, když se, než odejdete, nebo když se otevře diskuze, tak se všichni většinou ptají, co mám dělat, aby se u mě nerozvinula deprese, nebo co mám dělat, abych si zvýšil svou odolnost vůči zátěži. Předem říkám, že na tyhle otázky, které jsou pochopitelné, ale nesmyslné, není poctivá odpověď, protože to je jako, kdyby tady byl dopravní strážník a vy byste se ho zeptali, co mám dělat, aby nebyly dopravní nehody. No tak by vám řekl dodržovat pravidla, stejně vyjedete a za rohem. Prostě svět nikdy nebude dokonalej, ale pro vaše pobavení na závěr je rada kolegy buddhisty, který má takovou radu, jak máte číst svůj život, abyste už do smrti byli šťastní. Je to v angličtině, ale je to přeložený.
1: It's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ne?
1: Then why worry?
0: Tak o co jde?
1: Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ano. No tak o co jde? Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ne. Tak o co jde? Takže vám děkuju za pozornost.

Několika radami do života, které nám mohou pomoci nevyhořet, uzavíráme přednášku Cyrila Hešla o stresu, která zazněla na akademických týdnech. Na jejich stránkách najdete i prezentaci a další přednášky na nejrůznější témata. Příští akademii vám budeme nabízet dnes v 19 hodin a tentokrát nabídneme promluvu Petra Ryšávka o střevním mikrobiomu v souvislostech. Minula první hodina ze soboty 15. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a dobrý poslech všech následujících pořadů přeje Kateřina Hodecová. Ráda bych vám nabídla jejich stručný přehled, abyste se měli na co těšit a mohli si dobře vybrat. Doslova zprostřed práce odešel v roce 2021 zpěvák David Stypka. Jehož život ukončila rakovina kombinovaná s covidem. V té době společně se skupinou Benjis pobývali ve studiu a natáčeli desku Dýchej. Kapela nakonec nahrávku dokončila a vypustila do světa. Síla, nadhled, kupa otázek a přesně mířené postřehy se prolínají jednou skladbou za druhou a berou dech. Nechejte se uchvátit při poslechu intervalu už za pár minut. Ježíš zve do dobrodružství života. Toto pozvání přijala i zpěvačka a hlasová pedagožka Jana Peštová, která vypráví v letní repríze pořadu Hláska o tom, jak se evangelium prolíná jejím životem. K poslechu se můžete připojit od 2 hodin a 15 minut. Někdy vás i obyčejná pracovní cesta na druhou stranu zeměkoule může mnohému naučit. Vyprávění Martina Zvonaře o jeho cestě do Japonska toho bude více než dokladem. V týdeníku Za obzor zamíříme ve 3 hodiny do země vycházejícího slunce za pracovními povinnostmi, ale dostaneme se i do tradičního onsenu a uslyšíme především o tom, co dokáže ticho a řád v životě. Další letní repríza talk show No Filter nabídne předposlední zastavení v seriálu Ježíšových výroků Já jsem. Do diskuze se s Tomem a Milanem Michalkovými připojí od 16:15 také Lukáš Kryško. Evu Polákovou, která vyrůstala v nevěřící rodině, přivedl k hlubšímu přemýšlení o Bohu muzikál a později i pouliční evangelizace. Z ženy, která měla svoje rozumy a skákala křesťanům do řeči, se stala následovnice Ježíše. I přes období vlažnosti si jí Bůh přivinul k sobě a provedl ji náročným obdobím v práci i nečekanou nemocí. Celý příběh nabídneme v relaci Život víry ve 17:45. Tak tolik naše noční nabídka programu Rádia 7. Snad si vyberete. A teď už avizovaný interval s Davidem Stypkou.

Zase po týdnu se známou znělkou přihlásil pořad věnovaný hudbě s přesahem, Interval. Díky, že jste s námi, díky, že posloucháte. Když hned na Prahu ledna roku 2021 skončila životní pouť písničkáře, hudebníka, zpěváka Davida Stypky, litovala jsem především, že už se nepodařilo realizovat rozhovor pro pořad Zákoutí, který jsem měla v plánu natočit. Kdykoliv si od té doby pustím některou Stypkovou nahrávku, tak se nepřestávám divit a zírám. A na druhou stranu mi dochází, že David Stypka většinu svého poselství vložil do svých písniček. Důkaz nabídne i následující hodina, která patří posmrtně vydané desce Dýchej. David Stypka ji roztočil se svou kapelou Benjis, ke kompletaci pak přistoupili jeho spoluhráči už po jeho odchodu. I když neměli k dispozici technicky excelentní studiové nahrávky, výsledná podoba desky Dýchej uhrane posluchače svou silou, pevností, přesvědčivostí v hudební i v textové oblasti. Tohle je takový skoro dynamit transformovaný do 11 skladeb. Však se přesvědčte. U poslechu Intervalu vás vítá Lucie Endlicherová. Tady už je první titulní píseň alba Davida Stypky Dýchej. Hey, loco!

Úvodní dýchej jsem slyšela už asi 30krát a stejně ještě pořád mi od začátku do konce téhle písničky běhá mráz po zádech, kdykoliv si ji pustím. Skrz umyté vitráže světlo s nás najdete, zaznělo v textu. Ale co když tím umytím člověk přijde o onu barevnost, napadlo mě. Nejde spíš o to být vevnitř? Aby člověk vitráž dokázal ocenit. Protože zvenčí každé stavby vitráže vypadají vlastně jen jako změť drátů a nehezkého barevného skla. Bez světla, které zvenčí vstupuje dovnitř, prostě z vitráže člověk nic nemá. Jestli spíš než o umývání vitráží nejde o další doporučení, které v textu taky zaznělo. Zapomeň jména strašáků a nová dej můzám. Přichází teď píseň Farmářům, která byla ta první z téhleté desky, která byla opatřena klipem a tak původně aspirovala na výběrové přehrávání kdekoliv. Třeba jsem o ní přemýšlela, když jsem sestavovala interval věnovaný hudebním žním roku 2021. Ale pusťte jen tak bez kontextu píseň o milování, u které se dá i trošku červenat. Ale zároveň jsem věděla, že tuhle písničku chci zařadit alespoň do tohoto intervalu, že ji prostě nechci vypouštět, protože patří do kontextu téhle nahrávky a bez ní to prostě nebude ono. A pak jsem četla recenzi Honzy Vedrala, předsedy Rady České hudební akademie Cen Anděl pro server Aktuálně.cz, ve které píše: Tak jsme se milovali, ve větvích stromů větrem vláli a zváleli úrody půl farmářům. Kreslí Stypka s lehkostí romantické obrazy, na kterých věrně ulpívají prchavé emoce. A Mimoděk je skládá do průzračné milostné písně, jakou česká scéna už dlouho nepamatuje. Ošidit posluchače o průzračnou milostnou píseň, to by přece byla škoda.

Na desce Dýchej Davida Stypky se objevují motivy, které se periodicky vracejí. Jedním z nich je i létání, které se dostalo i do titulku další skladby. Letím teplou nocí, vlastně lítám pro ten pocit, že duše může sama bez těla, zazní už za chvíli. A někde tady mi došlo, že přece tohle album má být smutné, zádumčivé. Při jeho poslechu má člověka mrazit, ne proto, jak silné a plné života je, ale zvědomí, že poslouchá hlas někoho, kdo už tu není. Jenže to je přesně ono. Tohle je to základní kouzlo, které s touhle deskou zakusíte. Ona není žádný nekrolog. Tohle je, promiňte mi to označení, masox. To je úplná esence síly a odhodlání do života. Navíc Stypka je vybaven nevšedním talentem vložit do textu věci, o kterých se nemluví, pokládat otázky, které se nepokládají, postavit doprostřed pozornosti téma, od kterého ostatní raději odvracejí tvář a dělají, že tam není. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla? Ptá se v textu písně o lítání a dodává: ti, co ví, kudy jít, když se stmívá, co se pít nebojí, když prší voda živá, tak kdo sní tvé sny, ostatní nebo ty? Složitý se to může zdát.

Když jsem před chvílí tvrdila, že svůj odkaz vložil David Stypka do svých písní, tak by stálo za to nějak tohle tvrzení doložit, že? Bude stačit zase sáhnout do textu? Jen tak nenápadně upozornit na to, že píseň Tvoje oči má třeba i tohle konstatování uvnitř? Vždyť co my chytří víme, jaký on má s náma plán. Ráno prám postavíme, večer přijde uragán. Deskou Dýchej se nesou nejrůznější náznaky vědomí konce. Ale kdo ví, zda je tam posluchač vlastně neslyší proto, že ví, že poslouchá desku Dýchej, desku, kterou David Stypka už nestihl dokončit. V mnoha různých ohledech je totiž tahle nahrávka plná energie, síly a naděje. A bylo by zbytečné podsouvat Stypkovi něco jako budování nekrologu. Však důkazem může být i další píseň, Růže, taková letní pohodička, balada, za kterou by se nemusel stydět třeba Václav Neckář nebo Valdemar Matuška, prostě nějaký milovník, který je ochotný pro svou lásku podstoupit cokoliv. To je radost cizelovaná až k dokonalosti. Klid, léto, pohodička, o nic nejde, no a mělo by snad jít?

0: vyhrabu.
1: Zajímavé na celé desce Dýchej je i vzácná vyváženost mezi silnou textovou i hudební výpovědí. Ani jedna stránka není upozaděná, opomenutá. Citlivé dotahování členů Benjis, hudební produkce Martina Ledviny i práce zvukového mistra Eskona Valdese přesvědčují posluchače o tom, že Stypka byl skutečně hudebník od Pána Boha. Vymotej se z téhle spletice nití, vždyť ten, co nás k sobě přivázal, je stejně ten samý, co nám teď na cestu svítí. Zpívá se v následující písni Marie.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, který dnes patří desce Dýchej, kterou dokončila skupina Benjis po odchodu svého frontmana Davida Stypky. Deska vyšla v září 2021 a rozhodně si zaslouží být označována jako mimořádná nahrávka. Po textové stránce se Stypka věnuje několika opakujícím se motivům. Těmi nejčastějšími jsou sny a létání. Zatímco v písni o létání ten, kdo lítá, zdraví ty nelétavé, tak v písni Ještě se mi zdají sny zní vědomí toho, že s lítacími sny je asi amen. Ale ani tady není třeba se bát nějakého zatížení, přehnané bolesti. Sny jsou tu symbolem místa, kde se věci dají zvládnout, ale v textu taky zní, ba ne, my se s tím popereme, to znamenité, co chráníme, je to jediné, co po nás zůstane. Stypka vyznává, tohle je píseň o životě, chce se mi říct, ale vlastně každá na albu Dýchej je taková. Žádné plevy, ale silná výpověď, velké melodie, velká slova, ale žádná kliše, kýč nebo Potěmkinovy vesnice. Posluchač bude rozumět, často možná spíše na vlně emocí než čehokoliv jiného, ale prostě pochopí.

ze kterých rozfoukáme plamen, o malých zázracích, o tom, že to moje milá zvládnem, no jasně, že to

říct, sundat tu tíhu ze tvých ramen, měl bych to stihnout dřív, než ostří mé kosy potká kámen. A kdybych nestihl s

textech Davida Stypky se objevuje i Bůh, pravda někdy ve slovech skoro až na hranici citoslovce, to když tu před chvílí zněla prosba pro Boha živého. Ale jsou místa, kde zpěvák vstupuje do dialogu s nebem a ví, proč to dělá. A tak se v následující skladbě Do čeho sto duši dal dotazuje: ptám se, Bože, kde zbyl, musíš být sakra skleslý, do čeho sto duši dal. A zlobí se na současný stav planety, nebo spíš na současný stav člověka, kterému je bližší košile než kabát, a neřeší, co přijde po tom, co žije teď a tady. Duše nás bolívaly, tak jsme prášky nasadili. Už nebolí nás nic. Zní konstatování, které by na první pohled mohlo působit banálně, ale zjevně je natolik pravdivé, že člověk může říct jenom ano a amen.

0: Jenže to by David Stypka nebyl autor, který má lehkost a nadhled v malíčku, kdyby po písni silné a nějakým způsobem zatížené nepřišla prudká změna. Že je David Stypka pan písničkář, to dokládá jednou písní za druhou. Pro mě je to nejvíc slyšet asi v písni Pištora, ve které před očima jako na orloji defilují postavy hrdinů textů se svými touhami, přáními, očekáváními. A duše posluchače se nechce zastavit, ale vznést se vysoko a předaleko.
1: Kamarád Jeroným Pištora má dvě děti a chtěl by třetí. Často ho vídávám ze dvora,

že na mě zase pouštíš psy, že necháváš mě tady, já přitom chci být tam, kde ty, a tak se mi to líbí.

Tohle byla píseň Domů a před námi už je ta poslední píseň alba. Píseň, která se trošku zvláštně jmenuje Mňam. Píseň, ve které jsem od prvního tónu slyšela Stinga. Však uslyšíte a ta písnička mě úplně potěšila. V té jistotě, že přirovnání se Stingem je na místě. David Stipka skutečně byl pan muzikant. Po jeho náhlém odchodu v lednu 2021 se spousta lidí hlásila k jeho odkazu. Používala velká slova o tom, jaký byl, o jeho schopnostech, o muzikantství. Ale i deska Dýchej dokládá, že to vlastně nebyla slova nadnesená. Je skoro až s podivem, kolika lidí se David Stipka dotkl, kolika lidem byl vzácný, pro kolik lidí jeho tvorba i jeho lidskost něco znamenaly. A album Dýchej je takový balíček na cestu, který to spolehlivě dokládá. Nabízí spoustu prostoru k zastavení, nadechnutí, k položení otázek, které jsme si možná měli položit už dávno. Dovolíte textům obyčejných písniček, aby se vás ptali? Kdo můžeš pochopit, pochop, chce se mi říct. A přeju dobrý poslech, pokud se k albu Dýchej ještě vrátíte. Rozhodně, moc a nejvíc za to stojí. Intervalem vás provázela Lucie Endlicherová. Naslyšenou zase za týden.

Ještě jedno setkání s Davidem Stipkou nabídne Interval. Nezapomeňte si ho pustit i za týden. Premiéru vám nabídneme vždy ve čtvrtek v 21 hodin s reprízou v neděli 5 minut popolední.

Byly 2 hodiny v sobotu 15. srpna, posloucháte vysílání Rádia 7. Tou noční částí vás dnes provází Kateřina Hodecová. Za necelých 15 minut je tu Hláska. Pořad, ve kterém tentokrát Kuba Lofítek bude hostit zpěvačku a hlasovou pedagožku Janu Peštovou.